Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

100 léty byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: taky neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka. A tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové, dceři Olbrama Zoubka, která je mým dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se tady cítíte? Voní to tady po dětství ještě pořád, nebo už je to vlastně jenom práce?
2: No, my v tomhle domě pořád žijeme, takže pro mě je to pořád domov, akorát v jiném bytě, než o kterém dneska budeme mluvit. A cítím se tady výborně, protože já Litomyšl miluju a nechtěla bych žít nikde jinde.
1: Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A vlastně ještě než se půjdeme podívat nahoru, tak tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: To není nijak moje zásluha, ale je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru, jeho posledních 12 let života tatínkových. A tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není, je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený takový motto nebo citát tatínkův, který zní: byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Dnes tedy je ten byt prázdný, proto jsem ho mohla využít na tu výstavu.
1: Tak se pojďme podívat dovnitř.
3: Je to ten patr, tady jsem měla jeden citátek jako obecně k tatínkovu smýšlení, jeho filozofii životní, že ať si mohl možná postavit nějaký velký dům vilu, tak měl takovou rád obyčejnost určitou. To je tady dole.
2: Tady je socha moje, když jsem byla malá. Je to ještě teda na chodbě, než do toho bytu vstoupíme, ale už se samozřejmě může návštěvník podívat i tady.
1: Mají ty sochy nebo vůbec ta díla každá svůj název?
2: Určitě, všechny. Tohle je třeba Evička. To jsem já přímo.
1: A pokud se nepletu, tak vás stvárnil vícekrát, je to tak?
2: Já myslím, že čtyřikrát, dvakrát jako malou holku, což je zrovna tato socha, a potom dvakrát jako studentku. Jedna z nich je v Klášterních zahradách v Litomyšli tady.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes Eva Zoubková a společně procházíme výstavu, kterou připravila na počest svého otce Olbrama Zoubka.
1: Vstupujeme napravo, takové pódium malé s fotografií velkou.
2: Tahle první místnost má být takovým vizuálním vjemem a vlastně zpřítomněním důvodu, proč tatínek do Litomyšle přišel, a to bylo restaurování zámku v letech 1974 až 1991 a zároveň je to vlastně časové vymezení celé výstavy.
1: Víme všichni, proč v Litomyšli byl, byť to byla velmi záslužná činnost na restaurování zámku, tak ale minimálně v tom prvopočátku nebyla úplně dobrovolná. Vnímala jste to nějak jako dítě?
2: V tom roce 1974, když jsem přišel, tak já jsem dávno ještě nebyla na světě. Ale tatínek říkával, že jsem přišel za trest a já to teď se snažím trošku uvádět na pravou míru, protože si uvědomuju, že tím trošičku lidi mateme. Tu zakázku on přijal dobrovolně, ale za trest, to bylo v tom slova smyslu, že po sejmutí posmrtné masky Jana Palacha nemohl úplně svobodně tvořit, nemohl oficiálně prodávat, vystavovat, účastnit se soutěží, takže mu vlastně nezbylo nic jiného, než se živit restaurováním, a proto přijal tu nabídku do Litomyšle. Nikdo jiný to dělat nechtěl a otec si moc nemohl vybírat, tak řekl, že půjde na tu periferii v podstatě. A mělo to být asi na 3-4 roky původně a vyvinulo se to na 17 let.
1: Ale přesto to bylo víceméně asi dobrovolně povinně.
2: Musel nějakou zakázku přijmout restaurátor. Mohl možná přijmout nějakou jinou, ale tady ta se zrovna nabídla a prostě musel nějak finančně zajistit rodinu, takže ji přijal. Ale jako nucen k tomu přímo nebyl.
1: Je zajímavé, že z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale on nevím, jestli by se jí do toho chtělo. Já jsem domluvená, že kdybych vyloženě odpadla, byla jsem s horečkama, tak by asi tu prohlídku za mě vzala, ale jinak v podstatě asi moc nahraditelná nejsem, protože tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince, a jiné texty tady nejsou a ty já mám v hlavě. To je vlastně to, co teď vám budu asi i průběžně říkat.
1: Už máte za sebou vernisáž, pár prohlídek. Jak se cítíte v této roli?
2: Zatím dobře. Uvidím, až jich budu mít za sebou desítky, jak se budu cítit. To jsem na sebe trošičku zvědavá. A jsem hrozně vlastně překvapená ze všeho, protože najednou se to teda stalo skutečností, ta moje vize. A já jsem nesmírně vlastně překvapená z reakcí návštěvníků tady, jak to opravdu jakoby prožívají. Na ně to působí vlastně víc, než já jsem asi měla nějakém jako záměru. A trošku si to vlastně žije svým životem, každého osloví na tom něco jiného, třeba i věci, které možná mě by nepřišly tolik, ať už třeba dojemné nebo zajímavé, a docela tady odtud návštěvníci odchází s určitým pohnutím a já jsem vlastně z toho trošičku překvapená, i když jsem věděla, že ta vrstva těch dopisů tady, co je, že to bude nějaký jako emotivní prvek, ale netušila jsem, že bude vlastně tak silný.
1: Co všechno se tam píše? Je to běžná komunikace, nebo to je něco třeba i zásadního, co se týká sdělení? Můžeme třeba nějaký úryvek přečíst?
2: Tatínek často v těch dopisech komentuje ten důvod, proč ty dopisy píše, a já jsem nakonec vybrala tento. Miláčku Maruško, teď když jsem ti všechno vypovídal, jsem to teprve pořádně prožil. Jako trochu s tebou. Nezdílené zážitky jsou jen poloviční.
1: Vztahuje se to k něčemu konkrétnímu, co můžeme sdělit?
2: Já si myslím, že tohle konkrétně bylo k nějaké výstavě, k vernisáži někde v západních Čechách, kde moje maminka nebyla přítomná a on jí to vlastně do toho dopisu popisoval a končí to tímto. Ale myslím, že je to spíš jako obecně myšleno, že je to pro něj ta určitá touha dát to na ten papír, znovu to prožít a sdílet to.
3: Já vás takhle k ním tady vezmu, aby jsme byli přímo na tom místě.
2: Tohle je vlastně srdce celé výstavy, dalo by se říct, je to sice dlouhá chodba, ale je to bývalá knihovna, kterou já jsem naplnila právě těmi dopisy. A jak vidíte, tak jejich obrovské množství, je jich přes 4000, zároveň teda součástí toho je i asi 600 pohledů. A nejsou tady teda jenom tatínkovy dopisy, tamhle pak dole začínají maminčiny dopisy, těch je nějakým poměru samozřejmě méně, ta nebyla takový psavec, ale ty ty jsem vůbec nerozdělávala, nenahlížela jsem do nich, ale do těch otcových ano, ty jsem měla všechny v ruce, spočítala jsem každý ten rok, ale nečetla jsem je teda všechny, četla jsem jen část, která se mi hodí tady k tomu časovému vymezení.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a dnes natáčíme v Litomyšli, kde se letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbra Mazoubka. A mým hostem je Eva Zoubková, autorka výstavy s názvem Můj tati O.
1: Náš pořad se jmenuje Kdo umí, ten umí. A dnes je to vlastně o dvojnásobné dávce toho umění, protože je to samozřejmě primárně v tuto chvíli o vás, protože jste dokázala postavit tady tu výstavu a tím oživit znovu příběh vašeho tatínka, ale samozřejmě se bavíme i o tom umění, které tady zanechal váš tatínek. Vy máte dole galerii, koukala jsem, že zodpovědná osoba Eva Zoubková, tak čím se živíte standardně předtím, než jste se stala průvodkyní a autorkou výstavy o Olbramovi Zoubkovi?
2: Já jsem galeristka, je to přesně ta galerie, kterou popisujete, za tou stojím já a tu jsem nijak neopustila, tu samozřejmě práci budu dělat dál a tohle teda bude takový můj koníček navíc, nebo jak to říct. Samozřejmě to přizpůsobuju nějak svému kalendáři, taky tady nejsem od rána do večera, nebudu dělat ty prohlídky. Já ani nechci, protože nechci, aby se to pro mě stalo nějakou povinností a něčím, co musím naplnit od rána do večera, i když zatím ty rezervace chodí opravdu, jako jich je strašně moc a cokoliv vypíšu, tak hned je to pryč. Tak mohla bych tady asi strávit ten čas třeba 3x, 4x denně, ale spíš jsem si myslela, že to bude tak 3x, 4x týdně. To už jsem teda opustila a říkala jsem si, že asi aspoň každý den tu jednu prohlídku udělám.
1: Galeristka znamená, že schraňujete umění, nějakým způsobem zprostředkováváte dalším, nebo jste i aktivní v té tvorbě?
2: Ne, aktivní v tvorbě nejsem, já jsem žádný výtvarný talent nezdědila a je to klasická malá prodejní galerie.
1: Co to obnáší? Že musíte sledovat ten trh, nebo reagujete na tu poptávku, co je třeba od lidí?
2: Máme zastoupené stále autory, se kterými spolupracujeme. Obnáší to vlastně to, že jezdíme k ním do ateliéru, vybíráme díla, které nás osloví a ty potom vlastně nabízíme u nás v galerii.
1: Když se vrátíme k téhle výstavě, bytové, předpokládám, že to nebyl nějaký spontánní hurá nápad, že to v té hlavě chvíli leželo.
2: Leželo mi to tam asi rok a kousek a pošťouchlo mě k tomu vlastně to, že tenhle byt opustili nájemníci. Najednou teda jsem měla prázdný prostor, autentický, kde tatínek žil, nebo kde jsme žili jako rodina a do toho se mílovými kroky blížilo tatínkovo výročí a mě nějak napadlo to vlastně využít, ale to, do jaké podoby se to nakonec dostalo, to jsem samozřejmě zpočátku vůbec netušila. Neměla jsem tu koncepci v hlavě hned danou, to se opravdu tvořilo postupně. Já jsem začala těmi dopisy, ty jsem si načítala a až když jsem jich vlastně měla přečtených stovky, tak jsem začala tvořit struktura těch témat, které tady budou.
1: Pomáhal vám s tím někdo nebo opravdu od začátku až do toho konce, že si i sama provázíte, je to vaše práce?
2: Hodně je to asi opravdu moje práce, ale zároveň jsem měla při ruce hlavně vlastně rodinu. Pomohl mi s tím hodně můj bratr Martin, ale to spíš s těma technickýma záležitostma, co se týče IT a rezervačních systémů a tak. Můj muž samozřejmě, co se týče stěhování, věšení a přivrtávání, tak bez toho bych se rozhodně neobešla bez něj. A měla jsem taky vlastně dva výborný konzultanty, dá se říct, a to moji sestru Polanu Bregantovou a Jakuba Grece, kterého už jsme zmiňovali dole, to je autor té trvalé vzpomínky, který má tatínka hodně jako navnímaného, takže jsem to s nimi probírala postupně a možná mě trošku i někam směřovali, ale jinak jsem si to hodně dělala sama.

0: Eva Zoubková, autorka komorní výstavy s názvem Můj tati o, je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí, a my ten litomyšlský byt, ve kterém se expozice nachází, společně procházíme a představujeme nejen ji, ale tím pádem také dílo jejího tatínka Olbrama Zoubka.
1: To gro vlastně jsou ty dopisy, ale vidíme tady i nejrůznější sochy. Máte spočítáno, kolik těch artefaktů tady máte vystavených?
2: Přímo tady na výstavě. No, vidíte to, to mě nenapadlo si je spočítat, ale jsou jich nějaké nižší desítky. Není toho vlastně úplně moc, protože tu výstavu doplňují i fotografie a ty jsou tady pak taky hodně důležité. Ne teda zrovna tady v té místnosti, kde jsme, ale můžeme se přesunout. Tak možná se. Tohle téma jsem věděla od začátku, že tady bude, protože jsme v bytě a co jiného, než sem dát vlastně téma rodina. A tatínek se inspiroval hodně svojí první ženou Evou Kmentovou, která zemřela v roce 1980, potom teda mojí maminkou, kterou si potom vzal. Inspiroval se i svými dětmi, takže tahle místnost je věnována tomu, ale konkrétně hlavně mojí mamince, protože jsme v bytě, kam teda patřila ona.
1: Takže fotografie ze svatby?
2: Jsou tam fotografie z obou otcových svadeb. Ta vpravo, to je tedy moje maminka, vlevo Eva Kmentová, a vlastně tím trošku překračuju ten časový rámec výstavy, protože je tam fotka i z tatínkova dětství a končí poslední fotkou, kde už tatínek není a která je teď asi 3 dny stará, protože je z vernisáže výstavy, kde jsme se vlastně vyfotili všichni, naše litomyšlská i pražská rodina, protože otec byl rozkročen mezi dvě města, možná k tomu tady ještě dojdem, a naše rodina je trošičku komplikovaná, je to taková složitá množina, ale máme spolu krásný vztahy všichni a všichni jsme se sešli na té vernisáži, takže jsem dala fotografii už teda bez otce, ale jinak kompletní naší rodiny.
1: To, že bylo rozkročen mezi Litomyšl a Prahu, vlastně jsme zmiňovali na začátku, že tady to byl jeden z těch domovů, v Praze pracoval, tady měl vás, a vlastně i proto vznikaly ty dopisy, protože na tu vzdálenost si hodně psali.
2: Přesně tak, protože e-maily tenkrát ještě nebyly a opravdu se tím vlastně zkracovala jim ta vzdálenost. To jejich manželství bylo víkendové a prázdninové, dalo by se říct, a ty dopisy psal tatínek skoro každý všední den mamince, když spolu nebyli.
1: Když jste je pročítala, předpokládám vlastně, že jste je znala, když jste je četla jako dítě, obzvlášť ty, které byly určené vám. Co teď, když jste se dostala třeba k těm maminčiným?
2: Četla jsem určitě období, který já v hlavě nemám, protože já jsem, dejme tomu, začala ty dopisy číst až samozřejmě, když jsem byla ve škole. V první třídě byl pro mě rok 89 a já tady končím rokem 90. Takže jsem četla dopisy starší, kdy jsem malé dítě nebo miminko, nebo dokonce ani ještě neexistuju. Takže pro mě tohle bylo zajímavé vracet se nebo vytvářet si vlastně vzpomínky na dětství, které já si nemůžu pamatovat.
1: Změnilo to něco ve vnímání toho tatínka?
2: Poznala jsem jeho mladší já, protože samozřejmě já mám jinak v hlavě už spíš ten konec jeho života, kdy už opravdu špatně chodil a tak dál, ale tady vlastně na mě vykoukl muž v plné síle, ještě dá se říct, který byl navíc hodně aktivní teda v té revoluci. Tohle bylo vlastně na tom jiný, že jsem tam cítila takovou jinou životní energii a sílu z něho.
1: Tady za námi, když se otočíme, tak jsou 3 sochy a za nimi 3 fotografie. Předpokládám, že to souvisí. My to je podle předlohy.
2: To jsme právě my jako rodina a je to předloha pro realizaci do architektury pro hotel 9 skal na Milovech, tady na Vysočině, a tohle jsou malé modely, které potom se zvětšily do většího měřítka, a já jsem ani netušila, že my máme ve fotografickém našem archivu fotografie z plovárny, kde si nás tatínek fotil a podle toho nás pak vysochal, takže to jsem tady zpřítomnila a to je docela takový prvek, který se hodně líbí a lidi na to hezky reagují, protože vidí vlastně tu fotografii a potom tu sochu. Samozřejmě není to jedna ku jedné přesně, ani ty pohyby, ale je vidět, že z toho opravdu vycházel.
1: Tady ještě mě zaujaly ty hodiny na stěně. Ty jsou původní?
2: Jsou. Já jsem úplně ne v každé místnosti, ale ve 2 místnostech jsem se snažila vždycky ponechat ještě nějaký prvek z toho původního bytu. Takže v tomhle případě je to starožitný stůl, u kterého tatínek úřadoval, a vrátila jsem sem hodiny, protože ty pro něj byly vlastně hodně důležitý a měla takovou potřebu ty hodiny vlastně vždycky natahovat. Jsou to kyvadlové hodiny, a než Litomyšle odjížděl, tak vždycky kontroloval, jestli jsou natažený. A já jsem je natáhla v ten den jeho výročí 21. dubna, ale bohužel jsou asi trošku pověšený na křivo, nebo nevím proč, úplně se mi nerozeběhly, tak to musím ještě vyřešit, protože jsem chtěla, aby během té výstavy vlastně ty hodiny tady byly funkční.
1: Taková symbolika.
2: Ano.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí zůstává Eva Zoubková, autorka litomyšlské výstavy nazvané Můj tati o.
1: Tady ještě mě zaujaly tyhle
2: jednak dopisy, ale jednak i obrázky.
3: To jsou opravdu jeho dopisy všechno. To je umístěno nad tou knihovnou, kde je vidět tatínkovo písmo z toho staršího období až teda po závěr jeho života, protože trošku se to písmo jeho měnilo. A vybrala jsem nějaké i kresbičky, které v těch dopisech byly, a to pro mě taky vždycky bylo krásný překvapení. Tohle zrovna je kolotoč a píše se tam, z kterého táta neumí seskočit, točí se stále rychleji. A to je opravdu ten rok 89. Je to tady z toho roku, kdy byl v té revoluci opravdu hodně aktivní a zároveň měl spoustu práce. Už taky mu bylo přes 60 tehdy, takže všechno zvládat bylo pro něj docela náročný.
2: Programa Zoubka my známe, nebo možná já znám především jako sochaře, ale on byl i výtvarník.
3: Dělal reliéfní tisky, ale v téhle chodbě tady jsou i obrazy, ale to nejsou jeho obrazy, jsou to díla jeho kamarádů. Tady například Jitka Válová, byli spolu vlastně ve skupině Trasa, je tady dílo od Vladimíra Komárka a od dalších, protože já tu chodbu jsem se snažila vlastně vrátit do původní podoby, aby návštěvník, když sem přijde, tak aby bylo vidět, jakou ten byt měl atmosféru, jak byl zařízen.
2: Takže takhle jste měli vyzdobenou chodbu, když Evička byla malá.
3: Ano, takhle přesně to tady vypadalo. Já dokonce jsem si vzala i starý fotky. Tamhle třeba místo toho zlatého stolečku byl později klavír. To už mě tady někdo hned říkal, kdo tady to zná, ten byt, tak říkal, ale to tady nebylo, ten zlatý stoleček, tady byl klavír. Já jsem říkala, to sice ano, ale v téhle době, do které já se vracím, tady byl zlatý stoleček. Takže opravdu jsme teda v těch 80. a začátkem 90. let teď tady.
2: My jsme se mezi tím přesunuli do dalšího pokojíčku.
3: Je to můj dětský pokojíček. Já jsem tady hodně přemýšlela, jaké téma tady zvolit. Měla jsem jich víc, ale nakonec jsem ho vlastně nechala přirozeně v tom tématu, které sem patří. A je to vlastně můj vztah k tatínkovi a je to taky téma loučení a shledávání, protože to neustálé přejíždění mezi Prahou a Litomyšlí pro něj taky nebylo vždycky úplně jednoduché a jsou tady citáty nebo úryvky, které se toho týkají. Já možná jeden z nich tady přečtu, třeba z 29. prosince roku 1984 je psáno. To stálé přejíždění je mi hold údělem a musím si zvykat. Není jen loučení, je také shledávání. A paradoxně tatínkovo dílo je tady jenom jedno, je to takový malinký reliéfek, jmenuje se Ruce ve vlasech a mně přišlo, že je to vlastně jediná věc, která do toho pokojíčku patří, protože to je opravdu moje autentická vzpomínka na naše vítání se tady mezi dveřmi, který potom stvárnil tady do toho malého reliéfu. Takže není to žádný opus, asi kurátor, kdyby dělal nějakou významnou tatínkovou výstavu, tak tuhle věc určitě jako přehlídne, nebude pro něj podstatná, ale vlastně pro mě je podstatná jako ta vzpomínka.
2: A samozřejmě je to doplněné i dalšími dopisy pro vás jako pro dítě. Asi jste začínala číst v té době?
3: Ano, já si myslím, že je to kolem toho roku 88-89, že začínají tyhle dopisy. Trvaly několik let, já jsem tady představila jenom některé, které mi přišly i tak jako vizuálně nejzajímavější nebo tím textem. A myslím, že pro toho návštěvníka je i fajn, že je asi přečte, protože to tatínkovo písmo se musíte trochu naučit. Ale mě se snažil psát samozřejmě čitelně, když jsem teda byla třeba v té první, druhé třídě, takže to přečte tím pádem si myslím tady každý a doplněné těma obrázkama, tak myslím, že to je takový milý.
2: Kde ty dopisy byly po celé ty roky schované? Možná v některých rodinách by bylo i s podivem, že nepodlehly nějaké zkáze, že by neskončily v koši.
3: No to u nás by se určitě nestalo. To my jsme si vždycky všechno fakt archivovali. To jsme asi měli od toho tatínka, ten má taky svůj obrovský archiv zase v pražském bytě. Ten nevyhodil téměř nic, co se týče teda nějakých písemností, myslím. Tady jsme to měli uchované v komoře, v krabicích.

pracovat.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes oživuje vzpomínky na Olbrama Zoubka, kterého připomínáme nejen jako suchaře, ale také v osobní rovině, jako otce. A to s jeho dcerou Evou, která je autorkou výstavy s názvem Můj tati O.
1: Který předmět tedy z té výstavy je pro vás nejzásadnější?
2: No, teď zrovna stojíme teda v dětském pokojíčku a je tady totiž ještě takový koutek, možná teda to stočím na to. Je tady dětská postýlka, ale pro panenku a to jsou tady dárky, které vyráběl tatínek mě k Vánocům, protože byl nesmírně šikovný na ruce, zručný a uměl dělat dobře i se dřevem. Takže třeba tady ta dětská postýlka pro moji oblíbenou panenku, tak tu jsem sem dala, asi by to v galerijním prostředí vypadalo naprosto nepatřičně, to mít jako součástí výstavy, ale tady do toho mého pokoje to patří a to je zrovna věc, kterou bych teda rozhodně nevyhodila, kterou střádáme a hrála se s tím i moje dcera potom.
1: Takže ne, žádné dílo sochařské ani relief, ale dětská postýlka, protože to má tu přidanou osobní hodnotu.
2: Teď jsem to spíš teda brala z těch věcí mimo to dílo, ale z těch věcí sochařských, tatínkových, by to možná byla ta dvojice v té předchozí místnosti Marie a Josef, anebo velká socha Ifigenie, ke které teprve půjdeme.
1: Možná pojďme rovnou. Přesunuli jsme se k té zmiňované Ifigenii, je to tak?
2: Ano, jsme v místnosti, kde jsem se snažila přece jenom představit víc otcovo dílo, protože v těch jiných místnostech je sice také, ale souvisí to s rodinou. A tahle místnost je věnovaná cyklu Ifigenie, které se věnovalo v druhé polovině 80. let, takže já jsem si vlastně kladla otázku, čím se v té době, kterou já jsem si teda na to vyčlenila, to je doba restaurování zámku, nejvíc ve své tvorbě zabýval a je to určitě tenhle ten cyklus, protože se mu věnoval několik let v kuse a v podstatě v jeho díle v té době se neobjevovaly jiné motivy než tady z té tragédie Euripídovy.
1: Takže i série těchto malých plastik je k tomu.
2: Všechno, co je tady, tak je k tomu Euripídovu dramatu, reliefy, malé sochy, tahle velká socha Ifigenie a je tady na stěnách vidět i fotografie z představení a jsou tady i fotografie herců, podle nichž některé z těch soch dělal. Ty my tady nevidíme, protože ty jsou umístěné v zámeckém sklepaní v jeho trvalé expozici tady v Litomyšli, ale chtěla jsem tady ukázat, že to téma ho zaujalo natolik, že vlastně ty herce nafotil a podle nich ty podoby vlastně do toho dával, do těch soch.
1: Když jste zmínila to zámecké sklepení tady v Litomyšli, tak ta expozice je v tuhle chvíli také obnovená.
2: Otvírala se 22. dubna, je to moc hezký, takže určitě, kdo jste tam byl, tak klidně běžte znovu, protože tam jsou opravdu nové vrstvy. A je to hlavně nádherně teď nasvícený. Já tam běžně neprovázím, to už bych teda opravdu nezvládla, ale dejme tomu, já nevím, jednou za rok, dvakrát do roka mě požádají, abych tam udělala komentovanou prohlídku a já teda jim ráda vyjdu vstříc.
1: Je to tady všechno, nebo ještě máme nějakou místnost, kterou naši virtuální prohlídku uzavřeme?
2: Ještě malá chodba, tak ještě můžeme přejít tam. Jsme v malé chodbě a je to sice nejmenší prostor tady v celém bytě, ale paradoxně je tady takový nejtěžší téma a možná i největší a vydalo by mi na celý dům. Musela jsem tady i nejvíc škrtat, protože samozřejmě toho materiálu jsem měla hodně a musela jsem hodně zvažovat, co sem dám, abych ty návštěvníky tady jako neutavila textama. Ale tady opravdu na metry čtvereční toho textu je nejvíc a jsou to tatínkovi vlastně morální, politický postoje. Je tady hlavně to období kolem revoluce a hned po ní, protože tatínek, jak jsem tady zmiňovala, byl vlastně nesmírně aktivní a nebojím se teda říct, že opravdu přispěl k demokratizaci naší společnosti, ale hodně se na tom vyčerpal a tady je jedna socha, která vlastně symbolizuje to jeho fyzické rozpoložení, ne psychický, protože samozřejmě byl nesmírně šťastný, ale opravdu to tělo bylo hodně unavený a je to takovýhle zlomený muž. A jinak na těch textech tady na zdi se dočtete o tom, že měl třeba v ateliéru odposlouchávání, to je věc, kterou já jsem třeba vůbec netušila, tu jsem se opravdu dočetla až v těch dopisech, jak se zavírá mu výstava, jak teda přišli na výslech k němu do ateliéru a potom kolem té revoluce ta jeho aktivita.
1: Ta výstava je plánovaná vlastně na pouze tuhle sezónu, kdy si Litomyšl, nebo i všichni ostatní, nejen z Litomyšle připomínají těch 100 let od narození Olbrama Zoubka, ale ten zájem je obrovský. Už jste přemýšlela nad tím, že kdyby lidé chtěli, že by se to prodloužilo?
2: Nad tím přemýšlím. Já jsem to dala do půlky srpna z takového praktického důvodu, protože máme dvě děti školou povinné a taky bychom mohli jet někam na dovolenou. Takže druhou půlku srpna budu věnovat plně rodině, ale říkala jsem si, že na ten podzim, pokud ten zájem bude, takže bych to asi prodloužila, ale konkrétně vymyšlené to ještě nemám. Tady už se mě lidi ptají, jestli z toho bude jako stálá expozice a tak, tak to jsem nad tím takhle opravdu nepřemýšlela. Ale je to teď všechno hodně čerstvý, takže uvidím, jak se mi to usadí v hlavě.
0: Říká Eva Zoubková a uzavírá tak dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Milena Potučková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, hezký a příjemný večer vám přeje z Českobudějovického studia Českého rozhlasu Jiří Kasal. V tomto týdnu přinesly agentury informaci, že se uzavřela na základě prohlášení jejich dvou zakládajících členů dlouhá historie jedné z nejpopulárnějších a také nejúspěšnějších britských kapel 60. let jménem Hollies. Nebylo by od věci na ně zavzpomínat pod světly ramp, třeba tímto songem Just One Look, jenom jeden pohled.

Stačil jeden pohled, abych se zamiloval do tebe. Zjistil jsem, jak dobrý je to pocit mít tvou lásku. Just one look, jenom jeden pohled. To byl velký hit kapely Hollies v roce 1964 a písnička, kterou si vypůjčili od americké černošské zpěvačky Doris Troy, Mama Soul, jak se jí přezdívalo. Dostatečně naznačila, co bylo velmi silnou stránkou této anglické kapely, tedy působivé svěží vokální harmonie. Mimochodem, tuto písničku pod názvem Tenhle kluk před 60 roky v Čechách přespívalo dívčí trio Menšlová, Kubáková a Fatková. S nadsázkou řečeno, skupina Hollies může připomínat Vánoce. Vznikla totiž ve městě Manchester, právě v jejich časové blízkosti, a podle jedné z verzí si přidala název podle slovíčka holly, což značí cesmínu, a ta je na britských ostrovech jedním ze symbolů spojených s poetikou těchto svátků. Druhá varianta výkladu zdůrazňuje velmi příznivý vztah členů kapely k rock'n'rollové hvězdě Buddymu Hollymu a jeho písničkám, které Hollies v raném úseku jejich existence hrály. Už první single, který zpěvák Alan Clark, kytarista a zpěvák Graham Nash, další zpěvák a kytarista Tony Hicks, basista Eric Haydock a bubeník Bobby Elliott natočili v roce 1963, byl docela slušný hit. Tehdy Hollies s oblibou přejímali songy amerických hvězd Chucka Berryho nebo Morrise Williamse a jeho kapely Zodiacs. Ovšem písničku na pátém singlu napsali autoři Mort Shuman a Clive Westlake, Here I Go Again, už jsem zase v tom, přímo pro Hollies. Zkrátka, i když se člověk v lásce spálí, jde do toho znovu.

Snažím se, jak můžu a dělám. Nikdy nevyhraju zlato, nikdy nevyhraju. Teď jsi tady, tak blízko mě, nemůžu ti odolat. A věděl jsem to, když jsem tě políbil. Here I go again. V celku rychle se Hollies podařilo najít svou nezaměnitelnou hudební tvář. Již udával tón, vokální souzvuk a Nešova kytara. Popularitu Hollies v prvních letech pomáhali stavět především singlové úspěchy. Poprvé se Hollies podívali na čelo britského hitového žebříčku zásluhou písničky I'm Alive, žiju. Pro Hollies ji napsal nadaný americký autor Clint Ballard Jr. Ti zpočátku z písničky nijak nadšení nebyli a dokonce ji nabídli jiné beatové kapele z Manchesteru Toggery 5. Nakonec Hollies naštěstí změnili názor. Text písničky I'm Alive zachycuje zázrak lásky. Mladík má pocit, že až když se zamiloval, opravdu žije. Teď můžu dýchat, vidím, můžu se dotknout, cítím všechnu sladkost v tvém polibku. Dáváš mi všechnu lásku, která mi chyběla. Nikdy jsem se takhle necítil, žiju jsem naživu. Hollies, I'm Alive.

I'm Alive, jsem naživu a písnička s níž vedli Hollies v roce 1965 tři týdny britskou hitparádu. V té šňůře radostně působících hitů této skvěle zpívající skupiny je mi zvlášť milý song Bus Stop autobusová zastávka. To je písnička úspěšného britského autora Grahama Goldmana a je zajímavým příkladem spolupráce otce a syna. Otec Grahama Goldmana byl židovský básník a dramatik Haimi Goldman, který měl civilní zaměstnání v oděvnictví. Grahama Goldmana, základ písničky Bus Stop, tedy autobusová zastávka, napadl, jak prozradil cestou z práce autobusem. Její vstupní slova napsal jeho otec a syn pak pokračoval ve svém pokoji s výjimkou prostřední části. Chybějící místo v písničce zaplnil následující den cestou autobusem do práce, do obchodu s pánskou módou. Deštivý den, ona tam je, říkám, prosím, pojď pod můj deštník. Autobus odjíždí, ona zůstává. Bus stop a...

0: Dalším hitem Bus Stop autobusová zastávka jsme se už zastavili v roce 1966, kdy se Hollies dostali do vrcholné formy a stali se z nich vážní konkurenti Beatles. Tehdy každý jejich koncert byl vyprodán a kapela už přestala přebírat písničky od jiných autorů, ale často se spoléhala na vlastní autorské zázemí, síly a schopnosti. I z toho důvodu začala nabývat na kvalitě alba Hollies. Již tvořili s výjimkou Dylanovského alba vesměs zdařilé kompozice pánů Clarka, Nashe a Hexe, z nich některé přečkaly nástrahy času. Dobrým příkladem může být album Butterfly, motýl z roku 1967, které bylo postaveno výhradně na vlastním autorském materiálu kapely Hollies a bylo snahou propojit pop rock s módní psychedelií. Bylo také posledním před odchodem nejvýraznějšího člena Hollies Grahama Nashe, který byl následně součástí písničkářské superformace Crosby, Stills, Nash & Young. Motýl líně saje slunce, bohatě posypaný a pomalovaný zlatem, tady v zemi mlhy a jezera. Já a moje láska nikdy nezestárneme. Hollies a Butterfly.
1: We met on the shore of the lemonade lake.

Holí z podchodu Grahama Nashe na oblibě příliš nestratili, a to ani s příchodem 70. let. Ještě na konci té předcházející dekády měli velký úspěch s jímavou baladou He Ain't Heavy, He's My Brother s dominantním hlasem Alana Clarka. Za jím vznikem stojí pozoruhodná autorská dvojice Bobby Scott a Bob Russell, který tehdy už byl velmi vážně nemocný. Inspiračním zdrojem byl snad starobylý příběh skotské dívenky, která nosila velkého chlapečka, kdo si viděl, jak je to pro ní obtížné, a zeptal si, jestli není unavená, a ona odpověděla, ne, není těžký, je to můj bratr. A duch lásky plného obětování je přítomen také v textu skladby He Ain't Heavy, He's My Brother. Jejíž název vyjadřuje odpověď oné holčičky. Jako první natočil v roce 1969 zpěvák Kelly Gordon a jeho verze je dosti působivá, avšak celosvětově ji zanedlouho proslavili Hollies. Pokud jsem vůbec obtížen, jsem obtížen smutkem, že srdce každého není naplněno radostí z lásky jeden k druhému. He ain't heavy, he's my brother, není těžký, je to můj bratr.

Zhruba od poloviny 70. let zvolna aktivita holí slábla, ovšem i dále se scházeli v určitých intervalech v nahrávacích studiích i na koncertních pódiích. Vedoucí zpěvák Alan Clark odešel z této legendární kapely již v roce 1999, kdy se stáhnul do ústraní kvůli zdravotním problémům své manželky. Holís existovali až do letošního roku, ovšem podle aktuálního prohlášení se 80-letý kytarista Tony Hicks kvůli zdraví rozhodl skončit a o 4 roky starší bubeník Bobby Elliott, který tvořil kontinuitu této skupiny s ním, se pak rozhodl ji opustit ze solidarity k němu. A tak dlouhá existence skupiny, která v 60. letech byla populární také u nás, se de facto uzavřela. Jennifer Eccles z roku 1968 bude poslední hit Holís, který vám dnes pod světly ramp zahrajeme. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr. Dneska uložíme do přehrávače album Vteřiny, měsíce a roky, tedy třetí kolekci písniček, při níž ve studiu spojili síly zpěvák Vladimír Mišík, producent Petr Ostrouchov a muzikantské sdružení Blue Shadows.

Představovat si zde tak výraznou pěveckou osobnost, jako je Vladimír Mišík, by bylo zbytečnou činností. 6 dekád, během kterých držel v ruce mikrofon a taky čistý prapor českého big beatu a ducha plného rockového písničkářství, mluví jasnou řečí. Stejně jako protagonistu v hudební i textařský jazyk, který vždy a znovu nacházel pevnou skálu pod nohama v blues, rock'n'rollu a vlastní verzi hospodského šansonu, opřeného o poezii nespochybnitelných mistrů oboru, ale i zpěvákovou čím dál přesvědčivější schopnost napsat si sám slova, za něž se může postavit. Všechny ze zmíněných veličin platí i pro vlastně už trochu nečekanou fázi Mišíkovy pěvecké kariéry, která se otiskla do možná jen prozatím 3 studiových alb, natočených pod producentskou taktovkou Petra Ostrouchova a se sdružením Blue Shadows. To 3. vydané během příležitostné 5leté spolupráce má skácelovský název Vteřiny, měsíce a roky. A vedle písniček, které legendě českého big beatu vysloveně hudebně sluší a, jak jsme u Mišíka zvyklí, na tělo pasují i v textech, v sobě spojuje i všechny možnosti moderní studiové produkce. Zároveň však veškerá technika a pokrok nezatlačuje do pozadí poctivého staromilského ducha, muzikantský fortel a to pevné zrno autenticity, ze kterého vyrůstá muzika, která má duši.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Poté, kdy ze zdravotních důvodů definitivně přestal s koncertováním, se Vladimír Mišík jako aktivní muzikant, aniž si dělal nějaké další plány, nakonec neodebral na penzi. A asi nebude přehnané říct, že za to v dobrém smyslu může hudebník a právník Petr Ostrouchov. Odpočívajícího zpěváka nejprve pokusnými vlaštovkami v podobě písniček a básní, se kterými by se dalo něco udělat, navnadil natolik, že v roce 2019 spolu a se skupinou Blue Shadows natočili desku Jednou tě potkám. Sklidila zaslouženou chválu i hudební výroční ceny a do vzduchu pověsila i příjemný otazník. Není škoda tuhle spolupráci nechat jen u jednoho zastavení? Všichni zainteresovaní si na ni odpověděli stejně. Dva roky na to vyšlo album Noční obraz, stejně podařené a stejně vřele přijaté od posluchačů až po hudební kritiky. A v říjnu 2024, kdy se do oběhu dostala deska s nadpisem Vteřiny, měsíce a roky, si mohli Mišík a spol. Spokojeně říct do třetice všeho dobrého. Tak jako u předešlých dvou titulů z ní posloucháme vysoce dospělou muziku, která naprosto ctí osobnost, výraz i pěvecké charisma hlavního interpreta a zároveň si užívá faktu, že není třeba myslet na to, jak by se případně přenášela na koncertní pódium. Ona volnost studiového nahrávání, vypiplaných detailů a drobných klenotů ve hře jednotlivých instrumentalistů z ní dělá lahodné sousto k poslechu. Téměř až americky znějící hudební polštář, který pod Mišíků v pořád suverénní zpěv načechrala prvotřídní muzikantská sestava, ale není jen nějakým aranžérským peřím. Má v sobě vedle zmíněné vzdušnosti i skvěle zvládnuté řemeslo, přirozenost, souznění talentů a hlavně radost z tvorby a společného hraní. Nedá v skutku žádnou práci takové desce podlehnout.

Tak jako u předešlých dvou alb, jejichž příběh měli v nadsázce řečeno v rukou dva hlavní režiséři, producent a hlavní autor hudby Petr Ostrouchov a zpívající tvář a osobnost Vladimír Mišík, se i třetí díl pomyslné trilogie v písničkách žánrově rozlévá do více směrů. Zaslechnout lze přiznávky reggae, ska, blues i country, stejně jako hezky proaranžované de facto folkové balady. A zase to dohromady zní soudržně, vyrovnaně a hlavně naprosto přirozeně. Deska Vteřiny, měsíce a roky má i přes působivou hráčskou suverenitu všech zúčastněných muzikantů, opět včetně několika zvučných zahraničních jmen, velký trumf ve své civilnosti. Mišík zpěvák s ní umí zacházet jako u nás málo kdo. A vzhledem k tomu, jak je vnitřně ustrojený, se do ní ani nikdy nemusel nutit. Je mu prostě daná a souvisí i s jeho lidským charakterem. Ostatní mu rozumí, ctí jej a v hudbě se to vše odráží. Tak jako v textech, které kromě protagonistových vlastních a nalistovaných v knížkách oblíbených básníků, ve větší míře přidal i nejen generačně spřízněný kamarád, politik, diplomat, textař a spisovatel Michal Žantovský. Když se něco stane třikrát, není to štěstí ani náhoda. Navzdory věku a faktu, že se nachází v pozdní fázi své hudební kariéry, našel Vladimír Mišík další zlatou žílu. Takové desky, jako je tahle, nikdy neprší z nebe, jsou za odměnu. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Já vlastně jsem byla označena za znalkyni díla Jakuba Demla, tak já myslím, že takový člověk vůbec neexistuje na světě, protože dílo Jakuba Demla stále poznáváme a to se odráží i v téhleté knize, protože tihle moji přátelé, které vy budete držet v ruce, ještě nikdy takhle nevyšly. Je tam jedna nová báseň, která byla vlastně objevena v rukopise.
4: V úvodu Zeleného rinku jste slyšeli Danielu Ivašitu. Šlo o citaci z jejího vystoupení v Tasově, kde bylo představeno veřejnosti nové vydání Demlovy knihy Moji přátelé. Sestřih z dokumentárního záznamu dnes uslyšíte. Třetí částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si, že od narození Jiřího Ortena uplyne zítra 85 let. A v úvodu vám jako poslední z letních repríz nabídnu fejeton studentky JAMU Adély Rivolové Dopisy. Autorka doplnila svůj text závěrečnou anketou. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Nedávno jsem doma procházela okolo dřevěné komody, na níž ležela vysoká kupička barevných papírů naskládaných na sobě. Ta hned přilákala mou pozornost. A už jsem se v barevných papírcích začala přehrabovat. Tedy lépe řečeno, v obálkách, dopisech a narozeninových přáních. Nakonec jsme u nich s mamkou, kterou jsem tak vytrhla z domácí práce zvané žehlení, proseděli snad 2 hodiny. 2 hezké hodiny, kdy jsme se probírali střípky naší rodinné historie. Hodně jsme se nasmáli. Obzvlášť, když jsme narazili na naše dětská přání, zahrnující abstraktní malby neznámých významů. Nebo na dopisy z táborů, kam se toho většinou nevešlo více, než jaké máme počasí. Ale taky jsme narazili na dopisy od členů rodiny, kteří už nežijí, a nebo se stářím a nemocí vytratilo jejich já a schopnost s námi komunikovat. To mne pak prostoupil záchvěv toho, jako kdyby tu na chvilku zase byli s námi. Vůně papíru, jejich písmo a v řádcích sformulované myšlenky, pozdravy a zážitky mi je zase připomněli a jakoby zhmotnili. Je otázka, jestli někdy jako lidstvo budeme umět cestovat v čase tak, jak to známe z různých českých i zahraničních filmů. Ale dopis je pro mne třeba spolu s deníkovými zápisky, fotografiemi nebo videi jednou z forem, které nám díky naší představivosti umožňují se vrátit v čase. Dopis, podobně jako cukr, může být konzervantem. Když do takové zavařeniny zamezíte přístupu vzduchu a po nějaké době ji pak otevřete, může vám přinést například nový náhled na osobu, kterou jste znali osobně, nebo kterou znáte z historie díky jejím významným činům a přínosům pro lidstvo. Je to jako když se díváte na oblohu a víte, že formace hvězd, která se vám ukazuje, už je dávnou historií. Jen zkrátka trvalo, než k nám doputovalo jejich světlo. Staré dopisy tak můžou mnohdy objasnit osobnosti a skutky dosud zahalené v mlze a posloužit jako historický doklad. Korespondence významných osobností je navíc často vydávána knižně. A protože by se vám mohlo stát, že se proslavíte, dávejte si raději pozor i na své soukromé dopisy. Je ale pravda, že v dnešní době se prout většiny zpráv a toho, o čem bychom dříve komunikovali skrze dopisy, přesouvá do online světa. A tak je těžké odhadnout, kolik člověk moderní doby napíše průměrně za život dopisů. A že by se jednou měly knižně vydávat konverzace ze sociálních sítí a e-mailů, toho bych se tedy dočkat nechtěla. Myslím si však, že to ani nenastane, protože konverzace na sociálních sítích, ale i e-maily, které částečně nahrazují funkci dopisu, jsou mnohem útržkovitější a zkratkovitější než dopis skutečný. Nicméně pokles ve využívání posílání fyzických dopisů je hmatatelný. Za 100 let fungování České pošty poklesl počet doručených dopisů o 40% na 389 milionů ročně. A tady se musím pozastavit u zmínky o České poště a udělat malé historické okénko. Státní podnik Česká pošta vznikl po rozdělení Československa 1. ledna 1993. Ale Československá poštovní správa, jejíž fungování právě počítám do 100 let vývoje odesílání dopisů, vznikla v roce 1918 spolu s První republikou. Tehdejší ministerstvo pošt a telegrafů zaměstnávalo kolem 40 tisíc lidí, to je přibližně o 10 tisíc více, než má v současnosti zaměstnanců Česká pošta. Dnes se o rozvoz zásilek stará přes 5 tisíc vozidel. Tehdy to ale bylo 2,5 tisíce koně spřežných silničních vozů a saní spolu s 350 poštovními vagóny. Takže součástí doručování zásilek musela být i péče o téměř 2 tisíce koní. A nakonec v roce 1925 vznikla Československá pošta, která pak fungovala po celou dobu s výjimkou období protektorátu až do rozdělení Československa. Ale zpět k posílání dopisů. Jestliže ročně Česká pošta doručí kolem 390 milionů dopisů a budu kalkulovat s tím, že děti do 15 let dopisy neposílají, vycházelo by to zhruba na 40 odeslaných dopisů na osobu ročně. Jenže velkou část z nich tvoří dopisy oficiálních institucí, jako jsou například banky a úřady. Kolik prostoru tedy skutečně zbyde na srdečné osobní pozdravy a přání? Je mi jasné, že dopisy se stávají něčím svátečním. A dopisy na osobní úrovni už často nenesou nějakou důležitou praktickou informaci. Ale nesou sebou touhu udělat někomu radost, pozdravit ho, popřát mu a přenést kousek atmosféry, doby a místa. Příležitost poslat někomu dopis se často pojí se speciálními událostmi roku i lidského života a svátečními obdobími, jako jsou narozeniny, svatby, pohřby, dovolené, Velikonoce, Vánoce nebo Nový rok. A vězte, že takový dopis nebo přání psané ručně na papír má mnohem větší sílu než to zobrazené na obrazovce. Proto jsem si i já sama dala na začátku minulého roku předsevzetí, že každý měsíc někomu napíšu dopis. A přestože tohle mé předsevzetí potkalo během roku stejný osud jako většinu předsevzetí, která si lidé dávají, půjdu se teď vydat pro hezkou dopisní sadu. Nedávno jsem totiž slíbila své malé sestřenici, že jí pošlu dopis. Když jsme se spolu loučili, říkala mi, abych na to hlavně nezapomněla. A protože jak učíme malé děti, sliby se mají plnit a protože jí chci udělat radost, svůj slib dodržím. A cestou se zeptám kolem jdoucích, jak to mají s dopisy oni. Posíláte někdy dopisy?
1: Ne, v dnešní době už ne.
6: Už nepíšu, nemám komu.
7: No, málo kdy.
8: No, já jenom když jsem na táboře.
5: Při jaké příležitosti jste tedy dopisy případně posílali?
9: No, říkám taky pohledy k narozeninám nebo k svátku, ale dopisy prostě, když jsme si potřebovali něco říct nebo napsat, nebo recept jsme potřebovali, tak jsme si psali s kamarádkama.
5: Vzpomenete si, kdy jste naposledy dostal nebo dostala dopis?
1: Tak to bude asi hodně dlouho už, to bude možná víc jak 5 let, když byly synové na táboře.
7: No, to už si ani nepamatuju.
8: Jo, strašně moc jsem jich vždycky dostávala, když jsem byla na táboře, od mámy, od táty i od babičky.
9: No, to si už nespomenu, to už dneska ty lidi neposílají dopisy.
10: Ale psali jsme si jako spolužačky, jsme si psali dopisy, že jo, když bydala jinde v jiném městě, no, tak jsme si psali dopisy. Mm-hmm.
5: Schováváte si je?
9: Od děti určitě.
6: Asi ne, vůbec, absolutně ne.
7: Schovávám, mám ještě dopisy z dětství.
9: Některý mám skovaný. Od dětí z tábora nebo od vnoučat jsem dostávala dopisy.
5: Mají pro vás dopisy a e-maily stejnou váhu?
1: Ty dopisy jsou určitě osobnější, dřív to bývalo lepší. Ale teď v rámci urychlení určitě ty e-maily se využívají více.
11: Ne, internet je podle mě rychlejší. Dneska už ty dopisy nemají tak nějak tolik smysl.
8: Asi ne, prostě dopisy jsou takový jako víc. Já nevím, jak to mám říct, ale nějak starodávný nebo prostě nějak tak.
5: Myslíte si, že v budoucnosti dopisy úplně zaniknou a budou nahrazeny online komunikací?
8: No, asi jo.
1: Je to možné, že do budoucna asi určitě.
7: Myslím si, že ne, no. Že není nad, prostě není nad to dostat dopis. No. Ale bohužel v této době už málo kdo píše dopisy.

0: Svůj fejeton o dopisech četla studentka JAMU Adéla Rivolová. 20. srpna 1878 se v Tasově na Vysočině narodil básník a kněz Jakub Deml. A 20. srpna letošního roku se do posledního místa zaplnila Tasovská sokolovna, aby si jeho osobnost a dílo připomněla. Bezprostředním motivem ke společenskému setkání bylo i nové vydání Demlovy sbírky Moji přátelé. Kniha je věnována rostlinám, květinám a houbám, ale traduje se, že když se kdysi příslušníci STB dověděli, že Deml napsal knihu s názvem Moji přátelé, řekli si, tu knihu si seženeme, přečteme a pak ty jeho přátele všecky pozavíráme. Informace, úvahy a příběhy vztahující se ke knize se dovíte ze sestřihu dokumentárního záznamu z Tasova. Knihu vydal Pavel Krištof Novák, a to při příležitosti svých osmdesátin. Novák vystudoval češtinu a dějepis na Masarykově univerzitě v Brně a téměř 30 let učil. Má však za sebou i léta psaní časopiseckých článků a prodeje knih. O tom, kdy a jak se rozhodlo o novém vydání Mých přátel, vyprávěl v Tasovské sokolovně. Došlo k tomu při návštěvě ateliéru výtvarnice Lidmily Anny Dohnalové.
1: Bylo to takové zajímavé setkání, kdy jsem přijel s kamarády z výletu a zastavili jsme se za paní Lidmilou, což je vždycky krásný, protože se s ní hezky povídá. Vydáme u ní nádherné věci, které mezi tím namalovala a tak. A to bylo setkání, kdy jsme se dozvěděli, a já teda taky, že ona ilustruje už dlouhá léta, několik let, tu sbírku Moji přátelé. A byl tam tehdy zde přítomný doktor František Dvořáček z Třebíče a ten řekl, v přítomnosti mé manželky, já už jsem totiž předtím vydal asi 6 nebo 7 knih a manželka, od manželky už to mám zakázáno, protože ona se to potom hromadí, víte, ono se něco prodá, něco taky neprodá, takže jsou to, co si doma, my pak už nemáme kde bydlet. Tak já už to mám zakázáno, ale pan doktor Dvořáček, to je autorita, že? Jednak je to doktor, který ho potřebujeme, že? A jednak jako je to sympatický člověk. A ten tam prostě pronesl památnou větu. Pavle, to musíš vydat. A byla u toho manželka, no, tak jako moc jí to nebylo vhod, ale přece jenom říkala si asi, no tak třeba by to bylo zajímavé. Ona to potom se mnou všechno pročítá, že proč se dělají nekonečné korektury a to všechno. Takže taky má na tom velkou zásluhu. A já si toho vážím, že teda i za její pomoci jsem tu knihu nakonec zdárně vydal, ale nebýt Lidmily Anny Dohnalové zde přítomné, hned ji předám slovo, tak prostě ta kniha nevznikla, že? Protože předtím, a o tom vám zase řekne potom paní magistra Ivašita, tak ta bude vyprávět, protože se Jakubem Demlem zabývá dlouhá, předlouhá léta, a vydala už s jeho jménem nejrůznější knihy, tak ta nad celou tu knihou měla dohled. Takže toho si také nesmírně vážím. A nikoli v poslední v pořadí, ale též bych prvního dal, je můj dlouholetý přítel vzácný kněz, kterého zná téměř celá republika. Tak to je Marek Orkovácha a je to etik, ale taky zoolog, taky účastník nejrůznějších výprav na Ukrajinu, do Antarktidy a tak dále a tak dále. A toho jsem oslovil s velkou prosbou, zdali by tam napsal doslov. To víte, to bylo jako, když jsem do těch Lechovic jel, tak buď a nebo, protože já vím, jak je zaneprázdněn, má přednášky, učí v Praze na lékařské fakultě etiku. Kromě toho se musí starat o své ovečky, také v Lechovicích a v Božicích, u Znojma. Ale on mě to slíbil a ještě jednou velké díky. A teď, kdo tu knihu ilustroval a zase se hluboce skláním před Lidmilou, protože ta kniha A já si myslím, že se shodneme spolu, že je vrcholem tvého díla, že? Mého díla a z mého života.

Před několika roky mě napadlo, že bych na počest Jakuba Demla, mého tatínka Stanislava Vodičky a obce Tasov mohla ilustrovat knížku Jakuba Demla Moji přátelé. V popředí obrázku bude příslušná květina nebo houba a v pozadí část Tasova a jeho okolí. Začala jsem na ilustracích pracovat, ale přestal se mi líbit formát obrázku, a proto jsem začala úplně na novo. Tentokrát se mi to po dvou letech podařilo dokončit. Profesor Pavel Krištof Novák se ujal vydání této knížky, kterou vám dnes můžeme představit. Děkuji mu za práci, kterou s vydáním měl, děkuji také své rodině a všem ostatním, kteří se svou prací zasloužili o vydání Demlových mojich přátel. Jakub Deml ponechal některá oslovení květin v tasovském nářečí. Jednu květinu nazývá protěž. Jedná se o kociánek dvoudomý, kterému se za mých dětských let říkalo ovečky nebo beránci. Tato květina se poměrně vzácně nachází v řídkých borových lesích a její květ se skládá z jemných bílých nebo růžových štětečků. Původní oslovení květiny zní: protěží, ovečko lesních stání, nemohu se ubránit ti, abych nepohladil rovno tvé. Pak ponechal oslovení: protěží, jenom ten, komu se život nevrátí, zastaví se v průseku lesním, na drnových stupních, tak ještě znatelných, kudy sestupovali ovce k napajedlu. Také černým kořenem Jakub Deml nemyslí zeleninu černý kořen, ale kostival lékařský. Jeho kořen má opravdu černý kořen. Je to poměrně mohutná rostlina, jeho fialové květy rádi navštěvují čmeláci a nastrouhaný kořen léčí různá poranění. Otáčka je svlačec rolní. Popínavá rostlina se vyskytuje na náspech, pastvinách, mezích a býval hojný na polích, hlavně v bramborách. Charpa. Srdíčky Panny Marie. Jedná se o hvozdík kropenatý. Nám dětem se přikazovalo, že jeho květy nemáme trhat. V houbách Deml oslovuje osík. Jedná se o křemenáče osikového. Jeho plodnice se nacházejí pod osikami. Loňského roku jsme procházeli okolo osikového hájku plného velkých balvanů a najednou jsem v trávě zahledla skupinku křemenáčů. Už si ani nepamatuji, kdy jsem je předtím pod osikami našla. Rezek, ryzec pravý, syrůvka, ryzec, syrovinka.

0: Tasovské Sokolovně dále promluvila Daniela Ivašita, která vede výzkumný tým pro vydávání korespondence Jakuba Demla v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Do knihy Moji přátelé přispěla ediční poznámkou.
1: Já jsem nazvala tu ediční poznámku, která vlastně popisuje, jak ten text vznikal, jak rostly moji přátelé, ale možná by se to mohlo jmenovat, jak rostou moji přátelé, protože to trvá vlastně až do současnosti a je podivuhodné, že knížka, která začala vznikat v roce 1909, vlastně pokračuje a stále žije, nějakým způsobem se dotváří v roce 2026. Tahle ta nejznámější knížka Jakuba Demla ukazuje možná princip celého jeho díla, které on neustále přetvářel. A ti moji přátelé vypadali jinak, když je vydal poprvé v roce 1910 časopisecky, když potom vyšly poprvé knižně v roce 1913, potom v roce 1917 vyšly v Jenošově, zase byly rozšířené, v roce 1921 v Aventínu vyšly, zase tam byly další dvě nové básně, v roce 1935 přibyla rozsáhlá báseň Pupava. Jakub Deml, když už nesměl publikovat po roce 1947, respektive on už nesměl příliš publikovat po roce 1941, ale ještě se mu podařilo vydat Moje přátelé v roce 1947 v tom vlastním nakladatelství, tak on nekončil s tou svojí tvorbou a psal dál ty Moje přátelé. Takže další báseň je z roku 54 Koniklec a potom báseň Ledové květy z roku 1959. To jsou básně, které už se nacházely v rukopisech a které vlastně do té knížky dodávali jeho editoři. Nejdřív Timoteus Vodička v 60. letech a potom Vladimír Binar, což je významný spolu s Bedřichem Fučíkem editor toho samizdatového díla, což je zase úžasná kapitola, Deml byl zakázaný autor, ale stále to jeho dílo působilo v tom podzemí. A stále inspirovalo mnoho dalších autorů, ať už to byl Vladimír Holan nebo Vítězslav Nezval, který se k němu znal i v těch 50. letech ve svých pamětech, ať to byl Bohumil Hrabal, Jiří Kolář, Ludvík Vaculík a tak dále. Všichni prostě toho Demla nějak čtou pořád jako od začátku a je to pro ně objev. A já se zabývám hlavně dopisy Jakuba Demla, ale my se nemůžeme vlastně vyhnout tomu zkoumat i to jeho dílo, protože do značné míry dílo Jakuba Demla je taky psané v dopisech. A když jsme hledali nějaké textové prameny k těm dopisům, tak jsme objevili řadu rukopisů Jakuba Demla, které nikdy nebyly vydány a mezi nimi i báseň, která se jmenuje Jmélí a která je teď nově v těch mých přátelích a já v tom doslovu zdůvodňuju, proč tam patří tahle ta báseň. A je to vlastně vidět jenom z toho rukopisu. Já jsem ale říkala, že to vyjadřuje určitý princip a jakoby potíž s tím Demlovým dílem je, že je velmi živé a že vlastně je strašně obtížné ho nějak editorsky uchopit, aniž byste něco zredukovali, něco jako poškodili, protože je to opravdu jako ta rostlina nebo jako strom, který pořád roste a přibývají tam ty letokruhy, ale pořád je to ten strom, který on zasadil někdy v tom roce, já nevím, začal psát kolem roku 1897 a ty stopy těch starých textů se přenáší dál a dál. Takže je to takový symbol, možná moji přátelé, že píše o rostlinách, protože to dílo má takovouhle povahu. A vyvíjí se v jakýsi cyklech a v návratech. Dneska v tom kostele, když jsme byli a když jsem se taky dívala na ty krásné ilustrace paní Dohnalové, tak jsem si uvědomila, že ona vlastně zároveň s těmi květinami ilustruje nebo provází nás po Tasově a jeho okolí. Jsou to vlastně scénérie Tasova, ale já jsem si uvědomila, že vlastně ta knížka vůbec nevznikala v Tasově. Že ty jednotlivé vrstvy vlastně vznikaly vždycky, když ten Deml byl osamělý, vlastně ty první moji přátelé ve Staré říši, druzí moji přátelé v Praze, kam byl vlastně vyhoštěn diecézí brněnskou do pražské diecéze, tam napsal další díl. Když byl opět vyhoštěn z pražské diecéze, tak byl v Jenošově a tam napsal další část. Tu Pupavu napsal v Dubrovníku, když byl vlastně po smrti Otokara Březiny, o po smrti Pavly Kytlicové, byl nešťastný, utíkal z toho Tesova, tam napsal Pupavu. A vlastně jenom několik básní, a to jsou hlavně ty básně z těch posledních let, napsal v Tasově. A zvláštní je, že ty ledové květy, i to jmélí, myslím, mají trošku jiný charakter z toho roku 59. A tou poslední básní jsou ledové květy, které začínají slovy první a poslední slovo mluvte děti. To první a poslední slovo vyjadřuje vlastně ten návrat, tu návratnost. On se vrací na konci, na počátku. Ale obě ty básně najednou se trošku vymykají z toho cyklu tím, že on dosud chodil tou přírodou a vlastně zachytával se v těch nešťastných dobách toho, co roste ze země. Díval se dolů nebo byl s těmi květinami dole, ale vlastně v těch posledních básních už se dívá nahoru, na to jmélí a na ty ledové květy, které už se vlastně rozpouštějí a už tam zbývá jenom ta modlitba. Takže skutečně o téhleté knize celý život přemýšlel a takhle by se dalo mluvit o mnoha jeho knihách.
0: Čtvrtým mluvčím byl Marek Orkovácha.
2: První je to, o čem mluvila už paní Lidmila Anna Dohnalová. Moc doporučuji ty ilustrace přes pohledu botanika, to je naprosto přesný. Poznáte tu kytku, co to je. A když jsem četl poprvé kdysi dávno Moje přátelé, tak vám to nedojde. A pak to čtete, já jsem četl v semináři a najednou si uvědomíte, když v různých vydáních čtete Moje přátelé, těch květin je tak 60 až 70 a on je všechny znal. V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin. A nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, seminaristům, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač. Jo, tam opravdu čtete Moje přátele, sledujete ten liturgický rok. Deml tam mluví o tom, že kvetou právě koniklece, když v pašijovém týdnu. No jasně. To jsou přesně ty kytky, které kvetou, když jsou Velikonoce. Mluví o pivonikách, které umožňují našim očím, aby patřili do slunce Eucharistie na slavnosti těla a krve Páně. No pochopitelně, kdy kvetou pivoniky. Všechno takhle věděl. Svízel Siřišťový, taková neúplně známa, ale velmi hojná polní kytka, to pro mě vždycky byla nejkrásnější květina, to byl symbol prázdnin. Voní to jemně po medu a Deml přesně o tomto píše, že na svátek Panny Marie 15. srpna jsou tam ty kytice Svízele Siřišťového, které provoní celý kostel. Těch příkladů tady je řada. On to znal. Fabrice Adjadj, francouzský teolog, říká jednu výbornou věc na adresu katolických křesťanů. Říká, no jasně, tak my v těch městech, Praha, Brno nebo tak, milujeme tu přírodu, obdivujeme přírodu a tleskáme Bohu za to, že stvořil takovou krásnou přírodu, ale říká, Bůh po nás nechce potlesk, Bůh po nás chce kritiku. A kritika znamená, že to jeho dílo známe. To znamená, že to není pro mě louka, ale že to jsou pro mě ty jednotlivé druhy a znát někoho jménem, no tak to je základ slušnosti. Fabrice Adjadj říká, to je možná vzkaz pro nás, abychom se učili znát jménem jednotlivé druhy. Abych poznal aspoň ty základní květiny. Jestli nebesa vypravují o boží slávě, dílo rukou zvěstuje obloha, abych to dokázal slyšet. Nemusím být profesionálním botanikem, ale aspoň kdybych znal ty květiny, jako je znal Jakub Deml. Tak to je první, co chci říct. To druhé, to už je krátké, je to teda obrovský zvláštní, že Deml, bouřlivák, který někdy je opravdu hodně ostrý, obrovsky miluje, obrovsky nenávidí, najednou dokáže napsat něco takového. A srovnání, které jsem si netroufal říct ani v tom doslovu, ani v tom kázání, ale pořád na to myslím, to jsou pochopitelně Labutí písně od Jirouse, což je taky bouřlivák, tak by to člověk nečekal od něho a on napíše Labutí písně, to je tak jemňounká poezie, samozřejmě psaná v těch kriminálech, kde mu bylo nejhůř, ale mě to trošku připomíná ty Moje přátele, oba komplikované povahy, oba z tohoto kraje a oba jsou schopni napsat takhle jemnou poezii. A to třetí, co chci říct, je povzbuzení pro tady nás v Sokolovně v Tasově. Pište, skládejte, komponujte a využívejte charisma které vám pán Bůh dá, charizma tam to mě.

0: Slyšeli jste sestřih z podvečera v Tasovské Sokolovně, který se konal při příležitosti nového vydání knihy Jakuba Demla Moji přátelé. Kniha vyšla v roce, kdy od úmrtí Jakuba Demla uplynulo 65 let a současně je věnována památce svatého Františka z Assisi. Od úmrtí ctitele přírody, patrona ekologů, fauny i flóry nás dělí 800 let. A tak vás pozvu i k poslechu radioknihy na stanici Český rozhlas Plus. Od 30. září se tam bude vysílat četba z knihy Franka Cardiniho František z Assisi. A ještě připomínám, že reportáž Stasova, stejně jako ostatní příspěvky, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl třetí,
1: Vražedná pralinka. Dvouletý Jiří Cerhůnek, synek brněnského typografa, šel se svou maminkou 9. července 1929 po Lerchově ulici v brněnské Masarykově čtvrti. Na zítce zahrádky domu číslo 46 našel čokoládový bonbon. Po požití cukrovinky začal padat do mdlob, napsal tehdejší brněnský tisk. Zoufalá maminka chtěla hochovi pralinku z úst vyndati, avšak týž dostal silné křeče a zaťal zuby, takže se jí to nepodařilo. Cerhunková se pokoušela sehnat pomoc v nejbližším domě, ale náhle vyběhl na ulici student techniky Miroslav Sedláček, který z okna celou příhodu pozoroval. Donesl chlapce k sobě do nedalekého bytu a dával mu pít mléko. Protože to nepomohlo, zavolal šoféra opodál stojícího auta a vyrazil s dítětem i s matkou do nemocnice u svaté Anny. Jenomže cestou chlapeček zemřel. V nemocnici jak lékař, tak ošetřovatelka poznali, že z úst dítěte vychází zápach po hořkých mandlích. A také Sedláček konstatoval to též, když podotkl, že se může jednati o otravu kyanovodíkem. Pokračuje v líčení dobový tisk. Pitva potvrdila, že za smrt klučiny skutečně mohlo cyankály. Policii se chbitá reakce Miroslava Sedláčka pochopitelně zdála podezřelá, takže jej i hned zatkla. Při domovní prohlídce následně zjistila, že se u 20-letého studenta chemie nachází soukromá laboratoř, ve které kromě školních pokusů prováděl také své vlastní. Našla se zde i menší lahvička s jedem, vyrobeným zhruba před měsícem. Sedláček se bránil, že kyanid draselný vyráběl od roku 1927 kvůli svým pokusům. Navíc byl roztok slabší, než kolik jedu se našlo v chlapcově tělíčku. Jenže pak nalezla policie u Sedláčka ještě další, poněkud větší lahvičku z cyankály dřívější výroby. Tento roztok byl mnohem silnější, takže odpovídal množství jedu vpraveného do bonbonu, který způsobil otravu a smrt dítěte. Nadto policie zjistila, že právě v den vraždy koupil student techniky u cukráře tytéž po domácku vyráběné pralinky. Tuto závažnou okolnost vysvětloval jako náhodu, stejně jako ostatní proti němu svědčící indicie, líčil prvorepublikový redaktor. Student Sedláček měl značně problematickou minulost. Měl za sebou již několik průšvihů a s tím související nedostatečnou schování. Profesoři si na něj věčně stěžovali. Za střelbu do stromu na školním pozemku mu hrozilo dokonce vyloučení ze studií. Ze všeho ho ale vždycky dokázal vysekat otec. Píše se v historii českého zločinu. Dále se v ní uvádí, že Sedláček otrávenou pralinku připravil původně pro dívku, která se s ním kvůli jeho chování před pár týdny rozešla. Otrávený bonbon byl nastražený na zítce, kolem které chodila jeho bývalá milá každý týden na tramvaj. a čokoládové pralinky jí prý už dřív často kupoval. Přidává další z okolností zmíněná publikace. Kvůli rozchodu se mladík dokonce pokusil o demonstrativní sebevraždu, ale střelil se pouze do ruky a vyvázl s lehkým zraněním. To však není zdaleka jediná pikanterie tohoto případu. Sedláček se totiž u výslechu nakonec doznal, že kyanid ve formě prášku rozdal třem kamarádům ve věku 16 až 20 let. Všichni tři byli členy tajného spolku nazvaného FAS, který pěstoval kult smrti. Mladí sektáři policii nakonec potvrdili, že sedláček scénu, jak chlapeček požil vražednou cukrovinku, pozoroval od začátku. A pak se jim s tím i svěřil. Co se však týká kyanidu, mládenci nejdřív zapírali, že by nějaký dostali. Nakonec jeden z nich uvedl, že jej měl schovaný, kdyby mu ve škole hrozil špatný prospěch. Druhý prý si jed opatřil pro případ nějakého neštěstí, třeba kdyby oslepl, a třetí si nic vymyslet nedokázal. Dohromady si sektáři odnesli zhruba 10 gramů krystalického jedu. Jeden z nich pak ukázal četníkům místo v zahradě, poblíž svého bytu, kde si jed zakopal. Druhý přiznal, že kyanid dal třetímu, který jim otrávil kočku. Část tedy našli četníci ještě v bytě u traviče a další díl trojice údajně zničila na letním táboře v obavě před následky. Ze šetření vyšlo najevo, že hoši utvořili spolek, který byl obrazem kvasícího, nerozumného a nerozvážného mládí. Uvádí Dobový tisk a líčí, jak mladíci sepisovali na pergamen úmluvy věrného a věčného přátelství spečetěného krví. Ty byly ozdobeny kabalistickými znaky, kterým hoši nerozuměli, a židovskými písmeny, kterým rozuměli ještě méně. Konečně si tuto úmluvu vyzdobili větami vytrženými z okultistických spisů, kterým nerozuměli vůbec. Píše ironicky tehdejší novinář a dodává podrobnosti o tom, jak hoši neustále mluvili o smrti, a to například i na zmíněném táboře, kde měli žít primitivním životem indiánů. Prý totiž zároveň hledali nové cesty k zušlechtění lidské společnosti. V takových rukou bylo delší dobu 10 gramů ciankály, jehož odebrání dalo dost práce. Uzavírá novinář. Na hochy sice také padlo trestní oznámení, ale jak dokládá historie českého zločinu, v roce 1929 ještě neplatil dnešní paragraf 187 trestního zákona nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Takže od soudu odešli téměř bez následků. Vrah sedláček se ke svému činu nikdy nepřiznal a soud neměl údajně žádný přímý důkaz. A tak, i když mu byla prokázána jak výroba kyanidu draselného, tak i nákup pralinek, konstatoval soud lakonicky, že s otrávenou pralinkou manipuloval tak neopatrně, že se ocitla na zítce zahrádky domu číslo 46 v Lerchově ulici v Brně, dokládá publikace. Verdikt zněl 3 měsíce vězení za neoprávněné držení pistole a za provinění proti dalšímu paragrafu trestního zákona o zločinech, přečinech a přestupcích. Ale po takzvané zmateční stížnosti byl trest podmínečně odložen. Matce zemřelého dítěte měl sedláček zaplatit jako újmu 3533 koruny. Je zřejmé, že sedláčkův otec měl dobré styky. Vražda tak zůstala téměř nepotrestána. V roce 1951 skončil Miroslav Sedláček na psychiatrii. Zemřel roku 1999. Uzavírá příslušný díl seriálu Historie českého zločinu.
2: Zlý konec soudního rady. Vražda soudního rady Jana Velgla hýbala v letech 1936 až 1937 nejen tehdejším Brnem, ale sledovala ji celá republika. Lidé zaplňovali do posledního místečka soudní síň, z níž dobový tisk přinášel obsáhlé reportáže s četnými fotografiemi. A tento příběh dokonce pronikl do románu Žena a soud, který vydal ve své době slavný židovský právník a spisovatel Jaroslav Mária, vlastním jménem Majer. Mord a jeho okolnosti se totiž vyznačovaly vším, co senzacechtivé obecenstvo láká. Vystupovala v něm krásná pachatelka, vysoce postavená oběť, bezcitný vrah i opovrženíhodné pohnutky. A vrcholem byl prapodivný, neli senzační rozsudek. Příběh začíná, když se 56-letý soudní rada Jan Velgo ze zazobané právnické rodiny, kde byl vysoce postaveným soudcem kdekdo, seznámí na lavičce v brněnském Tyršově parku s 21-letou domovnickou dcerkou Marií Havlíkovou. Její původní povolání je dělnické. Vychodila 4 třídy měšťanské školy, zároveň oplývá nejen krásou, ale také šarmem i přirozeným intelektem. Vypracovala se dokonce na obchodnici s realitami u majitele realitní kanceláře Eduarda Kočvary. Okouzlený Velgo, který žil do té doby jako starý mládenec, jenž si své sexuální potřeby zajišťoval přičiněním brněnských prostitutek a vlastnoručně focenými erotickými snímky v privátním ateliéru, se do Marie naprosto zblázní a začne jí zahrnovat vášnivými dopisy. Marie mnohem staršího, nehezkého, skoliózou stiženého a nadto o osobní hygienu nedbajícího muže zprvu odmítá. Ale pak zřejmě zvítězí touha dostat se do vyšší brněnské společnosti. Vždyť Velgo se stýká s místní kulturní smetánkou, je členem čtenářského spolku Besedního domu, spolupracovníkem brněnské filharmonie i klubu českých turistů. A navíc je jeho byt na Akademické, dnes Čápkově ulici, nacpaný obrazy, hudebními nástroji i zbraněmi. Co však Marie tehdy netuší, Velgo je i neskutečný skrblík. Dokonale stěles

Ten navrhne, že se tajně vezmou a pokud se prokáže, že je dítě jeho, bude na ně měsíčně přispívat 200 korun. Navíc v písemné smlouvě stanoví, že v případě rozvodu se o dítě postará jeho sestra, neprovdaná penzionovaná učitelka Irena. A tak 19. prosince 1935 v 6 hodin ráno byly Velgo a Havlíková sezdáni v brněnském kostele svatého Tomáše. Kromě faráře u toho nebyl přítomen žádný host a Marie ještě téhož dne šla znovu spát do bytu svých rodičů. Navenek tedy skončila jako nastávající svobodná matka, která se Velgovi při občasných návštěvách stará o domácnost. Velgova dosavadní skrblivost, povýšené jednání i všechny hluboce zakořeněné zlozvyky nadále zůstávají beze změny. Novomanžel na své mladé ženě neobyčejně šetří, ta je povinna jej i po sňatku oslovovat pane Rado, a protože se zadní partner na veřejnosti nepokrytě stydí a vydávají za svoji neteř, připadají jí jeho občasná milostná vyznání stále falešnější. Dočítáme se v práci Žena a porotní soud od Jiřího Skoupého. Nastávající matku jistě rovněž tíží bezvýhradné Velgovo trvání na otcovské zkoušce. Po jejímž negativním výsledku hodlá Rada manželku vyhnat bez jakéhokoliv odstupného. Počáteční ctižádost těhotné novomanželky se pozvolna začne měnit v nenávist. Shrnuje její duševní stav Skoupý. Tehdy se Marie Velgová v bytě svých rodičů seznámí s nezaměstnaným Václavem Černým, 43letým, už dříve soudně trestaným, vyučeným slévačem. Na němž zanechali stopy špatná výchova, válečné hrůzy na frontě i prodělaná malárie. Tento otec několika nemanželských dětí Marii nabídne, že za 20 000 korun Velga zabije a potom zmizí v zahraničí. Velgová mu k chystanému činu nakreslí schéma bytu a naplánuje, že 16. března 1936 pošle Velga do mlékárny, pustí Černého do bytu a schová se do spíže. Když se Velgo vrátí, Černý ho omráčí a utopí v předem napuštěné vaně. Oba pak byt tajně opustí a než někdo mrtvolu objeví, čas smaže všechny stopy a podezření padne na neznámého pachatele. Jenomže všechno dopadne jinak. V domluvený den navštíví byt jistý inženýr Javůrek za účelem společných hudebních aktivit s pánem domu. Po jeho odchodu v 17 hodin vyhlédla Velgová z okna a spatřila Černého, stojícího ve vchodu protějšího domu. Pod záminkou, že je na schodech domovnice, která ji nesměla v domě spatřit, poslala budoucí oběť pro mléko a mezi tím vpustila vraha do bytu. Líčí další události Skoupí. Velgová ještě doprovodí manžela na zkoušku pěveckého sboru v besedním domě a kolem 9. večerní se s ním vrátí domů. Černý se mezitím ukryl ve výklenku koupelny. Tam ho zahlédne Velgová, která se poté zamkne na záchodě. A pak už se s piklencům všechno je nahatí. Velgo totiž Černého předčasně objeví, takže vrah ztrácí výhodu momentu překvapení, případně možnosti přepadení ze zálohy. Přesto okamžitě vyráží k násilnému útoku. Nejprve Velga několikrát udeří. Podaří se mu jej omráčit lahví s mlékem a vhodit do vany. Nepočítá však s tím, že voda probere oběť z náhlého bezvědomí. Rada se do poslední chvíle zoufale brání a křičí o pomoc, na dveře buší sousedi a poděšená domovnice přivolá policejní asistenci. Popisuje Skoupý. Když k bytu dorazí uniformovaná stráž, Černý se snaží brnkáním na klavír předstírat, že je vše v pořádku. Nicméně stráž povolá takzvané přepadací oddělení a jeho příslušníci vypáčí dveře. Sotva učinil první z nich krok na temnou chodbu bytu, třeskla střelná rána. Strážníci rozsvítili silné reflektory a počali obezřele postupovat. Dostali se do koupelny a tam spatřili ve vaně tělo muže, v němž byl domácími lidmi poznán vrchní rada Velgo. Líčí další běh událostí Skoupí.
Mrtvého radu vytáhne přítomný inspektor Velecký z vany a přemístí do předsíně, zatímco nadstráž mistr Dufek v obýváku objeví Černého, který si prostřelil hlavu revolverem nalezeným dle předchozí Mariiny rady bez píži. Ačkoliv mu střela prošla okem a jeho stav vypadá beznadějně, v nemocnici na Žlutém kopci mu zachrání život. Čerstvou vdovu objeví policie zamčenou na záchodě a byla by možná vyvázla se smyšlenkou o loupežné vraždě, jenže Černý je schopný vypovídat a navíc se v jeho bytě najde plánek bytu kreslený rukou Velgové. A tehdy začalo snad největší divadlo, které Brno při soudním přelíčení zažilo. Mariina matka Antonia Havlíková sehnala totiž své dceři špičkového židovského advokáta Felixe Lóriu, proslulého sociálním cítěním i výmluvností. Lória na adresu neboštíka vytáhl Velgův nátlak na manželku, že se má definitivně vzdát výživného a také rozvod plánovaný shodou okolností 4 dny po vraždě. Na druhou stranu vyšlo najevo, že se Marie už jednou pokusila Velga otrávit a také, že byl přepaden neznámým útočníkem při turistické procházce u Střelic, až z velkého leknutí onemocněl. Nicméně přímý podíl Velgové na vraždě nebyl jasný, protože Černý, který se příležitostně živil jako stěhovák, byl dost silný, aby neduživého hrbatého radu dokázal utopit bez pomoci. Brahova vystoupení u soudu byla vůbec značným zpestřením. Nejspíš kvůli nedávnému poškození mozku. Když jsem Velga vytáhl z vany, tak se mu dařilo dobře. Vytáhl jsem ho a on ještě chtěl, aby ho tam chvíli nechal. Prohlásil za velkého ohlasu publika v soudní síni. Na adresu Velgové zase pronesl. Jsem hlupák, že jsem ji uposlechl a sám jsem si tím uškodil. Jsem trouba a sám se ještě postřelím. Velgová pak jednoznačně okouzlovala obecenstvo i porotu svým jemným obličejem a šarmem. Jednou prý vypovídala bez přerušení celé 3 hodiny. Teatrálně, byť souvisle a překvapivě rozumně. Občas propukla v pláč. Nechyběly ani odvážné výpady obhájce, které státní zástupce za hlasitého pobyku obecenstva statečně odrážel a o všeobecné vzrušení se vydatně staral i sám. Popisuje Skoupí. Největší senzací však bylo samotné vynesení rozsudku 14. února 1937. Zatímco trestní zákoník tehdy za úkladně naplánovanou a provedenou vraždu jasně stanovil pro vraha i objednavatele trest smrti, Černý dostal a pak si také odseděl 30 let. Podstatně jinak dopadla těhotná Marie, když u soudu prohlásila, že čin spáchala z neodolatelného donucení. Krom toho jí obhájce Lória vylíčil tak působivě, že jí porota 7 hlasy proti 5 osvobodila. Šlo o Lóriovu hvězdnou hodinu. Byl to on, kdo měl v rukou režii této velesložité hry. On jí dával gradaci, on jí vedl k vyústění, které potřeboval. Velebil Lóriu dobový tisk. Jenže do hry promluvil státní zástupce a veřejnost. A zatímco její část nabízela Velgové sňatek a posílala peněžité dary, další proti jejímu osvobození protestovala. Nechyběly ani velmi vulgární dopisy, které dodnes tvoří součást archivovaného soudního spisu. Nejvyšší soud poslal poté případ krajskému soudu v Novém Jičíně, který 20. října 1937 potvrdil rozsudek Černého v původním rozsahu, zatímco Velgovou poslal na 12 let do těžkého žaláře. Marie Velgová už předtím porodila zdravou dceru, která byla coby Marie Velgová svěřena do péče rodiny zavražděného. Marie si v ženské věznici v Řepích u Prahy odseděla nakonec jen 7 let. Po návratu do Brna se nechala úředně přejmenovat na Marii Havelkovou, načež se 5. prosince 1951 provdala zajistého Jaroslava Židlíka, se kterým nejspíš opustila Brno a její stopa se ztrácí. Václav Černý si pravidelně podával žádosti o milost, ale pokaždé marně, takže byl propuštěn až 18. srpna 1966. Jan Velgo byl po soudní pitvě předán rodině
a po pohřbu 21. března 1936 uložen do rodinné hrobky na Královopolském hřbitově.

To byl třetí díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec už jen připomínka, že 1. září před 85 lety zemřel básník Jiří Orten vlastním jménem Orenstein. Na webových stránkách Židovské obce Praha čteme: 30. srpna 1941 v předvečer jeho 22. narozenin ho na Rašínově nábřeží v Praze zachytila rychle projíždějící německá sanitka a vlekla ho několik desítek metrů po dlažbě. Měl výron krve do mozku a krvácení do plic a možná ho mohli zachránit, kdyby. Nejdříve byl odvezen do všeobecné nemocnice na Karlově náměstí, jenže tam Židy neošetřovali, a tak byl za 40 korun převezen na zvláštní oddělení v Kateřinské ulici v 5. poschodí, kde bylo židovské oddělení. Tam se z bezvědomí nikdy neprobral. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, Příběhy z kalendáře, Úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše Dvojka.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel bude s premiérem Andrejem Babišem koordinovat zahraniční i domácí politiku. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. Počasí dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty až 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
2: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
3: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
2: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
4: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
2: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
5: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
0: Rodiče, kteří na zaplacení kroužku pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst nebo různých nadací. Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledku referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude dál posilovat vztahy v rámci Evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Pražští radní budou dnes jednat o finálních názvech stanic metra D. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
6: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle a v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
0: Jasné naopak zatím není, jak se bude jmenovat konečná stanice Depo Písnice. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělu Kareňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost, že soupeři oplatil porážku z Roland Garros. Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van den Winklovou 2-1 na sety. Vypadli Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kroupa.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Byl to Vít Kopřiva. A teď počasí. Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené auto na dělící čáře. Nákladní auta vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení, probíhají tam stavební práce. Provoz je kyvadlově řízený semaforem. Teď je tam kratší fronta zhruba na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
8: A já děkuji Naděnce Procházkové, tak to při pondělku. Ahoj Naděnko.
0: Dobré ráno.
8: Kdybyste viděli, jak se usmívá hezky. Škoda, že nejsme v televizi.
0: To je dobře.
8: Udělali více lidem radost. Vás také vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce. A to s datem 31. srpna, jak jsem říkal, je pondělí, 5. minuta po 5. hodině. Vítám také Jitku Sakalovou, která tu dře vlastně celou noc, viď, za režijním pultem. Ale bez ní bychom nevysílali. No a každopádně, je to poslední měsíc v srpnu, to znamená, že den. Zítra čeká
0: děcka. Poslední den.
8: Co jsem řekl?
0: Měsíc.
8: Poslední měsíc srpnu, a to je docela zajímavé, to byla filozofická otázka. Ne, je to poslední den, děkuji. No tak vás vítá také poslední Mohikán, ale děcka jdou zítra do školy. Když to celé začne, tak vám přeji pevné nervy. Jak pedagogům, tak rodičům. No a dětem, abyste to všechno zvládli ve úřadí. A tu školu měli trošičku jako... No ne, počkej, na tu školu pak vzpomínali hezky. Víš, že už mají úplně jiný učitelský sbor, než to mývali my. A je pravda, že tam se objevilo pár šrámů, takových školních, zejména ve vztahu k učitelkám nebo učitelům.
0: Ano, to je pravda.
8: To období je, už doufám, za námi. Tak držím palce i vám, co jedete do práce, pokud snídáte dobrou. Pojďme si užít jen. A už ani můk.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

všechno, protože zítra už začíná škola, končí prázdniny, a to definitivně. Tak já tu mám pár takových jako tematických, spíš humorných záležitostí, které se pochopitelně týkají nástupu dětí do školy i jejich rodičů. Každopádně začnu tím, že vědci zjistili, že dítě dokáže během prázdnin zapomenout téměř vše, co se ve škole naučilo, ale naštěstí si přesně pamatuje, kde je doma počítač, lednice a televize. Tam se orientuje, a to je dobře, jinak by chuděrka zemřelo hlady. Také tady mám jednu takovou připomínku, že dříve stačila aktovka, to je tady od jednoho posluchače, penál a svačina, dnes dítě nastupuje do školy vybavené tak, že kdyby se ztratilo v lese, přežije tam do maturity. A první školní den poznáte snadno, ráno je plné dětí s aktovkami a rodičů s výrazem lidí, kteří právě zjistili, kolik stojí školní pomůcky. A to opravdu není levná záležitost. To už jsme tu probírali minulý týden a opravdu to jsou tisíce. Tak a já jsem tady měl ještě jeden docela jako takový příměr. Ano. První školní den je zvláštní. Děti se těší na kamarády, rodiče na ticho a učitelé opět na prázdniny. No a konečně poslední taková tematický vtip. Škola je místo, kde děti dostanou domácí úkol, aby rodiče měli večer co dělat. A nakonec vtip. Mami, já nechci do školy, ale musíš, Františku, ty jsi učitel. Krásný den.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to aktuální teploty 12 až 18 stupňů Celsia, zatímco na západě, severozápadě 12, tak 18 kolem Brna, obecně jižní Moravy, a je zataženo a pomalinku od západu, severozápadu i jihozápadu už se přidají přehánky, ale budou místy i výrazné, budou doprovázené i bouřkami. Tak se na to zkuste připravit, protože si myslím, že je to výhledově kolem jedné hodiny už u nás tady v Čechách a bude to pomalinku na východ, ale úplně na Moravu se srážky nedostanou, protože během odpoledních hodin, nebo pokud, tak to budou fakt přehánky, protože během odpoledních hodin bude naopak ubývat oblačnosti, ubývat srážek a ty teploty, no stále letní, 22 až 26 stupňů na jihovýchodě a východě k 28, na horách pak v 1000 metrech kolem 17. Zítřek velmi podobný, ale bude více sluníčka.

Tak Biolitem končila tato skladba, nám tady žádný hmyz obtížný naštěstí nelítá, ale proto se můžeme věnovat takto k 31. srpnu významnému. Výročím 96 let by se dnes dožil lékař a zakladatel dětské onkologie v Československu Josef Koutecký. Přestože chtěl být v dětství sedlákem, miloval zvířátka, nakonec veterinářem, tak postupně se ale začal zajímat a vlastně naštěstí o biologii živočichů, která se pak rozšířila na zájem o lidské tělo a o jeho skladbu i funkce a během studií pak na fakultě. Se dá říci, že medicína obecně se stala jeho velkou láskou a jeho výsledky byly patrné, obdržel cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. A když budu pokračovat další významnou osobností, tak se budeme věnovat děkanovi fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který je považován, byl považován za zakladatele brněnské sociologické školy, profesor Ivo Možný. Ten by se dnes dožil 94 let. V té své vědecké práci se věnoval zejména proměnám české rodiny a sociální politiky. A lidé, odborníci o něm hovořili, že je velmi nadčasový a velmi pokrokový. No a v roce 1991 vyšla, možná i někdo zná, jeho kniha Proč tak snadno, ve které provedl pak sociologickou analýzu, a to dokonalou, sametové revoluce. Také byl držitelem ceny Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru společenské vědy. A nevím, jestli jste to věděli, ale kovová 50 koruna, přátelé, z roku 1993 byla vyhodnocena jako nejpovedenější oběžná mince celého světa. Jejím autorem byl významný medailér a také akademický sochař Ladislav Kozák, tak můžete pak oslnit svými znalostmi, který by se dnes dožil 92 let. Ale on je známý také svým návrhem mince s hodnotou 10 korun a to bylo z let 93, 95 a také rok 2000. No a když zakončíme kalendárium krátké zmínkou o lamači ženských srdcí, tak vám řeknu jedno jediné jméno, Richard Gere. Dnes se dožívá 77 let. Krásné ráno.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 17:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo v Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně dva zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí dva mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíž neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ve Slovinsku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Péter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Čeští basketbalisté dál mají šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V předkvalifikaci porazili v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka.
4: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
4: Doprava.
3: Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřem je omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízený semaforem. V kratší frontě se zdržíte do 5 minut. Na silnici 50 Souherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je taky tam řízený semaforem a ve směru ze Slovenska se taky zdržíte kolem 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Jakub Kaloč.
5: A já se přidám k Nadě Procházkové, také vám přeji šťastnou cestu, dobrou chuť. Dojďte do cíle hlavně v klidu, když dojedete později, ale zdraví je to, si myslím, mnohem lepší výsledek. Je 5:33, je pondělí 31. srpna, poslední srpnový den. A já vás za chvíli vezmu, budeme se věnovat kultuře do Karlových Varů, protože v Karlovarské galerii umění je možné vidět ode dneška na obrazech Jiřího Davida a fotografiích Jindřicha Štrajta, já toho člověka miluju, profesora Jindřicha Štrajta, dva různé světy. O to jim asi šlo oběma umělcům, které se samozřejmě ale vzájemně doplňují. Je tam určitá symbioza. A my si o tom, o té výstavě, o těch jejich dílech budeme povídat za malou chvíli. Teď už je připravena Alice Springs a vrať se mi zpátky. To říkám i Naděnce Procházkové. 6 hodin, až si zpátky.
3: Polohni se, ano.
5: Hezké ráno.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: A já už vás teď pozvu do Karlovarské galerie umění, která zve všechny zájemce o kulturu a obecně umění na dvojvýstavu, anebo dá se říct vlastně společnou výstavu. A to prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. A zatímco Jiří David představuje v té své kolekci Když je pro zření nutná tma, tak je nazvaná, sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni spíš ukazuje tu lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. A s oběma autory, kteří se samozřejmě navzájem doplňují, natáčel redaktor Josef Šorfa. Tady je pozvánka.
1: Jiří David tak trochu děsí návštěvníky svou obdobou křížové cesty. Jde o 14 velkoformátových pláten, kdy spodní vrstvy tvoří koláže titulků světových novin a z nich vyvěrají černé pastozní skvrny jako metafora bolesti a ztráty. Sam autor na vernisáži už několik let starých, ale poprvé vystavených obrazů uvedl, že počítá s tím, že vyvolají silný zážitek a první dojem spíš nepříznivé reakce.
2: Děkuji moc, že jste přišli a doufám, že ta výstava pro vás bude něčím inspirativní a že se vám ty obrazy vlastně nebudou líbit. Často se mi to stalo, že pak přišli lidi a říkali po týdnu, po 14 dnech, že to, co se jim vlastně na té výstavě nejméně líbilo, tak to nemohli dostat z hlavy. A to si myslím, že je pro mě to nejpodstatnější.
1: První dojem z vašich obrazů je opravdu silný, z pozadí tvořeného novinovými titulky. Skoro bych řekl, že až vyvěrá černý děs. Jak jste to téma zpracovával vy sám osobně?
2: Musíme říct, že kdy to vzniklo, je to rok 22-23, to znamená, že začínala válka na Ukrajině a to, jakým způsobem se ty média k tomu vztahovaly nebo nevztahovaly, to bylo pro mě samozřejmě velmi citlivý téma a snažil jsem se vyjádřit to gro, takovou tu temnotu, která na mě v té chvíli působila, a nejenom na mě určitě.
1: Evidentně jste se s ní musel vyrovnat, protože nepůsobíte depresivně. Myslíte si, že to samé čeká tenhle ten proces i návštěvníky galerie?
2: V každém případě to není o tom, že to je nějaká jako mordýrna, že by ty lidi měli propadnout nějaký depresi nebo skepsi nebo něco takového. Spíš si uvědomovat celý kontext toho světa, ve kterém žijeme.
1: Říká Jiří David. Protipolem konceptuálních maleb Jiřího Davida v pravé části Karlovarské galerie umění jsou dokumentární fotografie Jindřicha Štrajta. Bez zmíněné bolesti a hrůz by nebylo lidství ani naděje, kterou je možné vidět právě na Štrajtových snímcích obyčejných lidí z vesnice nebo na duchovní pouti do Hájku u Prahy. Jeho karlovarský cyklus se jmenuje Cesta k prameni. A protože jsme v Karlových Varech, je na místě v případě pramene jedno upřesnění. Počítám, že ten pramen nebude léčivá voda zrovna.
3: Nebude to léčivá voda, ale vlastně by měla být léčivou ta cesta. Ta cesta, kterou tady vnímám jako cestu duchovní, spíše filozofickou, a cestu, kterou by měl projít každý člověk a držet se jí, anebo ji objevovat aspoň, hledat ji, aby to byla cesta, která bude mít smysl života.
1: Mohl byste shrnout vaší cestu k fotografiím?
3: Vyvíjá se velmi dramaticky, ale jenom tu náboženskou cestu, filozofickou, tak ty fotografie, které jsou v tom čele, to je cesta, kterou jsem absolvoval kousek od Prahy.
1: Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A teploty nám za půl hodinky, během půl hodiny, když jsem vám říkal ve 14:06 předpověď, tak povyskočili přesně o stupínek. Takže zatímco bylo ve 14:06 12 stupňů kolem Karlovarského kraje, tak teď je 13. A zatímco bylo na Moravě, na jihu Moravy 18 stupňů, teď je 19. Ale ta zatažená obloha, ta je stále opravdu rozšířená na většině našeho území a od západu, jihozápadu už se přidají přehánky a místy budou i silné, budou doprovázené i bouřkami. Tak se na to zkuste připravit, jestli jedete do práce a nemáte takzvaný plechový deštník neboli automobil, tak deštník určitě, ten hadrový, využijete, možná místy i pláštěnku. Pršet ještě bude v Čechách během dopoledních hodin, postupně ale budou ty srážky ustávat, také se protrhá oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude ubývat těch srážek až k večeru, protože se tam dostanou pochopitelně z toho západu malinko později, ale neměly by tam být tak výrazné. Ale zali to bude. Teploty letní 22 až 26 stupňů Celsia na jihovýchodě a východě k 28 a na horách pak v 1000 metrech kolem 17 stupňů. Když se podívám krátce na zítřejší den, tak má být slunečný přes den až oblačno, takže ráno bude malá oblačnost, přes den oblačno v severní polovině území s ojedinělými přeháňkami. Teploty zítřejší příjemných 20 až 24 stupňů, jih Moravy opět tradičně teplejší k 27 stupňům a na horách pak v 1000 metrech kolem 16 a po oba dva dny si bude vítr, kromě těch bouřkových aktivit, jen tak povívat, takže klidně můžete navštívit kadeřníka. Hezké ráno.

0: Tak přátelé, čeká vás vzkaz Milana Steindlera, který se hodlá věnovat klaunům anebo jednomu klaunovi. Já jsem ten příspěvek neslyšel, každopádně vy se dozvíte ten obsah. A já nevím, jaká nadávka je horší, jestli šašek nebo klaun. Každopádně klaun, to je ten modernější cirkusový bavič a šašci bývali na dvorech, ale já si myslím, že ani jedna postava, byť to tak vypadá, nemusela být úplně bláznivá. Klaun to jenom hraje a šašek to velmi dobře hrál. I před vladařem. Tak pojďme na to, Milane.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak dnešním dnem končí festival Letní Letná, který se pořádá v Praze už řadu let v Letenských sadech. Je to mezinárodní přehlídka akrobatů, moderního cirkusu a taky klaunů. Klaun je člověk, který si namaluje veselý obličej, aby zakryl ten skutečný. Když to děláme my ostatní, říká se tomu společenský život. Připomíná mi to moje působení v souboru Ctibora Turby, který se jmenoval Cirkus Alfred, kde jsme hráli hru Deklaunizace. Hrál jsem tam edukačního pracovníka, který se snaží vyléčit klauny, protože jsou to nemocní lidé. Rudnou jim nosy, prodlužují se jim nohy a musí nosit obří boty a je třeba je normalizovat. Ale čím víc jsem je chtěl normalizovat, tím směšněji jsem já jako edukační pracovník působil. Což bývá ovšem u normalizace poměrně častý vedlejší efekt. A jaké z toho plyne poučení? Odnaučit klauny klaunství, to je jako chtít politiky odnaučit řečnit. Teoreticky je to možné, ale v praxi se to nepoužívá.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: To jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokladní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Bylo 6 hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Počasí dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem, než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda Starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
11: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
9: Zvýšit by se podle něj mohlo zdanění nikotinu nebo majetku. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout to vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka paradoxní.
12: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
9: Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Další podrobnosti budou známé dnes. Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé. Americká diplomatická snaha o ukončení ruské války proti Ukrajině se zastavila poté, co Spojené státy a Izrael začaly v únoru společně útočit na Irán. Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k víc než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
13: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
14: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Počasí.
9: Ráno a dopoledne bude od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
10: Doprava.
9: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy zhruba kilometr za odbočkou na Lotouš čekejte kolonu. Zdržení je skoro 10 minut. Kousek před sjezdem na Mělnickou silnici 16 překáží poškozený autobus. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka hned za sjezdem z dálnice D8 za Zdiby havarovalo osobní auto. Brzdí se hned za zatáčkou tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Začíná ranní dvojka.
10: Startuje ranní dvojka.

0: Hezké dobré ráno, je pondělí 31. srpna, tedy definitivně končí srpen, protože 32. srpna to jsme zatím ještě nezavedli. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Je tady jeden velmi důležitý moment, milí posluchači, máme za sebou další výjezd. Vy, kteří nás posloucháte i v sobotu odpoledne, to víte, vy, kteří nás posloucháte jenom ráno, tak to nevíte. A proto vám chce teď Regina na základě nejenom tohoto výjezdu, ale i e-mailu, které nám píšete, něco sdělit.
2: Já jsem se včera večer přistihla při takovém zjištění, že vám musím říct, že jste všichni náramní. Že takové posluchače, jako máme my, to se jen tak nevidí. To jsou velmi milí pánové, elegantní dámy, všichni jsou velmi vtipní, vstřícní, trpěliví, veselí. A musím říct, že opravdu v každém městě, kde jsme zatím byli, jsme potkávali jenom takovéto lidi. A je radost pro nás vědět o tom, že jste takový, jací jste. A je to veliká čest vlastně pro nás vysílat. Je to čest pro nás, pro vás vysílat.
1: Mě už zvukový mistr Petr Sakal utřel slzy. Dojetím samozřejmě.
2: Ne, jste opravdu úžasní. Já jsem nadšená. Nejradši bych byla s váma pořád. Protože ta radost, kterou nám dáváte, s kterou za námi chodíte, to je nade všechno, co jsem asi zatím zažila.
1: No a protože mám špeky tento týden já, tak vám za odměnu zkazím náladu.

0: pořád tady jsme. Já si k tomu musím taky připojit, protože je to nějak čím dál dojemnější všechno.
1: Já bych chtěla být teď najednou ve Frýdku, Místku, v Třebívlicích a ještě i tam všude, kde teprve budeme.
2: Mariánských lázních. A kde budeme, viď?
1: Chtěla bych být počátka. S vámi se všemi najednou pořád.
0: My teď jdeme do Přeštic.
1: No, tak tam taky.
0: Tam je známé přeštické, když to řeknu hezky, prasátko, ale my budeme vysílat a budeme u restaurace, která se jmenuje Přeštická svině.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 12 minut, posloucháte ranní dvojku, je 12 minut, to znamená 2 minuty po původním zadávání špeku, protože měla Regina Květoňová monolog.
2: No ale krásný, vy jste praštěný, já vás mám teda taky moc ráda, však víte, a že mi po ránu způsobíte vždycky zvlhnutí očí, to je teda síla. I když není to ojedinělé. Třeba včera mi taky zvlhli, ovšem ne dojetím, to už psala v neděli, ale smíchy, když Kuba ochutnával žlutou švestkovou omáčku. Ano.
1: K tomu prosím se dnes...
2: Ne, to musíme.
1: To musíme povyprávit, protože...
2: Tady... Já už bych to jinak nedělal, jestli vás můžu poprosit, že bych byl vrchní ochutnávač na akcích.
1: Jo?
2: Ano.
1: Jednodušeně řečeno, já to řeknu rychle, dostali jsme na Švestka Festu, logicky všechno bylo švestkové a bylo tam švestková klobása a bylo tam trhané švestkové maso, které jsme dostali, abychom to ochutnali a Jakub jako vrchní ochutnávač, to znamená Roman Paulus Chudých, říká, je to tam ta švestková omáčka
2: a propisuje.
1: Propisuje se, jsou tam ty různé chuťové valéry. No a přišel ten, kdo to dělal, kuchař, že říkal, je, to je škoda, oni vám dali jinou, tam je čedarová omáčka.
2: Tam je čedar.
3: Ale jako předtím měl ještě takovou úvahu nad tím, jak je možné, že ta švestková omáčka je žlutá, jestli to není z těch žlutých švestek?
1: Ne, prosím tě, to jsem měl, já jsem.
3: Jo, takhle, ty jsi přidal.
1: Já jsem protestoval a říkal jsem na začátku, jak je možné mít trhané maso se švestkovou omáčkou, když je ta omáčka žlutá. A Jakub říkal, no to je odrůda, to jsou žluté švestky.
2: Ne, vůbec, o tom jsem vůbec nemluvil.
1: To jsou takové vlastně trošku blumy.
2: Takhle, všimněte si, když je to dobře, tak to jde za Dalibora. Když je to špatně, tak se to rozkládá takzvaně. Hele, já teda, když už nemáme tolik času, tak já vám přečtu všechno dohromady.
1: Tak jo. A já nebudu hrát žádný písničky.
2: A ty nehraj písničky a pokud... takhle, to co slovo je tak úžasné, že mi dovolilo, aby vzniklo těch nápověd jako 30. Mm-hmm. Tak já přečtu fakt všechny, skoro všechny.
1: Ale víš, co se mi líbí, že teď říkáš, že je úžasné, ale že jsem tě 5 minut před šestou našel venku, zlomenýho v pase.
2: Ne, nebyl jsem zlomený, byl jsem zamyšlený. A říkal jsem si, které vyškrtnu, protože jich je fakt přes příliš. Tak dobře, tak půjdeme něco mezi Markem Zuckerbergem, metařem a hráčem baseballu. Mám víc významů, záleží na kontextu. Mohu být domácí, pak také první, druhá, třetí, čtvrtá. Na poradě. Jich bývá tolik, že u ní klidně usnete. Můžu být hranicí, kterou chcete překonat, nebo úrovní, které chcete dosáhnout. A právě teď se mohu ve spojení s ještě s jedním slovem, které je ke mně důležité, ale na to určitě přijdete, se mohu dít, protože lze říci, že při přemýšlení nad špekem současně přemýšlíte nad vlastním myšlením nebo přemýšlením. Jsem vrcholem, závěrem také jsem za, v určitém spojení, stejně tak mohu být před nebo nad. Jsem součástí určitých úrovní v životě, ale i v daných procesech, pracovních procesech, nějakých výkonech. Rozhodně bych měla dávat lidskému konání smysl a určovat význam. Můžu označovat konec něčeho nebo plánování vyhlídek, směru, určitých fází. A obecně se dá říci, a to je důležité, že se mě dá dosáhnout. Můžeš mě protnout nebo stanovit a ve spojení s činností, jak už jsem říkal, jsem cílem.
3: Já jsem zaseknutá už na začátku někde u té porady, že je tam toho moc.
1: Počkej, já mám poradu taky a já pořád myslím, že si připomínka.
3: Já pořád přemýšlím, čeho je na poradě moc. Tam je, to by mohlo být hodně věcí.
1: No, ředitele je tam hodně. Na poradě je vždycky nejvíc ředitele.
2: A zároveň souvisím s daty i se zemním plynem. A vzdálenost mezi jednotlivými špeky v baseballu je 27,43 metrů. V softballu je to méně, přibližně 18,2 metru. No vidíš.
3: Ty to víš. Ty hraješ tady tyhle ty hry?
1: Nehraju, ale hráli jsme to na konzervatoři. Z nějakého důvodu nás pan učitel tělocviku naučil tyhle ty dvě hry. A já vím, co seš.
2: No, a nebo jsem člověk...
1: Ale neříkám nic.
2: ...který má o jedno písmenko více, a to na konci.
1: Jo. No, už neříkej,
2: se věnuje po Silvestru.
1: To neříkej, tuhle nápověd.
2: Nebo po velkých koncertech. Takže ještě bude čas, jo?
3: Ne, ne. Já, ale vůbec mě ani tahle nápověda nepomůže, pokud vezmě ti těch slov, které se navíc nevyskytují. No.
1: Ty seš ten Zuckerberg, to znamená ano. Ten člověk...
2: Já jsem i prezident Špeku.
1: To je vlastně člověk, který vymyslel nějak Facebook, že jo, a tím pádem zničil jako celou populaci.
2: No, tak to...
1: Tak prostě tam je... Ano, to tam je, no. Hm?
2: Jsem ředitelem nebo prezidentem, majitelem té společnosti.
3: Takový no. Jenom... Tak to bych
2: podobně
3: možná
2: jako
3: věděla.
2: Data.
3: Tak to bych možná věděla. No? Já tak to ještě... slovo znám z Rainmana. Kdo hraje na první...
1: No jasně, ano, tak.
2: No, to je ono.
3: Tak to je ono, no tak výborně.
1: Počkej, Rainman, tak já najdu muziku z
2: Takže
1: Rainmana.
2: Proto v baseballu 27,43 jsme od sebe vzdálené špeky. A v tom softballu je to 18,2 zhruba metru.
3: Jo, takhle, a jak je to s tím Silvestrem?
2: No to je člověk, který po Silvestru uklízí veřejné prostranství.
1: Řepaří.
2: Proto souvisím i se zemním plynem, i s daty. A i s tou filozofií, že?
3: A jo.
1: Pojď nám to dát celé nápověd ještě jednou.
3: Teď, když už víme, že si to tam zasadíme.
2: Tak, můžu.

0: je všechno.
1: To je Rain Man, to je hlavní nápoj filmu Dustin Hoffman, Tom Cruise, jo.
2: Ale myslím, že vám hodně pomůže, můžu být hranicí, kterou se snažíte překonat. Určité špeky si kladou během porad třeba ve velkých společnostech, ale i v malých. Lidé, kteří chtějí dosáhnout toho cíle.
1: Jsi nějaký cíl, ne?
2: Nebo mě překonat, přesně tak.
1: Není to synonymum cíle, ne?
2: Určitým způsobem, no může to být synonymum pro nějaký vrchol.
1: Vrchol spíš. Myslím,
2: vrchol.
1: Nebo
3: že
1: bod.
3: No, že bod. Se to totiž, to, jestli se nemejlím, tak je to z nějaké staré řečtiny, ano, že to ano. Je něco nad. Takže asi,
2: no, ve spojení určitě, nebo i před, i za.
1: Jo, to je něco nad?
2: No.
1: Aha. Tak to jsem nevěděl, já úplně tu starořečtinu, já jsem u první
3: kapitoly. Já ti to doučím.
1: Ne, já jsem u první kapitoly.
2: No.
1: Zatím, no.
2: No.
1: Já jsem u první kapitoly, já umím jenom Atény.
2: Dobře, tak kdo z vás má vymeteno, tak ještě můžu říct, že můžu označovat konec něčeho nebo plánování vyhlídek, směru nebo fází, čili ve spojení jsem cílem. Mm-hmm. A můžu být hranicí, kterou chceš překonat, nebo úrovní, které chceš dosáhnout. A jak jsem říkal, na poradě nás může být tolik, že u porady můžete klidněji usnout. A mohu být domácí, anebo také, jak už jste říkali, první, druhá, třetí, jasně, čtvrtá. No a když nakonec špeku přidáte hř.
1: Já ještě jedu v tom Rainmanovi.
3: A když
1: jste mě inspirovali.
3: A když dáte na začátek s... A na konci ák.
2: No, tak
3: se dá uklízet.
0: To je pravda.
2: Já, no.
3: Taky, já. Rovnou.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Myslím, že bychom to měli odhalit. Vážní posluchači, Jakub se do toho zametal.
2: Tak ještě napsal Libor. Od začátku mi to sedí...
3: Neoceníš takový vtip.
2: No. Od začátku mi to sedí, prosím vás, na lajnu. Ale co ta porada, jakože si manažeři dají lajnu a den je krásný?
1: Co to
2: Libore, ne?
1: Co to je lajna?
4: No to je, no, nic, to máš to neřeš.
1: No. Já vím, že tam hraje Langmajer.
4: Ano, to je ono.
2: No, to je ono.
4: Není to meta? Po návratu z dovolené mi to ještě nemyslí, ale včerejší svátek jsem oslavila hezky. Dřív totiž bylo růžený ještě 38., ale asi z nedostatku materiálu si nás nechali jen katolíci. Tak hezký začátek školního roku na zítřek. Zdraví Růžena. Tak dodatečně všechno nejlepší.
2: A my zdravíme Pavlíny, ty mají dnes svátek.
1: Je to meta.
4: Ano. A Jakub dostane metál. A vy všichni, kteří jste to uhádli.
2: No, protože to je metafyzika. To je to.
4: Jasně,
2: ano,
4: to je to.
2: Metadata.
4: Fyzika, to je ono. Něco, co ještě nad fyzikou.
2: Ano, a zároveň je to disciplína, kdy lidé přemýšlí nad vlastními myšlenkami.
4: Tak.
2: Nebo o té existenci vůbec bytí. Metadata jsem říkal. Metař. Člověk, který se postará o úklid třeba po Silvestru.
4: To je taky potřeba, ano.
2: Ty jsi říkala, může být zametat.
4: Ano, a smeták.
2: Nebo smeták. No, těch slov je strašně moc, protože jich je moc, no. Protože to kořenové slovo ometák, že?
4: No, to tady mezi námi není.
2: Není. No.
4: A taky je to vlastně sloveso, ne? Kam meteš? Jakože někam spěcháš. Nebo se to neříká tady?
1: Meteš? No jo, asi jo. Já metu.
4: No?
1: Jo, no jasně. Jo, to je pravda. Jo, kam meteš?
4: Hezké ráno, Špekovní. Dnešní Špek je meta, tak si jdu zametat před svým prahem. Petr, dobrý ročník 54.
2: Do 10. září mě čekají dvě a ještě jsem do toho kvůli šesti jiným neudělal ani čárku. To bude zas... U vedoucího metaná, napsal Michal.
1: No metaná, to je ten...
2: Karling.
1: Karling je metaná, česky.
2: Ano.
1: Jo, že se zametá před tím kamenem, ne, to je kamen, nebo jak se tomu říká?
2: Kámen. Tady, ano.
1: Je to kámen.
2: Kámen, ano.
1: Dobré ráno, napadla mě myšlenka, nebo nápad, naděje moc tenká, tímhle směrem tápat. Dnes jsem metu nepřekonal, asi jsem to celé zvoral. Petr, 1953 z Brna.
4: Nevadí.
2: Vlastně.
1: Perfektní úplně.
2: Všechny nápovědy mi připadaly jako změť nesourodých blábolů, ale pak mi to naskočilo spolu s baseballem. Pravidla netuším, ale meta se mi vybavila. Náladu mi budíš ještě více vyladilo. Díky, Lída.
1: A Hanka píše úplně vlastně to samé. Dobré ráno, dnešním Špekem je meta. Zpočátku se mi to zdálo strašně zapeklité, ale už se mi vyjasnilo. Takže ty jsi to zametal na začátku.
2: Trošku jsem to, ano, pozametal.
4: No a napsal taky Richard, se záhadou je veta, dnešní Špek je meta.
2: Výborně, ale měla jsem napřed pořádně vymeteno, tedy krásný den přeje Lenka, Jágrovský ročník 68. Měl na dresu číslo 68, jestli se nemýlím, ne?
4: No, ano, je to tak.
1: Myslím pořád. A to bylo proto, že to bylo, ne, že se narodil 1968?
2: Jágr?
1: No, to je proto měl 68?
2: Já nevím. A ten, kdo měl 12?
4: Ten měl rád dvanáctku.
2: Ten měl právě, ten měl rád koseňac.
1: Ty máš teď tady nalitou vedle sebe.
4: No právě. A sem jsme Tana, píše Havran 72 spolu.
1: To je dobrý, to je krásný. Jsme Tana. On ještě sma Tana.
4: Jo, s tím potřebuji mluvit ještě, že jste to napsal.
1: Tak, výborně. Tak jo. Takže teď 6.26, zprávy a pak jsme zpátky.
4: Že by meta, zdraví matka nadějného softbalisty Danča.
2: Prosím, prosím, kdy budete v Přešticích? Příští týden.
1: Ne,
4: sobotu.
1: Tento týden.
2: No tak tento týden vlastně, ne? Příští, sobotu. Tuto sobotu. Já mám neděli furt.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Dál pohřešují tisíce lidí. Pleskové záplavy mají už přes 790 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity márnic. Vláda projedná návrh státní kulturní politiky do roku 2030. Dokument připravil rezort kultury, obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace i odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ji mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na něj dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 tisíc korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady uhradit dětský domov. Finální názvy stanic budoucího pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se tak pravděpodobně změní. Třeba stanice na náměstí Bratří Sinků by se mohla jmenovat Nusle. V případě stanice Olbrachtova by mohl být konečný název Ryšanka. Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos září vydat knihu o jejím životě.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude od západu zataženo s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na tahu 7 z Chomutova do Prahy jsou komplikace u Slaného. U odbočky na Mělník odtahují autobus po nehodě a tvoří se kolona na 10 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy je silný provoz. U Senohrab pomaleji se jede před nájezdem na dálnici D1. Zdržení je do 10 minut. V Praze už sílí provoz do centra. Pomaleji se jede v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček. Zdržení od sjezdu na Prosek je asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
3: Já myslím, že ranní tým, milí posluchači, má obrovský přetlak, protože Regina začala dnešní ráno tím, že vám děkuje. Já také vám děkuji. A čím častěji se s vámi setkáváme, tak tím víc cítíme to, co třeba říkala Naďa Procházková, že nás poslouchala v sobotu ve 2 hodiny, nebo o 2 do 3, a že to bylo moc fajn, ale ono to bylo moc fajn, ne, protože jsme tam byli my, ale díky vám, milí posluchači, a díky hostům a celé té atmosféře a té náladě, protože to, co jsme tam zažili, bylo úžasné a jsme rádi, že jsme tady mezi vámi, opravdu. A zároveň jsme moc rádi, že nás zasypáváte nejenom svojí přízní, ale i e-maily a vším, ale i vy, kteří nepíšete a teď se třeba někde trápíte v zácpě nebo jedete kamionem, nebo někde třeba polospíte, protože tam také často říkáte, že vstanete v 6, uhodnete špek a jdete spát.
4: To je krásný program, takhle začít den a pak si zase lehnout.
3: Nejlepší. No.
5: Tak zdravíme rentiéry.
3: A nebo
5: lidé v důchodu, že si to mohou dovolit.
3: No nebo třeba někdo jako je Regina.
4: Jak to myslíš?
5: Ta si jde lehnout teď?
4: Já spím zase, nebo co? Je to možný.
5: Každopádně, Nadinka, ještě se vrátím k tomu, co se událo v Třebívlicích. Ta atmosféra, tak první, co řekla, když jsem vešel do kanceláře.
6: Do kalendáře.
5: To byla tak krásná atmosféra a tak veselá. Tam nebyla jediná chyba. A za to vám díky.
6: Už několik let tady znáte pořad, který chodí příběhy z kalendáře. Jakub teď pracuje na novém, budou to příběhy z kanceláře.
5: A to by nebylo špatné, víš?
6: No, jasně, no, to bude hit.
5: Pohled za oponu.
4: Ale napsal taky Honza, dobré ráno, s kávou ranní dvojky. Hned nám to pálí, snad o švestku lépe. Dnešní špek doufám meta. Honza, co nevěděl, co má napsáno na motorkářském tričku. A Jolka. Tak to je jeden z dalších našich víkendových parťáků.
6: To vám musím říct, že jsem tam vzal do asi ne do vysílání úplně.
4: Já si myslím, že to bylo na tom programu vedlejším.
6: Jo, to jsme byli na nevysílacím programu a přišel chlapík. Jo, jo, ano, ano, to bylo na jevišti vedle. Jak jsme byli, ano, takže pro posluchače je to věc neznámá, nebo nemůžete ji jako rekognoskovat a už vůbec ne na ní přijít. A přišel chlapík a měl tam motocyklové téma. A říkám, je, vy co máte na tričku, asi jste motorkář. No, já nevím, co tam mám, já se tam nevidím. Nebo co tam...
5: Já se tam nedívám. Já se tam nedívám.
6: Fakt to bylo hezký. Ty jsi teda hledal, nebo hledali jsme společně slovo meta, ano. A napsal Richard Šťastný, že to zní kovově, a pojmenuje to můj oblíbený hudební styl, když se tam přidá jedno písmeno.
5: Ano, metal.
6: Metal. Richard Šťastný má rád metal. Já jsem zjistil, milí posluchači, že mezi vámi je strašně moc metalistů.
4: A to je dobrá zpráva.
5: To je velmi dobrá zpráva.
4: Protože to jsou lidé s laskavým srdcem.
6: Ano, a proto si pustíme Evu Farnou. Žiju v

0: ranní blok.
1: Ano, proto jsme tady, milí posluchači, 6 hodin 39 minut, Meta, jste super, David 75, hledali jsme velmi zvláštní slovo, někdo napsal metadon, což je, já teda úplně přesně nevím, ale ty jsi mi říkal, že to je nějaká látka, která vlastně pomáhá drogově závislým.
2: Ano, ano, se zmírněním těch příznaků, následků a, no, a vzťáků vlastně, že jo.
1: To je hrůzy. Dobré ráno, je to Meta, hezký den, Eva z HK, předpokládám, že to je...
3: Hradec Králové.
1: Gočár.
3: Taky. Jinými slovy, jedním slovem.
2: A napsal Radomír, ročník 87 z Prahy, tak první Meta, dnešní špek, to, že jsem vstal.
3: Hezky.
2: Druhý, že jsem dorazil do práce. No a jaké mety dosáhnu dále, to ještě nevíme, Radomíre.
3: No ale zatím si vedete zdárně.
1: Napsal Tom, 91. Mám to přečíst tak, jak to napsal?
3: Napíš, přečti.
1: Napíš, no tak.
2: No nevíme, napíš. Co.
1: Dobrý den, vážení přátelé. Díky dnešnímu špeku jsem si vzpomněl, jak jako teenageři jsme si s klukama říkali, na jaké metě už se svými přítelkyněmi jsme. Se sportem to nemělo nic společného, ale byly to zlaté časy. Tome.
3: Gratulujeme.
1: Gratulujeme.
2: Hráli jste metanou, přijďte v pořádku.
3: Na pondělí vysoká meta. Bojím, co bude zítra, napsala Alena. Nebojte, když máte metu za sebou, tak teď už to bude jenom lepší.
2: Dobrý ránko, meta, krásný den, m.
1: M. Ale jenom, jak to teda souvisí, ještě nám to připomeň s tou řečtinou, nebo starořečtinou, že to je teda vrchol?
3: No ne, to je něco, co je nad, protože fyzika se v antice zaobírala vysvětlením jevů, tak jak se používá vlastně dodnes, ale hledala vlastně pralátku, to, z čeho celý svět vznikl a pak se...
1: Pralátka je protoplazma?
3: Pralátka je něco, co stálo za vznikem všeho, třeba oheň nebo atomy, to byly atomisté už takhle dávno a tak dále, no a různé živly, no ale potom bylo ještě něco, co vlastně je meta, ta fyzika, něco, co ještě nad fyzikou a to jsou potom různé další už hodně abstraktní směry.
2: Takže ta studovala děje, které určovaly ty děje v té fyzice, proto byla nad.
1: Děkuju vám, já mám jenom konzervatoř, já jsem blbec, takže já vám děkuju moc krát za vysvětlení, jste moc hodný. Meta napsala babka Jarka 81. A nemyslím si, když napsala babka Jarka, že 81 je rok narození, tím nemyslím nic, jako to jsem nic nemyslel, ale moc děkujeme Jarko, 81, že nás posloucháte.
2: No o tom, že v Brně buď pracují, nebo žijí chytré ženy, vás praví teďka jeden e-mail od Jitky a Kamily. Kolegyně přišla do kanceláře, vyslechla si dvě nápovědy a hned hlásí, je to meta.
3: Teda.
2: A měla pravdu, zase uhodla dříve než já.
3: To je chytrá kancelář.
1: A napsala Alice, co jídelna na vysoké.
3: To je
2: menza.
3: Menza. Ano, děkuji, že se teď taky nemohla vzpomenout.
1: Hele,
2: menza je takové...
1: Takhle, vy na mě machrujete a nemůžete si vzpomenout na menzu?
3: Ne, já jsem nechodila do menzy.
2: No nemůžem, protože člověk, přestože máš IQ víc jak 120, abys tu menzu mohl navštěvovat, tak si nemusíš vzpomenout na to, jak se meduje.
1: Ale já si pamatuju, jednou jsme to tady měřili, Regině.
2: Jo, já jsem jí měřil akorát míry na svetr, jsem vybral.
1: Aha, já jsem jí měřil tlak, měla 120 na 80.
3: Taky jsi mě pěkně změřil párkrát pohledem.
2: Ale jaké máte IQ? No, 120 na 80.
1: Já mám IQ 120 na 80, ale cítím se dobře.
3: Meta mě napadla, ale nemohla jsem napsat. A pro mě a mého milovaného manžela je další dosaženou metou dnešní 41-leté výročí svatby. Krásný den vám všem. Betty 66 Liberec.
1: Gratuluju.
3: Gratulujeme.
1: A napsal Michal.

0: Přátelé, milí posluchači, já jsem úplně dojat. Nejenom vašimi odpověďmi, ze kterých budeme žít ještě celé ráno a celé další týdny, ale i dotazy, které nám píšete třeba, které jsou mimo metu. Nazdar. Omývám ovoce, jablka vlažnou vodou s kapkou jaru, pak důkladně opláchnu a osuším. Saponát není na jablku vůbec cítit. Ptám se vašeho pravidelného spolupracovníka, profesora Jakbleby, jak odstraní tímto způsobem špatné látky z jablka. Děkuji za reakci, Viktor Čistič.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pane
1: Ani
0: profesore.
1: Ani nevím, že jsem byl na Matrice.
0: Jak vám bylo v Třebíhlicích na Švestkafestu? Vy jste tam prý i docela, jste se i najedl.
1: Já jsem tam byl, to mi možná, Dalibore, nebudete věřit, s Daliborem Kondínkem a Reginou Květoňovou.
0: Ne.
1: Jo, taková dvojice fantastická a přišla na něj docela spousta lidí a já jsem si to užil. Pustili mě i na pódium, sice na chvíli, malinko mě mrzí, že jsem měl špinavý plášť, že jsem si ho nestihl, respektive Marunka, vyprat, protože jsme měli spoustu práce s přípravami, ale ti lidé... Byli tak tolerantní k mým myšlenkám.
2: To bych vám doporučila, podívat se na Facebook a Instagram dvojky, pokud ano. Máte nějaké sociální sítě, i když nemáte, tak myslím si, že to...
1: Nemáme.
2: Že můžete to tam najít, protože to nevyžaduje přihlášení. A pan profesor je tam v čilém hovoru se spoustou svých obdivovatelů.
0: A není, jaký je ten Dalibor Gondík? Já jsem o něm slyšel takové různé věci.
1: Jo. Tak to tak nechme.
0: Nechme. Jo,
1: ale sítí mám dost, protože jsem vášnivý rybář, ale sociální bohužel nemám. Já myslím, že je fajn, je vedle něj dobře, tak nějak jako...
0: A vy jste vedle něj...
1: Si stěžovat. No já jsem pouze vedle něj, ne, že by byl on vedle
0: Já jsem myslel, že jste vedle něj spal na hotelu, tak...
1: To taky, ale když jsem to neměl prozrazovat. No každopádně, prosím vás, já osobně mám k čistému ovoci velmi kladný vztah, jablko si před konzumací pochopitelně opláchnu pod tekoucí vodou, člověk tím odstraní část nečistot, některé mikroorganismy a také část povrchových zbytků pesticidů. No ale jakmile někdo sáhne po jaru, tak začíná podle mě úplně jiný vědní obor. Takže dotaz...
0: Takhle, ono, když sáhnete po jaru, tak je to dobré, když sáhnete po létu.
1: Třeba.
0: Nebo po zimě.
1: Tak se jo, potím. No ale tak dotaz posluchače je logický, když jablko umyju vlažnou vodou s kapkou prostředku na nádobí, potom ho důkladně opláchnu a nakonec osuším, není přece cítit. Ano. Tak kde je problém? No problém je právě v tom, že to není cítit.
2: Mm-hmm. A to je problém najednou.
1: No je to problém pak v zažívacím traktu. Mohl bych vidět, prosím vás, to video? Já bych se na sebe rád podíval. No, co mě znepokojilo nejvíc, no protože jablko po umytí chutná jako citronový prostředek na nádobí, a nebo jak tvrdíte, Viktore, nechutná, člověk by okamžitě pochopil, že udělal chybu. Jablko vám to samozřejmě nezdělí, jablko by mělo vonět po jablku a ty detergenty, které jsou určené k mytí nádobí, jsou určené k mytí nádobí.
0: Jenom promiňte, nezlobte se, pane profesore, já jsem nestudoval vysokou chemickou školu VŠHT. Co to je detergent?
1: To jsou složky, které vám rozpouští mastnoty, jo, ale je to chemie, přátelé.
0: To znamená, já jdu normálně do drogerie a chcete dobrý detergent. Jeden detergent.
1: Ne, řekněte normálně jara nebo mycí prostředí nebo tabletu do myčky a už vůbec o těch detergentech nemusíte hovořit.
0: A on tam je uvnitř, ten detergent.
1: On je uvnitř pěkně schovaný, vy ho nevidíte pouhým okem.
0: A můžu ho jenom cítit.
1: Můžete ho i ochutnat, když budete chtít třeba kou tabletu do myčky.
0: Jeden můj kolega na divadle právě, Otakar Brousek, asi ho neznáte, on ochutnal právě detergent a říkal, že se tedy vyčistil velmi.
1: A to je v pořádku. Ano, to je zdravé pročistit tu mikrofloru. Sice ji zničíte, ale ona se zase obnoví, nebojte se.
0: A ta tableta do myčky se mi v ústech normálně rozpustí.
1: Jo, ta se dá lízat. Ona vydrží docela dlouho, než se rozpustí. Takže místo bonbonu ideální, není tak drahá. No, takže, přátelé, já bych zkusil, když už teda, já bych ten jar nepoužíval, pochopitelně to nemohu doporučit, poslouchají nás také děti anebo lidé, kteří tomu zcela nerozumí, jablko bych jarem neměl, ani žádným jiným mycím prostředkem, ale zkusil bych vapku. Protože když si koupíte třeba dostatečné množství jablek, 20 kilo, ať se vám to vyplatí k té myčce zajít, tak bych opláchl těch 20 kilo jablíček vapkou. Máte rovnou materiál na štrůdl.
0: Rozumím, já jenom nechci vypadat jako idiot. Asi patrně jsem, já nevím, co je vapka.
1: Nevíte? Ne. To je takový stříkací nástroj, pane Dalibore, pod velkým tlakem stříká vodu. Z toho ústí až třeba 2 až 5 barů.
0: Jo. Aha, něco jako skotské.
1: Z kterého jsem se teď vrátil.
0: Já jsem včera byl právě v léčebně a aplikovali na mě skotské stříky. To je ono?
1: To neříkejte.
0: No a to dělá...
1: Studená voda? No byl to velký tlak.
0: Byl. Tak to je vapka.
1: Takže vám zároveň namasírovali záda.
0: Jo, já jsem s tím daleko lépe.
1: To je taková, ano, vapkomasáž. Ano, ano.
0: Tak teď už vím.
1: Ano?
0: Tak ne.
1: Jak, nevíte, dobře, dobře. Tak jste na tom stejně jako já.
2: Už jsem se teda ztratila.
1: A víte, že já taky. No, po případě můžete dát jablíčka do myčky, zapnout pouze program na 35 stupňů Celsia, ale nedávat tam ani sůl do myčky, která tam patří, ani tabletu.
0: No, protože tu mám v ústech.
1: Tu máte v ústech, takže do koše naskládáte jablíčka, krásně opláchnete čistou vodou po případě. No, pak si je otřete a pak je vyhodíte. Protože jablíčka do myčky nepatří, to jsem zkoušel jenom Viktora, no. No, tak prosím vás, jablíčka umývejte pouze. Může být vlažná, lepší je teplá voda, ne horká, a opláchnout, otřít a spapat.
0: A neměl byste recept na nějaký dobrý štrůdl, nebo možná paní kolegyně by se chtěla také zeptat na něco?
2: Mně ještě napadlo, pane profesore, že zda by nepomohlo otírat ta jablka do vašeho pláště. Já jsem si všimla,
1: to
2: že...
1: Ten plášť už je kontaminován vším možným a myslím si, že by mohlo dojít ke střevním potížím velmi rychle.
0: A jak je to s tím štrůdlem, pane profesore?
1: No, štrůdl se dá dělat i bez jablek, o tom jsem zde hovořil zhruba před měsícem. Připravíte si těsto.
0: My jsme to vždy rádi zapomněli. Tak.
1: Že jo, tak ale jsem rád, že se ptáte. To je jiná kapitola. Buď to uděláte štrůdl pouze ze slupek, tu dužinu vyhodíte, ta jablíčka, a nebo, když chcete ušetřit, tak uděláte štrůdl úplně bez jablek. To znamená, tam dáte jenom rozinky, skořicový cukr, nebo vanilkový cukr se skořicí, zabalíte, on je teda o něco tenčí, protože tam chybí ta vrstva jablíček. A když zapijete dostatečným množstvím vody, tak se dá i jíst. Není to takový
0: dusiný. Ona ho dělala moje babica.
1: Tomu věřím. Když nemáte jablíčka, tak tam dejte mrkev.
0: Ano, jo.
1: Jo, to znám. Tak máme společnou babicu. Koukám, všichni tady.
0: No, protože vy na tom pečení a vaření, podle mojí babici, docela dost ušetříte.
1: Ušetříte a ušetříte ještě víc, když si tu knihu nekoupíte.
0: Třeba, když já nevím, chcete upéct kuře.
1: Kuchařku.
0: Jo, děláte normálně pečené kuře do trouby.
1: Ano.
0: A nemáte to kuře.
1: No tak se vůbec nic neděje. Dáte cibuli.
0: Ne, tak tam nedáte nic.
1: Vůbec nic?
0: No tak, ale pustíte tu troubu, abyste měl pocit.
1: Já takhle. Ale to taky moc neušetříte. Já bych si knihy tohoto ražení kuchařky nekupoval. Koupil bych si radši Dědicu.
0: Jo, takhle. Pane profesore, vy jste, jsem zjistil, až teď po letech, vy máte dobrý srdce.
1: Já to mám.
0: Vy ho máte
1: jako kníže Rohan. Není to možné?
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Strzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: bylo v 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministryně financí dnes představí návrh rozpočtu na příští rok. Spojené státy po dvou týdnech klidu udeřily na íránská zařízení pro odpalování raket. Počasí dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Jaký bude návrh státního rozpočtu na příští rok, to dnes představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstává zdravotnictví nebo dopravní stavby. Česko by taky mělo splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Schodek má být vyšší než současných 310 miliard korun. Podle Schillerové ale nepřekročí 400 miliard. Opozice výši schodku kritizuje. Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data o zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: O peníze z projektu Darujme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nespůsobil. Konflikt na Blízkém východě trvá přes půl roku a výrazně omezil plavbu v Hormuzské úžině. Ta před válkou představovala klíčovou trasu pro převoz ropy. V Česku se mění charakter malých obcí kolem velkých měst. Noví obyvatelé často odmítají jejich původní zemědělský ráz a preferují rezidenční bydlení. Ukazuje to výzkum ostravských sociologů. Příkladem je ostravský obvod Polanka nad Odrou, kde chce družstvo obnovit velkochov prasat.
4: Chov prasa by byl příšerný. Velké množství much, zápach.
5: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
4: Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
2: Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
6: S médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel.
2: Jiří Lokaj, že je taky naproti a z chovu prasat obavy nemá.
7: Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou Andrea Bartníková, Český rozhlas. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělu Kareňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety. Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van den Winklovou 2-1 na sety. Vypadli ale Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejme od západu zataženo s deštěm nebo přeháníkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna ve sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí nepojízdné auto. Je tam proto zkrácený odbočovací pruh. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy, před D1 má asi 4 kilometry a zdrží vás asi 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy je fronta u Senohrab, pomaleji se jede před nájezdem na D1 a zdržení od 4 koli asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
8: Hezké dobré ráno, milí posluchači. Je krátce po 7 hodině, dnes je pondělí 31. srpna. Regina má plná ústa chleba s vajíčkem.
9: Dobrou chuť.
8: Dobrý? Dobrý.
9: Bylo to více než nutné.
8: Ano, ano, měla velký hlad.
9: Ano. Potřebuje energii, viď? Po náročném víkendu.
8: Je zajímavý, že Regina Květoňová, milí posluchači, podle mě váží 40, kolik? 2 kilo? 3? 5?
9: Už 5.
8: Jí jak dospělý člověk, dospělý chlap, boxer. Já vážím 3x tolik a nejím nic, takže to je...
9: Že lhát nemá. No, Regina měla v sobotu rohlík a teď vidím krajíc chleba, je pondělí.
10: A už mě bolí žaludek, se omlouvám. Bylo potřeba tam něco poslat.
8: Možná, ale abychom se pobavili o tématu, které připravil Josef Kluge ve spolupráci s Reginou Květoňovou. Byli jste někdy, když jste na dovolené, my jsme tomu tenkrát říkali supermarše, to bylo v Řecku, nebo kde to bylo, supermarše, nebo supermercato, teď je to supermarket, už jsme si na to zvykli, všichni na to slovo. Ale ta návštěva na dovolené je nutností, nebo ne?
10: No tak pokud bydlíš v apartmánu a vaříš si, a
9: vaříš
10: tak
9: sám.
10: Ano, v hotelu možná nemusíš, když máš all inclusive, tak je to asi zhůvěřilost chodit ještě. A
8: používáte výrazy all inclusive, já nevím, co to je.
10: To je taková ještě víc než plná penze.
8: To znamená to, co máš teď před sebou.
9: To nás čeká v důchodu.
8: Jo,
9: více než plná penze.
8: Plná penze, tak jo, děkuju pěkně. Tak to jsme to hezky uvedli.
10: Ty to chodíš nakupovat a zjišťuješ, že vlastně jsou třeba od stejného výrobce mnohem pestřejší nabídka třeba těstovin nebo omáček na těstoviny. Já to třeba chodím kontrolovat moc ráda.
9: Ale o tom jsme s Regí mluvili, no. A to je pravda, že vlastně můžeš porovnat to zboží, které je ti nabízeno v tvé vlasti a pak s tím zbožím, které je v tom regionu.
8: Jo, už tomu rozumím. Ano,
9: Reginonu.
8: Už tomu rozumím, že jdeš do toho supermarketu na dovolené proto, aby si si udělala takzvanou komparaci.
10: Ano.
9: I proto, ano, ano.
8: Když jsme u těch slov. Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Už jsme o tom hovořili, návštěva supermarketu bývala na dovolené spíš tak nutností, ale teď je to spíš atrakcí. Více nám řekne Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeji.
1: Proč jako turista já mám chuť a potřebu mířit do supermarketu?
2: Těch důvodů může být samozřejmě mnoho, ale každopádně stává se z toho fenomén a někteří si nákup supermarketu užívají třeba víc než prohlídku pamětihodností, jelikož jim dává možnost na vlastní oči vidět, jak se obyvatelé té které oblasti skutečně stravují, co kupují, co vaří, co je zajímá, myslím stran potravin. Zahraniční obchody lákají turisty na potraviny, které doma třeba neznají a nabízejí možnost nahlédnout do každodenních návyků místních lidí. Zájem je tak velký, že na něj už reagují i samotné obchodní řetězce, už si toho všimli. Každopádně návštěvy zahraničních supermarketů samozřejmě nejsou žádnou novinkou. I tak ale aktuálně patří mezi nejsledovanější cestovatelské trendy vůbec, to říkají sociologové. Podle globálního průzkumu hotelové skupiny Hilton prozkoumává rádo místní obchody s potravinami 77% turistů. Vyplývá to z odpovědí více než 14 000 lidí ze 14 různých zemí. Čili tohle tvrzení podpořuje i tento průzkum sociologický.
1: Tedy supermarket může být místem, kde je co objevovat a kde se můžeme dozvědět hodně o zemi a jejich obyvatelích, i když já jsem si myslel, že třeba je to v Římě Forum Románum, ale to jsem se asi spletl.
2: Je to přesně, jak říkáš, přitažlivost supermarketů není jenom v té možnosti ochutnat něco, co doma běžně nemáme, co běžně není dostupné třeba u nás mezi regály. Lze prostě sledovat, jaké potraviny kupují místní, jak velký prostor dostávají třeba hotová jídla, nebo které výrobky mají desítky varianty. Přesně jak jste o tom mluvili před písničkou. To, co člověk ve vlastní zemi téměř nevnímá, se v zahraničí může stát součástí poznávání tamních zvyklostí a místního folkloru. Podle britské spotřebitelské psycholožky, což je, řekl bych, samo o sobě velmi zajímavá funkce, ta dáma se jmenuje Kate Nightingaleová. Doufám, že jsem teď neskomolil to její jméno.
1: Ona to určitě
2: každopádně
1: neslyší.
2: Se v supermarketech spojuje známé prostředí s možností právě objevovat něco nového, to je to, co lidi láká. Důležitý je přitom i fakt, že supermarket není primárně vytvořený pro turisty, samozřejmě. Člověk vstupuje do stejného prostoru jako lidé, kteří nakupují třeba cestou z práce nebo přemýšlejí, co budou vařit k večeři. Právě tahle každodennost umožňuje návštěvníkovi sledovat běžný život v prostředí, který není přizpůsobený nebo které není přizpůsobené cizincům, turistům, tím myšleno.
1: Tak svoji roli určitě hraje také to, kde člověk zakoupené jídlo ochutná.
2: Přesně tak. Profesor experimentální psychologie Charles Spence z Oxfordské univerzity v této souvislosti připomíná ten takzvaný provencálský roze paradox. Ten říká, že víno, které člověku na letní dovolené připadá výjimečné, může po návratu domů chutnat překvapivě obyčejně. Nezměnil se přitom obsah láhve, ale okolnosti, za kterých se víno pije, a to je důležité. Podobné je to i s jídlem právě ze zahraničních supermarketů, třeba chipsy s neznámou příchutí, snědené na balkóně u moře, nebo vaječný sendvič z tokijské večerky v sobě nesou i kus toho, kterého konkrétního místa nebo té chvíle. A to je velmi důležité.
1: Ty jsi tam také mluvil o tom, že na zájem turistů reagují obchodní řetězce.
2: Popularitu supermarketů mezi cestovateli už registrují i samotní prodejci. Například finský K supermarket letos zařadil několik svých obchodů dokonce do turistického průvodce, tedy Trip Advisor, což je platforma, na které lidé běžně vyhledávají restaurace, památky a další turistické cíle. Řetězec tím chce upozornit na prodejny jako na místa, která se vyplatí navštívit, kde lze poznat finskou gastronomii a lokální finské výrobky. Navíc jednotlivé finské K-supermarkety provozují nezávislí obchodníci, mají, řekl bych, nabídku přizpůsobenou svému okolí. Jeden z obchodů třeba chová na střeše včely, prodává vlastní med, jiný nabízí široký výběr lokálních řemeslných piv, v dalších jsou regionální potraviny jako sýry, lesní ovoce nebo ryby a tak dál. Prostě ideální způsob, jak poznat, co mají rádi Finové a ale funguje to samozřejmě i na dalších místech a asi i v jiných zemích, tedy řekl bych spíš skoro všude. Takže kde žijí lidé, tam chodí pochopitelně i nakupovat a pro nás skvělá možnost ochutnat a zjistit, co mají místní rádi.
1: Ty jsi nás hezky pozval do Finska a za 20 minut nás Tomáš někdo pozve do Švédska. Tak děkuji moc krát, to bylo.
2: Rádo se stalo, mějte se hezky, hezké ráno.

0: No, milí posluchači, teď vám asi musíme něco vysvětlit, protože pro vás, pro všechny, kteří jste nás neposlouchali, logicky třeba jste nemohli v sobotu a nevíte, že jezdíme po vlastech českých, tak jsme navštívili Třebívlice. Tam byl Švestka Fest. Vedle Třebívlic jsou také Dřemčice, kde je obrovský vysoký dům, na kterém je napsáno Vetešnictví. Ten nápis je velký, si představíte třeba Jakuba Kaloče, který se postaví, tak jenom to písmeno V je větší než on.
1: Opravdu.
0: Jo? A tak je tam Vetešnictví, takže je tam hodně Jakubů Kaločů.
2: Mm-hmm. 9 asi, ne?
3: Jakub má takovou brigádu, ono se to ještě moc neví, ale on tam dělá právě ve volném čase tam, písmena.
0: Ten nápis tam
2: si... Já ho tam držím hlavně.
0: Tak. V tom Vetešnictví, když si řeknete Vetešnictví, tak si možná někteří z vás představí, je to takové hezké české možná slovo, které vychází spíš z malíství, a to je brajgl.
2: Mm-hmm.
0: Jinými slovy bordel. Ale opak je pravdou. Tam je obrovská stodola a obrovský dům, všude naklizeno, porovnáno, srovnáno podle témat. Tam jsou tachometry, tam jsou zbraně, tam jsou staré kýble a také knihy.
3: No. Také knihy. A ještě pod knihami je taková zvláštní přihrádka, to si mi připomněl, že nevím, jestli se to vůbec kdy prodá, ale tam byl košík a ten byl plný starých klíčů. Víš, jestli jako přijdeš a koupíš si...
2: Jako do zických nebo klasických?
3: No, klasických fabek. Jako, ano, jako do zámku, takový různý, od skříně, od dveří. Na co si takhle koupíš klíč?
2: A tak to se dá rozstavit a odlít z toho třeba soška hezká.
3: Je, to bys mohl.
2: To bych mohl?
3: Udělat nějakou Venuši zase.
0: Regi.
2: Venuši jsme potkali také v Třebívlicích.
0: Hele, blbeček. No nic, počkej, ale teď to má citace z filmu Pane Vystevdova. Ale
2: v jaké souvislosti, prosím tě?
0: My jsme tam objevili knihu, která, jak se potom ukázalo na všech těch serverech, kde jsme to hledali, to je zásadní kniha české historie z roku 1927, to znamená za rok jí bude...
2: 100 let, a já si myslím, že u toho prvního výtisku byl i profesor Doudleba, protože plná, si myslím, takových zajímavých vědeckých i technických revolucí.
0: Proč se ho tady zastáváš?
2: Proč bych se ho nezastával, já ho mám rád.
0: Blbeček. Dobře, tak jo, tak prosím.
3: Spoustu těch kapitol se ale hodí i do dnešní doby.
0: Já ho mám rád. Ne, ale opravdu
3: kniha se jmenuje Praktická hospodyňka, to myslím, že jsme ještě neřekli. A dá se číst opravdu, mám pocit, od začátku až do konce, tak. Což bych vám přála, možná nepřála teda vlastně. Ale...
0: Jenom řeknu, že ta kniha...
2: Tak to já si ji přečtu rád.
0: Jenom dopředu řeknu, že ta kniha je především těžká. Já jsem ji totiž měl v batohu celou dobu.
3: No, jak vidíš, jak jsi posílil tělo. A to je právě i kapitola, kterou jsme nakousli v Třebívlicích, ale slíbili jsme vám, že vám k tomu dodáme ještě podrobnosti dnes ráno ve vysílání. Jak máme konati tělesné domácí práce, se tady píše. Veškeré práce má konati hospodyně s láskou a chutí opravdovou. Za práci nemusí se nikdy stydět. Tělesnou prací sílí tělo, pohybem podporuje se výměna látek v těle a tím zlepší se celkový zdravotní stav. Nikdy však nemá práce přesahovat síly. Vždy má být střídána s odpočinkem. Teď tohle to přeskočím a jdeme dál.
0: No.
3: Práce se mají konati svědomitě a pořádně. Konají-li domácí práce placené pomocnice, musí hospodyňka na ně dohlédnouti a od začátku důsledně žádati, aby uloženou práci přesně vykonali. Viz stať o poměru zaměstnavatelky k pomocnici v domácnosti. To budeme číst příště. Vyžaduje-li hospodyňka oprav a neb nové práce od řemeslníků, předem si vše promyslí a pak vysvětlí, jak si přeje, by byla provedena. Tělesná práce neunaví, je-li konána zručně a usnadňována stroji nebo dobrými nástroji. Ždímačka, prací stroj, kuchyňské strojky, samovařiče, dobře stavěná plotna, ostré nože a tak dále. Začatá práce buď již dříve dokončena, než začne se pracovat i o jiné. Přebíhání od jedné práce ke druhé je nerozumné. Proto předem stanoví se pořádek, v jakém jednotlivé domácí práce mají postupovati a zavedený pořádek se přesně dodržuje.
0: Perfektní. A teď nám ještě popiš, prosím tě, tu výtvarnou část té knihy, protože ta kniha působí trošku na první pohled jako Bible, myslím formálně. ale pak tam jsou kromě různých kreseb, jsou tam i malby, přes které je, jak bych to řekl, je tam, my jsme tomu říkali pauzák dřív.
3: Ano.
0: Je to pauzák,
3: jo? Ale možná ještě jako průhlednější.
0: Je to stránka, na které jsou namalovány, ne nakresleny. Mm-hmm. Já nevím, třeba v tomto případě ovoce.
3: Ano, vidím tam peckovité a bobulovité ovoce.
0: Tak a vy si přesto dáte průhlednou, nebo průsvitnou.
3: Průhledně průsvitnou.
0: Tak, jako pauzák.
3: Stránku.
0: Tak.
3: A hned máte ten, který plod přesně popsal. Když
2: přiložíš ten název toho plodu.
0: No, je to výborný.
3: A je tady třeba svět divce švestka raná, nebo domácí švestka. A tady můžete vidět, že třeba ringle zelená, z ní můžete, pokud uděláte omáčku, tak ta omáčka může mít klidně žluto-zelenou barvu.
0: Ona byla švestka raná, ale Jakub ráno vypadal jako vyvoraná, když jsme tam vstali.
2: No, to máš pravdu, no.
3: Takže ale pokud děláte švestkovou omáčku třeba z ringlí, může mít i žlutou barvu.
0: Proto si ochutnal švestkovou omáčku.
2: Z goudy.
0: Která byla žlutá, ale byla to...
2: Z goudy.
0: Ne. Ne, to byla gouda.
3: Byla. Ne, to byl to žlutější. Čedar.
0: Čedar.
2: Žlutější ještě.
0: Pořád gouda. Ne, to byl čedar.
2: To je strašně důležité. Teď určitě pro ty posluchače. Myslím, každopádně v tom nemělo se švestkama nic společného. To ne. Si myslím, že tam byl kámen úrazu.
0: Ale mezi čedarem a goudou je velký rozdíl.
2: Určitě. Nedělej ze mě, barvě rozhodně.
0: Nedělej ze mě babicu.
2: Jo, no.
3: Ale já jsem chtěla říct, že Jakub je takový znalec, ten vám odhalí takové chuťové variace i ty, které tam vlastně nejsou, ale to je umění, víš?
2: No a tam, kde byly, tak tam se mi neodhalil, ale víš, Rigi?
3: A to je taky umění.
2: To byla ta švestková klobása. Podle mě bez švestek.
3: Je tady nějaká podpatek.
2: To je záložka profesora Doudleby, ano. To je stelka z jeho obuvi.
3: To z podpatí.
0: Podpatí?
3: Ne, to
0: bude zítra ve Špeku.
2: Vypadá, že ušla tak 1000 kilometrů.
0: Podpatí.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finanční zájmu Evropské unie 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vinu odmítá. V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale nevydala k trestnímu stíhání. Ve Slovensku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Péter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Dron podle něj zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíž neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz v aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále víc obcí. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další, třeba v Ostravě nebo v hlavním městě. V České Třebové dnes slavnostně otevřou novou městskou knihovnu. Vznikla přestavbou bývalé svářečské školy. Město za práce zaplatí asi 130 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz. Slavnostní otevření začne v poledne a potrvá do 18 hodin. Připravené jsou komentované prohlídky nových prostor i doprovodný program.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Kolem poledne začnou ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
2: Doprava.
1: Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem pozor na 96. kilometru. Jsou tam mezi pruhy kusy prasklé pneumatiky a taky kus blatníku. Pak na kilometru 101 za pravotočivou zatáčkou se vybočuje, v bezpečnostním zálivu stojí porouchaný autobus. Na silnici 43 ze Svitav na Brno vzniká fronta před Lipůvkou od Závisti. Je asi na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
3: Tak po té pozvánce do Finska mám pro vás pozvánku do Norska, která není úplně veselá, je to spíš jako, týká se to smutné události, ale asi jste to zaznamenali ve zprávách, ale ještě na chviličku do té knížky se podíváme.
4: No já musím, já bych vám nejradši přečetla všechno, protože to je takový jako, takové svědectví doby, včetně těch receptů, jak už některé věci by nás ani nenapadlo vařit, hledat recept na telecí kořínek, telecí okruží, závin s telecím kořínkem, smažený brzlík, to je prostě...
3: Prosím, kniha 99 let stará. Navíc tenkrát ty knihy, mně se na tom třeba líbí i ta forma, to jsou takové tenké listy, ale velmi pevné. Ta vazba je dokonalá a ta kniha ve výsledku váží
2: No je vázaná dokonce totiž.
3: No tak ona je,
2: je vázaná.
3: Je vázaná, proto váží, že si ji můžeš vzít do posilovny. Víš?
2: A nebo nemusíš. Můžeš s ní cvičit jen tak doma na koberci?
4: Ty cviky tam jsou taky. O ty jsem vás ochudila, ale nebojte se, já to ještě někdy napravím.
3: Je to prostě dobrá hospodyňka.
4: Jak se má cvičit, aby hospodyňka zvládla všechny práce? To se hodí i dnes. Ty kuřátko se nadívá, ne?
3: Protože dobrá hospodyňka i přes plot...
4: Přes plot i...
2: Pro krocana skočí.
4: I pro pírko skočí.
3: No to se...
4: I pro... tak to...

0: Já ve vysílání vítám Tomáše Sněgoně. Tomáši, dobrý den.
1: Dobré ráno, dobrý den.
0: Doufám, že jste ocenil One More Time a Highland jako švédská kapela.
1: Aha.
0: Kdo jste nevěděl?
1: Já tuhle hudbu moc neposlouchám, takže už jsem chytřejší.
0: Já po vás pustím jazz. Nebo co posloucháte, Tomáši?
1: Já poslouchám vážnou hudbu, jako všechno, ale že bych si musel vždycky tak nějak najít, kdo to zpívá, tak to není úplně u všech. Takhle.
0: Tak to berme tak, že to byl kouzlo okamžiku, ale ano. Teď vlastně se trošku posuneme někam úplně jinam, protože budeme v Norsku, které na konci minulého týdne postihla smutná událost. Ve věku 89 let tam zemřel král Harald V, monarcha vnímaný jako velmi lidský, civilní, oblíbený. Ale my se zaměříme na jeden aspekt, který vás velmi zaujal, jak jsem zjistil. Harald V. byl totiž sportovec, velký fanda sportu, byl bývalý olympionik, mistr světa a jeho hlavní domenou byl jachting. Tak jak se k tomu dostal? A vůbec, řekněte nám o tom něco.
1: No, on byl fanouškem moře vlastně od raného věku a lásku k plachetnicím zdědil po svém otci, králi Olafovi, a v jachtingu vynikal, protože na olympiádě v Mnichově v roce 1972, která byla jeho třetí a poslední, patřila tříčlenná norská posádka i s tehdy tedy ještě korunním princem Haraldem dokonce k favoritům, i když nakonec skončili až osmí. Ale stejně to byl jeho nejlepší olympijský výsledek. Předtím se v roce 1964 zúčastnil olympiády v Tokiu a v roce 1968 v Mexiku. Mimo to byl tedy ještě ve stejném sportu mistrem světa i Evropy. Světový titul získal v roce 1986, 5 let před svým nástupem na trůn. A hodně o tom jeho sportovním duchu a sportovním vlastně přístupu ke sportu napovídá fakt, že při závodech bydlel a přespával například i v obýváku u přátel a ne v luxusních hotelích, se svými přáteli uklízel, opravoval i vařil, takže v těch chvílích byl prostě jachtařem a ne budoucím králem.
0: I hned po jeho smrti nastoupil na Haraldovo místo jeho jediný syn, princ Hákon, dnes teda Hákon VIII. Je to také, jak se říká v jednom krásném českém, už starém filmu, je to také sportovník?
1: Ano, on samozřejmě sportu fandí, ale úplně vlastně nevynikl na té olympijské úrovni, na té vrcholové úrovni. On je nadšen pro vodní sporty, turistiku a sport obecně. Samozřejmě jako snad každý Nor rád lyžuje. Před 4 lety se například zúčastnil jedné vědecko-sportovní expedice, při níž na lyžích a s pomocí takové té lyžařské plachty nebo padáku přejel napříč po ledovci část Grónska. Olympiády on se vlastně svým způsobem zúčastnil také, ale nikoliv jako sportovec, protože při domácí zimní olympiádě v Lillehammeru v roce 1994 zapaloval olympijský oheň. Ale z hlediska sportovních úspěchů a vztahu k vodě je zajímavá i nynější jeho vlastně dcera, nynější norská korunní princezna Ingrid Alexandra, které je 22. Ta má ráda windsurfing a před 6 lety se v něm stala dokonce juniorskou mistryní Norska, takže ta láska královské rodiny k vodě a plachtění bude určitě pokračovat i nadále.
0: Když si v našich zeměpisných šířkách představíme slovo monarchie, tak si asi vybavíme Velkou Británii nebo Anglii, ale tady na severu je to Norsko, Švédsko, Dánsko.
1: Ano.
0: Možná na to ani tak často nemyslíme. Je tam třeba ještě někdo, kdo by byl s králem Haraldem V. srovnatelný?
1: No, co do té olympijské a vrcholné úrovně ne, ale jinak určitě, protože švédskému králi Karlu 16. Gustavovi, to je vlastně král dlouhodobý, tedy jemu už 80 let, ale když byl mladší, celkem 3x například běžel Vasův běh, což je plných 90 km na lyžích, a tedy určitě úctyhodné. A to byl už dokonce králem, tedy ne ještě korunním princem. Poprvé to bylo v roce 77, 4 roky po korunovaci, tomu bylo 30, po druhé o 10 let později a po třetí o dalších 10 let později v 50. A jeho účast tehdy pomohla k nárůstu popularity tohoto dnes už legendárního běhu. No a lyžování a také jachting má rád i nynější dánský král Fredrik X., kterému je 58. Ten ve svém životě dokonce několikrát zaběhl maraton s nejlepším časem 3 hodiny a 22 minut. A v roce 2013 ve věku 45 let v Kodani zvládl dokonce soutěž soutěž o železného muže. Tam byl jeho čas 10 hodin a 45 minut, jenom pro ty, kteří vědí, o čem je řeč. Já jen připomenu, že tato soutěž obsahuje plavání na vzdálenost 3 km a 860 metrů a poté 180 km na kole a maratonský běh, tedy 42 km a 192 metry. No a když jsme se v tom háku

0: mi
1: ať vydali. Ať máte lepší čas než já.
0: Ne, to se nestane, to bohužel už, to už proběhlo.
1: Dobře, to, Tomáši, mějte se krásně, děkujeme.
0: I vám hezký den, nashledanou.
1: Tomáš Sněgoň ze Švédska, i když dnes z Norska.
2: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak byli jsme v Norsku, respektive ve Švédsku, kde možná ten severní vítr duje. Včera hodně foukalo, zejména tedy na severozápadě Čech. Já jsem byl v Mostě ještě po těch Třebivlicích a tam teda fučelo hodně. Jak to bude dnes vypadat?
3: Poměrně se vyfučelo, ale teď už od rána přechází přes naši republiku od západu, severozápadu, takový docela výrazný, silný pás mraků plných vody. Takže ten déšť místy bude opravdu intenzivní, bude doprovázen bouřkami, no bude směřovat směrem k východu. Na tom východě se ale pomalu ta mračna začnou rozpadat, takže spíš bude tam pršet v podobě přeháněk nebo lokálních srážek. Ale, přátelé, bude teplo. Do 26 stupňů Celsia, na horách také příjemně, kolem 18 stupňů, 17-18 stupňů a ten východ ještě teplejší, severovýchod možná k 28 stupňů Celsia, takže ještě stále letní teploty, přestože zítra už je 1. září. No a ten zítřek s teplotami do 24 stupňů, jih Moravy opět teplejší, tak jak to bývá, kolem 27 stupňů Celsia a kolem 16 pak na horách a ještě možná bude poprchávat místy, ale spíš to se bude jednat o nějaké zbytky přeháněk a mělo by být víceméně hezky. Takže zítřek polojasný, jasný a s příjemnými teplotami. Takže já se docela těším, že ten nástup dětí do školy bude příjemný i pro rodiče, i pro pedagogy.
2: Regiri, kde máš tu knihu?
4: Já jsem ji poslala tady. Jakubovi, jo. Ten ji někde v ní listoval.
2: Tak já jenom teď zhodnotím tady ještě jeden e-mail,

0: který nám přišel a krásně kopíruje vše, o čem si dnes povídáme. Koupili jsme v Dřemčicích ve Tešnictví takovou knihu, která se jmenuje Praktická hospodyňka. Je to, jak se ukázalo, 99 let stará a velmi populární kniha, i když máme jenom první díl, protože ono to je dvojknihý. Jsou dva díly.
1: Dvojkníže.
0: Je to dvojkníže, původně tedy. A ráno jsme hledali v ranním špeku
1: metu,
0: slovo meta. A byli jsme na Švestka Festu, kde jsme ochutnali švestkovou klobásu a švestkové trhané maso. A teď si vemte, že tento celý balík, v Maďarsku by řekli guláš, dala dohromady Kometa, stará 81 let, nám napsala. K dnešnímu tématu v košíku kupuji švestka chili s omáčkou Záruba Food České Budějovice. Nevím, ale vynikající i do rýže a ke špekáčkům. Ještě jednou vám přeji úsměvný den. Babka Jarka z Plzně u Přeštic. Což je zároveň upoutávka na příští víkend, kdy jsme v Přešticích.
1: Tento víkend. Pardon, všichni jsme se spletli. Máme asi neděli.
0: No já jsem myslel příští teda tento. Máš pravdu. Ty jsi mě nakazil.
1: Ale Regi taky.
2: Já už jsem to taky říkala.
1: Myslím, že jak to všechno uteklo, tak máme ještě víkend.
0: Je to tento víkend, jsme v Přešticích. A tady naše přeštická...
2: Ježibaba.
0: Regina.
2: Co jsi chtěla, bych řekla? Proč jsi měla vzít tu knihu?
0: No, protože jsem chtěl, aby se tam ještě podívala, jestli tam je něco z vepřového, protože přeštické prasátko, budeme říct, máme tam přeštického kance, přeštické prase, přeštickou svini, což je tedy v tom dobrém slova smyslu název tedy restaurace, nebo obecně se to tam tak říká. Tak jestli v té knize, která je plná teda radostí pro hospodyňky, nenajdeme nějakou speciální úpravu tohoto masa?
2: Selátko v rosolu.
0: V čem?
2: V rosolu.
1: Možná se budete divit, ale v Přešticích ještě budete moc ochutnat také zlatou krávu, přestože nemá tedy s vepřovým nic společného. Také bizona. Také modrou hvězdu. Také matušku.
0: Počkej, modrá hvězda je v počát... V obci počátky. Víte co, my to je jenom, k tomu se dostaneme ještě potom příště, protože my jsme na konci září v obci počátky a oni nemají, prostě to skloňování je velmi ošemetné.
1: To není v počátkách teda?
0: Jak to je, Regi?
2: Pardon, jestli
0: se doktoři z počátků je naštvali.
2: Z počátek je to.
0: Z počátek.
2: No, já to vím, protože odsud je...
1: Takže v počátcích.
2: Bratr maminky mojí kamarádky.
0: Ještě jednou.
2: Je z počátek. A protože od kamarádky Kláry jsem často slyšela, že přijede strejda z počátek.
0: Z počátek.
2: Ano, tak ne, to umím. To je počátky Žirovnice.
0: No, jenže jak byl ten nějaký seriál, nebo co to bylo, že doktoři z počátků, tak se to zvrtlo.
1: Tak já už to mám. Bude to v počátekách.
2: No, je to.
0: Bude to v počátekách, takže děkujeme našemu lingvistovi. Jak je to teda to sele v rosolu?
2: Očištěné a vyvrhnuté selátko se rozdělí na díly, mezi tím vaří se v slané vodě 3 až 4 telecí nohy, petržel, celer, mrkev a cibule.
0: Telecí nohy, jdeš hrozně rychle. To znamená, dám tam...
2: Ty už to nakupuješ, jo?
0: A k tomu dám telecí nohy?
2: No, aha. K tomu ne. Ty vaříš mezi tím.
0: Oni mají teďko v Lidlu telecí týden, tak já si tam půjdu koupit. Telecí nohy, kde to koupím?
2: Ty musíš právě být to... zvídavý a všude všechno najít, ale to ty umíš. Přidá se celý pepř, nové koření, bobkový list a hřebíček, přilijeme octa na 3 díly vody, 1 díl octa a vaříme asi hodinu. Pak se jícha scedí, sele do ní vloží, přidá sklenička bílého vína, citronová šťáva a vaří, až je sele měkké. Maso se vyndá, do rosolu se přidají 2 rozšlehané bílky, aby se očistil, a trochu slupek z cibule, aby nabil barvy. Povaří se, odstaví, dá schladnouti a procedí se ubrouskem do nádoby, v níž se selátko podá na stůl. Jakmile je třetina rosolu překapána, uloží se maso, rosol doleje, překape a dá s mísou stuhnouti. Hotový, obloží se koláčky citronu a nese na stůl. Ha, ha, ha.
0: To zní parádně.
1: Ale ta jícha, neboli řákvas.
0: Ano, Jícha.
1: Jinak Marek Jícha, kameraman, že jo?
0: Jícha nám tady uklouzl na jílu.

0: Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude Pavel Houdek, spoluzakladatel projektu Moderní sebeobrana. A protože začíná nový školní rok, budeme mluvit o tom, jak zajistit bezpečné prostředí pro naše potomky. Jde to rozpoznat včas predátora v kroužcích a volnočasových aktivitách dětí? A co by měl každý rodič svému dítěti opakovat, aby se nebálo svěřit se s něčím nepříjemným? Odpovědi nabídne lektor Moderní sebeobrany Pavel Houdek.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Návrh státní kulturní politiky do roku 2030 projedná vláda. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo přes 790 lidí. Počasí dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později polojasno a teploty až 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce i odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ji mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy si za dokumentem stojí. Řekl to včera v pořadu Poledne s Moravcem.
5: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány. A každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
4: Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí. Pohřešovaných jsou tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
6: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas.
4: Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnicí D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
7: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý 2 roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy. Takže si myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let půjď jako po sobě.
4: Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů. Oteplit se má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká 8. finálový zápas. V pavilonu P na výstavišti vyzvou Švédsko. Utkání začíná v 19 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se jede pomalej od sjezdu na Slavkov. Celkem zdržení 10 minut. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy před D1, má 4 kilometry, zdrží vás 15 minut a na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou fronty u Senohrab, pomalej se jede před nájezdem na D1 a zdržení u Senohrab je na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stál Ranní dvojka.
8: My se společně za chviličku budeme probírat knihami, nebojte se, už to nebude praktická hospodyňka, i když teda těch reakcí je tady poměrně dost, ale Oldřich Suchý něco připravil. Budou to dvě knížky, Regina pořád a stále listuje, jsou tady ty vepřové nožičky, koupíte u řezníka, napsala Růžena, jenže my potřebujeme telecí.
9: Telecí nohy dokonce, napsala, takže celou nohu.
8: Ale ten rosol musí být skvělý, píše, jo, dobrou chuť přeju a jdu vařit, Růžena. Ne, jsme vás inspirovali, což je perfektní.
9: Tak já píšu nákupní seznam, jo?

0: Tak já si půjčím ten název písně Byť si s Oldřichem Suchým netykáme, protože to bych si nedovolil. Publikum tvé jsem já, Oldřichu.
1: Těžší dobrý den.
0: Zpívala Jana Kratochvílová. Vy jste připravil na dnešní den dvě knihy, které jsou jako tematicky podobné nebo obsahově podobné? Zkrátka jsou skoro stejné.
1: Myslel jsem si to a dokonce jsem to i našim posluchačům, i vám sliboval, když jsme si dva týdny zpátky o těch knihách povídali ve smyslu, že budou vycházet a že až vyjdou a já si je přečtu a budou se mi líbit, tak si o nich povídat budeme. No a tím plním svůj slib, protože jsem obě přečetl. Líbily se mi, byť každá jinak, a překvapilo mě, jak jsou jiné, byť obě pojednávají o nějaké vesnici nebo malém městečku, které v průběhu 20. století bylo vysídleno, zničeno a zatopeno jednou nebo druhou přehradou.
0: Tak. Jo, takhle asi. Taková ta klasika, kterou známe, když klesne voda, kouká kostel nebo
1: ano.
0: Most.
1: My se nejdřív podíváme k Brnu, dáme přednost Regině a knize Tam, kde býval Mušov. Knihu napsala Anna Strnadová a ta kniha můžeme ji brát jako románovou kroniku té obce Mušov, která se tam tehdy kousek od Pasohlávek nacházela a sledujeme, je to ta kniha, tak jak si ji asi představíme, že bude, tak ona taková je. Zkrátka od roku 1943 jdeme dál až do roku 98, kdy sledujeme zvláště dva hlavní hrdiny, jsou to oba muži, jednoho poznáváme ve věku již dospělém, kolem 20, a druhého ještě jako dítě. A my sledujeme, jak se vlastně co odehrávalo v tom Mušově, takže začínáme válkou, ta obec byla převážně německá, takže odsun, naopak příchod nových obyvatel, seznamování.
0: Jste chtěl říct přísun.
1: Tak chtěl. Potom ta hrozná 50. léta, kdy se zabavovaly majetky a statky, vznik JZD a chátrání všeho možného v tom ohledu a pak krutá zpráva, kdy v 70. letech se rozhodlo, že nakonec ta obec, stejně jako i další okolí, ustoupí přehradě Nové Mlýny. A to se teda také stalo. A my vlastně v románu sledujeme tento proces očima hlavních dvou protagonistů, kteří ovšem mají samozřejmě vazby na jiné obyvatele, takže se tak skládá taková mozaika těch osudů. Ten román není v tomto nijak tou stavbou nijak překvapivý, nijak převratný, čte se velmi lehce, není to žádná hoch literatura, řekněme správně česky, ale je to rozhodně příjemné čtení a seznámíte se samozřejmě zase s osudem jedné obce, ale člověk si při tom čtení pomyslí, že bez toho teda zatopení, kolika jiných měst a městeček se vlastně tohle všechno týkalo, to zabavování a tak dále. Tak je to zase takový vhled do divokých dějin 20. století a jak to naše babičky třeba, nebo naši tatínkové maminky neměly teda vůbec jednoduché v té době vyrůstat.
0: To máte pravdu.
1: Byť si to třeba dneska ani, třeba si to třeba nepřipouští, jo? Brali ten život, člověk, když to žije ten život, člověk v tu chvíli, tak ho bere podle mě tak, jak je a nějak se s věcmi vyrovnává, ale viděno očima dneška, tak teda žádná legrace. Samá dřina a
0: no, ne jen dřina, ale i tenkrát asi když jenom někdo přijde, řekne dobrý den, já jsem soudruh Novák a ten váš statek, na kterým pracujete, po několika generací, nebo několik generací je najednou můj, respektive nás všech, tak si myslím, že se mnoho lidí s tím prostě nesmířilo a prostě tam bylo spoustu špatných tedy osudů nebo reakcí na tu situaci. Čím ta druhá kniha je podobná té první?
1: Jenom vlastně tím, že opět je v centru dění vesnice, která podlehla zkáze, dejme tomu. Tam ta byla zatopena Lipnem a jmenovala se Dolní Vltavice a dala název té knize, která se tím pádem jmenuje velmi poeticky Vltavice. Člověk si možná představí i nějakou vílu nebo něco takového. Autorem je Jan Štifter a čtenáři, kteří ho mají rádi a i posluchači rozhlasu určitě slyšeli několik rozhlasových adaptací jeho děl, tak jsou rozhodně podle mě připraveni na nevšední literární zážitek a dělají dobře. Protože tou knihou, jak jsem si Anu Strnadovou a její Mušov tak jako přečetl, tak normálně, tak teda s Vltavicí jsem se promazlil, musím říci, překvapila mě, jak je úplně jiná, než jsem očekával. Vůbec to není kronika města, o tom pojďme si povídat, jak v 19. století, jak se tady žilo, jak to pak bylo na začátku 20. století. Ne, je to román, který je rozdělen na dvě dějové linie. Jedna nás opravdu zavádí na začátek 20. století, přímo do roku 1900 a sledujeme tam chlapce, který se jmenuje Dor, jinak je to teda zkrácí na odměna Heliodor, a ten se narodil z urputné vůle matky, která podstoupila několik zajímavých takových venkovských rituálů, aby vlastně se jí dítě konečně narodilo, protože dlouho k němu nemohla najít cestu, když to řeknu takhle zvláštně. A dítě se jí narodí, ale je zvláštní. Jí má jakýsi jasnozřivý dar, má pocit, že pořád s ním vlastně chodí nějakým způsobem smrt a že moc dlouho žít ani nebude. A on varuje spoluobyvatele v té Vltavici, že jednou všude tam, kde jsou oni teď, bude voda. Tak to je jedna část děje, kterou sledujeme, a teda musím říct, že ta na mě fungovala neuvěřitelně. Já, jak jsem takový poetický, tak to teda na mě pracovalo moc krásně. Do toho sledujeme soupeření dvou sousedů, kteří jeden si tam chce udělat hospodu, a právě obyvatelé té vesnice nemají moc rádi toho Dora, protože on mlátí do oken a na všechny křičí utíkejte, bude, takže ho mají za blázna, tak je to takový velmi působivá linka. A ta současná linie je velmi překvapivá, protože hlavní hrdinkou je 59-letá dáma, matka dvou dcer, je rozvedená. A ten román v té její linii, aby se nějak spojil s Vltavicí, tak ona teda touží vytáhnout sochu, nebo získat sochu Jana Nepomuckého ze dna Lipenské přehrady, ten kdysi Vltavici strážil, a to jí, k tomu jí má do pomoci její partner, se kterým neví, jestli vlastně chce být, anebo jestli až když sochu získají, tak jestli se ten jejich vztah nakonec nerozpadne, jestli to není ten úkol, který mají splnit, tak to je jedna linka, pak tam ale také řeší mateřství i to, že moje děti jsou teď dospělé a co já teď se sebou, jak budu žít dál, co budu dělat, tak je to linka a vývoj příběhu, který jsem v takovéhle knize vůbec nečekal a moc se mi líbil.
0: Vy jste říkal dvě, nebo zmínil jste dvě takové myšlenky, bych řekl, že Vltavice na vás působila jako nějaká víla a že jste se tou knihou promazlil.
1: Ano.
0: Já tady jednu Vltavici mám, je to Vltavice Květoňová. Kdybyste chtěl, protože ona vás tak sleduje, můžete se s ní pomazlit.
1: No, my už jsme se domluvili, domluvili, že se s Vltavicí také pomazlí.
0: Tak
1: to je velká faninka Jana Štiftra oprávněně. A ta knížka se mi teda opravdu nesmírně líbila. Takže jak já pořád pro naše posluchače i pro sebe sobecky hledám něco krásného, tak tohle je asi čtvrtá kniha, kterou jsem letos teda našel, která je opravdu krásná.
0: Myslím si, Oldřichu, to je jedno z mála sobectví, které naši posluchači určitě ocení.
1: Jsem rád.
0: To bylo, Oldřichu, děkujem.
1: Děkuji taky, mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, je to tady. Já se postarám o tu první, jestli tedy mohu. Týká se to písničky, kterou se dnes rozloučíme. Je to kapela, která se jmenuje Sunrise Avenue. Já jsem ji neznal. Hollywood Hills je taková písnička, kterou hrávali na radiožurnálu. A já jsem si vždycky myslel, že to jsou support lesbians. Protože ten zpěv je úplně stejný, jako má Krištof Michal. Ale proč o tom mluvím? Je to kapela finská. Dneska jsme s Tomášem Snigoněm, který je ze Švédska nebo ve Švédsku, mluvili o Norsku s tím, že kromě Švédska a Norska je monarchií také Dánsko. A to Finsko nám tam nezapadlo a proto se rozloučíme finskou písní. Tak tímto složitým nesmyslem jsem chtěl vás potěšit a potom také jednou věcí. Představte si, jak na Wikipedii vždycky píšou, jako kdo má svátek, kolik dní je do konce roku, takový ty úplně informace, které nejsem si úplně jistý, že nám k něčemu jsou, ale je tam potom třeba informace o tom, čeho je dnešní den. Jo, den mrkve, den zábavy a tak. A teď si poslechněte ten souběh. Trinidad, den nezávislosti. Malajzie, den nezávislosti na Británii. Hongkong, den osvobození od závislosti a zároveň je mezinárodní den povědomí o předhávkování, když se závislí. Ale to je podle mě všechno náhoda. Jako se,
2: a nebo kolik podob má závislost, víš?
1: Přesně tak. No. Končím.
2: No a já vám musím říct něco z regionu, odkud jsme se vrátili.
1: Z Reginonu.
2: Přesně tak.
3: Z Reginonu, kde se děje každý den více než v metropoli třeba.
2: No jaké to věci? My jsme včera projížděli vlakem Bílinou a shodou okolností na mě vypadl článek místní městské policie. Protože na služebnu městské policie v Bílině donesla občanka větší finanční hotovost, kterou někdo zřejmě zapomněl v bankomatu. To se občas stává. Strážníci proto nález řádně zaevidovali jako nalezenou věc. Jenomže druhý den se situace opakovala. Další občan odevzdal hotovost, kterou rovněž nalezl u stejného bankomatu. A ejhle, jednalo se o naprosto stejnou částku, navíc i ve stejném složení bankovek, tedy stejný počet tisícovek, pětistovek, dvoustovek. To už asi nebude náhoda. Vypadá to, že se bankomat rozhodl rozdávat peníze, i když si o ně vůbec nikdo neřekl. O celé věci byla vyrozuměna příslušná banka a strážníci následně hotovost předají na její pobočku k dalšímu řešení. Velké poděkování patří oběma poctivým nálezcům. Díky jejich férovému jednání se nalezené peníze dostanou tam, kam patří. V dnešní době je vždy potěšující, když se lidé zachovají poctivě a správně.
1: Teď mě jenom napadl mini příběh mojí manželky, která, to mi to říkala minulý týden, tady někde v podchodu šla, vytahla si, nevím, jestli, ne, asi ne peněženku, něco prostě z kabelky a vypadla jí 2000 na zem. A za několik málo sekund se ozvalo ze zadu, vážená paní, něco vám upadlo. A to vůbec nevěděla. Mm-hmm. Hezký.
3: To mně se zase stalo, že jsem platil 2000. Ta dotyčná paní prodavačka si myslela, že jsem jí zaplatil 5000 a vrátila mě na 5000.
1: A ty jsi to nechal.
3: A já jsem jí samozřejmě na to upozornil. A víte, co se stalo? Přišel vedoucí a řekl, to je na prodejnu. Takhle slušní lidi by se měli podporovat.
1: A tenhle ten fígl používáš kolikrát týdně?
3: Dost často, jo. Tu dvojku se snaží přepisovat.
1: Ne, to je hezký, samozřejmě.
3: Ne, fakt, jo, jako to mě fajn. Jako ta prodejna nebudu samozřejmě jmenovat, protože byste tam chodili všichni.
1: Bylo to tady na rohu v Žabce, jo? To mi to je...
3: No, ale mám tu jednu smutnou zprávu a tu, že... A ne, prosím vás, z tenisu. No. Totiž vynikající tenista a majitel 24 Grand Slamových vítězství Novak Djokovic prohrál nebo vypadl na US Open v prvním kole, což se stává většinou nováčkům, nikoliv Novakům. A dokonce už se spekuluje o tom, že by ve svých 39 letech skončil se svou kariérou. Ale co by se stalo? Už jsme bez Rafaela Nadala, už jsme bez Rogera Federera, a byli bychom i bez Novaka Djokoviče. Je to ale voda na můj mlýn.
1: Protože můžeš taky vypadnout.
3: Protože bych mohl taky vypadnout v prvním kole.
1: A mluvilo by se o tebe na celém
3: konečně
1: světě.
3: Konečně ne, v nějakém oběžníku si myslím jenom. No. Aha. Tak to vše ze zpráv. Jo, a mimochodem, ještě tady mám také regionální zprávu. Vsetín má nové autobusové nádraží. Pomlčka. Nelíbí se mi to. Spoje na sebe nenavazují. Stěžují si cestující.
1: Tak to si zajďte tady nahoru na Žižkov, tam na sebe. Jako tramvajové spoje extrémně nenavazují.
3: Když už přijedou, tak na sebe nenavazují.
2: Je to pravda. A interval je 20 minut, co by si člověk nepočkal.
3: A podívejte se z okna.
2: Já co na to právě říkal? Koukám. Co se to tam stalo za Mordor?
3: Ale to je opravdu liják. To je liavec.
1: A teď se vrátím zpátky k tomu, čím jsem začínal, že si teď pustíme finskou kapelu Sunrise Avenue. A jenom mě zkuste rozporovat, a já to budu velmi rád chápat, že to není Krištof Michal. Já vám pustím, jak zní jeden ze známých hitů bývalé kapely Support Lesbians, protože oni se rozešli. Krištof Michal, zpěvák. Čech, ale zpívá anglicky.

0: Friday.
1: Jo, má takový poznatelný tón. Mm-hmm. Jo, a teď vám právě pustím Hollywood Hills hit finské kapely a poslechněte si ten hlas, jo. Jestli vám to nepřijde jako podobný. I ten hudební styl mě přijde, že je úplně stejný, jo. Tak schválně, teď, jo. Jedem. Co řeknete? Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. Je to trošku chraplavější.
2: Trošku chrapláček
1: do lajku. Ale ta výslovnost. Don't believe, but I must keep moving ahead. Cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves.
3: Mě ještě napadla jedna věc. Pusť tam finské Valtary a nebudeme tady muset polemizovat. Ale je to
1: ten styl, je to, bye bye, Hollywood Hills forever. Bye bye. Tady se loučíme.
2: Tak zase zítra.
1: Bye bye. Bye bye. To byla vaše radní dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám opět nabídnu rozhovory se zajímavými hostmi. Na aktuální témata v následujících minutách dostane prostor Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pozornost zaměříme zejména na ohlášený restart vztahů mezi premiérem a prezidentem, schopnost státu rychle reagovat na zahraniční dezinformační operace a okomentujeme také volební model agentury Kantaru, který zaznamenal pokles preferencí vládních subjektů a posílení opozičních starostů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Po dlouhých měsících sporů mezi vládou a Hradem se prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš domluvili na společných schůzkách. Kompetenční žalobu nicméně hlava státu stáhnout nehodlá, nevnímá ji jako útok na vládu. Byla ta eskalace vztahu paní Dvořáková mezi nejvyššími ústavními činiteli nezbytná? Co jsme si z toho odnesli?
3: Já si myslím, že nezbytná nebyla. Tam to chtělo trošku zdravého rozumu, slušnosti a prostě základní komunikace, která je vždycky potřeba mezi nejvyššími ústavními činiteli. K tomu nedošlo, byl tam samozřejmě ten základní problém, který se dotkl zejména tedy motoristů, a to byla otázka pana Filipa Turka, rozhodnutí pana prezidenta, že ho jmenovat nebude. To potom vyvolalo, myslím, ty následné kroky, které byly právě zejména ze strany ministra zahraničí, což je zrovna tedy ten rezort, kde se ty určité pravomoci, které nejsou úplně přesně definovány, stýkají v té oblasti zahraniční politiky, kdy prezident reprezentuje zemi navenek a zároveň vláda nese odpovědnost za nastavení zahraniční politiky. A toto je podle mě poměrně dosti důležité, aby ta komunikace probíhala. Doufejme, byť ta komunikace teď s panem premiérem, nikoli s panem ministrem zahraničí, ale doufejme, že v těch základních otázkách prostě k té dohodě dojde a budeme se zabývat těmi otázkami a nikoliv tím, tedy kdo kde seděl při jednání, nebo jestli tam měl jet, nebo neměl jet.
2: Usmíří se prezident i s ministrem zahraničí. Petr Pavel doufá, že Petr Macinka je, cituji jeho slova, pragmatický a uvědomí si, že na konfliktech se nic stavět nedá. Podle hlavy státu rozdílnost názorů neznamená nepřátelství. Tak jak odhadujete ten celkový restart vztahu?
3: Já si myslím, že tady to bude spíš dlouhodobější problém, protože si myslím, že vlastně motoristé hodně na tomto konfliktu stavěli způsob, jak oslovují svoje voliče. Oni vlastně nemají žádné základní téma, které by je oslovili ve své podstatě to, s čím vystupovali, třeba otázka rozpočtu, tak nyní souhlasili s tím rozvolněním těch rozpočtových pravidel, což bylo výrazně vlastně proti jejich programu a proti jejich jako celkovému názoru na to, jak by měl rozpočet vypadat, respektive jak by měl stát hospodařit. Takže ono jim moc těch témat vlastně nezůstalo a ten konflikt s prezidentem byl vlastně něčím, čím jako udržovali, řekněme, tu rétoriku nebo měli o čem hovořit. Jako ta jiná témata se příliš neprojevovala. Jinak ještě je tam podstatná ta žaloba k ústavnímu soudu, kompetenční žaloba. Já osobně jsem velmi ráda, že je podána. Protože myslím si, že měla být podána už v několika jiných případech dříve, když docházelo k těm nejasnostem ohledně jmenování nebo odvolání ministra. Víme, že to bylo velice časté třeba u pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že ta nastavení těch prezidentských pravomocí, vlastně když se měnila volba prezidenta na přímou volbu, tak experti říkali, že je potřeba upřesnit některé věci. A ono k těm zásahům vlastně skoro nedošlo, obě hlavní strany vlastně odmítly do toho vstoupit. A myslím si, že to upřesnění, které tady bude třeba i z rozhodnutí ústavního soudu, jak tyto věci interpretovat, tentokrát teda jde, půjde pouze o zahraniční cesty, protože co se týče pana jmenování tedy ministra, tak to by musel kompetenční žalobu podat vlastně pan premiér. Takže mně to přijde, že tohleto rozhodnutí může být jako důležité, že to vyčistí tu hru, vyčistí toto politické pole a bude se říkat ano, v tomto směru se můžeme pohybovat, v tomto směru už se nemůžeme pohybovat.
2: Premiér a prezident se minulý čtvrtek sešli po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, jednali nejenom o, vy jste zmínila teď zahraniční cesty, také o rozpočtových zákonech a rovněž o kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš vytknul zpravodajcům, že se o dezinformacích, o údajně polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, nýbrž z médií, což bývalý šéf naší diplomacie Jan Lipavský okomentoval slovy, že cituji, Babiš se o dezinformační kampani dozvěděl z médií proto, že vláda zrušila svůj odbor strategické komunikace jako nepotřebný. Tak jak to vidíte vy, paní Dvořáková?
3: Já nedokážu říct, jestli prostě tam ten odbor měl být nebo neměl být a co měl za úkol, to opravdu ty moje znalosti v tomhle směru nejsou tak hluboké. Já si osobně myslím, že by v takovémto případě na tu dezinformační kampáně měly tajné služby pozornit premiéra, případně další členy vlády, prostě jako věc, která může vyvolávat silné napětí a vlastně ta dezinformační kampaň je z toho důvodu, aby to napětí vyvolávala. V tomhle směru bych tu kritiku, že se nedostali k němu ty informace včas, považuji za poměrně oprávněnou. Je otázkou, jak dalece ty dezinformační kampaně byly silné, média teda se k ním dostala, ani se objevovaly na sociálních sítích. Prostě toto je věc asi, na které by se měly potom tajné služby vědět a pravidelně monitorovat a případně teda vyhodnotit, že by o tom měl premiér vědět. Může to být nebezpečné, protože každopádně všechny ty vztahy, které jsou mezi členskými zeměmi NATO, jsou citlivé, mají mnoho historických konsekvencí, může se navázat na řadu historicky prošlých konfliktů a my si musíme uvědomit, že to může být otázka, všichni jsou členové NATO, Polska, Slovenska, Maďarska, to jsou věci, které jsou důležité a je vždycky důležité, aby to prostě vlády mezi sebou případně řešily nebo jasně vyjádřili svůj distanc.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Máte naladěn Český rozhlas se svým pohledem na svět a zejména na českou politickou scénu se s námi dělí politoložka Vladimíra Dvořáková. Voliči se podle nejnovějšího volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi částečně odklánějí od vládního hnutí ANO. Volilo by ho 30,5% voličů, tedy o 4% body méně, než byl zisk hnutí ANO v loňských volbách. Na druhé místo poskočili Starostové se 17%, třetí se umístila ODS, získala by 15,5%, následovali by Piráti s 8,5%. Nad 5% hranici se dostalo také hnutí SPD a Motoristé, kteří by získali 6,5% respektive 5% hlasů. I těmto dvěma vládním subjektům klesly preference podle agentury Kantar. Do sněmovny by se naopak neprobojovali KDU ČSL, Naše Česko ani TOP 09. Tak jak je váš pohled na tento volební model, co z toho lze vyvodit? Sledujeme tady nějaké přelivy od vládních stran směrem k opozici?
3: Já jsem vždycky opatrná, když sleduji ten jednorázový výzkum, nebo nedívala jsem se na to, jestli existují další řady, srovnáváme to s výsledky volebními, ty jsou vždycky trošku ovlivněny tím posledním momentem před těmi volbami. Já bych příliš nedramatizovala ten pokles o ty 4% u hnutí. Ano, pro mě je to informace spíše toho druhu, že vládní strana ANO neroste. Ona může ještě v tom průběhu prvního roku bývá tradice, že ty strany jako spíše rostou, ty vládní, není to stoprocentně, ale pokud prostě začnou plnit své sliby, že mohou růst a potom k tomu poklesu dostává se vlastně až v těch dalších letech. Takže tady bych řekla, že hnutí ANO víceméně je na svém. Myslím, že ta agentura Kantar upozorňovala, že pokud teda někdo, protože oni zřejmě zjišťovali, koho jste volili a kdo je teď vaše preference, aspoň tak z té interpretace to vyznělo. Takže to hnutí ANO vidí, že tam odcházejí někteří jejich voliči ke starostům, případně k ODS. To znamená, vždycky je část nerozhodnutých voličů, kteří v jedné volbě, v jedných volbách volí toho a v druhých jako jiný. Takže to je jistý náznak, ale pořád ty 4% v momentě, kdy je to přes 30%, tak nejsou takovým velkým výsledkem, aby se dalo na tom počítat, jak na tom ta vládní koalice je. Co je problém, je myslím si, že u motoristů, kteří jsou na té 5% hranici, to je vždycky nepříjemné, protože ten volič pak přemýšlí, jestli ty hlasy má dát nebo nemá dát, jestli by se případně nestratili, ale máme 3 roky do parlamentních voleb. TOP 09 KDU ČSL je to vlastně totéž, jako když se vždycky dělali analýzy i před volbami, jako samostatně tyto strany, které se pohybují pod tou 5% hranicí. Hnutí naše Česko, uvidíme, jestli se posune dopředu po, řekněme, nějaké volební kampani. Je to teď před volbami, ale ty komunální v jižních Čechách určitě jako bude úspěšné, ale v některých krajích nemá vlastně, nebo v některých těch větších městech nemá vlastní kandidátky, někde je to společné. Tam uvidíme, jestli toto, jako ta předvolební kampaň bude využit, tak tomu, aby ta strana se jako jakýmsi způsobem profilovala a samozřejmě především znamená ohrožení pro výsledky ODS.
2: A čím si vysvětlujete, paní Dvořáková, že opoziční stan jako jediná strana té bývalé vládní koalice od loňských voleb posílila? Alespoň teda držíme se pořád toho konkrétního volebního modelu agentury Kantar.
3: Každopádně my vidíme, že z té opozice STAN je na tom lépe než ODS. To je, myslím, pro mě třeba ta důležitá informace, protože tam vždycky to bylo takové jakoby souběžné, někdy byla první ODS, někdy STAN. Takže tady to vypadá, že STAN je na tom výrazně lépe a roste, zase nepřeháněla bych to nějak, ale jde o to, že STAN není tak ideologicky vyhraněný. STAN je vlastně strana, která když něco prezentuje, tak to hodně prezentuje v těch pragmatických souvislostech. Více nežli třeba ODS, která je výrazně ideologizovaná a více nežli současná třeba vládní koalice, kde to vnímáme také jako prostě jakoby jasně definovanou pozici. To možná řadu voličů přitahuje, protože oni nemusí říkat, jestli ta nebo ona strana, ale spíše zajímá prostě, jak se přistupuje ke konkrétním otázkám a v tomto momentě STAN nabízí vlastně i otázky, které jinde v těch stranách nebyly akcentovány nebo nejsou akcentovány z minulého volebního období. Třeba zmiňme otázku násilí, domácího násilí a tyto věci, které jsou samozřejmě pro společnost důležité a mnohem možná pochopitelnější, než když se začne hovořit o těch obrovských miliardách a bilionech a lidé se ztrácí, protože už to ztrácí vlastně tu představivost. Člověk teda o takovýchhle částkách příliš jakoby nemá. Tak myslím si, že to může být tímhle tím, že STAN není čistě ideologizovaný, ale klade takové ty otázky, které možná jsou pro společnost důležité.
2: Prezident Petr Pavel včera v rozhovoru pro CNN Prima News mimo jiné řekl, že není lídrem opozice, jak mu podsouvá strany vládní koalice a že opozice je podle něj nevýrazná. Tak jak vy byste ji ohodnotila, jak si vede?
3: Já si myslím, že je opravdu nevýrazná. S tím lídrem opozice je to opravdu legrační, protože lídr je vždycky někdo, kdo vytváří strategie, základní koncepce a podobně a to skutečně, ať člověk zkoumá pana prezidenta jakkoliv, tak to opravdu není. A navíc bych řekla, že byl ve vztahu k vládnutí a vetování zákonů podstatně mírnější, než byli jeho předchůdci. A zabýval se, nebo to veto se objevilo u zákonu, jako to poslední, který můžou mít dlouhodobý dopad na Českou republiku. Že to může být jako dlouhodobě, není to to vládnu teďku a teď se rozhodnu, že bude to vypadat tak a tak a udělám třeba ETN, nebo prostě něco takového. Ale něco, co může prostě ovlivnit dlouhodobý vývoj, tak tam k tomu vetu přistoupil. Takže lídr opozice je opravdu legrační, je to prostě klišé, zase někdo na PR si vymyslel, že toto bude znít dobře, takže se bude říkat, je to lídr opozice a nikdo o tom nemusí přemýšlet a máme to takhle označený. Že je opozice nevýrazná, to má naprostou pravdu.

0: protože dopředu vy víte, jaký budou ty základní kliše, který mají teda od těch PR-istů jako nadiktovaný. Tam není žádný dialog, maximálně se prostě překřikují, ale hrozně málo kdy to jde k nějakým konkrétním věcem nebo k nějakému přemýšlení. Je to prostě jenom tak, ty budeš říkat teďko tohle je 5 bodů, které budeš neustále říkat. Budeš říkat, že zadlužujeme naše děti a podobně. My je možná zadlužujeme. Ale jestli to slyšíte a sledujete trochu tyto debaty a slyšíte to prostě po 10. v daném týdnu nebo po 20. nebo kamkoliv se podíváte, tak už chcete třeba vědět, proč a s jakými dopady a co se s tím dá dělat, jako jaký způsobem třeba umořovat. A tohle už tam není. To jsou prostě jenom ta hesla, prodeje, marketing, vysloveně jako, jakoby reklamní hesla, který ztrácí obsah. A byť někde můžou být z něčeho odvozeny a tím, jak se to opakuje dokola, v předvolebních kampaních se toto dělá. Ale my jsme rok po parlamentních volbách. Nám by to chtělo něco jiného.
1: Mimochodem, paní Dvořáková, jak se vám líbí nový formát České televize, když jste zmínila debaty, konkrétně nedělní debata České televizi?
0: Já si myslím, že je to do značné míry zajímavé, že se to bude muset sednout prostě i z hlediska tedy, řekněme, těch množství těch informací. Politici bych řekla, že nesklamali, takže si opět skákali do řeči a opakovali ty svoje fráze ve většině případů. Osobně bych doporučila moderátory být tvrdší ve vztahu k těm politikům. Prostě je trochu více zdisciplinované. Není to jednoduché, když člověk to moderuje poprvé a má tyto lídry před sebou. Jít možná i do netradičních otázek. Jako my pořád mluvíme o stejných okruhu problémů a možná si tam najít něco, co je trochu jakoby překvapí a začnou přemýšlet o tom, na co nebude se hodit ta fráze. Protože ty otázky jsou hodně předvídatelné a ty fráze jsou předem připraveny.
1: Tak schválně, paní Dvořáková, na co vy byste se třeba zeptala? Některého z politiků klidně si můžete vybrat. A nebo obecně, co by vás zajímalo? Co třeba chybí, jaká otázka, jakého typu, na co?
0: Já bych možná dávala třeba i více příkladů, co bylo minule, když teďko se kritizuje, tak jako myslím, že někde to tam zaznělo, ale že prostě politici se hlásili v době, kdy plnili jinou roli jako úplně k jiným kolům, ale možná k tomu, jak udělat to řešení, jakým způsobem přistupovat k řešení těch konkrétních problémů. Tam samozřejmě to sestavování rozpočtu je hrozně těžké a moje téma teda to není, abych já si odvážila k těmhle těm věcem hovořit, ale třeba opravdu k té zahraniční politice v té rovině tam zaznívaly věci, které si myslím, že úplně neodpovídaly tomu, jaké skutečné postavení toho prezidenta, odpovědnost vlády, to tam zaznělo, ale zase je reprezentant a myslím si, že třeba se vůbec nechápe, jaký význam má ten prezident. Nikdo z těch politiků nechápe, že právě třeba to, že ten prezident nerozhoduje těch běžných věcí, prezident nemůže za to, že se zdražilo pivo. Když to řeknu takovou tu slavnou historku, u nás padne vláda, která zdraží pivo, což neplatí už dávno. Ale ten prezident právě tím, že nenese tu každodenní odpovědnost, přináší klid toho systému, stabilizuje ten systém, vytváří ten stát, v tomhletom směru posiluje stát.
1: Optika politoložky Vladimíry Dvořákové.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Na základních a středních školách začne zítra nový školní rok. Tak co od něj očekáváte jako pedagožka? Vy jste také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Sice vysokoškoláci ještě mají pár dní týdnu čas na návrat.
0: No, naši se teďko trápí u státic, takže jim držím palce, aby jim to vyšlo. U těch škol, já si myslím, že některé změny, které teďko nebo posunutí některých rozhodnutí, které udělal pan ministr Plaga, že jsou na místě. Já osobně jsem nenesla úplně s radostí, že budou třeba rušeny přípravné třídy. Myslím si, že prostě by ty přípravné třídy sehrají svoji roli, je otázka, kolik jich má být. Já třeba souhlasím s tím, že je příliš mnoho odkladů, a které jsou jakoby zbytečné, ale jsou prostě děti, které to potřebují, které potřebují prostě do těch

0: přípravných tříd jít. Tam mě to přišlo stejně tak jako s angličtinou od první třídy, s tím povinným druhým jazykem od sedmé třídy. Přišlo mi to jako rozumné rozhodnutí, a to především z důvodu, že pokud my chceme, aby děti se třeba učili jazyk od první třídy a mohou na to být různé názory, tak k tomu musíme mít opravdu pedagogy, kteří jsou připraveni. Jako ono to není jednoduchý, prostě ten jazyk v první, druhé třídě se učí trochu jinak, než se učí ve třídě třetí. Jako ty děti se velice rychle v tomhletom věku mění, takže bez toho, že by to bylo připravený, tak si myslím, že ty změny nejdou dělat. Já si myslím, že tohle byla třeba jeden z velkých problémů inkluze, proti které potom byli i hodně sami učitelé, ale protože to nebylo dobře připravené, protože nebylo dostatek financí na to, jak to udělalo, a ty učitelé to prostě nezvládali a zkomplikovalo to celý ten proces té výuky. Takže mě ty některé změny, které on mírní nebo posouvá, tak mi připadají rozumné, protože aby něco, co třeba i dobrá myšlenka se prosuje, jak to musí dobře připravený. Nemůžou být naše děti experimentem, na kterém prostě zkusíme, že najednou masově se všude budou učit angličtinu od první třídy. Některé školy to nabízejí, mají, doufám, na to ty učitelé, předpokládám, že to určité množství učitelů tady existuje, ale aby to bylo masově, myslím si, že by byl velký problém.
1: A vyjednal podle vás, paní Dvořáková, ministr Plaga dostatek peněz pro svůj rezort? Mimochodem, ministři zatím neznají ten očekávaný schodek rozpočtu.
0: Právě. Já myslím, že se snažil to říkat, snažil se prosadit, uvidíme, jak bude vypadat ten rozpočet, uvidíme, jaký bude rámec potom zejména pro ten rozpočet na příští rok, kde už ty platy se navyšují poměrně dosti silně. Nutno říci, že ty platy, o kterých se tady hovoří, tak většinou pro základní a střední školy jsou platy, na které nedosahují vysokoškolští učitelé. Protože ono to není jenom problém podfinancování tedy škol základních, středních, ale samozřejmě i škol vysokých, částky, které se dávají na učitele a podobně. Takže je to hodně komplikované v momentě, kdy vám začnou růst celkově platy, tak to jakoby rychle navyšujete. Já osobně bych k platům se nechci vyjadřovat, ale co si myslím, že je potřeba, je opravdu hodně posilovat a rozvíjet tady otázku didaktiky, výuky, způsobu výuky, i to, co nám vlastně není jasné a s těmi novými technologiemi se zhoršuje, co vlastně se mají děti učit, jakým způsobem a jaký to má dopad. To není jenom o tom, jestli mají se učit data nebo ne, ale to je otázka rozvíjení myšlení. Mnoho věcí jsou na tom, učit se násobku vám umožní pochopit, že existují matematické řady, byť máte kalkulačku. Je to prostě mnoho věcí, které chtějí diskuse, chtějí podporu tohoto. I inspiraci možná někde v zahraničí, ale co vlastně ty děti máme učit? Co je ta suma? Protože nebudeme učit fakta bezvadní, ale jak budou myslet bez toho, že nebudou mít v hlavě ta fakta, nebo která fakta potřebují. To všechno je hodně složité a já si myslím, že tomu by měla být věnována velká pozornost.
1: A věnujeme ji?
0: Já vím, že spousta školení pro učitele, spoustu věcí, učitelé jsou hodně zahlceni, myslím si, že jsou taky hodně zahlceni, že každý rok nebo s každým ministrem připravují úplně nové rámcové programy. Mám pocit, že už jako když slyší slovo reforma, tak jako ty učitelé buď to dělají, že to neslyší teda raději, nebo se začnou předem hroutit. Nemyslím si, že by to bylo úplně systémové. Máme skvělé učitele, máme učitele, kteří se pohybují v váku, jsou určité principy, pro které jim mají pomoci.
1: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Krásný podzim, který zítra začne.
1: Příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Eni Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil dluh země. Nepálské bleskové povodně mají přes 900 obětí. Počasí dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později i polojasno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr Evropské unie byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
5: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
4: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky víc než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Tríšulí. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Tradičně velký zájem je třeba o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu. Záchranáři v českých horách v létě vyjížděli k víc než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů a podle záchranářů byl pro ně nejvytíženější druhý srpnový týden. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
6: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
7: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
6: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
7: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
8: Ta práce s tou vodou, to mě
3: překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
7: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
4: Dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Mohou se objevit i bouřky. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
2: Doprava.
4: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Pomaleji se jede od 20. kilometru až ke sjezdu na Opatov na druhý. Zdržení je celkem asi 15 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy kousek za Slaným je hromadná nehoda. V dešti se srazilo 5 aut. Na D5 z Prahy do Plzně u Loděnice na 10. kilometru je také nehoda. Fronta z 9. kilometru je asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na 2.
8: A to v tradiční sestavě. 9:05 vás rádi zdravíme Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, která po týdnu odpočívání je zpátky tady ve studiu a předpokládám, že v Moravském Krasu, Šárko, jste si alespoň jednou opekli buřty.
9: Musím přiznat, že to bylo celkem třikrát.
8: Celkem třikrát, jak ti chutnalo? Třikrát.
9: No, bylo to fantastické, já jsem se na ně těšila, protože buřty to vždycky mám spojené s časem odpočívání a prázdninami a byli jsme na tom prakticky všichni podobně, protože jsme se těšili, že prostě na ten klacek dáme buřte a opečem si ho a dáme si k němu pivko.
8: A hodí se, že jsme si o tom mohli takhle na začátku alespoň v rychlosti popovídat, protože léto svůní špekáčku, toť náš nadpis pro dnešní, tedy pondělní dopolední setkání.
9: A budeme moc rádi, když v tom dopoledni i dnes zůstanete s námi. Je 9:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A ať chceme nebo ne, prázdninové měsíce jsou u konce.
3: Nechceme.
2: A právě nechceme. Ne. Někteří rodiče by určitě řekli, že jsou rádi, ale to my, co už máme odrostlé děti, tak samozřejmě jsme na tom mnohem lépe. No a právě k prázdninám pro mnohé neodmyslitelně patří ohně, táboráky a na nich, jak už jsme zmínili, upečené dobroty.
3: No a z nich nejklasičtější je určitě špekáček. Někdo ho rád černý, někdo jen tak jako ohřátý.
2: Někdo ho svléká, jiný ne, někdo ho naří. Řízne jen do křížku na koncích, jiný se dělá ježka a někdo je trpělivý a někdo chce mít upečeno hned, tedy za 2 minuty.
3: Jsou prostě různé přístupy, takový dobře upečený špekáček na ohni je téměř věda. No a protože jste si možná i o tom právě uplynulém víkendu, protože počasí přálo, i vy dali tuhle dobrotu, tak špekáčkům a letním táborákům bychom se dnes společně rádi trochu věnovali.
2: A je tu ještě další důvod, informace, na kterou jsme před pár dny narazili a která nás poněkud překvapila. Tvrdí totiž například, že takový špekáček je zdravější s hořčicí než s kečupem a že i to výše zmíněné nařezávání má svá pravidla.
3: No, prostě věda, jak bylo řečeno, nevím, jestli je s hořčicí zdravější, ale rozhodně je chutnější, mi přijde tedy než s kečupem.
2: No, Pepíno, ten by ti to rozmluvil, protože ten si ho dává,
3: fakt
2: tady můj
3: dává
2: syn vždycky kečupem. Pouze s kečupem.
3: I špekáček.
2: I špekáček s kečupem. Dobře. To bych nedala.
3: No, my se k tomu ještě vrátíme, také si řekneme vlastně, jakou roli tam hraje to nařezávání, nebo proč je to s tou hořčicí a kečupem právě takhle, ale budeme se držet především našich chutí.
2: Jste věrní klasice, nebo už pekáčky převálcovali burgery, bavorské klobásky, rozpečený sýr nebo něco jiného, zkrátka, co si dáte rádi?
3: No a když dojde na ty bušty, tak jak je máte nejraději? A povězte, jestli si ještě děláte klasické táboráky s pečením buštů, anebo třeba už úplně ustoupili grilování.
2: Tak nám to napište, samozřejmě kontakty k nám do studia i dnes 2 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Kind of Magic, kousek zázraku, takový kousek letního zázraku, to je i dobře upečený špekáček na ohni.
1: No, úplně je vlastně zbytečné se tě ptát, jestli máš rád špekáček, protože když o něm mluvíš, já vidím ty oči rozzářené, ale je to jistě slyšet i z tvého hlasu.
0: Jednou za čas s velkou chutí. My se vždycky nejvíc těšíme na takový ten první jarní oheň, kdy člověk ukojí tu touhu, která jaksi v zimě nebyla naplňována po tom opečeném bustu nebo špekáčku, chcete-li. Nepotřebuju to mít jako moc často, ale když jsme byli děti, tak přes léto to byla vlastně jako pravidelná naše večeře, buď u nás, anebo u sousedů se dělali ohně a jednou, dvakrát do týdne prostě se to vyřešilo bustem na ohni.
1: My jsme se ptali našich posluchačů, jestli taky mají rádi špekáčky, nebo jestli už jsou to jiné pochutiny, možná nás zavedou i do dětství. Když si říkal, že se dělali špekáčky, bušty, buď u vás, nebo u sousedů, u nás u babičky třeba se házaly brambory do ohně, to jsem měla moc ráda. Ne do ohně, ale do popela, správně si mě opravil. Vedeš mě cestou života opět dobře po mém návratu. Jablko jsme dělali na ohni, anebo samozřejmě klasika, chleba, napíchnout k tomu špekáčku opéct. No, to byla jedna dobrota za druhou.
0: Jak nařezáváš špekáček?
1: Já nařezávám pouze na koncích, aby mi to udělalo, ano, tak krásně, ano. Takový ten jako rozvětvený
0: to já na Ježka.
1: Špekáček. Ty na Ježka.
0: No konce taky, ale Ježička z obou stran.
1: Ano, to já nepotřebuji.
0: Když jsme o tom mluvili, že ono to má svůj význam, tak je to skutečně tak a nejde jenom o estetiku, ale i o praktickou věc, protože nařezávání umožňuje, a to už citujeme z toho startovacího článku, abych tak řekl, o kterém jsme mluvili, uvolňování páry a brání prasknutí střívka, klasický křížek na koncích, jako to dělá šárka, ten rozevře ty špičky do křupavých rohů, ale při moc hlubokém řezu jimi prý může vytéct mnoho šťávy a ta jemná mřížka s mělkými zářezy, ta dokáže šťavnatost špekáčku zachovat.
1: Hmm. Tak samozřejmě máš pocit, že to děláš lépe, ale já, Jiří, vzhledem k věku 50+, už vím, co je tak akorát.
0: Co je pro tebe dobré, ano.
1: Mnohdy i vím, co je pro tebe dobré, akorát ty to ještě nechápeš.
0: Ano, ale vím to, že to víš lépe než já.
1: S kým se budeme povídat za chvíli?
0: No za chvíli si budeme povídat s dámou, která by nám mohla prozradit něco, co o této problematice špekáčku na ohni nevíme, anebo jak na to, protože to je novinářka a spisovatelka, která napsala knížku Outdoorová kuchařka. No a když si představíme vaření venku, tak ano, dnes máme mnoho možností, ale jestli tam pořád ještě patří tahle klasika, to uvidíme.
1: Dozvíme se a samozřejmě i vy společně s námi si na to počkejte.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. 2 na 2.

0: děkuju ti.
1: Řekla bych, že tomu dnešnímu setkání jsme dali takový poetický název Léto svůní špekáčku. Snad ještě přijde nějaký čas na špekáčky. Michal nám napsal: zdravím oblíbenou dvojku i dvojici, děkujeme pěkně. Špekáčky na ohni preferuji v zimě v lese. Loni jsem doplnil o DAP rádio pro nerušený poslech nejlepší stanice. No, samé hezké zprávy. Michal pokračuje: jak podle přiložené fotky poznáte, hořčice kremžská, špekáček oloupaný a pečený pomalu na okraji ohně, nikoli nad ohněm. Kečup nepoužívám, protože přerazí veškerou chuť a zbyde jen chuť kečupu. Vyřídit synovi, Šárko? Ano, vyřídím, ale obávám se, že to na jeho preferenci nic nezmění.
2: Loupání špekáčku nebo neloupání, to je také velké téma. Možná se u něj zastavíme, možná ne, ale v každém případě i o špekáčcích budeme mluvit s naším hostem. Petra Pospěchová, novinářka, spisovatelka, socioložka, horalka a autorka knihy Outdoorová kuchařka. Petro, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne všem.
1: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, Petro. Tak dáte si někdy špekáček na ohni, nebo když už na to dojde, tak sáhnete raději po jiných uzeninách. Jak je to?
3: No, samozřejmě, že sáhnu. Pro mě a myslím, že pro celou naši rodinu je to vždycky takový začátek té tremské sezóny. A kdy vyrážíme ven, tak ve chvíli, kdy to počasí umožní, tak prostě špekáčky musí být.
2: Je to úplná klasika u vás, anebo si právě tuhle klasickou dobrotu z ohně něčím ozvláštňujete, aby to bylo trošku lákavější a zajímavější?
3: No, já se přiznám, že mám ráda hravé věci, takže myslím, že i špekáček, kromě toho prvního klasického, který většinou děláme prostě tak jako všichni, tak se dá třeba proměnit ve špíz. Teďka na podzim bych se vůbec nebála třeba sáhnout po kukuřici, která dozrává, nebo zkombinovat s houbami, nebo my tady máme teda papriky na zahradě, takže vlastně cokoliv z toho a udělat z toho takovou jakoby pestřejší, zajímavější záležitost.
2: No, ta kukuřice mě zaujala.
1: Novinářka, spisovatelka, socioložka, horálka, ale autorka knihy Outdoorová kuchařka, mimo jiné Petra Pospěchová, si s námi na dvojce povídá, tak ten recept tady předpokládám, Petro, že najdeme i ve vaší Outdoorové kuchařce. Co mimo to ještě?
3: No, přiznám se, že zrovna špekáčky tam vlastně nejsou. Tam jsem si říkala, že každý má svůj rodinný recept, ale v kapitole Outdoorové kuchařky, která je věnovaná výletům s dětmi, tak tam najdete vlastně spoustu dalších věcí, se kterými se dá na ohni vyřádit. Můžou to být třeba hadi na klacku, kteří se dělají z takového toho jednoduchého chlebového těsta, prostě namotáte na klacek, posypete mákem nebo kmínem nebo sezamem a opečete. Má to takovou tu příjemnou delamánkovou chuť. Nebo když má někdo rád sladké, tak se dají udělat konec konců i sladké špízy, jablíčka, hrušky, teď třeba i švestky, prostě se to napíchá za sebe na nějakou tenčí jehličku a třeba trošinku pokape medem a ono to tak hezky skaramelizuje. Takže to je vyslovená lahutka a dezert ohně.
2: Kdyby, a předpokládáme, že to tak je, někoho zaujaly ty typy z vaší Outdoorové kuchařky a řekl si, tak po té knížce se musím podívat, povězte ještě, jestli je zaměřená spíš tím způsobem, že si opravdu sebou v batohu, ať na víkend nebo na týden, neseme to, z čeho budeme vařit. A nebo jsou tam zohledněny i takové ty dnes velmi populární věci, protože jsou lehké, nejrůznější instantní jídla a pokrmy prostě v sáčcích pro ty, kteří nechtějí mít těžké batohy?
3: Je to tak, že instantní věci tam nejsou, ale jsou tam návody, jak si vlastně připravit ty lehké věci na cesty. Takže kromě kapitoly pro výlety a vandry s dětmi, třeba na jeden nebo na dva dny, je tam taky popsáno, jakým způsobem si připravit outdoorové menu na týden, na nějaký pohodový letní výlet, ale taky na drsný zimní trek. A jsou tam právě vysvětleny i způsoby, jakým způsobem to menu skládat, aby bylo výživné, kdy si co dát, co ráno, co večer, aby to tělo fungovalo, jak ty věci sušit, připravovat, kde je sehnat, co se dá udělat rychle, co je lehké. Prostě je to, řekla bych, mě se totiž lidi tak dlouho ptali, jak to teda na těch horách, protože my jsme s kamarádkou byli vyhlášené tím, že vždycky máme jakoby fakt dobré věci a zároveň lehké batohy. A tak se pořád někdo ptal. No a tak jsem si řekla, že to prostě se píšu do knihy a je to takový útlý spis s nepromokavou obálkou. Takže kdyby ho chtěl někdo brát i na ten vandr, tak klidně může.
1: Máte to promyšlené do posledního detailu, jak slyšíme. Novinářka, spisovatelka, socioložka, horálka, autorka knihy Outdoorová kuchařka Petra Pospěchová s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. My děkujeme za to setkání, ať se vám daří.
3: I vám. Hezké dopoledne. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Léto svůní špekáčku, tak poetický název jsme zvolili na naše dnešní setkání mezi 9. a 10. hodinou. Dopolední přidala se Renata, tak neodolám a musím se svěřit s báječnou radou od mého kamaráda. Mimochodem brambory v popelu jsme taky dělali, což reaguje samozřejmě Renata na to, co jsme povídali. Jablka opékali, chleba taktéž, ale kouzelný byl kamarád, který jednou řekl, že buřta umí opéci každý hlupák, ale opéci sýr, to je jen pro znalce. Takže nám sdělil, že sýr se musí opékat na klacku, musí být nepříliš tučný a má se jen tak žíhat nad plamenem. Výsledek je opravdu gurmánská specialita, prostě mňam. Tak to taky zkuste, já jsem se to naučila a opravdu je to velmi chutné. Napsala nám Renata.
1: Děkujeme, vaše další zprávy zase za pár minut, ale napadá mě, že jsem nikdy neviděl opečený špekáček třeba v hotelu na švédském stole při snídaních. Viděl jsem v jednom hotelu ve Slavonicích u snídaně slivovici. Byla tam jako nachystaná u toho sklenky. Tak to mě překvapilo, protože jsem
0: dal
1: na to nikde jinde nedal. Nějak po ránu.
0: No, ty hrdino.
1: To nebylo úplně motivační pro mě. Ale v každém případě u švédských stolů se teď zastavíme, protože se začínají objevovat i ve školních jídelnách, což mi přijde jako skvělý nápad. Ona je to poměrně běžná věc třeba ve Skandinávii, ale už se to objevuje i u nás.
0: Je to tak a zavedeme vás s touto zprávou do Brna, protože brněnská škola zavádí samoobslužnou jídelnu, tak jak o tom mluvil Jirka. No a věří vedení školy, že pomůže snížit plýtvání, že tedy každý z těch, kteří půjdou k tomu švédskému stolu, si nabere kolik sní. Tak kéž by to tak bylo.
1: V té zmíněné Skandinávii prý díky tomuto systému vyhazování jídla klesá o 20 či 30%, ale když se na to podíváme úplně prakticky i z pohledu těch dětí, tak mně to přijde skvělé, když člověk nemá chuť na jedno ovoce nebo na jednu zeleninu, vezme si prostě jinou a ta nabídka švédského stolu, myslím, že to je výborný nápad. Já bych to tedy uvítal.
0: Já taky, tak každý den prý bude k dispozici jedna polévka, jedno hlavní jídlo se dvěma přílohami na výběr, ovocný zeleninový bar, no a někdy také dezerty. Tak já si myslím, že je docela slušný výběr. Tak chválíme do Brna.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát. Výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Někdo z našich posluchačů se chytil, Jirko, to je tvojí slivovice.
1: To nebyla moje, to byla ve Slavonicích něčí.
0: Ano, se stejnou zkušeností, ale byl tady větší hrdina, Lubomír nám napsal. Zdravíma slivovice je u snídaně i na Ještědu. Kulil jsem oči, ale využil jsem nabídky, to se často nevidí a nepovede. Neřídil jsem a udělal jsem si tedy radost hned po ránu, no a hned pak následovalo mé počínání i dalších pár hostů. Rád vás poslouchám, píše Lubomír, děkujeme pěkně, mějte se hezky. Jo, až pekáčky na ohni, ty jsou vždycky super. Klasika je prostě klasika.
1: Díky za zprávy, stejně tak Vildovi. Včera jsme přijeli od příbuzných z Rakouska, kam jsme jako dárek museli dovést 3 pytle českých špekáčků, které jsou pro jejich přátelé největší pochoutkou a patří k jejich tradiční zahradní párty. A Vilda dodává, my zpátky naopak vezeme uzeného lososa a krevety, které jsou tam k dostání kvalitní a za lepší ceny. A teď je tady taková poznámka, která mi udělala radost. Oba vás zdraví a na vánoční koncerty spirituálu se už pomalu začíná těšit Vilda. Vildo, už se také těšíme. Vánoce tu budou.
0: Vidíš, potřebuji volňásky ještě, že Vilda napsal.
2: 2 na 2. Vaše přání na naši hlavu.
1: Ono to bohužel neplatí, protože jsi to řekla před tímhletím džinglem. Ale kdybys to řekla po něm,
0: Jirko,
1: tak bych to bral jako tvoje přání.
0: Nechám si to na zítra. Jestli to takhle bude fungovat. Každopádně, dnes si naši milí posluchači můžete přát. A dnes, 31.8. jsme se rozhodli popřát někomu k narozeninám. Co je k tomu potřeba?
1: Mnozí to už určitě znáte. Bude nám stačit, když nám napíšete jméno oslavence a jeho telefonní číslo, abychom mohli zavolat někomu, o kom víte, že právě dnes slaví narozeniny a jestli něco nečeká, tak je to tedy telefonát z rozhlasu. My mu za vás popřejeme.
0: Ano, takže nám prosím pěkně napište na 702-222-220 nebo na dvojka@rozhlas.cz, kdo právě dneska slaví narozeniny, jeho jméno, kdo mu přeje, nějaké přání můžete přidat, ale hlavně jeho telefonní číslo. Bez něho to totiž nezvládneme.
1: A my se pokusíme to zařídit.

0: I dnes a alespoň jednou v týdnu se k tomu vracíme. Jste měli možnost a máte stále ještě popřát někomu k narozeninám prostřednictvím našeho vysílání.
1: Je to tak a máme tady jedno přání. Mělo by směřovat k Johance Studničkové, jak nám píše naše posluchačka. Popřát by jí chtěli všichni Kubovi z Kerska, tak vytáčíme telefonní číslo na Johanku. Už nám to zvoní, jestli správně slyšíme. No a uvidíme, jestli to zvedne.
0: Chvíle napětí.
2: Halo.
0: Dobrý den, to je Johanka?
2: Ano, tady Johanka.
0: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová z Českého
1: dopoledne.
0: Rozhlasu Dvojka. Pěkné dopoledne. Jestli pak tušíte, proč vám voláme?
2: Tak jak to tuším. Takže sedíme s rodiči na chatě a oni právě chtěli nám tam napsat moje telefonní číslo, ale nestihli vaše telefonní číslo, takže...
1: Přesto to takhle krásně vyšlo.
0: Stihl to někdo jiný.
1: Všechno nejlepší. Všichni Kubovi z Kerska vám přejí všechno nejlepší k narozeninám. A my se k tomu samozřejmě připojujeme. Všechno nejlepší.
2: Tak to moc děkuju.
0: Zahrádkáři Kersku, chtělo by se říct. Zdravíme tedy na chatu do Kerska, chápeme to dobře?
2: Jsme na chatě v Brandýse, tak je to nedaleko, ale...
1: Kubovi jsou z Kerska, ano, pro úplnost. Gratulanti.
2: Dobře. Tak vám moc děkuju.
0: No, my děkujeme vám, užijte si to, můžeme jenom závidět. Prší tam, tady na Vinohradech totiž leje jako z konve, nebo před chvílí ještě lilo.
2: Přesně tak, tady prší, takže jsme zalezli místo na zahrádce, jsme v chatičce a hrajeme hry, takže i tak je to fajn.
0: A protože je pondělí, budete slavit, nebo už jste si oslavili o víkendu?
2: My jsme to tady právě slavili včera, dneska jsem si vzala dovolenou, takže to tady doslavujeme ještě dnes.
1: Ano, tomu rozumíme. Vždycky po oslavě, že je třeba samozřejmě mít potom volno. Zrovna jsme si s Jirkou říkali, že dříve jsme to zvládali lépe.
0: No, dneska už potřebujeme 2 až 3 dny volna.
1: Každopádně my vám přidáváme jako takovou pozornost ponožky 2 na 2 a ještě jednou přijměte i od nás přání všechno nejlepší. Krásně si to dooslavte.
2: Moc děkuju.
0: Naslyšenou.
2: I Kubovým a i vám.
0: Hezký den.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden

Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma jsem.

0: A naposledy ke špekáčkům. Léto svůní špekáčku, o tom jsme si s vámi povídali. A pro většinu z vás je to pořád ta nezapomenutelná klasika. Nejlepší chuť a vůně špekáčku byla v dětství na zahradě, na táborech s písničkami, či v mládí s kamarády a zamilovaná. To napsala Hanka.
1: To je nádhera. Teď nohama zpátky na zemnou. Po 10. hodině poradna spotřebitelská, aktuální telefonické podvody naším tématem, tak si na to určitě počkejte, ale v 10 hodin ještě další aktuální zprávy a s nimi Naďa Procházková.

0: A setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude Pavel Houdek, spoluzakladatel projektu Moderní sebeobrana. A protože začíná nový školní rok, budeme mluvit o tom, jak zajistit bezpečné prostředí pro naše potomky. Jde to rozpoznat včas predátora v kroužcích a volnočasových aktivitách dětí? A co by měl každý rodič svému dítěti opakovat, aby se nebálo svěřit se s něčím nepříjemným? Odpovědi nabídne lektor Moderní sebeobrany Pavel Houdek.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Šéf Volkswagenu zakončí cestu po německých závodech. Zaměstnancům vysvětluje potřebu výrazných škrtů. Počasí zpočátku bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podrobnosti zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes odpoledne. Prioritami podle ní v příštím roce zůstane zdravotnictví a dopravní stavby. Česko by mělo taky splnit alianční závazek, vydat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem, než je současných 310 miliard korun. 400 miliard by ale překročit neměl.
6: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
4: Opozice výši schodku kritizuje. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanovru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
7: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlí. Český rozhlas.
4: Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zabývala hlavně charitou. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny chce letos září vydat knihu o jejím životě. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola US Open. Lehečka porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van den Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dopoledne bude od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru je nehoda. Osobní auto skončilo mimo vozovku. Jsou tam hasiči i policisté. Fronta je na 10 minut. Na D1 je kolona na příjezdu do Brna z Vyškova od Slatiny z kilometru 201 až do omezení na kilometr 196. Celkem se zdržíte asi 10 minut. V Praze je hodně ucpaný sever. A to Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček, zdržení z Letňany až 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
5: S přáním příjemného dopoledne. Máme téměř 5 minut po 10. Za pár minut nabídneme poradnu, telefonát s nabídkou levnější energie, výhodného pojištění nebo třeba investice může přijít zcela nečekaně.
8: A člověk se snadno nechá zaskočit pod tlakem, něco odsouhlasí, a to i takový člověk, který si, když o něčem podobném slyší, říká, no to mně by se nikdy nemohlo stát. Co se za takovými telefonáty skutečně neskrývá, jak vznikají, ale lze se z uzavřených smluv ještě nějak vyvázat?
5: O tom všem bude právě dnešní poradna, která začne za pár minut, a samozřejmě dáme prostor i vašim otázkám v její druhé a třetí části. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak už jsme pověděli, tématem naší dnešní poradny aktuální telefonické podvody a s námi už ve studiu Tereza Genserková z právního oddělení spotřebitelské organizace DTS. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: Terezo, pojďme si nejdřív říct, čeho se aktuálně ty podvodné telefonáty týkají nejčastěji.
2: V současnosti, bavíme se o podvodných telefonátech, tak se nám spotřebitelé ozývají s tím, že kontaktují falešní bankéři či falešní investoři a snaží se z nich vymámit různé osobní údaje, případně čísla k jejím bankovním účtům. Mm-hmm.
1: Jak vlastně poznáme takový podvodný telefonát vlastně, co jsou ta základní pravidla nebo základní momenty, na které bychom měli dbát nebo zbystřit?
2: Je třeba říct, že nynější podvodné telefonáty oproti těm v minulosti, a může za to asi i umělá inteligence, jsou daleko sofistikovanější. Varovným příkladem ale může být určitá naléhavost, která míří právě na to, abychom jim sdělili své osobní údaje. A přesně to by měl být ten varovný signál, kdybychom se měli zamyslet a nedělat to. Většinou vždycky pomáhá daný hovor položit, promyslet si, co budu dělat dál a kontaktovat danou instituci sám s tím, jestli nás opravdu kontaktovali oni.
3: Když zmiňujete kontaktovat danou instituci, můžeme si jako usnadnit život tím, že si řekneme, že a priori všechny takové telefonáty jsou s největší pravděpodobností podvodné, a nebo opravdu seriózní společnosti volí někdy tuhle tu cestu, že někdo nám telefonuje, myslí to zcela vážně, myslí to upřímně a myslí to pro naše dobro, a nebo se to prostě vlastně neděje?
2: No, určitě si můžeme dát jako zlaté a bezpečné pravidlo to, že budeme jednat s rozvahou a vždycky přesně budeme kontaktovat danou společnost, případně jim řekneme, aby se nám jako danou nabídku poslali písemně. Sami banky či policie deklarují, že takto lidem nevolají a rozhodně po nich nežádají takto citlivé údaje.
1: Začněme tedy úplně na začátku. Může vůbec během běžného telefonátu vzniknout platná smlouva, aniž bychom prostě museli fyzicky podepsat?
2: Bavíme-li se o spotřebitelských smlouvách, tak od roku 2023 platí právní úprava, která říká, že pokud sám podnikatel iniciuje tuto obchodní nabídku, tak pouhým mým souhlasem ta smlouva uzavřená být nemůže. Je vždycky potřeba, aby on tu ústní nabídku, kterou učinil, nám poslal v textové podobě, čili nejčastěji e-mailem či SMS zprávou. A my takovou nabídku musíme potvrdit, čili odepsat na ten e-mail, že ano, že souhlasíme, případně třeba tu smlouvu vytisknout, podepsat a zaslat to tomu podnikateli. Záleží ale ovšem na tom, kdo takovou nabídku iniciuje, protože v momentě, kdy my voláme tomu podnikateli s tím, že máme zájem o jeho výrobek, zboží či službu, a domluvíme se během toho hovoru na všech podstatných náležitostech, pak je možné, že pokud v tom hovoru souhlasíme, tak ta smlouva uzavřená bude. Běžně ale tedy platí to dvoufázové uzavírání smlouvy, čili ozve se mi podnikatel, musíme to zaslat písemně a já s tím musím poté souhlasit.
3: Mně teď napadá, že před chvílí jsme mluvili o tom, že může fungovat, že my jim zavoláme zpátky, a ve chvíli, kdy budeme my těmi, kteří volají zpátky, tak se vlastně dostáváme do té situace, kterou jste teď popsala. Že ta odpovědnost je jaksi víc na naší straně a v průběhu toho hovoru, který my iniciujeme, tak vlastně můžeme odsouhlasit něco, co ve skutečnosti nechceme.
2: Tak tady bych to jenom upřesnila. Nejde ani o to, kdo volá, ale o to, kdo nabízí. Mm-hmm. Čili voláme my-li tomu podnikateli s tím, že chceme třeba reklamovat výrobek a ten nám v půlce toho hovoru začne nabízet úplně jiné zboží. Mm-hmm. Pak platí to, že on je teda ten iniciátor té obchodní nabídky a opět nám musí tu nabídku zapsat v textové podobě a my s tím musíme souhlasit. Ale naopak, jestliže my opravdu voláme za tím účelem uzavřít tu smlouvu, třeba chci si objednat pizzu, pak ano, stačí zavolat tomu podnikateli a říct, ano, chtěl bych si objednat sýrovou pizzu a tu smlouvu jsem platně uzavřel.
1: Aktuální telefonické podvody, tématem naší dnešní poradny, samozřejmě ve druhé části s prostorem třeba právě pro vaši otázku, pokud se chcete na něco zeptat, i dnes můžete. Cesty k nám 3 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naše poradny při pondělku jsou tradičně spotřebitelské a dnes je s námi Tereza Genserková z právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test a naším tématem jsou aktuální telefonické podvody.
3: A na telefonu někdo z našich posluchačů. Hezké dopoledne, vítejte u nás, máte právo se ptát.
4: Dobrý den, tady je Jiří z Prahy. Helejte, já mám takový, když mi takhle někdo volá, protože já jsem podnikatel, že beru všechny telefony, že jo, samozřejmě, tak já mám, jestli je to správně, jim řeknu, já mám banku, ale ve Švýcarsku, jo, a teď se mi dostala do rukou se SMS-ka, že měli strhnout dva body a byla to celní zprávy. Adresa byla docela dobře, napsaná, byl tam nějaká prostě změna oproti tý originálu, no a tak jsem to, a nebylo ani číslo odesílatele, jo, že člověk si to nemůže zapustovat.
3: Rozumíme. Jaká bude vaše otázka na našeho hosta?
4: No, jak se těm bránit co nejtvrději těm lidem, jo, prostě, jestli říkat, že mám banku ve Švýcarsku, že oni zjištějí pomocí těch telefonátů, jakou mám banku.
3: Ano. Děkujeme, rozumíme, poprosíme o reakci.
5: Ano, děkuji za dotaz. Tak v takovém případě je nejlepší se s nimi vůbec nebavit, položit ten telefon a když tak přesně kontaktovat svoji vlastní banku a doptat se jí tedy, jestli vás kontaktovala ona. Je samozřejmě možné dané číslo uložit a nahlásit to policii, že máte pocit, že zde se jedná o podvodný telefonát, který se snaží z vás vymámit peníze či osobní údaje.
2: Když si člověk řekne, že možná stačí jenom zablokování třeba toho telefonního čísla, možná jak u hovoru, tak u těch SMS-ek zmíněných stačí to? Znamená to, že už mi nikdy volat nebudou?
5: Předpokládám, že z toho čísla, které si zablokujete, tak ne, ale samozřejmě těch podvodných hovorů se v současnosti děje docela dost a přicházejí z různých čísel, takže určitě nelze předpokládat, že v momentě, kdy si zablokujou jedno číslo, tak už mi nikdy nepřijde žádný další podvodný hovor.
3: Děkujeme za tu odpověď. Další telefonát a další posluchač. Hezké dopoledne i vám. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Ano, slyšíme vás.
6: Prosím vás, 24.7. jsem uzavíral smlouvu na půjčku u firmy Planeo Electro a měla být uzavřena přes firmu Cofidis. Všechny své údaje, bankovní konto, své osobní údaje jsem všechny poskytl. Přišel mi kód, pod kterým měla být půjčka uzavřena. Kód jsem předal tomu dotyčnému pracovníkovi. A následně mi přišla SMS-ka, že půjčka mi nemůže být poskytnuta. Načež jsem zavolal na telefonní číslo, které bylo uvedené pod tou SMS-kou a paní, která na firmě Cofidis tyto telefonáty vyřizovala, mě sdělila, že mi nemůže ani říct, proč mi půjčka nebyla poskytnuta, že je to nějaký výnos ministerstva financí. Načež jsem tvrdil, že to není možné, tak já poskytnu veškeré své údaje a oni mi ani neřeknou, proč mi půjčka nebude poskytnuta. Přitom, že toho půjčkové výši je asi 7,5 tisíce korun.
2: Rozumíme. Děkujeme za zavolání. V tomto případě se asi nejedná úplně o podvodný telefonát nebo něco takového. Myslím, že to je trochu jiná kapitola. Co vy na to, Terezo?
5: Je to tak, ale je třeba říct, že by vám rozhodně měli říct, proč vám danou půjčku neposkytnou. To je určitě fér.
3: Tomáš nám píše, jeho dotaz přichází e-mailovou cestou. Zdravím, co když ve vámi uvedeném případě obchodník vymaže reklamační část hovoru a ponechá pouze svou nabídkovou část k falešnému uzavření smlouvy. A tady je otázka, je třeba si ty hovory nahrávat, ptá se Tomáš.
5: Úplně obecně řečeno, ty hovory není třeba nahrávat. V případě, že totiž uzavíráme takto smlouvu po telefonu, jedná se také o distanční smlouvu a v tom případě máme právo na to od té smlouvy odstoupit od 14 dnů, třeba když nám dojde to zboží, když převezmeme to zboží. Čili přistoupí-li podnikatel k takovému podvodnému jednání, my stále můžeme od té smlouvy do 14 dnů odstoupit a to bez udání důvodu. Pokud mám pocit, že teda ten podnikatel takto nepoctivě jedná, tak je teda za prvé otázka, proč bych s ním smlouvu uzavíral a za druhé si to tedy asi můžu preventivně nahrát. Nicméně samotné toto tvrzení by tu moji pozici jako spotřebitele nemělo ohrozit do té míry, že já stále můžu do 14 dnů od uzavření té smlouvy odstoupit.
2: Děkujeme, na to je třeba myslet. To byla druhá část poradny, aktuální telefonické podvody, o těch mluvíme v dnešní poradně. Můžete se zeptat i vy, pokud chcete, a stále využít telefon 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Aktuální telefonické podvody, tématem naší dnešní poradny, s námi ve studiu zůstává Tereza Gencerková z právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test.
3: A další telefonický dotaz od někoho z vás právě teď. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jana. Mám dotaz. Vzhledem k tomu, volal mi člověk, který mi nabízel jakési prací proužky, které jsou věhodné, jestli to chce zkusit, tak jsem potvrdila, že ano, že mi přijdou do 14 dnů, nicméně, že je to pouze za poštovné a balné. A zhruba za měsíc mi přišel balíček, kde už mě přišel nějaký větší počet nějakých proužků, kde už po mě s faktorou chtěli zhruba nějak větší částku. Tak jsem se odvolala, že první balíček s uvítací jsem nedostala, že tenhle druhý balíček nechci a že ho vracím. Poslala jsem ho zpátky na ten BL box, hodila jsem ho schránky. Ale už několik dopisů nebo mailů mi přišlo, abych zaplatila plus penále a tak dále. A pravděpodobně to teda nebyla česká firma, která to zasílala a přišel už mi pravděpodobně z Německa mail od té firmy, kde už dlužím několika tisícovou částku. Tak mi poraďte, co s tím.
3: Děkujeme za zavolání.
2: Za dotaz. Držíme pěsti tedy, aby to dobře dopadlo. Jaká bude odpověď?
5: Já teda odpovím tak, že je třeba soustředit se tedy, jestli opravdu ta smlouva byla uzavřena, protože přesně jak jsem říkala, tak čistě po telefonu, tak to tu smlouvu uzavřít nejde. A pokud ta smlouva nebyla uzavřena a ten podnikatel vám ty balíčky poslal vlastně bez té smlouvy, tak nemá právo na to, abyste mu platila, respektive vy nemusíte za nic platit a to zboží si můžete ponechat bez toho, aniž byste musela řešit náklady na dopravu k němu. Je pravda, že ty předplatné bývají často taky svým způsobem podvodné praktiky, kdy ty podnikatelé cílí na to, že vám nabízejí smlouvu, která zní jako jednorázová a v ten moment už se vlastně zavážete k tomu předplatnému, čili na tohle je třeba dávat pozor. Nicméně z vašeho popisu to zní, že by to pravděpodobně mohlo být podvodné jednání a pokud jste opravdu neuzavřela tu smlouvu, tak je dobré tomu podnikateli teda napsat, že jste tu smlouvu neuzavřela, případně ať vám tedy doloží, jak jste ji uzavřela a rozhodně nic neplatit.
3: Děkujeme za odpověď a jak říkala Šárka, držíme palce a na závěr poradny ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den. Haló,
6: slyšíme
3: se? Ano, posloucháme.
6: Tady Kulář, Hradec Králové. Mně se občas stane, že mě někdo zavolá a já se zeptám, komu voláte? A oni mlčí, protože to je anonymní, prostě náhodné číslo. Tak čekám, že by se omluvili, ale v žádném případě omluví se nedočká. V jiném případě...
3: Já se moc omluvám. Máte dotaz na našeho hosta?
6: No tak stačí tohle to říct, protože...
3: Dobře, tedy dotaz nemáte, ale doporučení pro nás, dejme tomu.
6: Je to takový prostě... No prostě anonymní volání.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme, tak možná shrňme tento dotaz do nějakých obecných rad na závěr naší dnešní poradny. My jsme si dnes povídali o aktuálních telefonických podvodech. Z toho všeho, co pro nás plyne, nějaká třeba tři doporučení, Terezo, pro naše posluchače, jak se nenechat vlastně nachytat a nepodepsat něco, co nám posléze zkomplikuje život.
5: Ano, tak určitě to první doporučení je zachovat klid a chladnou hlavu a neodpovídat těmto jako nátlakovým telefonátům, které po nás chtějí vymámit rychle osobní údaje. Ta druhá rada bude být trochu iniciativní a třeba se sám tedy zeptat, proč mi ten člověk volá, kdo to je a za jakým účelem. A třetí rada, co se týká uzavírání toho smluv, tak opravdu pamatovat na to, že ta smlouva je uzavřená pouze pokud mi ten podnikatel poté pošle její textové znění a já to odsouhlasím.
3: Mějme to všichni na paměti. Moc krát děkujeme. Naším hostem byla Tereza Gencerková z právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test. Ještě jednou díky a hezký den i celý týden.
5: Taky děkuju, mějte se krásně.

0: Další pozvání bude směřovat k odpolední ke kávě o čtvrté. Z dovolené si kromě zážitku můžeme přivést i velmi nechtěné spolucestující. Od štěnic a svrabu až po parazity, se kterými se setkáváme v přírodě. Proč se štěnice objevují i v čistých hotelech a jak se postarat o zavazadla a své prádlo po návratu z cest? Jak se chránit před svrabem a co dělat při prvním podezření na nákazu? O tom všem dnes odpoledne. Hostem bude infektolog pan doktor Pavel Dlouhý a moderovat kávu o čtvrté bude naše kolegyně Patricie Strouhalová.
1: Červený koberec je nedílnou součástí našeho všednodenního dopoledního vysílání a proto tady bude i za okamžik samozřejmě s Alešem Cibulkou. Prý nás vezme až do roku 1970 a ta jeho zajímavost se bude týkat rozhlasu. Tak na to jsme zvědaví i my.
2: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
3: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
2: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
3: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
2: Freddie Mercury 80.
3: V sobotu na dvojce. Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci s Alešem Cibulkou na dvojce.
1: Aleš nám dnes neodtajní, co je to láska, ale bude mít jiné zajímavosti. Prý například k dnešku 30. srpen se zapsal do historie rozhlasového vysílání u nás a Aleš píše, šlo o rok 1970, takže si možná tu významnou chvíli budete pamatovat i vy. No my ne.
2: Jiří je evidentně zamilovaný, protože řekl 30. ale myslel 31. 30. srpna. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne. Zrovna jsem si říkal, jestli mám jí říkat taktně neopravovat nebo to uvést na pravou míru.
2: My si tady na to společně hledíme, jak si mohl všimnout. Ano, když někdo udělá chybu, radost pro toho druhého. Každopádně, Aleši, co tak výjimečného se před 56 lety stalo?
1: Co si my dva nepamatujeme? No,
3: ano, já taky ne, ale mnozí posluchači jistě ano. V československém éteru se poprvé ozvala stanice Hvězda. Bylo 8 hodin a 30 minut ráno a nahradila vlastně do savadní celostátní stanici Československo, která vysílala od roku 1952. Hvězda měla být hlavním federálním okruhem, především rychlým zdrojem zpráv a publicistiky pro celé Československo. Ve skutečnosti měla být hlavně jednou z výkladních skříní nastupující normalizace. Zpravodajství vysílala prakticky po celý den. Během dne bylo 28 zpravodajských relací denně. Od roku 1973 tahle stanice vysílala dokonce non-stop. Poznávacím znamením Hvězdy byla znělka, mnozí si vzpomenou a za chvilku ji uslyšíme, z budovatelské písně Směr Praha. Posluchači, nebyli bychom to my Češi, abychom si ji okamžitě neotextovali po svém, zpívávalo se Pojď na panáka. A tahle ta znělka, myslím, přežila v naší paměti. Je zajímavé, že na Hvězdě se vysílaly i pořady z dob stanice Československo i nové pořady, které přežily. Třeba populární Mikroforum, to se vysílalo už na Československu, motoristický magazín Pozor zákruta, od roku 1974 Zelená vlna a těsně před revolucí začal také Noční proud. Konec Hvězdy přišel symbolicky po listopadu 89. 16. prosince 1989 přesně v 11 hodin byla její znělka vypnuta a stanice se přejmenovala zpátky na Československo. To jí dlouho nevydrželo, protože z té hlavní vysílací linie se po rozpadu federace stal 1.1.1993 Radiožurnál. Jedna zajímavost na závěr. Stanice, která vlastně měla být symbolem normalizace, nakonec přivedla do éteru, jak jsem říkal, i Noční proud. A to ještě 6 týdnů před 17. listopadem. Pořad postavený na živém moderátorovi, vlastní hudební dramaturgii, to bylo na svoji dobu naprosto revoluční. No a samozřejmě tenhle ten pořad Noční proud vysílá Dvojka dodnes. Slíbil jsem tu malou ukázku, takže vracíme se někdy do 70. let minulého století a tohle jsme posloucháváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv
4: Je 18 hodin 30 minut.

0: vysílá rozhlasová stanice Hvězda. Dnešní publicistické okénko pro mládež otvíráme pravidelným přehledem informací o činnosti Socialistického svazu mládeže v uplynulém týdnu s názvem Co týden dal?
1: Pane jo.
2: Co týden dá, to ještě nevíme, to nám řekneš v pátek určitě, kdyby se něco zásadního stalo pro Červený koberec, ale zajímavá vzpomínka. Aleši, děkujeme za ní. Podržíme se ale dnešního data. 31. srpen je důležitým mezníkem v životě jednoho českého galerijního skvostu. Dneska totiž zmizí z našich očí a uvidíme ho až za dlouhé roky. O co jde?
3: To je věc, jeden z nejslavnějších obrazů, které máme v České republice, dnes na několik let zmizí z našich očí. Růžencovou slavnost namaloval Albrecht Dürer roku 1506 v Benátkách. Objednali si ji tamní němečtí obchodníci pro oltář kostela svatého Bartoloměje. Zajímavost, Dürer do obrazu nenápadně namaloval také sám sebe. Stojí vpravo pod stromem a v ruce drží lístek se svým podpisem. Přesně o 100 let později roku 1606 obraz získal Rudolf II. Podle kurátorky Národní galerie Olgy Kotkové za ní zaplatil neuvěřitelných 900 dukátů a do Prahy ho přes Alpy nesli 4 muži zabalený do koperců a upevněný na tyčích. Možná největší překvapení, obraz, který byl dodnes k vidění, už není jenom Dürerův. Při velké opravě v letech 1839 až 41 restaurátor Johann Grus některá zničená místa domaloval. Podle výzkumu je to až pětina dnešní malby. No, restaurátory čeká velmi citlivá práce, zachránit Dürera, ale respektovat historii obrazu. Dneska růžencová slavnost mizí a znovu ji uvidíme až někdy kolem roku 2031. Závěr téhleté zajímavosti. Možná jste si i vy, jako já, teď řekli, že jste růžencovou slavnost nikdy neviděli. Podívejte se na internet, nádherná věc a možná ten dnešní den, kdy mizí z našich očí, by mohla být impulzem pro to, abychom se na ní mnozí z nás poprvé podívali. Růžencová slavnost Albrecht Dürer 1506 Benátky. Mrkněte se na to, a nebo pak naživo po roce 2031.
1: Dobře, děkujeme za to doporučení, milý Aleši. Otázka poslední. Dneska někdo slaví a zaspívá nám. Kdo to bude?
3: Ano, 31. srpna 1971 se v Turnově narodil Michal Hrůza, dneska slaví 55. narozeniny a dáme si jeden jeho velký hit, který si možná vybavíte třeba z filmu Pohádky pro Emu z roku 2016. Takže Michal Hrůza, Michale, všechno nejlepší, přejeme z dvojky.
2: Aleši, my děkujeme za Červený koberec, měj se hezky, zítra naslyšenou.
3: A i když je teprve 10.45, zpívám nám všem Pojďte na panáka. Hezký den, mějte se krásně.
4: Už nejsem sám, okno zavírám.

0: Jak jistě víte, naši milí posluchači, poslední dva měsíce jsme vás v tomto čase zásobovali vždycky nějakou indicí, abyste dokázali rozklíčovat, koho že hledáme v rámci naší pátračky a mrazivým létem. Pátračka je úspěšně za námi a my věříme, že vás samozřejmě i letos bavila.
1: No ale vracíme se k našim klasickým tipům právě pár minut před 11. Zveme tedy k poslechu dnešních příběhů z kalendáře a připomenou tentokrát osobnost, která by se vlastně do profilu mrazivého léta docela dobře hodila. Rozebereme totiž třetího římského císaře. Ten vládl od roku 37 do roku 41 našeho letopočtu a nebyl to nikdo jiný než Caligula, tedy Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus.
0: Krátce po 17. hodině vás tedy od mikrofonu pozdraví Tereza Stýblová a Honza Kovařík. Nenechte si to ujít.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron Baron Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Míša Maurerová už usrkává kávu nebo čaj ze svého hrnku ve vedlejším studiu. Znamená to, že vše je připraveno pro blízká setkání.
1: Je to tak, tak samozřejmě Jiří teď prozradil, to, co samozřejmě víte i vy, naši milí posluchači, že Michaela Maurerová se stane po 11. hodině průvodkyní dnešních blízkých setkání a jejím hostem bude Pavel Houdek, spoluautor projektu Moderní sebeobrana.
0: Řeč bude prý třeba o tom, jak odhalit predátora, možná na kroužku nebo soustředění, na co si dávat pozor u volnočasových aktivit dětí a teenagerů, a jistě to nebudou jediné okruhy, kterých se v blízkých setkáních dnes dotknou.
1: Tak si to nenechte ujít, po 11. hodině, tak se budou vítat blízká setkání a dva na dvojce se právě v tento čas budou loučit. Bylo nám ctí i potěšením, budeme se těšit na setkání s vámi zase zítra úderem 9. Vás pozdraví dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Barbora Macková končí jako hlavní hygienička. V čele Státního zdravotního ústavu zůstává. Za zájmové kroužky pro děti letos jejich rodiče zaplatí víc. Počasí zpočátku bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty až 26 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou Státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO představuje ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc peněz tradičně dostane ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z hnutí ANO ale ještě nejsou uzavřená jednání například o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
3: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimální mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
2: Odbory už návrh podpořily, ještě ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce. A vláda nebude probírat nový návrh státní kulturní politiky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle informací časopisu Respekt ho stáhl z dnešního jednání. Dokument popisuje kulturní priority, kterými by se měl stát příštích 4 letech zabývat. Tento plán ministra kultury Otto Klempíř za motoristy kritizovali už dřív pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že návrh vznikl netransparentně, bez diskuze s odborníky. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Finální názvy stanic budoucího pražského metra D schválili radní hlavního města. Vycházeli z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se tak změnily. Třeba stanice Náměstí bratří Synků se bude jmenovat Nusle. V případě stanice Olbrachtová má být konečný název Ryšánka. Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Dopoledne ještě bude zataženo s deštěm nebo přeháníkami. Kolem poledne ale začnou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy začíná fronta na prvním kilometru a pokračuje až do Novopatské k nehodě před sjezdem do Kbelské ulice. Na D1 kolona na příjezdu do Brna z Vyškova poprvé se zpomaluje u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a asi 15 minut pak naberete do omezení na kilometr 196, zdržení asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Michaela Maurerová.
5: Hezké dopoledne, milí posluchači. Zítra začíná nový školní rok. Děti mají za sebou tábory, soustředění a jiná prázdninová dobrodružství a vracejí se do škol, družin, sportovních oddílů a kroužků. Rodiče teď řeší hlavně aktovky, přezůvky, rozvrhy a kdo bude dítě vyzvedávat. Jen málo kdo si ale při výběru kroužků nebo trenéra položí tu nejdůležitější otázku. Jak poznám, že je prostředí pro moje dítě skutečně bezpečné a že ten, kdo ten kroužek vede, je ten správný vychovatel, kterému můžu důvěřovat a svěřit dítě. Proto je mým dnešním hostem někdo, koho teď nutně potřebujeme slyšet a jehož radám a názorům budeme naslouchat, kriminolog, právník a hlavní instruktor moderní sebeobrany Pavel Houdek, který nám dnes, doufám, poradí, jak zapojit jakýsi radar pro ty případné predátory. Pavle, vítejte.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Vy tu nejste poprvé a bojím se, že bohužel ani ne naposled, vzhledem k tomu, že přesto, že naše děti neustále upomínáme, ať si dávají pozor, ať s nikým cizím se nedávají do řeči, nikam neodchází a tak dále, tak se pořád setkáváme s případy, kdy se tohle děje, kdy i ty kroužky, tábory a soustředění jsou bohužel někdy tím špatným zážitkem pro ty děti. Vy jste teď, pojďme začít z vesela, čerstvým dvojnásobným otcem, máte 15 dní staré miminko, tak přijměte moji gratulaci vám i vaší ženě Jasmíně, která tu taky byla.
6: Děkuju, je to tak.
5: Bojíte se teď dvojnásobně?
6: Já bych neřekl, že se bojím dvojnásobně, ale je to zase takový s tím malým miminkem, že si uvědomuju o to víc, proč to děláme a jak je to důležité. Protože my jsme začali učit děti později než dospělí. A začali jsme je učit právě proto, že jsme si uvědomili, že když ty věci naučíme děti, tak oni k nám pak nebudou chodit jako dospělí s nějakýma traumatama z toho, že jim někdo ublížil nebo je někde zneužil a tak dále.
5: Myslím si, že teď bude dobře, když hned po písničce bude následovat otázka, v jakém věku hned i tu druhou dcerku začnete vzdělávat o tom a poučovat o tom, na co si a na koho si má dát pozor. Mým hostem je kriminolog a instruktor moderní sebeobrany Pavel Houdek.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Projekt Moderní sebeobrana, za kterým stojí Pavel Houdek se svojí ženou Jasmínou, která teď má jiné milé mateřské povinnosti s jejich 15-denním miminkem, má za úkol vzdělat rodiče, ale především děti v tom, aby rozpoznali nebezpečí, které je může potkat na kroužcích, soustředěních, tréninzích, aby ho pak uměli verbalizovat, aby měli důvěru, svěřit se a aby byli schopni se nějak rozumně zachovat v takovéhle situaci. Pojďme začít tou možná nejnepříjemnější otázkou, Pavle, na tělo. Kdybyste měl rodičům před začátkem školního roku říct jedinou věc, která by jejich dítě mohla skutečně ochránit před predátorem, co by to bylo?
2: Každý by chtěl slyšet takovou jednu věc a by to měl hotový.
1: Tu zásadní.
2: Ona žádná taková neexistuje. Ale já myslím v tom kontextu, ve kterém se bavíme, že je důležitý si uvědomit pro rodiče, že všichni rodiče samozřejmě říkáme dětem, že jo, dávej si pozor, nebav se s cizíma lidma, nechoď nikam s cizíma lidma. Ale prostě statistika je neúprosná a ta říká, že mnohem větší nebezpečí hrozí tomu dítěti vlastně na tom kroužku nebo v tom oddíle, než po té cestě na něj a zpátky. Jo. Mm-hmm. Protože drtivá většina lidí, který ublíží dětem, drtivá většina predátorů, který se zaměřují na děti a který něco udělají, tak jsou lidi, kteří to dítě relativně dobře zná. Není to někdo jako neznámej cizí, kdo by zastavil někde s dodávkou a to dítě do ní lákal. To se samozřejmě taky dělá, je to fakt malá menšina případů.
1: Dobře, tak co můžu já preventivně udělat, když chci přihlásit dítě na nějaký sport nebo kroužek, kde svěřuju to nejcennější, co mám, do rukou tohohle vychovatele? Jakých známek, signálů bych si měla všímat? Dle čeho bych měla ten výběr udělat co nejbezpečnější?
2: Tam je zásadní jedna otázka, když to dítě do toho oddílu zapisujeme, a to je zeptat se. A zeptat se na to, hele, jak byste postupovali, kdyby tady bylo nějaké podezření na obtěžování dětí? A můžou se stát dvě věci. Buď to ty lidi vám řeknou, no to ne, to u nás, to by se jako nestalo, tak to je jako velký vykřičník a červená vlajka, protože tam je velký potenciál, že kdyby se to stalo, tak si s tím nebudou umět poradit, nejspíš to budou zametat pod koberec nebo k tomu přistoupí nějak jako špatně. No a nebo vám samozřejmě řeknou, no jasně, tak tady máme takovýhle postup, tady je prostě člověk, který se tím řeší, tady máte mail, na který můžete napsat a tak dále. Já chci říct jednu věc, strašně důležitou. To, že to tady probíráme, tak samozřejmě neznamená, že každý trenér, instruktor a podobně by měl obtěžovat děti.
1: Ano.
2: Drtivá většina lidí, kteří se dětem věnují, tak to dělají z dobrý vůle a mají jako fakt rádi a nikdy by na tohle ani nepomysleli. Takže problém je v tom, že predátoři, kteří se zaměřují na děti, tak tohle prostředí je samozřejmě přitahuje. Protože tam máte neustálý přísun dětí, tam jste ten oblíbený trenér, že jo, když jste ten predátor, co se zaměřuje na děti, tak jako co uděláte, tak půjdete k dětským hřišti, tak tam vás nějaká máma praští dřív nebo později s bandaskou, nebo po vás nějaký táta hodí použitou plínu, že jo. Ale když jste ten trenér, no tak vám ty lidi budou ty děti vozit, jo. A když budete oblíbený trenér, který udělá něco navíc, jo, když máma nebo táta nestíhá, tak to odveze domů a tak dále, no tak vás všichni budou říkat, no ten je skvělej, ten má děti rád a tak dále. A tam pak můžete jako ty věci dělat. Tak v tom je to jako nebezpečný. A všichni ty lidi, kteří trénují děti a jsou slušní a hodní a mají rádi, tak by si tohle měli uvědomit a že i v jejich zájmu, aby ty děti ty věci znali a aby ty postupy byly nastaveny tak, aby jsme tyhle tu malou menšinu těch zlejch z těch okruhů dostali.
1: Dobře, pojďme ale zpátky znova k tomu, co já jako dospělý můžu vysledovat z nějakých signálů chování, z nějakých reakcí, kromě teda už změněné reakce, že u nás se nic takového nemůže stát, aby někdo někoho obtěžoval. Abych tomu předešla, protože já pak budu instruovat dítě. Můžu potom číst známky jeho chování, když se vrací z kroužku a když mi kromě naučeného, jak bylo ve škole dobrý mami, odpoví něco jiného, než jsem zvyklá. Tak co můžu vysledovat? Dá se říct, že mají nějaké znaky, ty predátoři, nějakého chování, přístupu, postupu, které předem můžu odhalit jako dospělá?
2: Určitě. Je několik takových jednání, které jsou fakt velký vykřičník. Takový nejdůležitější je, když ten dospělý chce mít s tím dítětem nějaký tajemství. To znamená, že mu řekne, jo, já ti povolím a je to dost často něco, co je třeba jako zakázaný, já ti to povolím, ale nesmíš to říkat rodičům, bude to naše tajemství. Tak to by mělo být dítě naučený, že když s ním chce dospělý mít tajemství, tak to musí jako okamžitě přijít říct těm rodičům. I když udělá třeba něco zakázaného, protože ty predátoři často dělají, že třeba těm dětem dá, já nevím, cigaretu nebo napít alkoholu a řeknou jim, jo, ale to je jako mezi náma, jo, nesmíš to říct rodičům. No a to si všichni domyslíme, že ten predátor si takhle vlastně otestuje, že to dítě drží to tajemství, rodičům to neřekne, a pak samozřejmě si ho je schopný zavázat i jiným tajemstvím, už mnohem horším.
1: My si budeme povídat i nadále na téma moderní sebeobrana s mým hostem Pavlem Houtkem.

0: Jak poznat, že moje dítě není v bezpečném prostředí na kroužku? Jak poznat případného predátora? O tom dnes s mým hostem, instruktorem a autorem projektu Moderní sebeobrana Pavlem Houtkem. Je normální, nebo jak odlišit, když trenér nebo vedoucí nějakého kroužku se věnuje některému dítěti víc než ostatním? Bývá to ten signál, kdy mám zpozornět?
1: Bývá to signál, kdy zpozornět, ale zároveň samozřejmě o tom může mít celou řadu legitimních důvodů. Je to třeba sportovní oddíl a vaše dítě má výjimečný nadání, trenér to vidí, tak se mu logicky jako věnuje lépe. Ale to už se vracíme totiž k té první otázce, jako každý oddíl, DDM a tak dále, by mělo mít jako nastavený pro tyhle věci pravidla, aby to bylo transparentní. Mm. A když to je transparentní a probíhá to podle nějakých předvídatelných pravidel a ten trenér to i třeba řekne, že jo, a tak dále, tak samozřejmě budete ve větším klidu. Ono to neznamená, když ty pravidla jsou, že se nic nestane, ale když nejsou, tak přesně najednou. A proč zrovna tohle dítě, proč ne jiný? A každý predátor, než když se na to dítě zaměří, tak on nezaútočí hned, ale tam je takový proces namotávání a ten právě přesně spočívá v tomhle, že ten predátor chodí za tím dítětem, buduje si s ním nějaký speciální vztah, i mu říká, ty jsi prostě výjimečný, výjimečná, nosí mu třeba dárky a tak dále. A to jsou všechno věci, kdyby jsme měli spozornit, jo? Že spousta lidí si řekne, jo, tak ten trenér je skvělý, on se o tom mý dítě jako zajímá, dává mu péči, což samozřejmě může být pravda. Ale taky to může mít nějaký jiný motiv. No. A my ze zkušenosti víme a z praxe, že jako lidi, o kterých se ukážu, že jsou predátoři, tak spíš je pravidlo, že to jsou ty oblíbený a milí trenéři, než nějaký jako morousové.
0: Když teda vyslyším těch varovných signálů a mám nějakou intuici, že to není úplně v pořádku, ale nic se zatím nestalo, měla bych udělat nějaké protektivní opatření, třeba to dítě z kroužku vzít nebo případně si promluvit s tím trenérem. Co v situaci, kdy se mi tam něco nezdá, chci předcházet tomu nejhoršímu samozřejmě, co by ukazovalo na to, že opravdu se jedná o predátora. Tak jak mám reagovat nebo jak se mám zachovat?
1: Tam je několik věcí. Za prvý je důležitý mít vlastně celý život dobrý vztah s tím dítětem, tak aby prostě mělo ve vás tu důvěru a ty věci vám říkalo. No a to se samozřejmě nevybuduje za měsíc, to je práce prostě na celý život. A to dítě musí mít takovou důvěru, že za váma přijde i s tím, když udělá něco, co prostě nemělo. No, já teďka odbočím a takový dobrý příklad je, prostě je před pubertou nebo v pubertě a prostě tu nahou fotku udělalo a někomu to poslalo. No? A teďka ten člověk ho třeba vydírá, tak to dítě musí vědět, že může s tím za těma rodičema přijít a nebude mít prostě obří jako průšvih, ale rodiče to s ním budou řešit. Druhá věc je určitě jako s takovým člověkem promluvit, že jo? Protože každý predátor spoléhá na to, že na něj není vidět, že prostě tam není to podezření. Takže já bych to klidně udělal, bych za ním přišel a řekl bych, ale tady prostě dítě přišlo s nějakým dárkem třeba drahým, jo? Nebo notabene ještě říkalo, že jste mu říkal, že to nemá říkat. Tak to jako neexistuje. Jo. Prostě to přece nemůžete dovolit mýmu dítěti říkat, že něco nemá říkat rodičům. Není na místě mu dávat dárky. Jo. Prostě nepřeju si to. Protože tím ten člověk uvidí, že máte zájem, možná ne, možná to udělal jako nechtíc, ale to je zase u toho vzdělávání. Žádný trenér by prostě neměl dávat, nebo instruktor, nebo vedoucí by neměl prostě dětem dávat dárky, a když, tak samozřejmě všem, já nevím, jsou Velikonoce a tak dále, mluvím o individuálním případu. Právě proto, že i když je jenom hodnej, tak vlastně tím dítě učí, že to je v pořádku, a ne všichni to budou myslet takhle dobře. No. Ale zpátky k té otázce, takže určitě je na místě to řešit a s tím trenérem si promluvit a samozřejmě i s dítětem.
0: Je možné, že něco, co se teď nazývá dětský certifikát a pokud všechno dobře dopadne, a já věřím tomu, že ano, tak by měl v Česku platit od 1. ledna 2027. Je to takový ten oficiální výpis evidence skutečností důležitých pro práci s dětmi. To znamená něco, co už dle mého názoru mělo platit dávno, že lidé, kteří mají nějaký záznam o tom, že se chovali nějak ne úplně hezky k dětem, mají zakázanou práci s nimi.
1: No, tak určitě to pomůže, protože to je, teď je to vlastně šokující, jo, že vydáte dítě někam do oddílu A vlastně je naprosto legální, aby ho učil někdo, kdo byl odsouzený za zneužití dítěte. A děje se to. Jo. A čtete si ty případy, že ten člověk to ku podivu dělal po druhý a po třetí. Jo.
0: A často jsem dokonce si všimla i příběhů, kdy se takový lidé sdružují. To znamená, že jich je v tom oddílu nebo na táboře nebo v nějakém uskupení více. To znamená, že se vzájemně i kryjí. To znamená, že se může stát, že dítě, které se cítí nějak jako v nepříjemné situaci s jedním, se jde stěžovat tomu druhému a ten nevyslyší a řekne, ale nech to být, prosím tě, vymýšlíš si něco, protože vlastně kryje toho v uvozovkách parťáka, který má podobné zaměření.
1: To je strašně výjimečný. Jako stalo se to, máme tady i případ z České republiky, že jo, popsaný dobře, ale je to velmi, velmi výjimečný a okrajový jev. On mnohem častější je, že ten člověk řekne, prosím tě, to se ti něco zdálo nebo něco, protože neumí reagovat. Nikdo ho to neučil. V tom trenerském nebo vzdělávání nebo vzdělávání vedoucích to není. A to je přirozená reakce, protože když tam máte nějakýho parťáka, teďka přijde dítě, tak přirozená reakce člověka je říct, ne, tak to se ti něco zdá, on by to nikdy neudělal. Protože to je ta nejčastější věta, když je odhalený nějaký predátor, tak z jeho okolí, spolupracovníků, sousedů a tak dál je on? No to bych do něj nikdy neřekl. Ten by to přece nikdy neudělal.
0: Pomůže tady dětský certifikát něčemu? Je to aspoň takové to první síto, kterého bychom se měli řídit?
1: Pardon, jasně, je to strašně jako důležitý krok, ale není jediný, protože aby ten člověk měl nějaký záznam, tak musí něco spáchat, jo? No a někdy to spáchá poprvé, a než to spáchá poprvé, tak ten záznam nemá a zase z praxe, ze studií víme, že než ty lidi jsou odhalený a odsouzený, tak to trvá dlouhý roky, to trvá běžně 7, 8, 10 let a těch zneužitých dětí tam jsou zpravidla desítky. Málo kdy se stane, že jako padne kosa na kámen hned u prvního dítěte. Jo.
0: No, za chvilku si povíme, jaká pravidla bychom měli naučit naše dítě v tomu, aby se vyhnuli takovým situacím, kromě toho nemluv s nikým cizím a neber si od toho cizího pána bonbonky. O tom všem i nadále s instruktorem moderní sebeobrany, kriminologem a právníkem Pavlem Houtkem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Podle toho, jak často opakuju svým dětem, že se nemají bavit s cizími lidmi, nemají si od nich nic brát, nemají s nima nikam chodit, kde není nikdo jiný dospělý a tak dále, mám pocit, že už jsou připraveni na takové situace, ale podle toho, co se ve světě a u nás děje, mám pocit, že ty případy, kdy dítě takhle vyslyší predátora, pořád jsou. Tak ptám se Pavla Houtka, jaká pravidla zásadní naučit dítě tak, abych měla jistotu, že bude v bezpečí?
3: Zareaguju na to, na ty cizí lidi, jo, protože zrovna dneska to řešíme na našem Instagramu, na reálném příkladu osmiletý holčičky, která nastoupila do auta k cizímu chlapovi. A když se jí potom, ten případ dopadl dobře, ale když se jí potom ptali, proč to udělala, tak ona říkala, no, on na mě jako zablikal světlama. Takže, a proč by na mě blikal, když by mě neznal, tak on nebyl cizí, tak jsem k němu šla. Tak to je třeba věc, která ukazuje, že nestačí říct nebav se s cizíma lidma, ale vlastně s tím dítětem jako probrat, kdo je cizí. A nejlíp na příkladech, prostě posadit si ho a říct mu, hele, je pro tebe cizí, když ti říkám nebav se s cizíma lidma, tak je třeba cizí soused, který ho tady každý den vidíš sedět na lavičce před barákem, je cizí, nevím, táta tvý kamarádky. A takhle se ptáte, možná se dozvíte zajímavé věci. Fakt doporučuju to dneska zkusit, protože podle toho uvidíte, jak to vaše dítě uvažuje. Samozřejmě není to žádná záruka, že zareaguje správně, ale je to lepší, než říct cizí, protože ten dětský mozeček si to prostě může přebrat jinam. Druhá věc, kterou by každý dítě mělo vědět, je to tajemství, to už jsme si říkali. A pokud teďka někoho napadne dobře, tak to už nikdy mi nepřipraví tajnou oslavu narozenin nebo něco, tak staršímu dítěti můžete vysvětlit rozdíl mezi tajemstvím a překvapením. Jo? Překvapení je něco, co se, až se ten člověk dozví, tak bude mít radost, je to pozitivní. Tajemství je něco, že ten člověk říká, no nesmíš to říct, to by byl průšvih, to by bylo jako strašné. Další taková zásada je, když tě někdo bude přemluvat k tomu, abys porušila nějaký pravidla, tak to je fakt velký varovný signál a zase. Přijď to říct rodičům. Jo? Protože to je přesně já ten proces, kterým predátoři fungují, znám, on má jako, on se pořád replikuje, má jako vlastně jasný vzorce a jedna z věcí z těch vzorců je, že ten predátor se právě snaží to dítě jako pošoupnout, aby porušilo nějaký pravidlo a on vlastně na něj měl nějakou páku, protože najednou to znamená, to budeme mít průšvih v oba. Já, ale i ty. Takže pšt.
2: Pavle, ale my naše děti neustále učíme, aby nežalovali, aby dokázali, aby nefňukali, aby dokázali se postavit sami za sebe a na druhou stranu chceme, aby když nastane nějaká taková situace, šli za někým dospělým, který jim pomůže. Tak jak rozpoznat, jak je naučit, jak rozpoznat, kdy opravdu mají řešit tuhle věc s někým, kdo je dospělý.
3: Ale bezpečí dětí nemůže ležet na bedrech těch dětí, to je nesmysl, jo, protože predátoři samozřejmě mají navrch už jenom tím, že jsou dospělí. Teď jsme si řekli, že zpravidla to je nějaká autorita a tak dále. Jo. To je prostě otázka nás, rodičů. A my tu zodpovědnost nemůžeme přenášet na děti. A prostě hlavní pravidlo, který se vlastně děti bychom se měli snažit naučit, je, když se děje něco divného, když ty cítíš, že je něco divného a můžeme se k tomu dostat, jak vlastně dítě pozná, že je něco divného, protože i to dítě má intuici a jde ho naučit, aby jí vnímalo, tak to prostě někomu řekni. A proto je dobrý mít nějaký takový okruh důvěryhodných dospělých, který to dítě zná, protože někdy to třeba nebude chtít říct vám. Protože to je třeba váš dobrý kamarád. A ono vidí, že se s ním bavíte, smějete se, jezdíte s ním na dovolený a říká, no tak ale to já nemůžu přijít za maminkou. Tak je dobrý tam mít někoho dalšího, nevím, dědečka, babičku, ale i někoho mimo rodinu úplně. Třeba učitelku typicky, jo? To je dobrý člověk. Tomu dítěti říct, jakmile má telefon, tak mu tam dát telefon na linku bezpečí, vysvětlit mu, hele, tam můžeš zavolat, tam to s tebou proberou, nemusíš říkat svoje jméno, taky ti tam pomůžou. A zase tím zvyšujete šanci, že to dítě to někomu řekne. Možná ne vám, ale třeba tomu dědečkovi, strejdovi nebo té paní učitelce.
2: Já se znova zpátky vrátím úplně na začátek. Kdy je ideální doba, kdy začít s těmi dětmi o tom mluvit? Jaký věk, nebo kdy je vzdělávat v tom, jak mají poznat nebezpečí?
3: Tak, no, ono, nejenom mluvit, to není jenom omluvení, ale vlastně podle mě jako normálně od roku, jako, nebo ode dne nula, Protože jedna z úplně zásadních věcí, který by to dítě mělo chápat a který strašně pomůže, je, že má nějakou tělesnou autonomii a že prostě nikdo se ho nesmí dotýkat nebo s ním nějak manipulovat jako fyzicky, aniž by k tomu dalo souhlas. Mm-hmm. Jenomže tohle začíná fakt od bodu jedna a teďka samozřejmě lidi nám píšou, jo, takže ho nesmím ani přebalit a tak dále, což samozřejmě není pravda, ale když tomu dítěti budu přistupovat s respektem a po každým mu to řeknu, i když vím, že ten kojenec tomu nerozumí, hele, já tě teďka přebalím, bude zůstane špinavá nebo něco podobného, tak si navyknu na nějaké jednání a i to dítě to začíná vnímat. A potřebuju to ale držet pořád a ne vždycky to je samozřejmě pro rodiče jako vhodné, nebo že jo, jsme netrpěliví a tak dále, no ale když to neděláme doma, tak nemůžeme čekat, že to dítě to bude mít v sobě a bude to schopný aplikovat i někde jinde. No.
2: My když mluvíme o predátorech, tak si většina z nás představí muže. Týká se tohle označení i žen?
3: Týká, ale fakt v hodně malý míře. Jeho drtivá většina predátorů jsou muži, je to asi 95%, takže 5% jsou ženy, což není úplně málo, ale typicky ty ženy se zaměřují na děti, které jsou jako hodně malý.
2: Může nastat situace, že se nemůžeme dostavit na vyzvednutí z kroužku, nebo nemůžeme někam na domluvenou schůzku s tím dítětem, dítě třeba nemá mobilní telefon, nemáme jak mu to sdělit a pošleme za sebe někoho jiného, s kterým, ale když je to dítě dobře instruované, nechce odejít. Jak řešit tyhle situace, kdy třeba někdo se vydává i za fiktivní kamarádku, kamaráda maminky, která poslala pro to dítě a má jít s ním do auta a tak dále. Máte nějaký fígl nebo nějaký postup při těchto situacích?
3: Máme. Ideální je mít s dítětem domluvený nějaký tajný heslo, což není nějaký běžný slovo, že jo? To může být, já nevím, modrej slon třeba, mě teďka napadlo. A to je heslo, který dítě ví, hele, dokud ti ho nikdo neřekne, tak prostě s ním nepůjdeš. A takový základní pravidlo, který má to dítě mít naučený, ty nikdy nikam nesmíš s nikým jít, dokud to neřekneš rodičům. No, to úplně eliminuje nějaké rozhodování, jestli ho zná nebo nezná. A výjimka je, když ti ten člověk řekne heslo. Protože samozřejmě se může stát, budete mít autonehodu, něco nemůžete, dítě tam nemůže čekat někde před kroužkem, tak prostě zavoláte nějakému kamarádovi, ale prostě bez hesla s nikým nikam.
2: No a za chvíli si budeme povídat s Pavlem Houtkem na téma, jak poznat zvláštní chování nebo kdy dítě vykazuje zvláštní znaky v chování po té, co se setkalo s predátorem.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socher.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na otázku, jak se dítě mělo ve škole nebo na tréninku, většina dětí odpoví dobrý. Kdy ale jako rodič zbystřit a zjistit, že to chování nebo ty odpovědi dítěte jsou zvláštní? Kdy mám jako rodič zapojit ten svůj radar? Ptám se autora projektu Moderní sebeobrana Pavla Houtka.
1: Tak jsou nějaké signály, které jsou úplně jako jasný, asi by si všimnul každý rodič, jo? Je to třeba to dítě se začne pomočovat, zásadě změní chování, když bylo veselý a jako do světa, tak je najednou tichý nebo v obráceně. Zároveň samozřejmě všechno tohle jsou změny, které ty děti mají i přirozeně. Jo? Tak rovnou říkám to, že dítě změní chování, začne se najednou oblíkat do oversized věcí nebo obráceně, nebo najednou chce začít nosit crop topy, tak to taky může znamenat prostě, že na něj jde puberta a ne, že je někde jako v ohrožení. Jo. Ale zároveň jako rodič, když s tím dítětem mám vztah, tak bych měl vědět, že se něco děje a zkusit se zeptat. Jo. A samozřejmě důležitý je neklást nějaký návodný otázky nebo něco, protože to dítě někam dovedu, ale se děje se něco, měl bych o něčem vědět a tak dále. Samozřejmě ne vždycky vám to dítě řekne. Jo. A my víme zase ze statistik, že třetina zneužitých dětí to neřekne nikdy nikomu v životě, jako včetně dospělosti. Jo. Zhruba třetina o tom pak promluví v dospělém věku třeba s terapeutem nebo tak. A jenom třetina dětí necelá to jako řekne těm rodičům nebo někomu. Takže i když si toho všimnu, i když s tím dítětem promluvím, tak to není žádná záruka. Ale třeba jako velký varovný signál, a zase může mít i jiný příčiny, ale je fakt velký, je když to dítě začne mít najednou nějaký, nebo začne hrát nějaký hry se sexuálním podtextem, začne používat slova z téhle oblasti, který jako nemá kde znát a tak dále. Ale zase, je to varovný signál, ale neznamená to, že je v ohrožení. Taky mohlo slyšet někde nějaký puberťáky, jak něco řeší někde na lavičce, když šli okolo a zaujalo ho to třeba. No.
0: Teď mě zajímá, když to dítě bude mít tu důvěru. Já nebudu tolik tlačit a ono mi samo řekne, že zažilo něco, co by zažít nemělo. Jak mám postupovat? Já se přiznám, že se svojí temperamentní povahou se bojím, že bych spoustu věcí i pokazil v tu chvíli. Tak jaký je ten správný postup?
1: No, je to samozřejmě strašně těžký. První věc je poslouchat. Druhá věc je, jak jsem říkal, neklást návodné otázky, nechat to dítě mluvit nebo klást otevřené otázky. A hnedka potom bych fakt každému doporučil prostě poradit se s odborníkem. Jo. Tady už zazněla linka bezpečí pro děti. Ta je i samozřejmě, nebo je i linka pro rodiče, kam můžete zavolat, říct, hele, teďka jsem se prostě dozvěděla tohle, samozřejmě jsem z toho jako úplně vykolejená, poraďte mi, co mám dělat. Protože přesně o toho tam jsou, a ty lidi jsou odborníci, poradějí vám, mají už takový checklist, tam řeknou prostě tohle udělejte, vy samozřejmě potřebujete okamžitě odstavit to dítě od toho predátora, takže prostě nemůže samozřejmě chodit dál tam, kam chodilo. Zároveň není dobrý ho ale konfrontovat, protože když on ví, že je odhalený, tak samozřejmě bude zametat důkazy a tak dále. Tak pokud chcete, aby ten člověk byl potrestaný, což je jako docela dobrá věc, tak tam vám poradí, jak postupovat tak, aby to odhalení, jako, aby se maximalizovala šance na odhalení. Ale co je důležitý? Tyhle ty zásady, to znamená poslouchej, buď tam pro to dítě, jako jste říkala temperament, tak teď nevím, jaký jiný použít slovo, než nevyšilu, já rozhodně nekonfrontuji toho predátora. Tak by měli znát všichni v tom důvěryhodném kruhu, o kterém jsme se bavili v té předchozí otázce. No? Prostě ta babička nebo ta učitelka, tak všichni by měli vědět, hele, když to dítě přijde, tak to nejdůležitější je, ty musíš být klidnej nebo klidná. Protože když ty začneš panikařit, no tak co to dítě uvidí a čemu podlehneš, to je jako pak jasné.
0: V případě, že jsem ta matka, co vyšiluje, jak jste tak hezky řekl, jsem velmi úzkostná a vidím v každém dědečkovi, co si fotí vnoučka na pískovišti případného predátora, nevnukávám a nepřináším na to dítě takový podvědomý strach vlastně z každého dospělého. Je možné být až jako přemotivovaný v tom hledání toho možného nebezpečí u svých dětí, že jim vlastně tím můžete i škodit, protože já se někdy tak připadám, že to nebezpečí vlastně vnímám skoro všude.
1: Můžete, jo. Samozřejmě dítě je potřeba jako vzdělávat, ale nestrašit. A samozřejmě to dítě se zeptá, a teda, jako, co se mi jako mami může stát, že jo? Tak prostě záleží zase přiměřeně věku, vy to dítě znáte a my tradičně ty děti v tom vzděláváme, že jo? Pohádka o červený karkulce není nic jiného, než upozornění na to, že ty lidi nemusí být, jaký se zdají, jo? A mě se třeba ptala dcera, starší dcera se mi ptala, a co se mi jako může stát teda, jako? Tak já jsem jí to vysvětlil tak, v jejím věku, že jsem řekl, hele, jsou lidi, kteří nemají děti a nemůžou mít děti a tak strašně je chtějí, prostě můžou podlehnout tomu impulzu a prostě chtít vlastně cizí dítě a to si prostě vezmou. No, nemusíme vykreslovat nějaký podrobnosti toho, co by se mohlo stát.
0: Povídáme si na téma, jak poznat nebezpečí, které může číhat na naše děti, s Pavlem Houtkem.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: O tom, že si dítě z tábora nebo z kroužku nemusí odnést jenom dobré zážitky a fajn dobrodružství, si dneska povídám s autorem projektu Moderní sebeobrana Pavlem Houtkem. Pavle, mluví se o tom v poslední době hodně, o tom, co děti za nebezpečí může potkat, že se můžou setkat s různými lidmi. Zlepšuje se ta situace, nebo jak dá se nějak říct, jak si teď stojíme v tom ochránit naše děti, jestli to, že ty děti se setkají s tím predátorem, je méně časté, než bývávalo?
3: Není. Zatím nám studie říkají, že to je víceméně stabilní věc. A ačkoliv se o tom mluví víc, já teda doufám, že to tak je, tak my potřebujeme, aby na to začaly reagovat instituce. Aby prostě každý sportovní svaz, každý sportovní oddíl, každý DDMko mělo zpracovanou nějakou politiku na to, jak k těmhle věcem přistupovat, aby vzdělávalo ty svý trenéry, instruktory, učitele a personál, aby věděl, jak reagovat. Jo. Teprve potom se to může měnit, protože samozřejmě my jako rodiče můžeme něco, ale musí reagovat instituce. Ale my jako rodiče na ně můžeme tlačit a můžeme se ptát a já vidím z praxe a píšou nám lidi, kteří se zeptali a něco se změnilo. Ale ta statistika je jako neúprosná. Jo. Se zneužitím nebo pokusem o něj se v České republice setká 20% dětí. To je v běžné školní třídě, to je 6 dětí. Jo. Zhruba polovina se s tím setká někde v okruhu širší rodiny. O tom se dneska nebavíme, ale to je pořád 3 děti ve školní třídě, kteří se s tím setkají někde právě v kroužku na soustředění od trenéra, praktikanta a podobně.
2: Teď taková sobecká otázka ode mě od rodiče. Jak se správně toho dítěte ptát, abych se opravdu něco dozvěděla? Aby mi neodpovědělo jenom to dobrý.
3: Samozřejmě, že dítě v určitým věku řekne dobrý, ale když odmala s tím dítětem
2: mluví... V určitým věku neřekne nic.
3: No, nebo tak. Když odmala s dítětem mluvíte, a nejenom, že se ho ptáte, ale taky mu říkáte, já to třeba dělám tak, že svý dceři, když se vidíme, já jí řeknu, hele, takovýhle jsem měl den, byl jsem tamhle jsem řešil něco a pak se zeptám, a co ty? No a pak to dítě samozřejmě slyšelo to ode mě, tak vidí, že se o tom doma mluví, tak pak je ochotnější mi to říct, než když otevře dveře od auta, že jo, a já řeknu, tak co, jak se směla, no, tak jasně, tak co má říct, tak řekne dobrý.
2: Kdybychom měli svému dítěti říct jednu jedinou důležitou věc před zítřejším nástupem do školy, do všech kroužků a institucí, kam bude docházet. Co by to mělo být?
3: Já bych řekl možná dvě věci. Jedna věc je, nikdy nikam s nikým nechoď, dokud to neřekneš rodičům, tečka, bez výjimky, protože to je i ochrana toho dítěte, nikdo ho pak nemůže přemlouvat, ale něco. Druhá věc, když tě někdo bude chtít zavázat nějakým tajemstvím, bude ti říkat, tohle neříkej rodičům, tak okamžitě se seber a běž to říct rodičům. A třetí věc, dejte mu ten okruh důvěryhodných dospělej, kde bude i někdo mimo tu rodinu, aby vědělo, že nemusí jít jenom za váma, protože někdy může mít zábrany, ale může jít i za někým dalším. A ujistěte se, že ten někdo další ví, jak reagovat a že mu pomůže.
2: A u těch mladších, třeba školkových dětí, to pravidlo, které se mi velmi líbí, které jste říkal, plavky prádlo.
3: Ano. Dítě by mělo vědět, a to je to plavkový pravidlo, že ty části těla, které jsou pod plavkama, tak jsou fakt přísně jenom jeho. Nikdo se na ně nesmí koukat, nikdo se jich nesmí dotýkat, nikdo je nesmí fotit a to zase platí nikdo. A jasně, my si řekneme, tak a co třeba doktor? Jasně, tak u doktora jsem s ním já a ten doktor by to i tomu dítěti měl vysvětlit. Jo? Potřebuju se ti podívat prostě sem a sem, protože něco.
2: No a teď závěrečná, možná ta úplně nejdůležitější otázka. Kdybyste mohl změnit jednu jedinou větu, kterou rodiče říkají svým dětem o jejich bezpečí, kterou větu byste zrušil a čím byste ji nahradil?
3: No, to je asi věta, nebav se s cizími lidmi, abych ji jako nezrušil, to říkáme všichni. Ale důležitý je, aby to dítě jako velmi dobře vědělo, že samozřejmě mu může ublížit cizí člověk, ale mnohem pravděpodobnější je, že to bude někdo, koho zná.
2: Vy stojíte za projektem Moderní sebeobrana, která právě vzdělává jak rodiče, tak děti ohledně toho, jak předejít a rozpoznat predátora. Kde všechny tyhle informace můžeme najít, jak si je můžeme znovu osvěžit a počítáte třeba i s tím, že v dnešní době ten predátor není jenom fyzicky přítomen na těch kroužcích, ale může komunikovat i způsobem přes internet, e-mail, různé sociální sítě?
3: No, počítáme, je to čím dál tím častější a už jsme se s tím setkali i u dětí, kteří chodí k nám, kteří ale díky tomu, že to znají, tak nám to řekli. A já bych odkázal kamkoliv, třeba na naše sociální sítě, máme jako v Instagram, kde fakt dáváme spousty obsahu zadarmo a vzděláváme děti i rodiče a jde si tam stáhnout různý materiály, kterým pak můžete doma s dětma probrat sami v klidu.
2: Pavle, já vám moc děkuju, že jste byl dneska naším hostem, že jsme spolu probrali ne zrovna příjemné, ale velmi důležité téma a že jste za nás udělal možná tu nejdůležitější předškolní přípravu. Mým hostem byl kriminolog, právník a autor projektu Moderní sebeobrana Pavel Houdek.
3: Děkuji moc za pozvání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Jo. To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu by měl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. Česká ekonomika v loni rostla rychleji, než byl průměr EU, výrazně se ale zvýšilo zadlužení. Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle bouřkami. Nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Schodek státního rozpočtu by měl příští rok vzrůst na 389 miliard korun, to je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh prezentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vláda chce peníze navíc využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, které mají být podle Schillerové rekordní.
2: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
0: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit jej musí do konce září a pak návrh zamíří do sněmovny.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí EU. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%, průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se také odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
3: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
0: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schválovala ještě Fialova vláda. Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připraven se bránit dalšími prostředky. Lze podat dovolání. V kauze je obžalován i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Je kryt poslaneckou imunitou. Pražská MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10 a častěji jezdí také metro, řekl Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
4: V metru se intervaly zkracují jak v ranní odpolední špičce, tak i během dopoledne a víkendů, takže ve špičkách jsou intervaly na linkách metra mezi 2 a 3 minutami.
0: Zítra začnou jezdit také školní autobusy. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce podraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun víc za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, mohou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. V rezervaci divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích se mimořádně daří nočním motýlům. Stovky jejich druhů tam zaznamenali vědci v rámci mezinárodního výzkumu. Data ale ještě ověřují, řekl ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
5: Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Pro milovickou rezervaci jsou tyto výjimečné výsledky nesmírně cenné, protože potvrzují její obrovskou hodnotu a pomohou ji zachovat pro následující generace.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme zataženo až oblačno, na severovýchodě Čech ještě s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Na východě území se srážky objeví jen místy. Postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne jen přechodně oblačno a zejména na horách se ojediněle mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
0: Na 264. kilometru D1 ve směru na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat vlevo. Na 11. kilometru D10 směrem od Prahy je po nehodě blokován levý jízdní pruh, je to na mostě přes Labe. Místem s opatrností projedete bez většího zdržení, kolony se netvoří. A velmi opatrně na 247.5 kilometru D35 směrem od Mohelnice. Na vozovce leží roztrhaná pneumatika a kus železa a o 3 kilometry dál se pravým pruhem sune poškozená souprava s nákladem dřeva. Zprávy končí, teď Honza Kovařík.
7: 12.06, dobrý den, zdravím vás, stihl jsem to podle slibu a hlásím se zpátky do služby v poslední prázdninový den. A propo poslední prázdninový den mě na úvod dnešního setkání v pořadu Byl jednou jeden rok rovnou vede k první nápovědě. Tak dávejte pozor, dnes budeme společně hledat rok, kdy jsem byl hoch školou povinný. No to jsem to moc nezúžil, co říkáte? Uvážíme-li délku povinné školní docházky v této zemi v dobách, kdy jsem byl hochem? No zkrátka dobře, však si s tím nějak poradíte. Zároveň se tady mohu veřejně přiznat, že jsem si v tom roce užil několik zásadních změn v životě a všechny byly příjemné, alespoň se tenkrát tak jevily. No a numerická nápověda, řeknu vám upřímně, při pondělku stojí za starou bačkoru. V dnešním datu 31.8.2026 i v dnešním číslu pořadu 1064 je jen jedna použitelná číslice. No, tak nevím, snad vám to do začátku bude stačit, chcete-li naslepo vystřelit, napište na 702 222 220 svou SMS-ku, anebo můžete jako vždycky mailovat na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok.
6: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na Dvojce.

0: 11 minut po 12. dozněla první píseň pořadu Byl jednou jeden rok v tomto přelomovém týdnu, kdy se nám prázdniny plynule promění hned zítra ráno ve školní rok. A vy jste k tomu přistoupili rozdílně. Někteří se zamysleli nad tou informací o mé školní povinnosti a zamířili do hlubokých od 70. let. Mám tu tipy pro rok 78 nebo 79. Jiní počkali na úvodní píseň a ti míří zhruba o dekádu výš, rozpětí 1988 až 1992 z vašich prvních typů. No, uvidíme, která parta zvolila správnou metodiku. Ostatně jasnější to bude hned po následující nápovědě. Minimálně ti, kteří jsou stejně mladí jako já a také někteří dříve narození, si budou velmi dobře pamatovat, co znamenala zkratka RVHP. Myslím samozřejmě oficiální znění té zkratky. Rada vzájemné hospodářské pomoci. Lidová tvořivost z té zkratky udělala lecos, to ale na vlnách veřejnoprávního rozhlasu opakovat nebudeme. Tak tedy RVHP. Představte si, že instituce s tímto akronymem vznikla v roce 1949 na popud jistého Josifa Vysarionoviče Stalina. Sdružovala hospodářsky všechny státy sovětského bloku v době studené války. 28. června roku, který hledám, se v hlavním městě Maďarska konalo jedno zasedání RVHP. Na místě byl také reportér Československého rozhlasu.
1: V Budapešti se dnes konalo 46. závěrečné zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci. O jeho průběhu informuje náš zpravodaj Tomáš Borec.
2: Delegácie 9 členských štátov viedli ich stáli predstavitelia RVHP. Na čele našej delegácie bol minister hospodárstva Vladimír Dlouhý. Celé zasadanie sa skončilo za rekordný čas 30 minút, počas ktorého podpísali protokol o rozpustení Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
0: Tak tedy už víme, že hledáme rok, kdy byly dnové Rady vzájemné hospodářské pomoci definitivně sečteny. Který rok by to tak asi mohl být? Můžete to napsat SMS-kou, můžete zvolit mailovou adresu a v takovém případě přivítám i vzpomínku, jak jste se měli.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Přesvědčení těch, kteří se domnívali, že v hledaném roce jsem chodil na základní školu, se otřáslo v základech a přibývá typů, které míří o tu dekádu, či dokonce 1,5 dekády výš. Tak třeba Pepa z Černošic, kterému je 13 let a toho trochu omlouvá, stále ještě setrvává v té dekádě 1970, myslí konkrétně 1979. Petr z Kralup si myslí, že by to mohlo být 90. rok, Michal 91., Jana zase rok 1990. No a Renata, která byla v té první partě, píše, to jsem byla moc hluboko, vyplavu tedy výš, Vladimír Dlouhý byl ministrem až v 90. Tak zkusím třeba 91, ale jenom střílím. Nevadí, přátelé, je to hra, nejde o peníze, jde o to, abychom si trošku procvičili mozkové závity a vzpomněli si, co jsme tak asi tou dobou dělali. Já, jak jsem už byl pravil, jsem byl ještě hochem školou povinným. Nikdo netvrdí, že po celý rok. Tak, další zásadní nápověda, teď už to ale opravdu bude zásadní nápověda. Tuzemská média nijak zvlášť široce referovala o konci jednoho pohnutého, bohatého a mnohdy velmi sledovaného života. Gustáv Husák byl posledním komunistickým prezidentem Československa. V době svého skonu už ve funkci nebyl, od jeho rezignace uplynul skoro přesně rok. Takto se 18. listopadu zmínila o jeho odchodu z tohoto světa Československá televize.
1: V bratislavskej nemocnici s poliklinikou akademika Derera zomrel dnes krátko popoludní bývalý prezident ČSSR a generálny tajomník UVK ešte Gustáv Husák. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdcového, cievného a dýchacieho systému.
0: Jak už jsem řekl, média tenkrát nijak zvlášť tuto zprávu nerozebírala, dá se to s ohledem na atmosféru té doby pochopit. Proto bude možná těžké si vzpomenout, který rok to byl, ale pokud to na základě této nebo na základě jiných indicií víte, můžete svůj tip zavolat a říct ho do éteru sami. Telefonní číslo pořád stejné 22 155 25 25.

0: Milan Farmer doznívá jako další hudební nápověda v pondělním vydání pořadu Byl jednou jeden rok. Na telefonu jako první volající tohoto týdne Ladislav. Já vás zdravím, Láďo, dobrý den.
1: Zdravím, Honzo, dobrý den.
0: Jak to tak dneska vidíte?
1: Prosím?
0: Jak to dneska vidíte?
1: Takhle Husák abdikoval v prosinci 89, necelý rok poté umřel, tak to bude rok 90 asi.
0: 1990. A vám, 90, vám v tom roce, Láďo, bylo kolik?
1: Již mě bylo hodně, já jsem ročník 43.
0: Ho, 43, zníte mladě. Zníte mladě, dost pamatujete, já doufám, že mezi náma chlapama to není urážka. A jak jste
1: samozřejmě si na to pamatuju, protože jo, pak v roce 90, to se všichni koukali, co se děje.
0: Aha.
1: A že umřel Husák, no dobrý, no, tak umřel.
0: Ano, mnozí se tady o tom zmiňují.
1: Neplakal moc.
0: Mnozí se tady o tom zmiňují zhruba v tom též tónu, jakože to je zas až tolik v tom roce nezaujalo. Tak. Dobře, Láďo, píšu si 1990, jsem moc rád, že jste s námi na jedné vlně. Mějte se, nashledanou. Z režie na mě signalizují, že obsazena je i druhá telefonní linka. Tady je Honza Kovařík, kdo pak je tam?
2: Tady je Pepa z Ostravy, ahoj, momentálně v autě.
0: Pepo, zdravím vás opatrně v tom autě. Máte handsfree samozřejmě, neporušujete žádné předpisy, ale rok si tipnout můžete, ne?
2: No, jak říkal už pán přede mnou, ta indicie s tím Husákem byla jasná, protože Husák to předal v 89. prosinci, takže to je jasný rok 90.
0: Jasný rok 90. A vy jste jiný ročník než Láďa, že jo?
2: No, tak o něco, jo.
0: Řekněte to veřejně, u chlapů to není tajné.
2: Měl jsem kulatiny, 20.
0: Tou dobou jste měl kulatiny, v roce 90. No tak dobře. No tak dobře. Tak já doufám, že jste to i s Láďou trefili a doufám, že vy úspěšně dojedete, ať už jedete kamkoliv do svého cíle. A děkuju, že jste zavolal. Mějte se fajn, nashledanou.
2: Taky děkuju, nashle.
0: Tak máme tu dva poměrně přesvědčené typy pro rok 1990. Já nevím, někteří typují 92, někteří 91. Je tu i pár typů na rok 1989. Zatím je to o hvězdách. Je to

Je to o hvězdách, ale vyjasňuje se. Ve 12.30 si pojďme zrekapitulovat, co tu zatím nespochybnitelně padlo. Hledám rok, kdy zanikla Rada vzájemné hospodářské pomoci. Rok, kdy zemřel bývalý prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák. A je to také rok, kdy bylo po dlouhé době otevřeno po rekonstrukci jedno slavné historické divadlo. Připomeneme si ho už za pár minut. Mezitím další hudební nápovědy od skupin Lucie a Roxette.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Skupina Lucie, Černí anděle, 12.39. Mnozí pozorní posluchači pořadu byli jednou jeden rok, už mi vyčinili a píší mi, že dokončit vysokou školu není povinné, že tedy jsem těžko mohl být hochem školou povinným. No, já jsem to slíbil jednak mamince a jednak sobě a když už jsem byl zapsán, tak jsem tam prostě chodil. Považoval jsem to za povinnost. Tak se omlouvám, pokud jsem vás svedl na cestí a doufám, že teď jsem to trochu napravil a pojďme se vydat do toho rekonstruovaného divadla. Víte, které mám na mysli? Stavovské, původně Hraběcí Nosticovo národní divadlo, za socialismu divadlo Tylovo. Je to, jak jistě dobře víte, divadlo v Praze na Starém městě na Ovocném trhu a jeho rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 1983. Jak dlouho přesně trvala, neřeknu, protože počítat umíte, ale docela se to protáhlo. Architekti Ivan Skála a Svatopluk Zeman při té rekonstrukci zesílili základy a obvodové zdi, obnoveny byly stropní malby a například kopie lustru, který pocházel z roku 1874, váží 800 kg a nese 148 žárovek. Tenkrát určitě ještě klasických, dnes už nepochybně LED žárovek. 12. října roku, který dnes hledám, přišli do divadla poprvé diváci a slavnostně jim tam tenkrát pod názvem Stavovské divadlo nabídlo premiéru hry Josefa Topola s Bohem Sokrate. Víte, v kterém roce to bylo? Zavolejte 22 155 25 25. Kdo se bojí mluvit do rádia, ten mi může alespoň napsat.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Michael Bolton a jeho romantická píseň o tom, jak muž potká ženu, to je také nápověda pro rok, který dnes spolu hledáme. Na telefonu na svou příležitost čeká posluchačka Marie. Já vás zdravím, Marie, dobrý den.
1: Já taky zdravím z Olomouce.
0: Srdečně zdravíme.
1: A řekla bych, že to je rok 1991.
0: Panečku.
1: Protože mám takovej dojem, že ten prezident Husák, že to přežil 2 roky.
0: Aha, zajímavé. Mnozí tady se odvolávají na telefonující posluchače před vámi. Ti oba tvrdili 90, tak vy tvrdíte 91.
1: Já bych řekla 91. A potom jsem se s vnukem učila, když ještě na základku, teď to už je na střední.
0: Ano.
1: Takže to RVHP a že končilo taky 91.
0: RVH.
1: Mám takovej dojem, ale jako...
0: No, Marie, zní to logicky, to, co říkáte. Tak jestli s námi vydržíte ještě 10 minut na jedné vlně,
1: vydržím,
0: tak se to samozřejmě dozvíte. Jestli jste měla pravdu vy, anebo Láďa s tím druhým pánem. Rád jsem vás slyšel, děkuju, mějte se hezky.
1: Já vám taky a děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. A jinak bych chtěl ještě... Muže, který zde vystupuje pod přezdívkou Kruťas a také vášnivého matematika Libora, pozdravit. Oba totiž píší, že numerická nápověda vůbec nebyla pro starou bačkoru a oba to podle svých matematických schopností vidí na 1991. To je takový hezky souměrný letopočet. Představte si ho před očima.

0: Ještě si moc dobře pamatuju, když tehdejší hudební redaktor Dobrého jitra z Prahy přinesl tuto píseň, ještě teplou, nikoli z pekárny, ale ze studia, abychom ji zahráli národu. Souměrná a Bára Basiková. A zažil jsem to ve stejném roce, ve kterém jsem dokončil a obhájil diplomovou práci na téma soukromé rozhlasové vysílání ve světě a jeho perspektivy u nás. A to přesto, že ještě neexistovala legislativa. Schválena byla až právě v roce, který hledáme, a v Československé televizi o tom zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání mluvil s tehdejším ředitelem instituce Jiřím Kantůrkem tehdejší reportér a moderátor Ladislav Špaček.
1: Změní se něco v obsazení tří kanálů, kterými Československá televize disponuje?
2: My jako veřejnoprávní televize, to znamená dnešní existující Československá televize, vznikající Česká televize, Slovenská televize, budeme dál obhospodařovat dva celoplošné kanály. To znamená, předpokládá se, že bude pokračovat společný federální program F1 a na druhém kanálu vysílat národní televize Česká a Slovenská. Změna bude v tom, že dnešní OK 3 by měla být privatizována a to by měl být vlastně základ pro podnikání soukromých a komerčních televizí.
0: Tak a žádná další nápověda už dnes ve scénáři pořadu Byl jednou jeden rok není. Tedy pokud za nápovědu nebudete považovat píseň, kterou rozjíždíme s Petrem právě teď. Ano, charakteristický riff Black or White Michaela Jacksona. Třeba to bude za všechny dosud zaznělé nápovědy ta nejlepší. Ještě máte šanci napsat SMS-ku nebo mail.

0: Michael Jackson, Black or White, 5,5 minuty před 13. hodinou na dvojce. Zajímavé prozření tady v posledních minutách vašeho typování nabídl Zdenda. Oprava, jestli se dá ta jednička použít vícekrát. Já jsem neříkal, že se musí použít jenom jednou. Pak už zbývá jen 1991. Gratuluji Zdendovi i mnoha dalším, kteří to dokázali. Další příležitost si zlepšit náladu budete mít zítra 6 minut po 12. Nebojte se, nebude to žádný podvod.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Povodně v Nepálu nepřežilo víc než 900 lidí, úřady evidují další více než 4000 pohřešovaných a ředitelství silnic a dálnic řeší, jak zkrátit omezení při přestavbě D1 u Brna. Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehaňkami a ojediněle bouřkami, nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 záchranáři pátrají. Mezi nimi je skoro 1000 pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
4: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Znamenalo by to druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době covidu skončilo schodkem bezmála 420 miliard. Letos by měl stát hospodařit s deficitem ve výši 310 miliard korun. Ředitelství silnic a dálnic chce urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel silničářů Radek Mátl.
5: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý dva roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy. Takže myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let půjď jako po sobě.
3: Pražští záchranáři letos v létě zaznamenali ve srovnání s loňskem více případů kolapsů z horka. O prázdninách jich evidovali 390, meziročně o 280 víc. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse je ale těžké přímý vliv veder na zdravotní stav pacientů přesně spočítat.
6: Vysoké teploty často zhoršují průběh chronických nebo jiných onemocnění, přičemž takové případy jsou následně evidovány pod základní diagnózou, například jako dušnost nebo jiné interní obtíže a nikoli jako zdravotní komplikace způsobené horkem.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami a ojediněle bouřkami, na východě území srážky jen místy. Postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na východě 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
3: Opatrně na 18. kilometru D46 směrem na Vyškov, na Vozovce jsou kusy dřevěné palety, tak tam zpomalte. Na D1 směrem od Prahy se sjezd i nájezd na stém 62. kilometru uzavřen a po dálnici je uzavřena také silnice číslo 37. A na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova pojedete osobním autem pomaleji od 215. kilometru Krohlence. Je to asi na 15 až 20 minut. To byly zprávy, Mirek Maňura je tu pro vás.
0: A zprávy na dvojce dnes odpoledne připravuje Josef Maršál. Je pondělí 31. srpen roku 2026, ano, poslední prázdninový den, ale také den, kdy si připomínáme 31. úmrtí princezny Diany, britské princezny z Walesu a bývalé manželky dnešního krále Karla. Tak si na to třeba vzpomeneme. Začíná odpoledne na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Doufám, že to, že posloucháte Dvojku, berete jako šanci na příjemné odpoledne, takové klidně i normální odpoledne, rozhodně ne smutné. Oni prázdniny tady zase budou co by dub. No, prázdniny sice končí, ale teplo podle hydrometeorologů ještě bude. A tak je docela vhodná zajímavost, kterou jsem našel. Představte si, že vědci vytvořili látku, která dokáže účinně odrážet sluneční záření a hlavně odvádět teplo. Nová fialová tkanina, Dvojka, kterou posloucháte, má také fialovou barvu ve svém znaku, tak možná i víc nás to zajímá. Takže nová fialová tkanina v testech překonává i tu známou bílou bavlnu. Látka v průměru odráží 87% slunečního záření a současně vyzařuje 96% záření ve střední infračervené oblasti. A to znamená, že právě účinně odvádí z našeho těla teplo. Podle výzkumníků by technologie v budoucnu mohla být přínosná pro lidi, samozřejmě, kteří tráví dlouhou dobu venku, musí trávit dlouhou dobu venku, například pro pracovníky ve venkovním prostředí, sportovce nebo prostě kohokoliv vystaveného horkému počasí. A cílem je vyvíjet látky, které pomohou regulovat tělesnou teplotu bez dodatečné spotřeby energie. To jsou věci. Takže pokud se bojíte, že příští rok zase budou vedra, můžeme si tuto látku, doufám, že už budou vyrábět alespoň trička a kalhoty, zaopatřit. Tak to bylo něco k tomu, co nás čeká z vrchu a teď, co nás čeká zevnitř, z našeho těla. Vápník si nejčastěji spojujeme s pevnými kostmi a třeba také zdravými zuby. V našem těle má ale mnohem víc úkolů, než by se nám mohlo zdát. Proč ho potřebujeme? Kolik bychom ho měli denně přijmout a komu je jeho nedostatek největším problémem? Tereza Bebarová se ptá nutriční terapeutky Andrej Jakešové v rubrice Jeste, ať vám to sluší, a to uslyšíte minimálně na Dvojce za dvě písničky.
1: Odpolední Dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, je tady nový týden a to znamená další díl našeho pořadu Jeste, ať vám to sluší. Během příštích 4 dnů podrobně probereme jeden prvek, bez kterého se, pokud nám to tady má slušet a máme být zdraví, rozhodně neobejdeme. Jmenuje se vápník a povídat si o něm budu s mým pravidelným hostem, nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Hezký den i vám, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak, povězte mi, Andreo, co všechno má vlastně vápník v našem těle na starosti a co nám hrozí, pokud ho budeme mít nedostatek?
3: Tak, vápník je minerální látka, velice důležitá. Ono, kdybych měla vyjmenovat úplně všechno, proč ten vápník potřebujeme, tak by to byla velmi dlouhá odpověď, takže já to jenom trošku shrnu. Vápník potřebujeme pro zdraví našich kostí, zubů, ale taky pro zdraví našeho srdce a nervové soustavy. A dostatek vápníku může sloužit třeba i jako prevence některých onemocnění, například prevence vysokého tlaku a nebo třeba některých typů rakoviny. Takže opravdu na vápník bychom měli myslet.
2: No dobře, ale poznám nějak sama na sobě nebo třeba na dětech, že mám nebo mají málo vápníku?
3: No, poznat se to dá. Můžeme pozorovat nedostatek vápníku třeba na kvalitě našich nechtů nebo i kůže, vlasů, ale řekla bych, že není úplně snadné okamžitě jakoby vědět, poznat a pozorovat, že mám třeba nedostatek vápníku v jídelníčku a že by to mohlo později mít nějaké závažnější důsledky. A mezi ty řadíme například osteoporózu, což je vlastně úbytek kostní hmoty, takže ten nemusíme pozorovat úplně hned, ale může se stát, že potom třeba máme nějaký úraz, upadneme a vlastně ty důsledky jsou najednou závažnější, dojde snadněji ke zlomeninám a tak dále.
2: Kolik vápníků vlastně člověk do sebe denně potřebuje dostat, aby netrpěl jeho nedostatkem?
3: Ono, taková univerzální dávka doporučovaná je 1000 mg na den, čili můžete prostudovat nějaké tabulky, podívat se, kolik vápníku je v jakých potravinách, my si to taky ještě řekneme.
2: Určitě.
3: Ale samozřejmě jsou potom situace, kdy je ta potřeba vápníku o něco vyšší, zvyšuje se například ve stáří.
2: Díky, Andreo, příště se zaměříme na chyby. Tak si nás, milí posluchači, pustíte zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Jakešová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Ano, čekali jsme na to poslední ča-ča-ča. 13 hodin 28 minut, posloucháte Dvojku. Nechceme propagovat alkohol, to v žádném případě. Ale taková dobrá slivovice, co říkáte, už se to blíží, bude se pálit, milovníci domácích pálenek všech, možná letos ale budou muset trošku šetřit zásoby. Jarní mrazy a letní sucho se podepsaly na úrodě ovoce, no a do palíren ho tak míří o hodně méně než třeba v loni. Některé letos, tedy ty palírny, ani neotevřely. Jiné jedou jen na část běžného provozu, například v Jílovém u Prahy. S mikrofonem Českého rozhlasu se tam vypravil ne ochutnávat, ale zjišťovat reportér Radek Duchoň.
1: Otevíráme žlutou nádobu, přičichneme, krásně voní kvasem.
2: Je to malvazinka. Je to speciální odrůda, která odborně se nazývá teda starodávná odrůda slivoně renklódy.
1: Pěstitel Bohumil Bochňák.
2: Jedná se pravděpodobně o poslední strom, který se nachází v Praze. Mám speciálně upravenou míchačku na beton, to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaše.
1: Kolik toho je litrů?
2: 200 litrů.
1: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
2: A je to tak na 30%.
1: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David. Kolik toho je?
3: 15 kilo.
1: Teďka to dáte do takového lisu, do takového šneku. Pustí se ten šnek a co se s tím teďka děje?
3: Teď se to mačká. Je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
1: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce. Teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Co se týká třeba jablek, na kolika procentech dá se odhadnout, je to letos?
4: Dá se to už odhadnout a myslím si, že bude tak pětinová úroda proti té minulé, která byla jedna z největších.
1: Co dalšího pálíte?
4: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, lidi už začínají vozit nějaký raný hrušky, raný jabka, švestky, sem tam nějakou ringli, mirabelku.
1: Opět srovnání s tím loňském, celkově ten provoz jede také nějak jakoby na polovinu.
4: Myslím si, že to nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo a co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem. Takže si myslím, že opravdu ta úroda u nás tady bude tak pětinová.
1: Dá se říct, že tady budete mít jakoby menší obrat nebo menší zisk?
4: To určitě budeme mít, ale tím, jak my máme vlastně i ten řemeslný lihovar, tak tam dokážeme schánět ovoce vlastně po celé Evropě.
1: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk. Potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
5: V tom profesionálním sadarství se samozřejmě díky tomu, jaký byl letošní rok extrémně suchý a horký, udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocný lihovar, je to dobrá zpráva. Pro sadaře určitě horší, protože sadařovi tím velmi často vypadl hlavní odběratel.
1: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
5: Z hlediska ovocné sezóny, tak je ta sezóna drobně podprůměrná.
1: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: V září vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Třeba vás teď ve 13 hodin a 40 minut zdravím z dvojky do auta a vracíte se ještě z prázdnin, vracíte se možná z dovolené, bytě pondělí. No, z dovolené si kromě zážitků můžeme přivést i velmi nechtěné spolucestující. Od štěnic a svrabu až po parazity, se kterými se setkáváme jen v přírodě. Proč se štěnice třeba objevují i v čistých hotelech? A jak se postarat o zavazadla své prádlo po návratu z cest? Jak se chránit před svrabem a co dělat při prvním podezření na nákazu? A měli bychom být ostražití i během obyčejné procházky v lese třeba? Ano, zvu vás na kávu o čtvrté, dnešní kávu o čtvrté. Hostem bude infektolog dr. Pavel Dlouhý, ptát se bude Patrika Strouhalová. Začínáme po zprávách po 16. hodině a vy se můžete buď ptát telefonicky, anebo už teď na dvojka@rozhlas.cz.

0: Právě dnes, tedy 31. srpna, je to 90 let, co Československý rozhlas zahájil pravidelné vysílání do zahraničí. Už tehdy mířilo do Evropy i Ameriky vysílání v několika jazycích, vedle češtiny a slovenštiny, také anglicky, německy nebo francouzsky, příležitostně dokonce rusínsky. Od té doby se samozřejmě proměnily nejen jazyky, ale především technika a také způsob, jakým se vysílání dostává k posluchačům za našimi hranicemi. Jeho hlavní úkol ale zůstal, tedy přinášet do světa zprávy a informace o dění u nás. Jak se zahraniční vysílání za 9 desetiletí proměnilo, tak to už nám, doufám, teda řekne šéfredaktorka Radio Prague International Klára Stejskalová, kterou teď vítám ve studiu dvojky. Tak dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak začneme netradičně. Vy jste si přinesla něco.
1: Já jsem si přinesla pozdravy, které jsme dostali, vlastně přání, které jsme k tomu našemu dnešnímu výročí dostali. A je to neuvěřitelné, tady máme třeba krásně ručně vyrobený takový lesklý pozdrav, ten přišel z Kanady. Máme tady vlastnoručně vyrobený pozdrav z Indie. Škoda, že tady nemáme kameru, protože jsou to opravdu jako nádherné výtvory a to je jenom malá ukázka, protože musím říct, že jako v souvislosti s tím výročím a tím, že už celé léto jsme vysílali seriál o té naší stanici, tak nám těch pozdravů, mailů opravdu chodí 10 000 a je to takové to povzbuzení, že ta naše práce není marná.
0: Určitě není. Za prvé, za druhé, proč netradiční, nejde to ukázat na mikrofon, byť tady máme webové kamery, ale víte, co je to, na tom to zajímavé, že to je opravdu ručně vyrobeno, jo? Že si někdo dá práci v Kanadě nebo v Indii a vyrobí něco ručně a pošle to klasicky samozřejmě a dojde to až k nám. Výborně, tak. Pojďme nejdřív připomenout, proč vlastně začal tehdy Československý rozhlas do zahraničí vysílat, jaká byla jeho role?
1: Tak bylo to dáno atmosférou doby, tím politickým pozadím. Vlastně impuls pro zahraniční vysílání se zrodil na ministerstvu zahraničních věcí, protože Československo v té době čelilo velmi silné propagandě z Německa, z Maďarska a proto vlastně se zrodila ta myšlenka, že musí se do éteru dostat hlas Československé republiky a ta naše pravda. A proto vlastně ministerstvo zahraničí investovalo do silného vysílače v Poděbradech tak, aby to vysílání mohlo vysílat právě až přes oceán.
0: No a jak vypadá současné vysílání? Pro koho vlastně teď, já to řeknu česky, Rádio Praha vysílá?
1: Tak ty posluchači jsou různí. Jednak je to skupina expatů, cizinců, kteří žijí tady v Čechách a neumí ještě dobře česky. Pak samozřejmě vysíláme pro krajany a zejména třeba i pro ty krajany, kteří už také dneska nemluví česky. To je třeba velmi, máme početnou posluchačskou skupinu v Latinské Americe, kde jsou velké skupiny krajanů, když tam žije už 8 generací a dnes tedy nemluví česky, tak poslouchají naše španělské vysílání. To je především v Argentíně, i v Chile. Máme posluchače v Mexiku. Pak jsou to samozřejmě lidé se zájmem o Českou republiku, turisté, jsou to různý bohemisté a podobně. No a velmi početnou skupinou jsou také krátkovlnkáři, ti lidé, kteří vlastně milují poslech rádia a zaznamenávají, odkud všude to zaslechli, ale je pravda, že my v posledních letech už jako na těch krátkých vlnách vysíláme minimálně jen z Miami v angličtině a španělštině a jinak dá se říct, že my jsme dneska spíš takový multimediální médium, protože naší takovou hlavní doménou jsou dnes webové stránky radio.cz, takže a pak samozřejmě vyrábíme podcasty, tak aby si to taky mohli lidé po celém světě poslechnout.
0: No, všichni víme, že ministerstvo zahraničí snížilo zahraničnímu vysílání Českého rozhlasu finanční podporu. Nějak se vás to dotklo programu?

0: takové trošku smutné, 90. a přitom se muselo propouštět. Ale pojďme na něco příjemnějšího. Připravili jste ke svým 90. řadu akcí. Já vás poprosím, neříkejte všechny, ale prostě pozvěte posluchače dvojky na nějakou.
1: Tak já bych ráda upoutala na právě ten seriál, který máme ve všech 7 jazycích, kterých vysíláme, ale posluchači dvojky předpokládám, že dají přednost češtině, takže na aplikaci Můj rozhlas se najdou seriál Praha volá svět. Je to 8-dílný seriál, skutečně nádherný, dělal ho Jaromír Marek a mapuje celou tu bohatou a velmi divokou historii zahraničního vysílání. No a pak máme také pro krátkovlnkáře takovou specialitu, to je, protože vždycky, když se vlastně ty posluchači potvrzovali poslech, tak za to dostávali takovou QSL kartu, takovou pohlednici, čímž vlastně to byla taková odměna za to, že nás zachytili a poslali o tom zprávu, tak právě u toho dnešního 90. výročí jsme vydali speciální kartu a posluchači si o ní můžou napsat.
0: Výborně. Zahraniční vysílání českého, dřív tedy československého rozhlasu, slaví dnes 90. výročí. Nám o historii i současnosti stanice Radio Prague International přišla povědět jeho šéfredaktorka Klára Stejskalová. Moc děkujeme, blahopřejeme a ať co nejdřív zase naberete těch 8 lidí zpátky. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Tak to byl Petr Nať. No a teď Milan Steindler. Ten si pro dnešek nasadil červený nos a obul takové ty dlouhé boty.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak dnešním dnem končí festival Letní Letná, který se pořádá v Praze už řadu let v Letenských sadech. Je to mezinárodní přehlídka akrobatů, moderního cirkusu a taky klaunů. Klaun je člověk, který si namaluje veselý obličej, aby zakryl ten skutečný. Když to děláme my ostatní, říká se tomu společenský život. Připomíná mi to moje působení v souboru Ctibora Turby, který se jmenoval Cirkus Alfred, kde jsme hráli hru Deklaunizace. Hrál jsem tam edukačního pracovníka, který se snaží vyléčit klauny, protože jsou to nemocní lidé. Rudnou jim nosy, prodlužují se jim nohy a musí nosit obří boty a je třeba je normalizovat. Ale čím víc jsem je chtěl normalizovat, tím směšněji jsem já jako edukační pracovník působil. Což bývá ovšem u normalizace poměrně častý vedlejší efekt. A jaké z toho plyne poučení? Odnaučit klauny klaunství, to je jako chtít politiky odnaučit řečnit. Teoreticky je to možné, ale v praxi se to nepoužívá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den. When a

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Za zájmové kroužky pro děti rodiče zaplatí víc a policie hledá rodinu, která nebezpečně přebíhala železniční koleje. Málem došlo k tragédii. Máme zataženou až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami a ojediněle bouřkami. Nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Zájmové kroužky pro děti podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, mohou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, pokračuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
4: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
3: O peníze z projektu lze žádat od 16. září. Města v Česku častěji omezují vjezd před základní školy, takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu. V Česku už je takových ulic zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další v Ostravě anebo i v hlavním městě. Policie prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, byť je na nádraží podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od neštěstí je dělily sekundy. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, řekla mluvčí policie Michaela Richterová.
5: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
3: Video v sobotu sdílel na sítích strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Jeseničtí kriminalisté vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. Uhynulo v ní několik stovek chráněných ryb. Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, uvedl krajský policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek mramorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami a ojediněle také bouřkami. Na východě území srážky jen místy. Postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na východě území 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte asi 25 minut před omezením u D2 kamiony podstatně déle. A na D2 brzdí kamiony na 7. a osobní auta na 3. kilometru směrem do Brna. Asi čtvrt hodiny se zdržíte na příjezdu do Litomyšle od Mohelnice po silnici číslo 35. Je to jen hustým provozem. Zprávy končí, Mirek má opět slovo.
7: Pepa Maršál připravil zprávy také z dopravy. Zdravíme vás všichni, kteří máte před sebou Litomyšl. Kdo tam je? jezdí ví své. Je pondělí 31. srpna, poslední prázdninový den roku 2026 a mimo jiné si připomínáme Mezinárodní den lidí afrického původu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 31. srpen, spoustu výročí máme, tak například v roce 1914 v rámci cizinecké legie ve Francii vznikla rota Nazdar. Bylo to 250 dobrovolníků, ale kdo se narodil? Tak třeba dětský onkolog Josef Koutecký, irský rokový zpěvák a kytarista Van Morrison, americký herec, no, Richard Gere, ale zdravím také hudebního skladatele Zdeňka Bartáka mladšího, i když se narodil v roce 1954. Zdeňku, já vím, že posloucháte Dvojku. Modelka Tereza Maxová se také narodila poslední srpnový den, Michal Hrůza a dva hokejisté, Radek Martínek a Ondřej Pavelec. Víte, kde u nás, tedy v Česku, máme Muzeum papíru? Prozradí to až za chvilku po písnice Vašek Žmolík a vy o tom zatím teda můžete přemýšlet. I když vám napovím, že to je u jedné prastaré papírny, opravdu prastaré papírny, tak nejspíš budete vědět.
1: Odpolední Dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: najdem snad.
1: Po Česku s Václavem Žmolíkem
2: na Dvojce.
3: Ahoj Vašku, zdravíme tě z Dvojky, dobré odpoledne.
4: Já vás zdravím na Dvojku, dobré odpoledne.
3: Tak, já si myslím, že většina našich posluchačů uhádla, já jsem dával takovou malou hádanku před písničkou, že Muzeum papíru, o kterém budeš dnes mluvit, najdeme u papírny ve Velkých Losinách, což je na Šumpersku. Je to tak, myslím si to dobře.
4: Je to přesně tak, však je to, řekl bych, nejznámější, ale taky nejstarší papírna u nás. Je to původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru a pracuje ve Velkých Losinách nepřetržitě od konce 16. století až do současnosti. A je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického řemesla a je jediná svého druhu u nás v České republice.
3: Jenom je to košer, nepřeřekl ses. Od konce 16. století.
4: Ano.
3: Tak
4: ano,
3: dobře, třeba se k tomu ještě dostaneme.
4: To tak.
3: Tak určitě nepřeženu, když povím, že ruční papírna Velké Losiny patří tím pádem tedy mezi nejvýznamnější technické a kulturní památky v České republice.
4: Ano, však je národní kulturní památkou a taky usiluje o zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Před 2 lety, Mirku, v srpnu roku 24 bylo podepsáno memorandum, které to stvrzuje, a to společně s dalšími evropskými papírnami, ručními papírnami v Polsku, Německu, Itálii a Španělsku. Jedná se celkem o 6 historických papíren, které se snaží o tenhle společný zápis, a to memorandum bylo před těmi 2 lety vytištěno na největším papíře vyráběném v ruční papírně. Jehož trvanlivost je, teď poslouchejte dobře, až 300 let.
3: Tady prostě 100 let, sem 100 let, tam tady to lítá teda dneska. Tak určitě je to velmi zajímavé, no a my jako správní a hrdí patrioti budeme držet palce, to je jasné. Ale jsme taky turisté, Vašku, tak prosím tě pověz, co tam všechno můžeme vidět, teď myslím tedy ve Velkých Losinách.
4: No tak on se tam ruční papír stále vyrábí, takže je to vlastně stále fabrika. No ale vedle toho nás tam čeká návštěva tamnějšího muzea papíru, taky některých pracovišť toho výrobního provozu. Mají tam reprezentační prodejnu, ale třeba taky stylovou restauraci.
3: Doufám, že nedávají třeba guláš na papírový tácek. Dobře,
4: ne,
3: tak jaká je historie, teď já půjdu zpátky z té restaurace do papírny, jaká je její historie?
4: Tak počátky ruční papírny ve Velkých Losinách sahají až tedy do toho konce 16. století, do roku 1596, kdy byla založena Janem Mladším ze Žerotína. V době svého vzniku byla jednou z prvních papíren na Moravě a v Čechách. A Jan Mladší ze Žerotína tehdy musel získat povolení ke zřízení té papírny od samotného olomouckého biskupa, takže to nebylo úplně jednoduché. A využil tenkrát výhodné polo v údolí říčky Losinky, kde bylo dost vody i dřeva a obojí bylo k té výrobě pochopitelně zapotřebí.
3: Vaško, já nad tím stále přemýšlím, víš, co mě fascinuje, že se tam ruční výroba papíru udržela 430 let, jestli teda jsem to správně spočítal.
4: Ano, správně, správně jsi to spočítal. A je to opravdu fascinující příběh. Ta staletí existence téhle papírny byla opravdu často totiž poznamenána složitými historickými událostmi.
3: Ano.
4: Třeba válečnými konflikty nebo hospodářskými krizemi, ty nebyly jen ve 20. století, anebo technologickými revolucemi, a ty také nebyly jenom ve 20. století. Ta papírna ve Velkých Losinách ale vždycky našla cestu, jak se udržet na špici řemesla papírenství. V 18. století, třeba když připomenu jenom některé důležité momenty, patřila rodině Gale, která tam zavedla nové technologie a rozšířila tenkrát výrobu. V 19. století pochopitelně čelili konkurenci průmyslových továren, které začaly vyrábět papír strojově. No a přestože tenkrát mnohé tradiční papírny zanikly, tak Velké Losiny přežily, a to díky specifickému zaměření na luxusní a umělecký papír, který si nacházel své odběratele doma i v zahraničí.
3: No a troufnu si říci, nemám to teda potvrzené, ale doufám, že to potvrdíš, že si vlastně nachází ty odběratele dodnes.
4: Ano, potvrzuji, potvrzuji. Díky vysoké kvalitě velkolosinského papíru jsou produkty z velkých losin hojně využívány třeba v administrativě, když se tisknou nějaké diplomy, které mají být zvláště významné a zvláště ceněné, anebo i v umělecké tvorbě grafici je používají a další výtvarníci.
3: No prostě nádhera. No a prosím tě, co nám povíš o tom muzeu papíru konkrétně ve velkých losinách?
4: Tak stojí za návštěvou, tím začnu pochopitelně. A na prohlídkovém okruhu tohoto muzea papíru představují přímo v té papírně tradiční výrobní techniku papíru, dále dějiny tohoto velmi zajímavého řemesla a také řadu technických zajímavostí. A já musím prohlásit, že prohlídka areálu se zasvěceným výkladem průvodce je opravdu ojedinělou příležitostí k seznámení se s dávnou historií ruční výroby papíru. Zažil jsem to několikrát, vždycky to stálo za to. No a teď v období hlavní turistické sezóny je nabídka pro návštěvníky ještě bohatší, je tam možnost zhotovení vlastnoručních listů papíru, taky jsem si vyrobil. Dělají tam tvůrčí dílny a nebo speciální večerní prohlídky. No a Mirku, protože zítra začíná nový školní rok, že jo?
3: Ano.
4: Tak ještě dodám, a protože stále ještě děti učíme třeba psát na papír někdy, tak pro školy tam mají v téhle ruční papírně ve velkých losinách speciální programy. A to včetně možnosti výroby vlastního ručního papíru, tedy dětského ručního papíru, abych tak řekl, když to budou školáci.
3: Vašku, to určitě děti bude bavit. A myslím, že to je opravdu zajímavé, protože děti už mají možná blíže nebo blížší vztah, třeba ty prvňáčci zítřejší, k tabletu, viď, než k papíru. Tak třeba se to udrží.
4: Právě. Takže já bych je tam všechny vzal.
3: Naženeme je tam. Takže děkujeme za dnešní pozvánku na cesty po Česku. Opravdu velmi, velmi zajímavé a vlastně i užitečné. To byl Vašek Žmolík. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Možná se také těšíte na dnešní podvečer, protože Dvojka bude vysílat premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl ho nazval Poselství z ohnivého nebe. No a vrací se v něm k jedné z nejslavnějších leteckých katastrof 20. století, výbuchu německé vzducholodi Hindenburg. To bylo v roce 1937. Její poslední let propojil osudy dvou mladých mužů. Palubní mechanik Robert Moser při katastrofě zahynul. Americký rozhlasový reportér Herbert Morrison se naopak stal jejím svědkem a jeho emotivní reportáž doslova obletěla svět. Příběh dvou mužů na opačných stranách tragédie uslyšíte dnes, tedy ve Stopách faktách tajemství. Bude to po 18. hodině a já teď už mám pro vás krátkou ukázku.
1: Morrison popisuje děsivé chvíle, které ani on sám ještě nikdy nezažil. Opakuje slova o strašlivé havárii. Plameny šlehají až do nebes. Řítí se k zemi. Je to ta nejhroznější katastrofa na světě, dámy a pánové. Až sem k nám doléhá zoufalý křik cestujících. Nemám slov. Během 30 až 35 vteřin oheň pohltí celou vzducholoď. Cestující, členy posádky, ale i podzemní personál zachvátí panika. Někdo stihne, ještě ve chvíli, kdy se hořící vzducholoď nachází nad zemí, z hořící gondoly vyskočit. Rodiče v zoufalství vyhazují z oken své děti. Mnozí ale pád desítek metrů nepřežijí. Zahyne 35 z 97 lidí, kteří se na palubě nacházeli.
0: Muselo to být něco hrozného a šíleného. To si také řeknete dnes večer, až budete poslouchat Dvojku. Poselství z ohnivého nebe. Premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině. Pak si ho můžete poslechnout i na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Pravdivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Před chvílí jsme si to potvrdili na dvojce s Vaškem Žmolíkem. Češi jsou prostě národem turistů, chcete-li cestovatelů, a zdá se, že máme také slabost pro rozhledny. Dřevěné, kamenné, ocelové, historické i úplně nové. Jen Petřínská rozhledna tady v Praze letos slaví 135. narozeniny, tedy od svého zpřístupnění, a další vyhlídkové věže u nás stále přibývají. Dvě nové se otevřou už teď během září. Jedna u Hřibojet, to je na Trutnovsku, druhá na Jitrovníku, a to je ve Šlukovském výběžku. Co nás na pohledu na krajinu z výšky tolik láká a potřebujeme vůbec další rozhledny u nás? O tom si teď budu povídat s předsedou klubu Přátel rozhleden Vladislavem Šemberou. Pane předsedo, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jak to je starý klub? Já jsem nevěděl, že máme klub takový.
1: Klub byl založen v roce 2009, takže už relativně ta jeho činnost je velmi bohatá. Snažíme se rozvíjet ten rozhlednový fenomén, snažíme se starat se o rozhledny, konkrétně o Tobiáš, Kozinec a Pětnici, aby nebyly zavřené. Čili naši členové tam dobrovolně slouží služby každou sobotu.
0: A dobrovolně, musíme říct. Tak to je důležité. A teď, řekněte mě, jste předseda, že? Byl jste na všech rozhlednách u nás?
1: Nebyl. Ani zdaleka
0: nebyl.
1: Tak
0: kolik jich máme? Asi.
1: V tuhle chvíli, když se bavíme jenom o rozhlednách, tak to číslo se blíží někam na 470. Pokud se bavíme i o vyhlídkách, i o ptačích pozorovatelnách a tak dále, tak tam atakujeme číslo 600-650.
0: Nabízí se otázka. Česká republika, je to takový fenomén? Jsme milovníci pohledů do krajiny? Jsme milovníci rozhleden?
1: Ano, určitě. Bez pochyby.
0: Máme jich hodně?
1: Jednak jich máme hodně, ale třeba v Německu jich je na člověka možná o něco víc, ale Češi milují rozhledny. Češi milují ten výhled, to osvobození od těch starostí, když tam v potu tváře vystoupíte a teď se rozhlížíte do té krajiny.
0: Pamatujete se, kdy vás osobně to takzvaně vzalo? Na kterou rozhlednu jste se vyškrábal a řekl jste si, to je nádhera?
1: Ta rozhledna, kterou jsem navštívil první, to byla Petřínská rozhledna, ale kdy mě to jako chytlo opravdu za srdce, tak to bylo v Telči, když jsem si koupil první mapičku rozhleden a teď si říkám, tyjo, to je rozhleden, pojďme je všechny navštívit.
0: Je to fáma nebo není fáma, že existuje teď? Já to mám trošku možná spojené s panem Svěrákem a Cimrmanem, že existuje rozhledna v údolí.
1: Těch rozhoden v údolí je víc.
0: Opravdu.
1: Nemusí být jenom spojené s Járou Cimrmanem nebo panem Svěrákem. Je to třeba o tom, že si sousedé postaví rozhodnu a koukají se po okolí, to znamená po sousedech, ale co mě na tom fascinuje, tamhle je garáž pana Vonáska, tamhle je vikýř paní Kudláčkové a na těch tabulích to takhle opravdu napsané je.
0: Fakt? No. Takže oni si vlastně doslova a do písmena vidí do talíře pak, jo?
1: Tak, tak.
0: A nevadí jim to.
1: A nevadí jim to. A v téhle souvislosti bych chtěl upozornit ještě na jednu zajímavost. My dokonce máme jednu podhlednu. Je u České Třebové a je půl metru pod zemí.
0: A počkejte, tak to, co to je podhledna? Jako, jak to funguje, jak to vypadá?
1: No, jdete po několika schodech dolů a koukáte se do krajiny, protože i tak vidíte. A je to o tom, že majitel jednak měl něco s kolenem a jeho kamarád se bojí výšek. Tak proto si postavuje podhlednu.
0: A počkejte, tak já jdu teda trošku dolů,
1: ano.
0: Ale ta špička rozhledny je nad úrovní země.
1: Ano, protože vy jste nahoře na svahu.
0: Tak, jo, takhle.
1: Takže vidíte jako do kraje.
0: Vůbec, vy určitě jste potom pátral, taková ta touha lidí vidět do krajiny. Napadá mě, ale opravdu z prehistorického hlediska. Třeba se tím kontrolovalo bezpečí, ne? Jestli se třeba neblíží nepřátelé, nebo kde se to vzalo, ta touha v lidech?
1: Primárně asi ano, máte pravdu. Byly to strážní věže, byly to hlásky na hradech, ale třeba krásný příklad Janovské strážní věže. To byly věže, které jsou kolem ostrova a vždy, když se blížilo nebezpečí, tak si dávali signál a během několika málo minut byli schopni na to nějakým způsobem reagovat.
0: Máte možná takhle. Myslím si, že když máme hodně rozhleden, to znamená, že ten zájem Čechů, Moravanů, Slezanů je, je enormní. Že prostě rádi navštěvujeme ty rozhledny. Možná je to dobře, protože jak jsme si říkali, člověk má málo příležitostí se zastavit, zahledět. Ono to, ať chceme nebo nechceme, více či méně člověka stejně fascinuje, že jo, když je vidět. A najednou máte úplně jiné myšlenky a nadhled nad světem doslova do písmene.
1: Je to tak, jak už jsem říkal, dostat se nahoru na rozhlednu vyžaduje určité úsilí, zvlášť když je to třeba 5 kilometrů do kopce.
0: No jo.
1: A vy, když přijdete na tu rozhlednu, tak přece jenom fyziologicky se musíte vydýchat. A teď se koukáte do té kraje a všechno z vás padne a neřešíte v zásadě skoro nic.
0: Já jsem zmínil tu rozhlednu, jak jste na ní byl poprvé v životě, Petřínská rozhledna, to je 135 let, ona nenáhodou připomíná Eiffelovku, že?
1: Je to tak, byla jí volně inspirovaná, když se klub českých turistů vrátil ze světové výstavy v Paříži, tak se jim hrozně líbila, jak je udělaná. Aha. A do roku 1894 tam ta rozhledna stála. Fascinující.
0: Je fascinující. Teď, než si pustíme písničku, tak jak lákáme naše posluchače na ty rozhledny, tak předpokládám, že některé rozhledny vlastní obec, některé možná kraj, některé jsou soukromé, to je jedno, ale vy o všech víte, najdeme nějaký seznam na vašich stránkách?
1: Ano, tady bych doporučil se podívat na naše stránky, konkrétně kpr.cz.cz a tam je najdete.
0: KPR, to je klub Přátel rozhleden. Tak naším hostem na dvojce je předseda tohoto klubu Vladislav Šembera a budeme si povídat po písničce.

0: Posloucháte Dvojku, Petřínská rozhledna slaví 135 let. Český rozhlednový příběh ale rozhodně nekončí. Naopak už v září se otevřou dvě nové a obě mohou být dobrým cílem podzimního výletu. Tak, 19. září u Hřibojet na Trutnovsku, o týden později na Jitrovníku ve Šlukovském výběžku. Pojďme se tedy podívat, kam budeme moci nově vystoupat. Naším hostem zůstává předseda klubu Přátel rozhledn Vladislav Šembera. Je nějaká zajímavá rozhledna, kde jste byl, na kterou byste nás chtěl pozvat?
1: Určitě, těch rozhleden je spousty. Teď rychle mě napadá rozhledna, jakou svět neviděl, u Strakonic.
0: A co to je, jakou svět neviděl?
1: No, je to takové recesistické.
0: Ano, ano, ano.
1: Jsou to v zásadě kůly a vy si stoupnete do prostřed takového pseudokruhu a na jednom kůlu je třeba Istanbul, na druhém je Paříž. Jako.
0: No to je skvělé. Tak dobře, já bych teda zůstal teď u Hřibojet, jestli to říkám dobře.
1: Ano.
0: To je na tom Trutnovsku?
1: Ano.
0: A vy jste tam byl, jste říkal.
1: Já jsem tam byl, rozhledna sama ještě není otevřená, bude se otvírat
0: 19. září, ano.
1: Tak, tak. A je to příklad rozhledny, kdy obec měla problém s vodou, udělala si vodojem, vedle bylo šance místo pro vysílač, udělala i vysílač, takže má uspokojené všechny potřeby, ale prosadila si, že místo, nebo ne místo, ale ten vysílač funguje nebo bude fungovat od září i jako rozhledna.
0: No, dvě mouchy jednou ranou, jsem chtěl říct.
1: Možná tři.
0: Vlastně tři mouchy jednou ranou. Dobrá inspirace možná pro ty, kteří nás teď poslouchají a třeba ti, co budou pak, teď vám nechci napovídat, nebo nechceme, ale ti, co budou stavět vysílač, ať vám tam postaví zároveň i tu rozhlednu a bude to.
1: No, je to tak, množí se nám i tyto dotazy, takže jako
0: tak.
1: Ty příklady jsou.
0: 26. září se otevře rozhledna na Jitrovníku u Šluknova. Přiznám se, tam se moc jakoby nepohybuju. Je to třeba, mě napadá tak, že tam jsou ty kopečky, že třeba už tam nějaká rozhledna byla? A my se pak inspirujeme a postavíme novou?
1: Je to tak, byla tam nejenom rozhledna, byla tam i bouda.
0: Aha.
1: Byla postavená roku 1888, ale roku 1903 jí smetla vichřice. Od té doby bohužel nebyla obnovená až teď a mimochodem její taková zajímavost je, že bude mít eliptický tvar, že to nebude klasický kruh.
0: A prý, jestli teda jsem se dobře informoval, je to snad nejsevernější rozhledna u nás?
1: Ano, převezme toto prvenství po Tanečnici.
0: A Tanečnice je?
1: Tanečnice je ve Šluknovském výběžku.
0: Taky.
1: Aha.
0: No, já teda asi, jak jsme říkali, nemůžeme tady pozvat na všechny úplně rozhledny, ale tak máme ještě dvě minuty. Vyjmenujte některé, které bychom určitě měli navštívit. Co si vzpomenete?
1: Tak, když jsme ve Šluknovském výběžku, tak další výročí je 130 let rozhledny Dymník, které taky slavíme. A pokud chceme pozvání, vylezte na nejbližší rozhlednu vašeho bydliště. Dostanete se do přírody, přijdete na jiné myšlenky. Jinak těch rozhleden krásných je po České republice spousty a jestli vás to chytne...
0: A když tedy vyťukáme klub Přátel rozhleden, dozvíme se tam u jednotlivých rozhleden i třeba otevírací dobu?
1: Ano, a nejenom. Dozvíte se, jak ta rozhledna je vysoká, kam vidíte a jak se k ní dostanete.
0: A kolik schodů třeba nás čeká,
1: kolik
0: že?
1: Tak.
0: Taková ještě podotázka. Možná by nebylo od věci, kdyby bylo pravidlem, že dole bude občerstvení vždycky po tom výstupu. To není asi všude.
1: To není všude, ale rozhodná svědí, že si sebou tu svačinu má vzít.
0: A možná, pane předsedo, dáme ještě jednu takovou radu. Stanovte si, že až vylezete na tu rozhlednu, já teda mluvím ze své zkušenosti, ten mobil v ruce budete mít jen 5 minut. Pak ho schovejte, protože jinak z toho nebudete nic mít. Je to tak. A užívejte.
1: Tak, přesně tak. Já bych dokonce stanovil to, že těch prvních 10 minut na něj ani nesahejte.
0: Tak, možná lepší ještě. A opravdu vnímejte, protože budete opravdu doslova a do písme nad věcí. Předseda klubu Přátel rozhleden nás přišel pozvat nejen na Petřínskou rozhlednu, nejen na ty dvě nové, ale možná i na tu nejbližší, o které víte, že tam je, ale ještě jste na ní nebyli. Vladislav Šembra byl mým hostem. Díky, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Mirkem Vaňurou.

Za chvilku je tady nový školní rok, za chvilku, tedy za 4,5 minuty, je tady 15. hodina a Pepa Maršál s dalšími zprávami. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Kolik? Právě prozradí Pepa.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. V kauze Čapí hnízdo padl pravomocný rozsudek nad Janou Naďovou. Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami i bouřkami a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Nejvíc peněz půjde ministerstvu práce přes bilion korun. Druhá největší je kapitola ministerstva školství, skoro 288 miliard. Podle šéfa resortu za hnutí ANO Roberta Plagy od nového roku porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
2: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro nezletilé. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Její advokát Josef Bartončík řekl, že podá dovolání k nejvyššímu soudu a případně se bude bránit i dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž příkrem rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
0: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je obžalován i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je ale chráněn poslaneckou imunitou. Firma OKD chystá začátkem září zasypání další jámy dolu ČSM na Karvinsku, zároveň vypne větrání podzemních prostor, podobně jako už dříve v jižní části dolu.
4: Bude to definitivní zastavení celého větracího systému. Výjimkou budou takzvané úvodní jámy, které se později využijí k odsávání metanu. Důlní plyn bude mít využití v energetice a proto v říjnu OKD poprvé vyzkouší novou kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Řecká vláda uzavřela dohodu s podnikateli a obchodními řetězci, díky níž lze ode dneška nakoupit v supermarketech levněji přibližně 1700 položek. Některé zboží zlevňují až o 30%. Vláda svůj krok zdůvodnila snahou snížit domácnostem životní náklady na začátku školního roku.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Na východě území srážky jen místy. Postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na východě 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Opatrně na 46,5 kilometru D1 směrem od Prahy v prostředním pruhu leží paleta. Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte přes 20 minut před omezením na 196. kilometru. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se srazila dodávka s osobním autem před sjezdem do Průmyslové. Už jsou na krajnici, kolona od Spořilovské ulice by se zvolna měla rozjíždět. Zprávy končí do třetice, Mirek Maňura.
6: Také tyto zprávy připravil Josef Maršál u nás na Dvojce 4 minuty po 15. hodině a protože je pondělí 31. srpna, tak to můžeme říct, že tedy z meteorologického hlediska prožíváme poslední letní den v roce 2026, tak si to odpoledne užijte.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Vy máte vteřinku, my máme dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na pozor konkrétní den 14. září, tedy 14. září divadlo Bez zábradlí. Tak o to dneska hrajeme. A teď dobře poslouchejte. Hajnej z Krkonošských pohádek nebo Roztržitý tatínek, neustále hledající své želvy, myslím, že se jmenovali Poldinky. Tak to jsou asi nejslavnější role Zdeňka Řehoře, skvělého herce, který slavil své narozeniny 30. srpna. No a právě této herecké legendě patřily tedy včerejší nedělní příběhy z kalendáře u nás na dvojce, ve kterých nám Tereza Stýblová a Jan Kovařík prozradili mimo jiné i to, jakého měl Zdeněk Řehoř koníčka. Tak, tady je ukázka, jak už jsem říkal, poslouchejte pozorně.
2: Kromě toho, že byl vytíženým a úspěšným divadelním i televizním hercem, byl také nadšeným filatelistou.
3: Každou neděli chodil na filatelistickou burzu a kdykoliv mohl, tak objížděl výstavy a rozšiřoval své archy se známkami.
2: Nebyl to žádný amatérský sběratel. Mezi filatelisty měl pověst význačného, perfektně orientovaného sběratele s téměř, promiňte, autistickým přístupem ke kompletování známkových setů.
3: Vážili si toho, že s nimi jedná jako se sobě rovnými. Vůbec si vedle něj nepřipadali jako ve společnosti slavného herce.
2: A Zdeňkova filatelistická sbírka utěšeně rostla.
3: To tedy. Jeho adoptovaná dcera má své dětství spojené s lavory s vodou, v níž se odmočovaly známky.
1: Tak a my se teď ptáme, který den v týdnu chodil Zdeněk Řehoř na filatelistické burzy? Jaký to byl den v týdnu, kde Zdeněk Řehoř vlastně platil za odborníka na filatelistických burzách. Napište nám na 702 222 220, to vy dobře znáte to číslo, nezapomeňte se podepsat a také víte, že když se trefíte se svojí správnou odpovědí jako pátí do pátého místa v pořadí, tak vyhráváte.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Zdeněk Řehoř. Kdybychom tady měli vyjmenovávat jen každou desátou roli, tak tady budeme hodně dlouho. Jenom jsme si připomínali Hajnej z Krkonošských pohádek například. Ale já jsem se vás ptal, který den v týdnu chodil Zdeněk Řehoř na filatelistické burzy, protože on platil za odborníka a známky sbíral velice rád. Tady je správná odpověď.
1: Každou neděli chodil na filatelistickou burzu a kdykoliv mohl, tak objížděl výstavy a rozšiřoval své archy se známkami.
0: No já nevím, jestli posluchačka dvojky Eva Beranová sbírá známky, ale rozhodně sbírá ceny. Alespoň dnes na dvojice vyhrává 2 vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na 14. září. Paní Evo, vyhráváte, vítězíte, děkujeme, ale vám všem, kteří jste psali, protože všichni téměř jste napsali správnou odpověď. Tak to zítra můžete zase zkusit. Pořad Příběhy z kalendáře, ze kterého jsme čerpali, vysíláme samozřejmě každý den po 17. hodině u nás na dvojce. A už odvysílané pořady si můžete poslechnout i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A ten díl, včerejší díl o Zdeňku Řehořovi, zkoušel jsem to, už tam najdete, tak si ho můžete znovu poslechnout.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Zní to hrozně, co, když řeknu, končí prázdniny, hlavně pro děti, no ale já mám ještě horší větu. Začíná školní rok, budou tady Vánoce, tak já toho nechám zatím, ale prázdniny opravdu končí a tak je čas pomalu bilancovat, jaké vlastně letošní léto bylo. A k němu patřila i období extrémních veder, jak víme, kdy se jedním z nejvyhledávanějších míst stala koupaliště. Tím tak letošní sezóna vynahradila tu loňskou, kdy, možná si to pamatujete, hodně pršelo. Třeba ve Strakonicích byla návštěvnost letos dokonce nadprůměrná, teda myslím ve Strakonicích na koupališti. A jak uslyšíte v posledním díle naší letní rubriky, provozovatelé tam sezonu o několik dní prodlouží.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Třetí připravíme, jedem.
4: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
5: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku i v Podolí. Ale ty děti, když doplavou a potom vylejzají, tak když je studená nebo je chladnější léto, tak samozřejmě jim je zima a drkotají zubama a těší se do teplý sprchy.
4: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Co říkáš na to letošní léto?
6: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
4: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
7: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Když počítám od června do srpna, tak tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Samozřejmě musím připočítat děti, musím připočítat soustředění, příměstské tábory, takže bych řekla, že to konečné číslo je možná jednou tak velký. Takže ta návštěvnost byla ohromná. Myslím si, že jediný co, tak trošku to sluníčko, že nám vypálilo tu trávu, to musíme trošku se na to připravit líp, že bychom chtěli tady do budoucna třeba i nějaký zavlažování.
4: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
7: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
4: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
8: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem. Tento trend je patrný i v horkých dnech, až vtipné bylo přání návštěvníků, že trvají na tom, že chtějí být pouze ve vnitřním bazénu a nevycházet do venkovního areálu na přímé slunce.
4: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Jaké to je prosadit se v hudebním světě s nástrojem, který si lidé často spojují spíš s tradičními žánry? O náladu během onkologické léčby. A pomohlo jí nějak, když si nenechala líbit ostré zhodnocení svého outfitu od módního kritika? Saxofonistka Kateřina Janečková neboli KJ Sax bude naším hostem.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Byl jsi někdy na Seychelách? Ptám se úplně nesmyslně cestovatele, který byl všude Petra Horkého.
3: Kamaráde, ptáš se na Komoru přesně, já jsem na Seychelách v životě nebyl.
2: A proč?
3: Protože jsem si vždycky říkal, že to je taková snobárna, že se mě to jako netýká, že tam nic zajímavého nebude. A je to krátkozraká úvaha, mylná úvaha. Jednak mám pár přátel, kteří tam byli a vyprávěli mi, co tam všechno mohli zažít a vidět, což jsem tak pořád bral jako dobře, tak moc jste toho neviděli, tak jste nadšení, že vidíte Tyrkysové moře. Ale našel jsem příběh, díky kterému mě ty Seychely zahořely úplně jako jinou romantikou.

0: povídej, to my jsme překvapení.
1: Angličan Brandon Grimshaw si za $22,000 v 60. letech koupil malinkatý neobydlený ostrůvek na Seychelách. Fakt takový jako útes k ničemu. 9 hektarů. Takže to je prostě malinkatý nic. A hromada lidí na něj koukala jako v podstatě na blázna.
0: A jak tam žil?
1: No, on tam opravdu žil svůj život. On se tam prostě přestěhoval a říká se, že už ten ostrov prý nikdy neopustil. Že už jako navždycky na tom ostrově zůstal. On do té doby pracoval normálně jako redaktor novin v anglickém Yorkshire, takže jako žádnej nabob, žádný snob, žádná světová celebrita nebo hvězda. Prostě našetřil $22,000 a koupil si ostrůvek, malinkatý 9-hektarový ostrůvek na Seychelách v 60. letech.
0: Ten musel mít rád lidi, viď?
1: Přesně to jsem si říkal. Jak víc si dopřát jako klidu a samoty. Ten ostrov se jmenuje Moyen Island. Kdyby o to někoho zajímalo a chtěl by si dohledat víc informací. Od roku 1915 do roku 1960 byl prý opravdu úplně opuštěný, takže on koupil prostě ztracený prostor. A ještě jako úžasné je, že on si našel domorodce, jak měl Robinson svého pátka, tak on si našel svého jako domorodce, který se jmenoval René Lafontaine, a toho jako vzal jako svého spolupracovníka na ten ostrov, aby mu to tam pomáhal zvelebit. A teď začíná jako nádherný příběh. Za 39 let, kdy Grimshaw na tom malinkatém ostrovku žil, tak tam spolu s tím Lafontainem, který za ním občas zajížděl, vysadili 16 000 stromů. Vybudovali tam 5 kilometrů cest a na ostrov přilákali 2000 nových druhů ptáků, dovezli tam více než 50 želv obrovských, které ve zbytku světa už byly prostě na pokraji vyhynutí. Hm? Takže on jako z toho ostrova udělal jakousi archu Noémovu, nebo jakousi rezervaci. A snil o tom, že by to tak jako mělo zůstat, že by to tak mělo být. V roce 2007, to už jsme vlastně v současnosti, René Lafontaine zemřel a ten Brandon Grimshaw na ostrově zůstal úplně sám. Bylo mu 81 let, starý pán. A on furt říkal, nikdo sem nesmí, nikdo sem nechoďte, já bych chtěl, aby z toho v ideálním případě byla rezervace.
0: No. A jak to dopadlo?
1: No, samozřejmě ta historka se stala slavnou, putovalo to celým světem, ozval se mu třeba saudsko-arabský princ a říkal, dám vám $50 milionů, když mi ten ostrov prodáte. A tady je nádhera, jak prostě něco se za peníze koupit nedá. On tomu dal celý svůj život, veškerou svoji energii, prostě toto byl smysl jeho života a to nějakých usmolených $50 milionů nevyváží. On to odmítl a místo toho dosáhl toho, že v roce 2008 byl ostrov Moyen prohlášený za národní park. A to je hodnota smyslu, když člověk ví, co dělá a proč, a dosáhne toho a má naplnění, on tam žil šťastný, tak těch $50 milionů by nezlepšilo jeho život, jeho radost. A když se člověk řídí jenom těma prachama, tak i o to nejcennější může přijít. Sám si to potrhne pod zadkem.
0: Je to nádhera. Až budu takový znuděný muset sekat naši zahradu, budu si představovat, že vytvářím rezervaci.
1: Bravo!
0: Děkujeme.
1: Krásný den, ahoj, mějte se hezky.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Je 15 hodin 45 minut, posloucháte Dvojku a Dvojku poslouchá také Miloš Dvořák, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Tak, jaké je odpoledne v České kotlině? Vy jste říkali, že až skoro bouřky nebo ten silný déšť půjde přes celou Českou republiku zleva doprava a že už se začne vlastně vyjasňovat. Ono se to děje teď v Praze, tak je to tak po celé republice?
1: Ano, dá se říct, že předpověď vychází. Ano. V těch dopoledních hodinách přecházela ta zmíněná studená fronta, na ní zejména v Čechách se vyskytly i bouřky, ale nebylo to nic, nějaké velké drámo, takže tento pás bouřek a deště přešel k severovýchodu, aktuálně už je v Polsku a u nás už se relativně rychle protrává oblačnost, na některých místech už je polojasno, skoro jasno. Ještě na východě Moravy je zataženo, tam ještě doznívá spíše slabý déšť na některých místech, ale opravdu slabý. No a teploty by dosáhly zejména na Moravě až k 29 stupňům Celsia, takže tam pořád velmi teplo. V Čechách to už bylo za studenou frontou o něco méně, ale pořád příjemných 20-26 stupňů.
0: Jak jste předpovídali, takže tak to vychází. Předpokládám, že noc ale už bude studenější, ne?
1: Ano, trošičku bude studenější, malinko nám to zachrání pofukující vítr, který ty teploty nepustí tak nízko a v noci počítáme s tím, že by mělo být polojasno, skoro jasno, zpočátku na severovýchodě a na jihovýchodě může být zvětšená oblačnost a jen výjimečně s přeháňkami. Kránu už budeme bez srážek, no a ty ranní teploty 15 až 11, ale na Moravě a ve Slezsku by mělo být tepleji 17 až 14 stupňů.
0: No a zítřek bude podobný, jako bylo pondělí?
1: Ten zítřejší den by měl být hezčí, na obloze bude převážně slunečno, polojasno, skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména pak na horách se ojediněle může objevit přeháňka. Odpolední teploty 20 až 25, na jihu Moravy zase budou mít o něco tepleji až 27 stupňů, kdo se vydá na hory, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 16 stupňů.
0: No jo, Miloši, ale kdo by jezdil na hory? Zítra je první školní den.
1: To je pravda.
0: Tak, takže alespoň to sluníčko se bude usmívat.
1: V počátku určitě, ano. Takže školáci ráno do školy krásně s úsměvem, se sluníčkem.
0: Tak dobře, tak takhle nám to krásně zařídil Český hydrometeorologický ústav. My za to děkujeme a zítra se s dovolením zase před 16. hodinou ozveme. Miloš Dvořák, naslyšenou.
1: Budeme se těšit, naslyšenou.

0: Tak, jak jste zvyklí, je tu Patrika Strouhalová.
1: Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. O čem bude káva o čtvrté za pět minut?
1: Parazité, nechtění spolucestující z dovolené, tak jsme dnešní vysílání kávy o čtvrté pojmenovali. Štěnice, klíšťata, komáři, svrap, to jsou věci, na kterých samozřejmě mnozí říkají, nebudeme se o tom vůbec bavit, natož abychom riskovali. No, v každém případě je to téma, které je velmi důležité a předseda společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice s Ústí nad Labem přijal naše pozvání. Pan doktor Pavel Dlouhý bude odpovídat, předpokládám, i na otázky našich posluchačů.
0: Nechci to zlehčovat, ale začal jsem se drbat. Takže
1: je to tak.
0: Rekvaně se stává posluchačem. Vy se můžete samozřejmě i ptát, jak jste zvyklí. Příjemný poslech.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání Dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Zničená infrastruktura komplikuje záchranné práce v Nepálu 5 dnů po povodních a pražský arcibiskup požehnal kopii sošky pražského jezulátka, která zamíří do Irska. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Nepálu se po tragické povodni podařilo zachránit víc než 320 cizinců. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se ale ještě dalších 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
5: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Katmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš. Český rozhlas.
4: Za dva prázdninové měsíce dosud na českých silnicích zemřelo při dopravních nehodách 98 lidí, což je nejvíc od léta 2021. Srpen je zároveň s 56 mrtvými nejtragičtějším měsícem tohoto roku. Od začátku roku si zatím nehody vyžádali 276 obětí. Za prvních 8 měsíců loňského roku jich bylo o 11 méně. Říčany otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků, největší pasivní dřevěnou u nás. Vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla, na zelených střechách je fotovoltaika. Náklady překročily 700 milionů korun, pokračuje ředitel školy Adam Kobr.
6: Myslím, že žáci jsou nadšení. Oni už tu tak nějak chodí v průběhu celého měsíce, tu byli několikrát se dívat okolo v budově, ale myslím, že jsou nadšení. Obzvlášť pyšní jsme na robotickou učebnu, na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio.
4: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel, wellness s golfovým hřištěm. Majetkový úřad nabízí zámek k prodeji od podzimu 2024. Kopii sošky pražského jezulátka pošle vedení Prahy do Irska. Má být darem v rámci irského vedení Rady EU. Soška má speciálně navržený zelený oděv. Dnes ji požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle českého velvyslance v Irsku jezulátko získá diecéze v hrabství Kerry.
7: Jezulátko k nám doputovalo ze Španělska, tady se vytvořil jeho kult a my ho teď s tím poselstvím, s kterým ono k nám do Čech přišlo, zase posíláme dál jako něco, co by nám mělo připomenout naše společné kořeny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
4: Opatrně na příjezdu do Prahy po D1, před sjezdem na Chodov je odstaveno auto. Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte přes 20 minut před omezením u D2. V opačném směru je před Brnem kolona kratší. A silnice 35 je teď neprůjezdná po nehodě 7 aut za Bílým kostelem nad Nisou směrem do Německa. Toť vše po zprávách Patricie s Kávou o 4.
8: Je to tak, přesně 4 minuty po 16. hodině startuje dnešní vysílání Kávy o 4. No a povídat si budeme o nechtěných spolucestujících z dovolené. Suvenýr, který jsme si nezabalili a přesto jsme si ho přivezli, aniž bychom o něj stáli, tak například štěnice. Mým hostem a také vaším, který bude odpovídat na vaše otázky, pakliže pošlete na naši adresu dvojka@rozhlas.cz nebo případně zavoláte, je dnes pan primář Pavel Dlouhý, primář v infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, také předseda společnosti infekčního lékaře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pane primáři, pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
8: Proč se štěnice historicky vlastně stále u nás vyskytují? Proč se jich nedokážeme zbavit? Proč ten jejich výskyt celosvětově stoupá?
9: No, protože oni jsou přizpůsobeni tomu svému životu, dokáží najít svoje oběti velmi dobře. A navíc, jak cestujeme, pohybujeme se po světě, tak si je přivezeme z té dovolené velmi snadno. A celý svět je v pohybu, celý svět je někde na cestách, letiště jsou plná a hotely jsou plné, takže jim se daří dobře.
8: Taky jste si takový nechtěný suvenýr někdy ze svých cest přivezl?
9: Naštěstí ne, ale ti, kteří to zažili, tak na to nevzpomínají rádi.
8: Povídejte si i vy s dnešní Kávou o 4.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A naším hostem, primářem, panem doktorem Pavlem Dlouhým z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. No, parazité, téma našeho dnešního rozhovoru. Mění se, pane primáři, kvůli teplejším zimám chování parazitů v České republice?
3: Ty vlivy jsou dva. Na jedné straně ubývá parazitů, protože se zlepšuje hygiena. To, že se třeba nehnojí s fekáliemi v zemědělství, to je naprosto zásadní změna před desítkami let, ale tím pádem se už nedostávají někteří paraziti na to pole, na tu zeleninu a na náš stůl. Zlepšuje se to i v cizině, i v těch tropických, subtropických zemích se zlepšuje hygiena, takže i tam je méně parazitů. Já ještě pamatuju před desítkami let, kdy k nám jezdili pracovníci z jedné asijské země, nebudu jmenovat, tak ti všichni měli 2-3 parazity při vstupním vyšetření sebou. Dneska už se to vůbec takhle nevidí. Takže na jedné straně ta hygiena, proto těch parazitů ubývá, na druhé straně ale klimatická změna, si kdo chce, co chce říká, tak jednoznačně oteplování znamená, že se klíšťata, ale i komáři dostávají mnohem více na sever, mnohem více do vyšších nadmořských výšek a že se s nimi snadněji potkáme.
2: A objevují se i v České republice noví paraziti? Máme se třeba obávat, dejme tomu, srdečních červů u psů a jejich přenosů na lidi?
3: Není to nějak dramatické, my se v té běžné praxi setkáváme mnohem více s jinými infekcemi, bakteriálními, virovými. Těch parazitů v naší každodenní praxi vidíme relativně málo.
2: Když jsme zmínili na začátku ty štěnice, které si občas tedy z dovolené přivezeme, a je to i během roku, není to jenom otázka těch letních cest, tak vozíme si jich dřív, víc než dřív, nebo ne?
3: Myslím, že o něco více v dnešní době, je to zase díky tomu hojnému cestování, o tom, že se ty hotely, a to i pětihvězdičkové, mohou stát zdrojem nějakého takového dárku z cest, jsme si říkali, ale ono to může být i v rámci běžného bydlení, protože štěnice velmi snadno pronikají z bytu do bytu. Oni se sklidně stoupačkami přestěhují k sousedům a najednou můžeme mít takového nechtěného návštěvníka v bytě a přežívají zpočátku nenápadně, někdy v malých počtech, kdy ty nálezy na kůži, které pozorujeme, nemusí být vůbec nápadné, vůbec nemusíme tušit, že se něco takového děje.
2: No a jak to poznáme? Jak to poznáme? Já jsem třeba četla, že při vpichu štěnice vstříkne do rány anestetikum, takže to kousnutí nebolí. Je to pravda?
3: No, ty breberky jsou velmi chytré, šikovné a dělají právě takové věci, aby jsme na ně nepřišli. Takže ano, oni do té ránky vstřikují jednak látku, která znecitlivý, a jednak také látku, která ředí krev, takže oni při tom pití vlastně se mají dobře, protože ta krev se nesrazí. Podobně to mají klišťata také vlastně zabrání sražení té krve, aby se mohla pořádně napít. Takže takhle vybavené určitě jsou a právě to ta ranka nebolí, to vlastně to pití krve vlastně nezaregistrujeme vůbec a teprve za několik hodin, někdy i dnů, kdy tam dojde k takové té reakci kožní, tak se najednou objeví nějaký pupínky, nějaké zarudnutí. U těch štěnic je docela typické, že ta štěnice vlastně pije několikrát za noc, ona dělá takovou jako cestu a vlastně pozorujeme takovou řádku těch pupínků, těch červených skvrnek toho, kde se ta štěnice několikrát za sebou přisála v řadě.
2: Takže je to přímka.
3: Takže je to taková jako neúplně rovná přímka. A
2: cestička.
3: Pak ona spokojeně se celou noc na té cestě se pěkně nabumbá a 1 až 2 týdny potom odpočívá, protože jí stačí se napít 1 až 2 týdně. Takže to je třeba odlišení od nějakého štípance od komáru, který bývá obvykle jediný, samostatný, kdežto u těch štěnic to bývá celá řada. U obou je stejné, že postižené jsou odkryté části kůže. Ona nezalézá pod pyžamo, ale napadá ty místa, která jsou odkrytá, kam se snadno dostane.
2: No a když cestujeme, na co se máme dívat, když vejdeme do pokoje, ať je to hotel, apartmán, pronajatý byt?
3: No, ono se to těžko hledá, popravdě řečeno, to, že bychom přijeli do hotelu a začali tam prohledávat, zda pod kobercem nebo někde za zrcadlem najdeme štěnice, to asi nikdo z nás běžně nedělá. Určitě je dobré dát kufr na to vyvýšené místo, tam bývají takové lavičky, na které se pokládají kufry, protože oni jsou na tenkých nožkách většinou z nějakého hliníku a po těch se tím štěnicím špatně leze, tak to je asi jediné opatření. Určitě si prohlídneme povlečení a postel, to asi můžeme, když odhodíme polštář nebo peřinu. Pokud bychom tam viděli malé takové černé, černorezavé skvrnky, které jsou v milimetrové velikosti do 5 mm maximálně, to je vlastně trus od těch štěnic, tak to určitě bychom měli zbystřit, ale popravdě řečeno, většinou to zjistíme až v tom kufru, když si to přivezeme.
2: Otázky přivítáme, adresu znáte, dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Cestování a parazité, téma pro našeho dnešního hosta, pana doktora Pavla Dlouhého. Čím jsou štěnice, pane doktore, pro člověka nebezpečné? Přenášejí štěnice infekce stejně jako klíšťata, komáři, nebo i něco jako jiný typ infekcí, vážnější?
3: Štěnice nepřenášejí infekce, to je jejich jediné pozitivum. Se opravdu nikdy neprokázalo, že by tou krví přenesli jakoukoliv infekci z jednoho člověka na druhého. Ale když nás tím při tom sání vytvoří tam ty pupínky a tak, ono to svědí, jde se to rozkrábou a do těch ranek se potom dostanou druhotně nějaké bakterie a může se to zanítit. Takže to je nepříjemné, to je psychicky, protože jistě, když je člověk obsypaný nějakými takovouhle vyrážkou a když vidíte v bytě prchající brouky, tak to je vždycky nepříjemné a psychicky náročné, ale infekce nepřenášejí, na to máme jiné experty v mizím světě.
2: Prý nemáme štěnice hubit dostupnými prostředky z drogerie, ale opravdu se obrátit na odbornou pomoc.
3: Tak takové ty rady, které někde najdeme na internetu, jsou opravdu k ničemu a rozhodně bych se obrátil na deratizační firmu. Lze použít vysoké teploty, jestliže se vrátíme z té dovolené, nejsme si jisti, tak vypereme kompletně veškeré oblečení, všechno, co máme v kufru, tak dáme do pračky, vypereme na 60 stupňů, necháme třeba i vysušit v nějakém tom horku a to jistě je dobré, ale že bychom třeba vyčistili byt a zlikvidovali štěnice, které jsou schované někde za nábytkem, pod matracemi nebo za tapetami, to je jenom iluze.
2: Uh-huh. A ten kufr máme radši vyhodit?
3: Tak kufr... Někteří doporučí, abychom dali do mrazáku, ale to musíte mít velký mrazák a nechat to tam 2 dny.
2: Tak v té panice samozřejmě se člověk jako asi chce zbavit úplně všeho, že jo? No, v poslední době Česko zaznamenalo obrovský nárůst případů svrabů napříč všemi vrstvami společnosti. Kde se svrabem můžeme nakazit? Co to svrab je?
3: Tak je určitě dobré, že se budeme bavit o této parazitární infekci, protože to je mnohem více než těch štědic. To je evidováno, máme tisíce případů svrabu a je to opravdu velký problém. Dokonce je to nejčastější profesionální infekce, protože se s ní velmi často nakazí zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách a podobně. Takže svrab to je nebezpečné, také se ho můžeme přivést z nějakých cest, protože pokud sdílíme nějaké lůžko z nějakých ubytovnách, nějakých hotelích a podobně, tak se nakazíme. Svrab je zajímavý i z hlediska toho biologického, protože někdy si z toho děláme legraci, že zákoška svrabová, která je původcem těch potíží, ta samička, ta vlastně potřebuje samečka jenom jednou za život, aby oplodnili její vajíčka a pak sameček zbídně zahyne a není schopen způsobit nic a samotná samečka se potom zavrtá do té kůže a dělá ty chodbičky a klade další vajíčka a podobně. Takže samečci jsou vlastně úplně k ničemu a samečky si krásně žijí v chodbičkách.
2: No a když jsme opravdu čistoční, sprchujeme se ráno, večer, i tak se můžeme svrabem nakazit.
3: No to je podobně jako u těch štěnic, že ta hygiena nezaručuje 100%, že se nenakazíme. Je to o tom, v jakém prostředí vlastně třeba přespíme, nebo kde se pohybujeme, kde cestujeme. Je to o těch profesionálech, kteří i když jistě používají různé ochranné pomůcky, tak se zkrátka mohou při té práci nakazit. Takže není to vždycky úplně o té hygieně.
2: Jak se na našem těle svrab projevuje? Kde ten jeho výskyt se manifestuje, jak ho poznáme?
3: Ty zákošky svrabové jsou nejvíc aktivní v noci a v teple. Takže oni vlastně, když si lehneme do postele, přikryjeme se dekou, hezky se zahřejeme, tak oni se probudí, začnou vrtat ty chodbičky, nás to začne svědět, škrabeme se. Druhé typické je, že jsou v místech, kde je ta kůže tenká, jemná, to znamená třeba v tříslech, v podpaží, někde pod prsy, na krku, v místech, kde zkrátka není zrohovatělá, kde se jim dobře ty chodbičky dělají. Někdy vidíme jednotlivé pupínky nebo nějaké tečky, vstupy. Někdy vidíme dokonce tu typickou chodbičku i prostým okem a to svědění v teple v noci, to je nejtypičtější projev.
2: Uh-huh. No a jak se svrap léčí? Musí se přeléčit všichni členové domácnosti i ti, kteří nemají zatím žádný projev nemoci?
3: Tak na svrap je potřeba použít speciální mast, která se namaže na celé tělo, nechá se působit 24 hodin. Je potřebné dokonale vyčistit byt, vyprat osobní prádlo, vyprat takhle povlečení, všechno, co je v lůžku, na mokro vytřít celý byt, vydezinfikovat. Určitě je dobré přeléčit všechny členy v té rodině, protože máme velmi často návraty a to, že se lidé znova infikují. Ne, že by se nevyléčili, ale že se znova nakazí svrabem, takže to, že se musí vyčistit všechno to okolo a to prádlo vyvařit. Všechno,
2: a to, co nejde tak vyvařit, to je nezbytné. Tak vyhodit, spálit?
3: To, co nelze, tak samozřejmě se musí zlikvidovat.
2: Otázky přicházejí, díky za ně. Adresa, která je vám k dispozici, dvojka@rozhlas.cz. Pokud chcete, můžete i volat 22 155 25 25.

0: Předseda společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pan doktor Pavel Dlouhý je naším hostem a povídáme si o parazitech, které si můžeme přivést z dovolené a setkat se s nimi během toho našeho letního putování a cestování. Vy už jste to tady tak trošku jako naznačil, pane doktore, co se týče naší psychiky. Žít třeba se zákoškou svrabovou, žít s takovým parazitem, možná se lidé stydí přijít do ordinace lékaře hned třeba. Co byste jim vzkázal? Proč nečekat nebo maximálně jak dlouho čekat? Protože pokusí se to možná léčit nějak po domácku.
1: Tak oni, mnohé ty kožní projevy po poštípání hmyzem vymizí sami během několika dnů, takže určitě není potřeba s každým pupínkem hned běžet doktorovi. Existují gely, které vlastně působí protialergicky a chladivě a návštěvou lékárny a koupí takovéto gelu, mnoho vyřešíme. Pokud to ale přetrvává více dnů, třeba přes týden, tak už potom za lékařem vyrazíme a poradíme se, protože to může být známkou nějakého závažnějšího poškození a nějaké infekce. Zvláště, když se to potom rozkrabe, když se do toho dostane nějaká bakteriální infekce a je potřeba použít třeba nějaké masti z antibiotiky a ty jsou většinou na lékařský předpis.
0: No, co takové možné další dovolenkové nákazy, tak klíšťata mohou přenášet lymskou boreliozu, klíšťovou encefalitidu, borelioza je častější, dá se vyléčit, to té klíšťové encefalitidy přímá léčba není. Jaký je ten rozdíl? Možná, že stále tápeme, jak je od sebe poznáme.
1: No tak klíšťata jsou určitě asi nejzávažnějším parazitem v našem prostředí a nemusíme jezdit nikam daleko. Infikovaná klíšťata se běžně vyskytují na našich zahradách nebo v parcích ve velkých městech, samozřejmě podél lesa a potom někde podél nějakých řek v jižních Čechách, ale zase ty změny klimatu vedly k tomu, že se klíšťata rozšířila po celém území republiky i do vysokých nadmořských výšek, takže se s nimi můžeme potkat všude. To jejich promoření dvěma nejčastějšíma původcema, to chudá čeština, tak je poměrně vysoké. Takže buď je to ta klíšťová encefalitida, to je virus, který způsobuje zánět mozku, mozkových blán, anebo tím druhým původcem je borelie, ta způsobuje nejčastěji kožní postižení, to znamená takové to zarudnutí, ten červený velký flek, může později způsobovat i nějaký zánět mozkových blán nebo nervové postižení, anebo je kloubní forma boreliózy. Takže to jsou opravdu dvě infekce, které se vyskytují běžně na našem území, kterými se setkáváme prakticky denně v našich ordinacích infektologů a které jsou nebezpečné. Takže je dobré se jim vyhnout a snažit se vyhnout i těm klíšťatům.
0: No, účinnou prevencí samozřejmě proti klíšťovence encefalitidě očkování. Má to smysl ještě teď?
1: Očkuje se kdykoliv. To je věc, která už se dávno prokázala, že v každém ročním období lze očkovat. Je potřeba absolvovat alespoň první dvě dávky. Nejkratší je v podstupu 14 dnů a ochrana nastupuje ze dalších 14 dnů. Takže i když bych se teď očkoval, tak vlastně jenom nejsem ještě měsíc chráněný a ta ochrana stoupí později, ale určitě mě bude chránit v dalším roce a v dalších letech. Je potřeba nezapomenul na ty další dávky, protože někdy na to úplně nemyslíme, ale dneska existuje ten elektronický průkaz, kde si můžeme najít očkování, které jsme absolvovali, dokonce tam najdeme i upozornění na to, kdy má být další dávka, takže to je docela šikovné.
0: Mm-hmm. Píše nám posluchačka, že se její dcera nakazila svrabem, když cestovala po Balkánu, cestovala autobusy a další veřejnou dopravou. Kromě léčby vyprání nám lékařka poradila věci, co se nedají vyprat, dát do igelitového pytle a zavázat. Prý se škůdce vyhubí.
1: Ano, to je naprosto správné doporučení. Na rozdíl od těch štěnic, které vydrží klidně i desítky a možná až stovky dní bez potravy, tak u té zákošky svrabové, pokud tam není 72 hodin potrava, tak ona zahyne. Takže určitě na 3 dny zaváze do toho pytle a tam je to dobré řešení.
0: Kromě klíšťat, které si můžeme přinést z lesa, z přírody, se objevují i létající klíšťata, jak se jim říká, kloš, jelení. To kousnutí, jak píše i náš posluchač, je velmi bolestivé. Píše, v posledních letech je velmi hojný, zejména v olšových vlhkých lesích. Vedle zvěře čím dál tím častěji napadá i člověka. A to pokousání je nepříjemně svědivé, puchýřky trvají i 2 týdny. Ptá se, jestli přináší nějaké nemoci.
1: Je to opravdu nepříjemné, je to dlouhotrvající, bolestivé a potrápí to, ale na druhou stranu ta dobrá zpráva je, že to nepřenáší žádné infekce, na rozdíl od těch klasických klíšťat, od toho klíšťata Ixodes ricinus, které je nejčastější u nás a které je nebezpečným přenašečem, tak tady to létající klíště není nebezpečné z hlediska dlouhodobého.
0: Pokud chcete, ptejte se dál, vaše otázky přicházejí, díky za to, můžete i telefonovat 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
3: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
2: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
3: Výjimečný.
2: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
5: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
4: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
5: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
4: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháme teď už někoho, kdo se dovolal do dnešního vysílání Kávy o čtvrté, a pan primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Pavel Dlouhý už vás poslouchá. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem Markéta z Prahy a chtěla jsem se zeptat pana primáře, jestli tuší, jestli existuje třeba proti těm klošům nějaký repelent.
2: Používáme úplně běžné repelenty jako proti jiným parazitům, proti jinému hmyzu, proti komárům, proti běžným klíšťatům. Není v tom žádná odlišnost.
0: Když se necháme očkovat, a vy jste říkal, že je to velmi důležité, to očkování proti klíšťatům, jak dlouho ty ochranné látky v těle člověka vydrží, jste také říkal, ale můžu si nechat zjistit, kolik takových látek v těle mám, pokud si člověk není jistý?
2: Běžně se to nedělá, my to považujeme za zbytečné, spíš je potřeba si opravdu ohlídat ty termíny. Víme, že přeočkování je jednou za 5 let, bavíme-li se o očkování proti klíšťové encefalitidě. Ve věku nad 60 let jsou to každé 3 roky a pokud to třeba o nějakou chvilku zmeškáme, tak se zkrátka necháme doočkovat a žádné protilátky bych si nezjišťoval.
0: Mm-hmm. Dotaz od posluchačky Dity, která vás zdraví a říká v otázce, jestli, pane primáři, můžete stručně vysvětlit, proč se neočkuje proti lymské borelioze a jestli je v dohlednu vakcína. Děkuji a přeje vám krásný den.
2: Tak v minulosti byla na americkém trhu vakcína proti borelioze, ale neměla úspěch, protože se neprodávala, takže firma ji nakonec stáhla z trhu. Nyní jiná firma vyvinula novou očkovací látku, my na ní docela čekáme, uvidíme, jaké s ní budou zkušenosti, uvidíme také, kolik bude stát a jak bude dostupná, ale bude to určitě možnost, jak se chránit i proti té druhé infekci přenášené klíštěty. Na druhou stranu je potřeba říci, že ta klíšťová encefalitida, proti které očkujeme už nyní, je mnohem nebezpečnější a má mnohem častěji závažné trvalé následky, obrny, končetin nebo nějakých hlavových nervů a podobně, zatímco u té boreliozy máme antibiotika. Takže tam velmi často a jednoduše zvládneme boreliozu antibiotiky. Takže bude otázka, jestli bude o takovou vakcínu zájem.
0: Mm-hmm. Telefonický dotaz opět. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Aleš Dočkal, Praha. Jednoduchý dotaz. A co svilušky neboli sametky, jak na ně, dá se proti nim a jak ty následky eventuálně potom zmírnit? Já zrovinka jsem teďka napadenej sviluškama, takže si to prožívám. Děkuju.
0: Taky děkujeme.
2: Tak ta rada je zase stejná, je to o nějakých repelentech, o tom, že se vlastně musíme včas postříkat a když jdeme do té přírody ochránit. A na druhou stranu dobrá zpráva je, že pokud to přežijeme a trošku se uškrabeme, tak se nakonec nic nestane a všechno se zahojí. Pokud má někdo citlivější kůži, tak je určitě dobré zase použít ten chladivý protialergický gel, který urychlí to hojení a urychlí zvládnutí té lokální kožní reakce. Ale ty svilušky jsou jenom hodně nepříjemné, ale ničím nás neohrožují.
0: Odpověděl jste i Marii, která zrovna teď napsala, jestli se můžeme zmínit o samice podzimní, jak se proti ní bránit a jak léčit to bolestivé svědivé poranění. No, další dotaz, který tady je, tak ten je od posluchačky z Prahy, která se vás ptá, jestli je imunní proti nákaze klíštětem, když, a teď cituji, jsem před 47 lety prodělala encefalitidu. Děkuji za odpověď.
2: Tak pokud se jednalo skutečně o klíšťovou encefalitidu, tedy infekci vyvolanou tím virem klíšťové encefalitidy, pak ta ochrana je doživotní, protože ten, kdo prodělal tuhle infekci, tak ji nemůže dostat po druhé. Ale samozřejmě otázka, jestli to nebyla nějaká jiná encefalitida, čili jiný zánět mozku, mozkových mlan.
0: Posluchačka píše, mamku už dlouho svědí celé tělo, byla i 2x v nemocnici, kde ji jenom mazali a poprvé řekli, že by to mohlo být heliobakterií, kterou ji po rozborech našli. Po druhé řekli, že by to mohl být srab a máme se všichni přeléčit. Nerozumím tomu, co by to mohlo být, jsem s ní v kontaktu pořád a já a nikdo kolem mě také ne. Zřejmě to tedy nemá. Tak co by to mohlo být?
2: Tak to je obtížná otázka, dokonce obtížná otázka pro kožní lékaře, kteří se zřejmě o tu maminku starají, protože ty vyrážky opravdu mnohdy vypadají velmi podobně a je to někdy cesta omylu a pokusu a o tom, jestli ta či ona mastička pomůže a zabere, a těch příčin může být skutečně mraky, takže na to nelze odpovědět. Skutečně ten svrab může vypadat různě, nemusí to být ten typický projev, který jsme si tady říkali s nějakými chodbičkami. Pokud jsme na pochybách, tak pak je lepší se zkrátka namazat. Ono to je jenom na těch 24 hodin jednorázově. Pak se osprchujeme a buď to vyjde a je pokoj, anebo je potřeba pátrat po jiné příčině.
0: Dá se u svrabu mluvit o inkubační době?
2: Ano, je to zase o dnech, týdnech, obvykle to bývá 1 až 2 týdny od toho kontaktu s nakaženou osobou.
0: Otázky, pokud chcete, můžete stále telefonovat anebo psát na naše adresy i telefonní číslo 22 155 25 25 dvojka @rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: A pan doktor Pavel Dlouhý poslouchá další telefonický dotaz Kávy o čtvrté na téma parazity. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady děda Pepa. Chodím do školky číst dětem pohádky po obědě. A byl jsem svědkem, když paní učitelka dítěti oblíkala pyžamko, tak mu našla na zádech klíště. A z nějakého jejich zákona nesmí s tím klíštětem manipulovat jedině rodiče nebo zdravotníci. A teď, když si ty rodiče pro ně přijdou tak za 3 hodiny, jaké je tam riziko z prodlení tímto klíštětem manipulovat. Jestli tam není riziko, že může být to dítě nakažené. Děkuji. Nashledanou.
2: Také děkujeme. Nashledanou.
4: Tak u přisádí klíštěte je opravdu důležité odstranit to co nejdříve, protože čím déle je přisáté, tím roste riziko přenosu té nákazy. Je to zejména u té boreliózy, kdy vlastně ta borelie musí vycestovat z žaludku toho klíštěte, dostat se do slin a potom s těmi slinami do té ranky. Takže tam je to velmi dobrým řešením odstranit to klíště. Hned, jinak řečeno, přijdu-li z přírody, prohlédnu se, osprchuju se, podívám se i do těch skrytých míst, kde se to klíště může někam schovat a zavrtat. A pak je to výhodné odstranit to ten týden a co nejdříve. U té klíšťové encefalitidy to tak jednoduše nefunguje, ale určitě ten časový faktor je důležitý. Moc nerozumím tomu, proč by někdo nemohl odstranit klíště ve školce. Přijde mi to trošku absurdní, ale a neznám předpisy. Rozhodně bych postupoval co nejrychleji.
2: Ke smetce podzimní je tady pozdrav od posluchačky Jitky, jak jsme se o tom bavili, tak píše, já doporučuji i hned po příchodu ze zahrady mýdlo teplou sprchu, může to svědění zmírnit běžný lék na alergii?
4: Určitě, buď můžeme použít ten gel, který je běžně dostupný v lékárnách, anebo potom celkové tabletky, které se používají třeba na senou rýmu a které užívají alergici v době pilové sezóny.
2: Uh-huh. Telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je posluchy Strahy. Já mám dotaz, pane doktore, mně se na hlavě v horní části tvoří takové pupínky, které nebolí, ale když se češu kartáčem, tak to zabolí, jo. A já si to někdy jako vymáčknu, což je asi chyba, ale už mě lékař kožní můj dvakrát dával kortikoidy, ale pak se to zase objevilo. Dá se s tím něco dělat?
4: Tak to je opravdu potřeba svěřit se kožním lékařům, to nebude infekce, čili my v tom nějak nepomůžeme ani neporadíme. A znovu říkám, někdy je obtížné ty příčiny najít. Mohou to být nějaké alergické vlivy, potrava, nějaké kosmetické přípravky a podobně. A to pátrání může být někdy náročné.
2: Kateřina vás zdraví a ptá se, dobrý den, pokud onemocním boreliózou, jak dlouho?

0: Ta potřebují znovu celé tři dávky. Mi v rámci testu na infekčním oddělení bylo sděleno, že jsem přišel nedávno do styku s infikovaným klíštětem, jelikož mám zřejmě v těle obojí druh protilátek, živá plus vakcína. Lze to tedy jasně změřit?
1: No, znovu říkám, neměřil bych se, pokud k tomu není opravdu nějaký vážný důvod. Mnohem lepší je si kontrolovat termíny přeočkování. Je to jednou dávkou, nikoli v třemi dávkami a v tom intervalu, který jsme tady říkali. A vyšetřování protilátek je velmi matoucí, my jsme to zažívali už za covidu. Vyhnul bych se tomu, protože ta interpretace toho výsledku je obtížná a nejednoznačná.
0: Co to je Bartonelóza, ptá se Michal.
1: Klíšťata mohou přenášet i jiné infekce, než ty dvě, které jsme tady zmiňovali. Bartonella to je vlastně parazit, který může být někdy dokonce spojen s tím, s tou infekcí boreliovou nebo s tou klíšťovou encefalitidou. Říkáme tomu duální nebo dvojitá infekce. Léčí se antibiotiky. Není to časté, ale testujeme tuto infekci, pokud někdo měl přisátí klíšťatem a nějaké potíže, tak vyšetřujeme i na Bartonelózu a léčíme.
0: Hanka vás zdraví a píše: na dovolené v Thajsku jsme chytli larvu migrans. Do té doby jsem o tom neslyšela. Na infekčním jsme dostali nakonec antiparazitika v tabletách a bylo to hned pryč. A ptám se, vyskytuje se i v Egyptě, anebo je to jen v Asii? Údajně je larva v teplém písku a vleze do kůže, když se na písku leží.
1: Tak to sluchačka popsala naprosto přesně. Je celá řada parazitů, které můžeme získat tímto způsobem, že provrtají kůži nejčastěji na těch nohou mezi prstních prostorech a potom vlastně migrují, zase tvoří nějaký takový ty tunýlky a může to docela bolet svědět, dokonce je to i vidět ten tunel na povrchu kůže a potom po nějaké době zahynou. Určitě je dobré to léčit tím protiparazitárním lékem, který urychlí to vyléčení. A ty larvy migrance vyskytují všude v těch tropických a subtropických oblastech, čili v Asii, v Africe i v Jižní Americe.
0: Před tou exotičtější cestou je dobré se nechat přeočkovat, zjistit si třeba i nějaké protilátky?
1: Tak my obecně, když k nám přicházejí klienti před cestou na nějaké to poradenství, tak radíme takové to základní přeočkování nebo očkování proti žloutence typu A a B. To se určitě hodí vlastně na celém světě. A potom jsou to některá speciální očkování, třeba žlutá zimnice, pokud jedeme do zemí, kde se tato infekce vyskytuje. Dokonce jsou některé země, kde je to podmínka vstupu, kde vás bez toho očkování do té země ani nepustí. Docela teď je populární očkování proti vsteklině, protože tak, jak se cestuje zase do vzdálenějších zemí a do zemí, kde se vsteklina na rozdíl od České republiky běžně vyskytuje, tak je docela dobré se nechat naočkovat dvěma dávkami a tím se potom vyhnout nějakým pozdějším komplikacím.
0: Moc vás zdravím, píše Svatava. Máme takovou zkušenost se svrabem, že nešel vyléčit u syna ani jednou ze dvou dostupných mastí na recept. Paní kožařka nám sdělila, že syn je asi imunní na jakousi látku v masti, že se s tím setkala poprvé, zrovna před nedávnem u zdravotní sestřičky, a pomohla až sírová mast na recept, díky které se syn toho svrabu zbavil.
1: Stává se to, jsou to jednotlivé případy, kdy opravdu neuspějeme těmi komerčně prodávanými mastmi a musíme nechat v té lékárně připravit speciální mast, umíchat a ta koncentrovaná síra potom ty zákošky svrabové spolehlivě zabije.
0: Píše také, že nejspíš ten svrab sem dostal při zkoušení oblečení v kabinkách z obchodu. Myslíte si, že je to možné?
1: To si myslím, že úplně tak nebude, protože byť se to asi docela střídá, to oblečení, tak je to poměrně krátká doba na to, abychom se nakazili. Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho se posluchačka prohlížela v zrcadle.
0: Je tady dotaz na ty cizopasníky, svráp, larvy sametky, klíště do trička a tak dále. Dá se to zničit teplem přežehlením oděvu ložního prádla horkou žehličkou?
1: Ano, dokonce se používá vlastně dezinfekce nějakou horkou párou, tím se dezinfikují lůžka. My máme takový obrovský parní stroj na našem oddělení, který vlastně dezinfikuje oděvy a likviduje tam veškeré infekce.
0: Tak děkuji za rozhovor. Hostem dnešní kávy

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ve Volkswagenu se podle šéfa odboru schyluje ke konfliktu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Premiér Babiš vyzval ve Slovensku k vytváření koalic v rámci EU při vyjednávání o rozpočtu i ochraně konkurenceschopnosti. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat chystaná tvrdá úsporná opatření. V pátek o nich má jednat dozorčí rada VW.
4: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provoz tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Kritizoval přístup bloku k migraci a také klimatickou politiku Green Deal, která ničí český průmysl. Vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Visegrádské skupiny. Na bezpečnost dětí na přechodech a chodnících se tento týden zaměří policisté. Od zítřka do konce týdne budou hlídkovat poblíž škol. Dopravně bezpečnostní akce má pomoci s bezpečným návratem dětí do školy. Po prázdninách pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.
5: Je zapotřebí, aby na bezpečnost školáků dohlédli policisté, než si děti po prázdninách zvyknou na dodržování pravidel, zejména bezpečné přecházení silnice a využívání chodníků, ale na pohyb dětí v ulicích si musí dát větší pozor a rychle si zvyknout také všichni řidiči.
3: Před začátkem školního roku v Praze skončily opravy cest či mostů na některých klíčových dopravních tazích. Hotovy jsou třeba úpravy na Hlávkově mostě nebo v Radlické ulici a už dříve skončily práce ve frekventované Kbelské nebo Plzeňské ulici. V tiskové zprávě to dnes sdělila technická správa komunikací hlavního města Prahy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 na jihu Moravy až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Problémy na Pražském okruhu v obou směrech u Jinočan se směrem k D1 srazila 3 osobní auta v levém pruhu a rychle narůstají kolony. V opačném směru na 0,5 kilometru se v omezení srazily 2 kamiony a lze jen obtížně projet. I tady čekejte narůstající kolony. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se osobním autem zdržíte skoro půl hodiny před omezením u D2. A silnice číslo 35 je stále neprůjezdná po nehodě 7 aut za Bílým kostelem nad Nisou ve směru do Německa. To byly zprávy, teď Honza a Tereza, která má slovo.
6: Dobrý den, posloucháte Dvojku, no a jsou připraveny další příběhy z kalendáře, jako vždy touto dobou. Zdraví vás Tereza Stýblová.
7: A také Jan Kovařík.
6: Dnes na nás z kalendáře vykukuje opravdu zajímavé jméno.
7: Ne, neběhejte k tomu svému, v občanském kalendáři určitě dneska není. Jeho nositel se koupal v parfému, jedl pokrmy obložené plátkovým zlatem a k tomu popíjel perly rozpuštěné v octu.
6: No, takže to nebyl jenom bohatý a mocný člověk, ale řekněme s nadsázkou trochu podivín.
7: No tak já myslím, kolegyně, že to je ještě slabé slovo. Já bych se nebál použít označení zhýralec.
6: No je tady pravda, že svými skutky se vymykal i na poměry své doby.
7: Máš na mysli poměry starého Říma, kde vlivní mužové měli běžně milenky i milence a politické vraždy byly na denním pořádku?
6: Přesně tak. A zároveň myslím, že si právě řekl i první nápovědu.
7: Ano, řekl a nijak zvlášť se za to nestydím, přidám hned další. Náš hrdina proslul i tím, že chtěl do vrcholné politické funkce dosadit svého koně. A také je mu připisován výrok, ať mě nenávidí, jen když se mě bojí.
6: Víš co, místo poslední nápovědy řekneme rovnou jeho jméno. Gaius Caesar Augustus Germanicus.
7: Ano, klidně si ho mohla vyslovit, protože to není jméno, pod kterým ho běžně dnes známe.
6: Jeho přezdívku, která se stala synonymem pro tyrana, sadistu a zvrhlíka, si řekneme za chvilku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Honzo, představ si, že přijdeš na svatbu, mm-hmm. ne svoji, ale jinou. Řekneš ženichovi, že se ti líbí jeho nevěsta a ještě týžden se s ní sám oženíš.
1: No to zní přinejmenším podivně.
0: A nebo si představ, že v čele početné armády přitáhneš dobývat novou provincii a pak vojákům rozkážeš, aby místo boje sbírali škeble.
1: No, pak možná jsem dostal chuť na škeble. Ale tohle nejsou výmysly, to jsou střípky ze života muže, kterého dnes chceme připomenout. 31. srpna roku 12 našeho letopočtu se totiž narodil římský císař známý jako Caligula.
0: Při vyslovení jeho jména se mnohým vybaví sexuální orgie a nezřízené násilí. Říká se o něm, že se běžně dopouštěl incestu a s jednou sestrou údajně čekal i dítě.
1: Oženil se s prostitutkou, která mu vařila lektvary plné afrodiziak, a když líbal některou z mnoha milenek, šeptal prý, i tak krásná šíje, rozkážu-li padne.
0: Vžil ses do toho hezky. Zároveň byl Caligula také prvním císařem, který vyžadoval božské pocty již za svého života.
1: Také s velikou chutí přihlížel mučení vězňů, přičemž katy nabádal, aby utrpení odsouzených co nejvíc prodlužovali.
0: Už toho raději nechme, Honzo.
1: Dobrá, pojďme si raději představit dobu, v níž Caligula žil.
0: Byl teprve třetím římským císařem. Po stovkách let trvající republiky změnil zaběhané pořádky Julius Caesar, který veškerou moc soustředil ve svých rukách a položil základy císařství.
1: Jeho jméno Caesar se navíc v Římě stalo označením pro nově vzniklý titul panovníka.
0: Nástupnictví tehdy obvykle nepřecházelo z otce na nejstaršího syna, ale řešilo se adopcí vhodného kandidáta.
1: A ten obvykle pocházel ze širšího příbuzenstva. To sebou přinášelo takřka nekončící zákulisní boj o moc.
0: A neustálý strach o udržení vlivu i holého života často měli i ti, kteří na trůnu už seděli.
1: Patřil mezi ně taky Caligula.
0: No není divu, že nechával bez milosti popravit všechny, na něž padl sebe menší stín podezření.
1: To ovšem nebyl jediný důvod, proč v historii zanechal tak krvavou stopu. Máte-li chuť, poslouchejte nás dál. Budeme o tom mluvit.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme narození římského císaře Caliguly.
1: Na svět přišel 31. srpna roku 12, asi 50 kilometrů jižně od Říma.
0: Jeho otcem byl Germanicus, úspěšný vojevůdce, kterého proslavili výboje proti germánským kmenům, na což odkazovalo i jeho jméno.
1: Poprvé sebou vzal synka na vojenské tažení už v jeho 2 nebo 3 letech. Nechal mu vyrobit miniaturní zbroj legionáře, včetně bot, takže se klučina rychle stal oblíbeným maskotem vojska.
0: Pobavení vojáci mu začali říkat Caligula, což neznamenalo nic jiného než botička anebo střevíček. No, takový hezký název to byl.
1: No, nedivte se, že v dospělosti tohle dětinské označení nesnášel a používal své skutečné jméno Gaius. Přesto si ho dodneška všichni pamatují jako Caligulu.
0: Historie je někdy nevyzpytatelná a to se týkalo i jeho otce Germanika.
1: Díky řadě vítězství nad Barbary se Germanicus těšil mimořádné popularitě. Zároveň patřil mezi horké kandidáty na císaře.
0: Tehdy byl u moci jeho strýc Tiberius, který Germanika adoptoval za syna a de facto z něj udělal oficiálního nástupce.
1: V tom příběhu ale vystupuje ještě jedna osoba. Sejanus byl velitelem pretoriánské gardy, elitní vojenské jednotky, která čítala několik tisíc mužů a fungovala jako císařova ochranka.
0: Sejanus měl také velké politické ambice a pomohl z pretoriánské gardy vytvořit velmi mocnou sílu, která později ovlivňovala i to, kdo se stane císařem.
1: Když se pak Tiberius se svým dvorem trvale přesunul na ostrov Capri, nechal Řím na pospas Sejanovi a tento ho okamžitě využil.
0: Začal systematicky odstraňovat všechny Tiberiovi potenciální nástupce a nakonec začal přemítat i o tom, jak se zbaví toho největšího favorita, Germanika.
1: Slavný vojevůdce zemřel v průběhu tažení v Sýrii. Dodnes není jasné, zda šlo o přirozenou smrt, nebo ho otrávili na Sejanův příkaz.
0: Otcově smrti z bezprostřední blízkosti přihlížel tehdy i 7letý Caligula.
1: Poprvé a rozhodně ne naposledy tak zakusil, jak krutý může být svět vysoké politiky.

0: Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je římský císař Caligula. Zatím je to stále ještě malý chlapec.
1: Ano, opustili jsme ho v 7 letech, kdy mu zemřel otec. Co bylo s chlapcem dál?
0: Vrátil se s matkou Agrippinou do Říma. Tam ovšem stále pletichařil mocný vůdce pretoriánské gardy Sejanus.
1: Byl to patrně on, kdo císaři Tiberiovi našeptal, aby Agrippině zakázal další sňatek.
0: Není se co divit, její ženich by se totiž mohl stát dalším uchazečem o císařský trůn.
1: Tím ale likvidace Caligulovy rodiny neskončila. Chlapec měl totiž ještě 2 starší bratry, s nimiž se Tiberius, potažmo Sejanus, musel vypořádat.
0: Vůdce pretoriánské gardy obvinil Agrippinu a jejího nejstaršího syna z velezrádného spiknutí a vykázal je do vyhnanství na ostrov v Tyrhenském moři, odkud se už nevrátili.
1: O rok později byl ze stejného zločinu obviněn 2. Caligulův bratr a uvržen do podzemní kopky, kde ho čekala pomalá smrt hladem.
0: Předpokládám, že další obětí těchto politických čistek měl být už sám Caligula.
1: To máš pravdu, ale tentokrát se věci vyvinuly jinak.
0: Caligula sice skončil ve vězení spolu se 3 mladšími sestrami, ale pak císař Tiberius konečně odhalil Sejanovu pravou tvář.
1: A když zjistil, co vše v Římě prováděl bez jeho vědomí, udělal s ním krátký proces.
0: Těžko říci, zda se mu tehdy 19-letého Caliguly zželelo, nebo ho chtěl mít raději na očích, každopádně mu poručil, aby za ním přicestoval na ostrov Capri.
1: Caligula tam žil 6 let, zprvu jako v luxusním vězení, ale časem si prastrýce Tiberia naklonil na svou stranu.
0: No já bych spíš řekl, že si jej dokonale omotal kolem prstu.
1: Je to možná pravda, co říkáš, protože podle antických pramenů měl Caligula značné herecké nadání a veškerou zášť k Tiberiovi umně skryl za masku přetvářky.
0: Postupně přesvědčil téměř 80-letého imperátora, aby jej učinil svým nástupcem.
1: Sotva jej Tiberius adoptoval, začal Caligula vymýšlet, jak ho odstraní.
0: No, zdá se, že i v další části příběhů z kalendáře se máme na co těšit.

0: 31. srpna roku 12 se narodil Gaius Caesar Augustus Germanicus a právě o třetím císaři Římské říše si dnes v příbězích z kalendáře povídáme. Možná vám to jméno nic neříká. Není se co divit. Dnes je známý spíše pod jménem Caligula. A tuhle přezdívku dostal, když byl malý chlapec a byl přítomen vojenským manévrům svého otce. A protože byl malý a roztomilý, tak mu kolegové vojáci začali říkat právě Caligula. Což byla botička anebo střevíček.
1: Když z botičky a střevíčku vyrostla bota, či chcete-li střevíc, tedy jakmile Caligula dospěl, udála se s ním zajímavá proměna. Při nástupu do císařské funkce ho lid vítal a miloval. Už po půl roce se ale Caligula kompletně proměnil. Chystáme pro vás zajímavý výčet jeho nepochopitelných činů, několik zákulisních palácových drbů a rozebereme pochopitelně i známou historii, která chtěl svého koně učinit senátorem.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
5: Každý den po 17. hodině
4: na dvojce.

0: dvojce v příbězích z kalendáře probíráme život a dílo římského císaře Caliguly. Přes poměrně mladý věk se dokázal zorientovat v nejvyšších patrech vrcholné římské politiky a brzy dobře věděl, že bez vlivných spojenců to nepůjde.
1: Jeho pravou rukou se stal velitel pretoriánské gardy jménem Makro. A byl to právě on, kdo měl velký podíl na tom, že Tiberius učinil z Caliguly svého nástupce.
0: Císař si ale vymínil, že Caligula bude vládnout společně s Gemelem, to byl další člen Tiberiovy rodiny.
1: Krátce poté panovník zemřel. Někteří starověcí historikové se domnívali, že byl zavražděn. Není se co divit. Vrah ho prý zadusil polštářem. Dokonce se objevily zvěsti, že jej zabil sám Caligula.
0: Každopádně po Tiberiově smrti se mladému muži otevřela cesta k moci.
1: Překážel už jen spoluvládce Gemellus, ale s ním si rychle poradil.
0: Caligula prohlásil, že ho zesnulý vladař císař jmenoval ve stavu nepříčetnosti, no a z poslední vůle ho vyloučil.
1: Chlapec se učil rychle.
0: Spokojen byl i římský lid, dobře si totiž pamatoval Caligulova otce Germanika a tak jeho syna vítal s otevřenou náručí.
1: Na oslavu jeho nástupu bylo obětováno zhruba 160 tisíc zvířat.
0: Panečku, Caligula navíc povolal zpět vyhnance, vojákům zvýšil odměny, promíjel daně.
1: To se určitě jeho lidu líbilo, jenomže po půlroční vládě přišla zásadní změna. Caligula se nervově zhroutil a jeho chování se radikálně proměnilo.
0: Bohužel k horšímu, dodám. Spekuluje se o tom, že císař tehdy onemocněl encefalitidou, další zmiňují epilepsii nebo schizofrenii.
1: Situace navíc zhoršila smrt jedné z jeho milovaných sester, kterou krátce poté nechal prohlásit za bohyni.
0: To byl neslýchaný krok. Do té doby šlo o výsadu určenou výhradně mužům.
1: Stále to ale byl jen počátek hrůzovlády, prošpikované šílenými, bizarními a také tragikomickými příběhy.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře vám na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
1: A Caligula je naším dnešním hrdinou. O jeho oblíbeném koni jsme mluvili už na začátku. Císař mu nechal postavit stáje ze zlata, kde byla podlaha z mramoru a žlab ze slonové kosti.
0: Jednou také prohlásil, že jeho kůň je chytřejší než všichni členové senátu a chtěl mu svěřit funkci konzula.
1: Na druhou stranu měl císař strach z bouřek a při hromobytí se schovával pod postel.
0: Taky se rád převlékal do ženských šatů.
1: Lezl po střechách a plnými hrstmi rozhazoval peníze.
0: A ačkoliv mu jeho spořivý předchůdce císař Tiberius zanechal plnou pokladnu, po necelém roce vlády Caliguly v ní nic nezbylo.
1: Jenomže Caligula našel řešení. Kvůli smyšleným zločinům popravoval bohaté občany a zabavoval jejich majetek.
0: Zavedl mnoho nových daní, například daň z prostituce nebo daň ze svatby. A navzdory prázdné pokladně ho neopouštěly megalomanské sklony.
1: Tak například přikázal z Řecka přivést sochy bohů, kterým nechal sejmout hlavy a nahradit je svou vlastní, tedy ne tu opravdovou, ale replikami.
0: Dokonce uvažoval, že nechá do Říma přestěhovat monumentální sochu Dia, což byl, jak si dobře vzpomínáte, jeden z tehdejších divů světa.
1: Také poručil postavit asi 3-kilometrový most přes moře, sestavený pouze z lodí, aby po něm mohli vítězoslavně přejet na koni.
0: A přitom prý měl na sobě zbroj Alexandra Velikého.
1: Jeho vojenské tažení do Germánie a Británie byla rovněž povedená taškařice. Vojenskou výpravu podle všeho uskutečnil Caligula jen proto, aby se mohl triumfálně vrátit do Říma.
0: Jenže svým vojákům dával na tomto tažení samé prapodivné rozkazy, jako bylo již zmíněné sbírání škeblí.
1: Ano. A při návratu mu chyběly zástupy zajatých barbarů. Najal tedy galské zápasníky, kterým obarvil vlasy na červeno, aby vypadaly jako ryšaví Germáni.
0: To jsme si nevymysleli, taková historka skutečně v dobovém Římě kolovala. Jak to dopadlo, Terezo?
1: Caligula při pohledu na své ochotníky od triumfálního příjezdu do Říma raději upustil a spokojil se s vydáním mincí, které oslavovaly jeho vojenské úspěchy.

0: V dnešních příbězích z kalendáře máme už představu, jaké šílené kousky Caligula prováděl, ale zatím nevíme, Honzo, jak vlastně vypadal.
1: No, zajímavé téma. Podle jeho současníků to byl muž vysoké postavy, velmi bledé pleti, tlustého těla, oči a spánky měl vpadlé, vlasy řídké, ale na těle byl výrazně ochlupený.
0: No tak to není zrovna vzor přitažlivosti ani v dnešní době.
1: A to možná ne, ale Caligula mohl mít žen, kolik chtěl. Přímo ve svém paláci totiž provozoval nevěstinec, kromě toho se 4x oženil. Svou druhou ženu mimochodem odvedl přímo z její svatby s jiným mužem a ještě týžden si ji vzal sám. Už jsme tu o tom mluvili.
0: Nutno ale říci, že po několika měsících se jí nabažil a nakonec ji poslal do vyhnanství.
1: Jiní tak snadno nevyvázli. Krátce po nástupu k moci se například Caligula zbavil svého přítele Makra, velitele pretoriánské gardy, který mu pomáhal na trůn.
0: Obvinil ho z kuplířství a cizoložství a nařídil mu, aby spáchal sebevraždu.
1: Císař Caligula byl zřejmě nejšťastnější se svou čtvrtou ženou, bývalou prostitutkou, která už měla 3 děti a jemu porodila jediného potomka, dceru Julii.
0: Vladařovi násilné a šílené činy rychle zvětšovaly zástupy jeho odpůrců.
1: Tím pádem se stupňovala i Caligulova paranoia, že bude zavražděn.
0: Zkrátka začarovaný kruh.
1: Ano, jednou si dokonce posteskl. Kéž by měl lid římský jen jedinou šíji, již bych mohl jednou ranou srazit.
0: Ochotně dopřával sluchu armádě udavačů, které štědře odměňoval a jejich nepodloženým zvěstem bezmezně věřil.
1: Domnělé viníky nechával popravit, mučit ohněm nebo bičovat. Někteří z nich museli ještě před svým trestem přihlížet smrti vlastních dětí.
0: A přesto, že všechny houfně popravoval, tak ani toho nezachránil.
1: Je to fakt? Spiknutí, do něhož se zapletl jeho švagr, ještě Caligula odhalil, ale že bují zrada přímo v řadách jeho tělesné stráže, to se dozvěděl až těsně před smrtí.
0: Na Caligulu měl totiž spadeno zejména jeden člen pretoriánské gardy.

0: Tomáš Kautský, scénárista těchto příběhů z kalendáře, začíná jejich poslední kapitolu zprávou o tom, že Caligula vládl necelé 4 roky. Jeho poslední den nadešel 24. ledna roku 41.
1: Hlavní postavou spiklenců se stal velitel pretoriánské gardy Cassius Chaerea.
0: Caligulu nenáviděl, protože se mu panovník neustále posmíval za jeho zženštilý hlas.
1: Vražedný útok se odehrál v císařském paláci v době, kdy se tam konala jedna z mnoha náboženských slavností.
0: Chaerea zasadil císaři první ránu mečem či dýkou a v zápětí se přidali další. Atentátníci zabili i Caligulovu 4. manželku a neušetřili ani jeho dceru Julii.
1: Část pretoriánské gardy však s atentátem nesouhlasila a pachatele zadržela.
0: A potom členové gardy našli v paláci za závěsem schovaného Caligulova strýce Claudia, který byl v té chvíli posledním žijícím členem vládnoucí dynastie.
1: A celkem logicky Claudius očekával, že jej atentátníci rovněž popraví. Vojáci mu však provolali slávu a prohlásili ho za císaře.
0: Což byl tak trochu šok. Claudius

0: a že se u nich zase příště potkáme.
1: Ano, nenechte si nás ujít.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude cestovatel a rozhlasový moderátor Petr Voldán. Co mu prozradili stopy slavného Robinsona Crusoe? Jaké nejcennější artefakty skončily v jeho legendárním kufříku? A proč jsou východní Čechy stejně lákavé jako Anglie?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Premiér Babiš kritizoval v debatě s dalšími středoevropskými premiéry klimatickou politiku EU nebo migraci a ChatGPT bude v Evropské unii podléhat přísnějším pravidlům. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Teplotní maxima většinou do 24 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Budoucnost Evropy rozhodnou v příštím roce podle českého premiéra volby ve Francii, Itálii a dalších zemích. Andrej Babiš z hnutí ANO se na tom na bledském strategickém fóru shodl s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Po debatě jednal i se šéfem slovinské vlády Janezem Janšou.
4: Strategické fórum u slovinského jezera Bled se letos zaměřuje na tvarování budoucnosti Evropy. O tom, jaký může ovlivnit střední Evropa, právě debatoval Babiš, Maďar Janča a chorvatský premiér Andrej Plenković. Babiš zejména kritizoval migraci do Evropy, evropskou klimatickou politiku i předešlou českou vládu. Důležité je podle něj, že Česko pokračuje v muniční iniciativě pro Ukrajinu. Plenković řekl, že vliv EU ve světě je větší, než se zdá, a svou roli v jejím úspěchu mají i menší státy. Z Bledu Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Znamenalo by to druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době covidu skončilo schodkem bezmála 420 miliard. Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Nástroj umělé inteligence ChatGPT společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje kritizované unijní nařízení o digitálních službách.
5: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Ze zamýšlené Olbrachtovy ulice stanice bude Ryšánka. Radní se řídili doporučeními místopisné komise.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Výjezd z Prahy po D1 komplikuje nehoda 3 aut v levém pruhu na 12. kilometru, zdržení 20 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte 25 minut před omezením u D2. Na Pražském okruhu čekejte obousměrné kolony před Ořechem, zdržení asi čtvrt hodiny a v Praze regulují vjezdy do tunelů, třeba v Patočkově postojíte půl hodiny. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Dva muži, kteří se nikdy nepotkali. A přece je osud spojil těsným poutem. Spojila jedna z největších katastrof své doby, havárie tehdy největší vzducholodi na světě. Skvělý mechanik a elitní rozhlasový reportér, oba milovníci dobrodružství a nevšedních zážitků. Stačilo možná málo a mohli se potkat osobně. Smrt však byla rychlejší.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
1: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
2: Poselství z ohnivého nebe.
3: Dívám se na barevnou pohlednici, jako bych právě stál na břehu velkého jezera. Je to Bodamské jezero. Leží na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska. Co je na obrázku zajímavé? Pár metrů nad hladinou majestátně pluje vzducholoď. Pohlednice je ze 30. let 20. století. Ze století označovaného jako zlatý věk vzducholodí. Obří zúžené létající stroje se staly symbolem luxusního mezikontinentálního cestování a inženýrské prestiže. Pohlednici, o níž je řeč, se mohl obdivovat v březnu 2026 na pražské výstavě známek, dopisů a dalších podobných artefaktů. Na pohlednici je patrné, že kdysi prošla ohněm. Levá strana je ohořelá. Jak dále zjistím, byla adresována jistému Robertu Moserovi. Ten ji ale adresoval sám sobě. Tušil, že bude mít jednou mimořádnou cenu. 23-letý Robert Moser byl totiž členem posádky slavné vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ve své době, tedy v roce 1937 šlo, společně se sesterskou lodí LZ-130 Graf Zeppelin, o největší létající stroj všech dob. Robert Moser se nemýlil. Pohlednice, kterou ještě stihl opatřit poštovními razítky, na vzducholodi byla totiž i pošta, měla mít v budoucnu opravdu mimořádnou finanční hodnotu. Ovšem za cenu katastrofy. Jedné z největších, která se kdy odehrála. Opouštím výstavu. Opouštím galerii u pražského staroměstského náměstí a najednou, jako bych zaslechl dávný hlas. Rozhlasové hlášení.
4: Začíná zase pršet, déšť trochu zesílil, zadní motory drží loď tak akorát, aby ji udrželi. Vzplanulo to, toč to Charlie, hoří to a řítí se to, hrozně se to řítí, uhněte mi z cesty, prosím. Hoří to a vzplane to a padá to na kotvící stěžeň, je to hrozné, je to jedna z nejhorších katastrof na světě. Plameny šplhají 400 nebo 500 stop do nebe, je to hrozný třesk, dámy a pánové. Kouř a rám se řítí k zemi ke kotvícímu stěžni. Ach, to lidstvo. Nemohu ani mluvit s lidmi, jejíž přátelé tam byli. Já nemohu mluvit, dámy a pánové.
3: Hlas plný emocí, kdy se neubrání ani pláči, patřil Herbertu Morrisonovi. Pracoval jako rozhlasový reportér stanice WLS v Chicagu. Na počátku května 1937 byl vyslán do Lakehurstu v New Jersey, aby reportoval přistání vzducholodi Hindenburg. Let, jak už dnes víme, skončil katastrofou a Morrisonova reportáž, zvláštní zvolání Ach to lidstvo, vstoupily do historie světové žurnalistiky. V našem vyprávění padla dvě hlavní jména. Robert Moser a Herbert zvaný Herb Morrison. 23-letý mechanik na vzducholodi Hindenburg a 32-letý rozhlasový reportér z Chicaga. Jak jejich životy ovlivnila katastrofa vzducholodi, které se někdy dodnes říká Titanic nebes?
4: Robert Moser se narodil 29. listopadu 1913. Bylo to v německém městě Winzeln. Kamarádi a sourozenci na něho vzpomínali jako na odvážného a předčasně vyspělého chlapce, který se projevoval naprostou absencí strachu. Jednou kvůli sázce skočil ze střechy vysoké stodoly. Měl jednu vášeň, fotografování. Toužil po dobrodružství po dalekých cestách. Vyučil se hodinářem. Později dostal šanci pracovat u společnosti vyrábějící vzducholodě Zeppelin.
3: Četli jsme z knihy autorů Dana Grossmana, Sheryla Ganse a Patrika Racla. Zeppelin, Hindenburg, ilustrovaná historie. Duchovní otec projektu Zeppelin, Ferdinand von Zeppelin, zvaný někdy také blázivý hrabě, zanechal v historii vzducholodí opravdu výraznou stopu. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup a rychlý pád se o tomto pozoruhodném muži, který se narodil 8. července 1838 v Kosnici, můžeme dozvědět.
4: Jeho vojenská kariéra, kdy se v roce 1863 jako vojenský pozorovatel poprvé vznesl v horkovzdušném balónu, položila základy jeho celoživotní posedlosti létáním a myšlenkou řízeného letu. Na rozdíl od většiny tehdejších konstruktérů si uvědomil, že budoucnost neleží v balónech unášených větrem, ale v řízených létajících strojích schopných přesné navigace. Navrhl pevnou vzducholoď, uvnitř které se nacházelo několik samostatných plynových vaků. Tento přístup zvyšoval stabilitu, bezpečnost i možnost stavby skutečně obřích strojů. Myšlenka však dlouho narážela na nedostatek financí i skepsy odborné veřejnosti. Po odchodu z armády věnoval Zeppelin veškerý čas i osobní majetek vývoji vzducholodi, často na hranici bankrotu.
3: Konstrukce a výroba vzducholodí společnosti Zeppelin pokračovaly i po první světové válce. To i přesto, že Ferdinand von Zeppelin v roce 1917 zemřel. Například v roce 1928 se zrodila vzducholoď LZ-127 Graf Zeppelin. O rok později uskutečnila dvoutýdenní cestu kolem zeměkoule. Bylo to vůbec poprvé, co vzducholoď měla na palubě platící pasažéry. V květnu 1931 uskutečnila vzducholoď první zkušební let do Jižní Ameriky a o rok později tam začala vzducholoď dopravovat pasažéry po pravidelné lince. V roce 1935 začíná, opět díky společnosti Zeppelin, historie vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup, rychlý pád můžeme ještě mimo jiné zjistit.
4: Hindenburg byl určen především transatlantické dopravě, kterou zvládal více než dvakrát rychleji než parníky. V červnu 1936 uskutečnil rekordní dvojnásobný přelet Atlantiku v čase 5 dní, 19 hodin a 51 minut. Původní plán počítal s plněním heliem, ale vojenské embargo Spojených států přinutilo německé konstruktéry změnit projekt a použít jako nosný plyn vysoce hořlavý vodík.
3: Což se mělo záhy ukázat jako fatální, ale nepředbíhejme. Z knihy, kterou napsala Shelley Tanaka a kterou nazvala Katastrofa Hindenburgu, poslední let největší vzducholodi, která kdy byla postavena, můžeme číst.
4: Tato vzducholoď byla postavena v roce 1935 a sice společností Luftschiffbau Zeppelin. Náklady 500 tisíc tehdejších liber. Byla 245 metrů dlouhá, tedy zhruba o 24 metrů kratší než Titanic. Průměr vzducholodi 41 metrů. Její konstrukce byla z duralu. Vzducholoď obsahovala zhruba 200 tisíc krychlových metrů plynu, rozděleného do 16 oddílů, s celkovým vztlakem 240 tun, z čehož 112 tun bylo takzvané užitečné zatížení. Poháněly ji 4 dieselové motory Mercedes-Benz, každý o výkonu 890 kW. Což vzducholodi umožnilo rychlost až 135 km v hodině.
3: Dodejme, že Hindenburg mohl nést 72 pasažérů, při transatlantickém letu 50, dále 61 členů posádky. Byla už řeč o hořlavém vodíku, co by nosném plynu. Proto konstrukce vzducholodi měla různé bezpečnostní prvky. Ty měly v případě úniku plynu zabránit požáru. Poták byl speciálně upraven tak, aby byl bezpečný před ohnivými jiskrami. Sebevědomí německých konstruktérů šlo dokonce tak daleko, že na Hindenburgu byla dokonce i kuřárna. Nezapomínejme na to, kdy byla vzducholoď Hindenburg postavena, v čase, kdy v Německu už vládl nacionální socialismus a Hitler. Hindenburg měl být symbolem německé schopnosti, jedinečnosti. Je úterý 3. května 1937. Z frankfurtského letiště startuje vzducholoď Hindenburg. Na palubě je 36 cestujících. Ovšem, zpáteční let ze Spojených států je už nyní beznadějně vyprodaný. Členů posádky pod vedením Maxe Pruse je 61. Je mezi nimi jako jeden z mechaniků také nám už známý Robert Moser. Je to jeho druhý let vzducholodí. První absolvoval právě v březnu 36. roku. Ve studii, kterou o Moserovi napsal německý publicista a badatel Martin Kohler, se ještě můžeme dozvědět.
4: Jako mechanik byl mladičký Robert excelentní. Ve společnosti Luftschiffbau Zeppelin začal jako nástrojař. Byl velmi schopný. Robertův mistr jeho otci jednou řekl, pokud ještě máte takové syny, okamžitě je k nám pošlete. Jednoho dne přinesl Robert domů leteckou vrtuli. Pokud havaruji, tuhle vrtuli mi dejte na hrob, řekl. Což se, bohužel, později opravdu stalo. Byl dobrodružný a podnikavý. Při svém prvním letu vzducholodí v březnu 1936, když společně s ostatními přistál v jihoamerickém přístavu Pernambuco, pronajal si koně a vydal se do pralesa. Už tehdy byl posedlý fotografováním a v Jižní Americe pořídil stovky snímků. Pátrání po osudech rozhlasového reportéra a palubního mechanika, které spojila katastrofa nebeského Titaniku, jak se říkalo vzducholodi Hindenburg, pokračuje.

0: Mezi pasažery vzducholodi měl být také nejpopulárnější německý sportovec, boxerský šampion Mats Schmeling, manžel evropské filmové hvězdy českého původu Anny Ondrákové. V květnu 1937 ho v Americe čekal zápas s americkým boxerem Jasonem Braddockem. Problém ale byl, že přilet vzducholodi byl naplánován na 6. květen 1937. Ovšem Schmeling musel být na místě již 4. května. Tak na tom trval Schmelingův manažér. Schmeling tedy, jak později vzpomínal, s těžkým srdcem letenku vrátil a do Spojených států se vydal lodí. Zachránil si tak život. Vnitřek vzducholodi byl zcela ve znamení luxusu. Cituji opět ze studie Hindenburg, rychlý vzestup, rychlý pád.
1: Hindenburg nabízel za vysokou cenu srovnatelnou s levnějším automobilem odpovídající luxusní prostředí. Cestujícím byly k dispozici kajuty, restaurace s teplými jídly, kavárna s panoramatickými okny, kde hrál dokonce pianista na duralové piano. Ve spodním patře se nacházely koupelny se studenou i teplou vodou a také speciálně oddělená kuřárna, aby se předešlo vznícení plynu. Pouze jídelna zabírala celou délku levoboku paluby A, jedné ze tří palub, a měřila přibližně 14 metrů na délku, šířka přes 4 metry.
0: Pokračujeme citací z knihy Katastrofa Hindenburgu, poslední největší vzducholodi, jaká kdy byla postavena. Autorka Shelley Tanaka.
1: Stoly v jídelně byly vyrobeny s použitím tenkého trubkového hliníku. Židle byly čalouněné. Na palubě A byl také salonek pro cestující, rovněž psací místnost. Stěny tvořily nástěnné malby tehdy slavných výtvarníků. V salonku se nacházelo 146-kilogramové klavírní křídlo Blutner, vyrobené z duralu a potažené žlutou vepřovicovou kůží. Po obou stranách paluby A se nacházely promenády s posezením a velkými okny, která se dala otevřít za letu. Paluba B se nacházela přímo pod palubou A. Byly tu například lodní kuchyň, toalety, sprchy pro cestující, jídelna pro posádku a důstojníky.
0: Jak vlastně let probíhal? Hindenburg, jak už víme, odstartoval z frankfurtského letiště 3. května 1937. Měl to být jeho už 35. let přes Atlantik. Jenomže, když brzy po startu nabírá Hindenburg zpoždění, hlavně nad oceánem. Když se vzducholoď po více než 2 dnech konečně ocitne nad New Yorkem, zuří bouře. Bouře nepolevuje ani nad New Jersey. Hindenburg musí město 2x obkroužit. K letišti Lakeshurst dorazí Hindenburg s půldenním zpožděním. Je 6. května 1937. 19 hodin. Nastává přistávací operace. 19.20 ze vzducholodě schozeno první přistávací lano. Muži dole začínají loď upoutávat. 19.25 Hindenburg je asi 60 metrů nad zemí. Nadšení cestující stojí u oken a mávají. Uprostřed nadšeného a čekajícího davu je také rozhlasový reportér Herbert Herb Morrison. Jemu, jak už víme, 32 let. Jaká byla jeho cesta k žurnalistice? Narodil se 12. května 1905. Bylo to v Pensylvánii. Žurnalistice se začal věnovat brzy po maturitě. Prošel postupně 3 rozhlasovými stanicemi. Ostruj se vysloužil již v roce 1936. To, když neúnavně reportoval několik dní a několik nocí průběh ničivých povodní v Pittsburghu. Zachoval se i přepis jeho reportáže z 18. března 1936.
1: Je to nejničivější povodeň v historii města. Pouze dnes hladina dosáhla 14 metrů. Dopad velké vody je zničující. Velké škody utrpěly ocelárny. Na 60 tisíc ocelářů přišlo o práci. Pod vodou se ocitlo na 65% obchodní čtvrti v centru města. Vlaky nejezdí, železniční tratě jsou zablokovány. Mimořádnou odvahu prokazují zejména policisté, hasiči, příslušníci Národní gardy. Jejich obětavost nemá hranice.
0: V květnu 1936 odletá tedy Herb z Chicaga do Lakehurstu společně se svým technikem Charlesem Nelsonem. Právě Charlesovi jsou věnovány první dva reportérové výkřiky, jak už jsme slyšeli, toč to Charlie, toč to Charlie. Společně s Charlesem našli místo hned u přistávací plochy. Co se techniky týkalo, k dispozici měli, protože na letišti nebylo zařízení pro přímý přenos i jeden z tehdy nejmodernějších záznamových přístrojů. Vlastní reportáž se přepisovala na 4 disky. Svou později tolik slavnou reportáž začal Herb Morris nahrávat v 18.30. Začíná skoro až idylicky.
1: Oba, tedy i s Charliem, jsme včera odpoledne přiletěli z Chicaga. Let bez mezi přistání z Chicaga do New Yorku nám trval pouhé 3 hodiny a 55 minut. Po přistání jsme nasedli na další letoun, který nás dopravil do Lakehurstu. A mimochodem, American Airlines je jedinou leteckou společností ve Spojených státech, která je ve spojení s Hindenburgem. Hindenburg odletěl z německého Frankfurtu v úterý večer, přesněji v 7.30 jejich času, a už více než 2,5 dne uhání po obloze kilometry a kilometry sem do Ameriky. Už se blíží.
0: Herb Morrison se omluví, na nějakou dobu se odmlčí. Musí se nyní dostat co nejblíže k hangáru, aby mohl přistání vzducholodi sledovat co nejlépe. To, co spatří, ho uchvátí.
1: Tak, dámy a pánové, už jsem venku před hangárem. Je to opravdu nádherný pohled. Vzrušující, úžasný. Vzducholoď klesá jakoby z nebe. Míří přímo na nás na kotvící stěžeň. Mohutné dýzlovy motory se rozeřovaly. Sluneční paprsky dopadají na vyhlídkovou plošinu na východní straně a hlavně na panoramatická okna vzducholodi. Třpití se jako třpitivé drahokamy na pozadí černého sametu. Na palubě je celá řada významných lidí. Nepochybně nadšený je nový velitel lodi kapitán Max Prus. Prožívá určitě velké okamžiky. Je to totiž poprvé, co velí Hindenburgu. Při předchozích letech působil jako vrchní důstojník pod velením kapitána Lehmana. Vzducholoď nyní prakticky stojí. Posádka spouští dolů lana. Jejich konce chytají připravení muži z pozemního personálu.
0: A pak se to stane. Hindenburg vzplane. Herbert Morrison nepřestává reportovat. Hlas mu hrůzou z toho, čeho je svědkem, se lahává. Pláče. Od mikrofonu ale neodchází. Zaposlouchejme se opět pro umocnění tehdejší atmosféry do jeho hlasu.
2: Honest, it's just like that massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honest, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, that's terrible.
0: Morrison popisuje děsivé chvíle, které ani on sám ještě nikdy nezažil. Opakuje slova o strašlivé havárii. Plameny šlehají až do nebes. Řítí se k zemi. Je to ta nejhroznější katastrofa na světě, dámy a pánové. Až sem k nám doléhá zoufalý křik cestujících. Nemám slov. Během 30 až 35 vteřin oheň pohltí celou vzducholoď. Cestující, členy posádky, ale i pozemní personál zachvátí panika. Někdo stihne, ještě ve chvíli, kdy se hořící vzducholoď nachází nad zemí, z hořící gondoly vyskočit. Rodiče v zoufalství vyhazují z oken své děti. Mnozí ale pád desítek metrů nepřežijí. Zahyne 35 z 97 lidí, kteří se na palubě nacházeli. A co je s mechanikem Robertem Moserem? V čase katastrofy je na hlídce v jedné z technických místností. Uprostřed lodi, mezi dvěma předními motorovými gondolami. Je tu společně s plavovým inženýrem, tehdy 33-letým Wilhelmem Dimlerem. Martin Kohl napsal.
1: Po havárii našli záchranáři v troskách vzducholodi ohořelé mužské tělo. Pravděpodobně se mu podařilo včas ze vzducholodi vyskočit, ale po dopadu už nestačil z ohroženého místa utéci. Hořící vzducholoď ho pohřbila. Robert Moser byl identifikován podle své peněženky, kterou měl u sebe.
0: Zahynul i vzpomínaný palubní inženýr Wilhelm Dimler. na kterou na přistávací ploše čekala celá jeho rodina. Ve zmíněné peněžence byla i ohořelá pohlednice Bodemského jezera. Táž pohlednice, kterou měli před časem možnost vidět i návštěvníci pražské filatelistické výstavy, jež se na Prahu jara 2026 uskutečnila v domě France Kafky. Tehdy v roce 1937 bezprostředně po katastrofě vyvstala logická otázka. Co bylo příčinou havárie? Tato otázka vzrušuje odborníky, badatele či historiky dodnes. Toto v roce 2012 napsal v americkém Smithsonian Magazine Joseph Stromberg.
1: Od samého počátku se odborníci nemohli shodnout na tom, co přesně explozi vyvolalo. A hlavně, co způsobilo tak rychlé hoření. Během doby, kdy vztahy mezi nacistickým Německem a Spojenými státy byly napjaté, objevovaly se také hypotézy o sabotérovi, který mohl být mezi cestujícími či mezi členy posádky. Žádné důkazy však objeveny nebyly. Mluví se třeba také o tom, že explozi mohly způsobit nahromadění statické elektřiny, blesk, požár motoru. Tak jako tak, stále nevíme, co osudovou jiskru vlastně způsobilo.
0: Joseph Stromberg se ve své stati rovněž obsáhle zabývá myšlenkou, která se v souvislosti s katastrofou Titaniku nebes objevuje nejčastěji. Co když neštěstí způsobil vodík? Už o něm byla řeč. Vodík lehčí než vzduch, který držel loď ve vzduchu. Přičemž tento vodík mohl nějakým způsobem uniknout z uzavřených vaků. Ve spojení s kyslíkem se vytvořila smrtící hořlavá látka. Co to mohlo způsobit? Třeba blesk. Víme, že nad Liegerhestem zuřila bouřka. Ale jsou i jiné možnosti. Joseph Stromberg v závěru své stati ještě uvádí.
1: Takže ani po desítkách let stále ještě zcela nevíme, co si o strašlivé katastrofě Hindenburgu myslet. Ať už ale byla katastrofa způsobena jakkoliv, tahle hrozná exploze měla za následek definitivní zrušení cestování vzducholoděmi.
0: Mechanik Robert Moser měl ve svém rodném městě Vincelnu velkolepý pohřeb. Mezi smutečními hosty bylo i hodně mužů v hnědých košilích. Nacisté totiž chtěli pohřbu využít pro svou propagandu. Jeden ze smutečných řečníků tu doslova řekl: Roberte Mosere, vaše smrt nebyla zbytečná. Vaši smrt vnímáme jako výzvu k tomu, abychom zůstali silní a jednotní ve jménu našeho vůdce. A jaké byly další osudy rozhlasového reportéra Herba Moritzna? Jeho reportáž, odvysílaná hned druhý den po katastrofě, pronikla do celého světa. Samotný Morrison měl být po další roky vnímán jako první velký průkopník rozhlasového a televizního vysílání. Jeho kariéra pokračovala, a nejenom za mikrofonem. Jako odvážný válečný pilot zasahl aktivně do druhé světové války. Dosáhl hodnosti podplukovníka. Později pracoval na vysokých postech televizního zpravodajství. Zemřel 10. ledna 1989. Bylo mu 83 let. Dva muži, kteří se nikdy nepotkali a přece měli hodně společného. Spojila je jedna z největších katastrof své doby. Katastrofa, která nám dodnes připomíná, že člověk by ze sebe vyspělejší technikou a znalostmi je jen pouhou hříčkou v rukou přírodních živlů a v rukou osudu. A douška na úplný závěr, ohořelou pohlednici, toto poselství z ohněvého nebe nešťastného Roberta Mosera vydržel před časem český sběratel. Zaplatil 500 000 korun. Ovšem podle posledních informací cena této pohlednice neustále stoupá.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukovým designérem byl Petr Šplíchal.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když se známých osobností ptají ti...
3: Zcela upřímné odpovědi.
4: Dobře.
5: Ty jste se naposled spletl cukr a sůl.
4: Nikdy.
2: Kteří svět vnímají trochu jinak.
6: Jaký citrus je váš oblíbený?
3: Pomelo.
6: Můj taky.
3: Jo, no.
2: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
2: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
10: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.
11: Srdcovky od Dvojky.
13: Příjemný večer, milí posluchači, začíná další týden srdcovek a protože můj kolega Miloš Skalka má dovolenou, pokračujeme společně v pravidelné dávce pozitivní energie, kterou vám servírujeme pomocí hitů z domova i ze zahraničí. Je pondělí 31. srpna 2026, tedy poslední den prázdnin. A jestli má jejich závěrečný večer pokračovat opravdu až do rána, tak Václav Neckář má jednu písničku s příznačným názvem Celou noc. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Krásně jsme to otevřeli s Václavem Neckářem. Ano, rok 1984, tak vznikla nahrávka s názvem Celou noc, kterou otextovala Jiřina Fikejzová. Hudbu k této písni složil hudební skladatel Zdeněk Barták. A není to jediná písnička na playlistu dnešních srdcovek od tohoto hudebníka, protože dneska Zdeněk slaví narozeniny a pokud se všechno podaří, tak se kolem 19. hodiny spojíme také telefonicky. Teď ale pojďme rozjet srdcovky i s dalšími událostmi, protože na 31. srpna se toho událo ve světě celkem dost. Přesně před 39 lety irští U2 vydali single Where the Streets Have No Name. Bono napsal text, který je reakcí na život v Belfastu. Tam totiž stačilo říct název ulice. A každému hned bylo jasné, co je to za místo. Ano, z názvu ulice se dala odhadnout víra a společenské postavení těch, co tam žili. Bono proto napsal píseň jako představu o světě, kde nejsou názvy ulic, hranice a nálepky. Možná byste chtěli i vy vyrazit tam, kde ulice ještě nemají jména. U2.

0: No, je to tak. 39 let zpátky je to, co tenhle single vydali irští U2. Mám tu pro vás anketu, kterou vyhlašuji už minutku před 6:45, poněvadž dneska se toho opravdu stalo hodně a já myslím, že si jí dnešní oslavenci zaslouží. Ano, pravidelní posluchači jistě tuší, že když už jsem jednou nakousnul narozeniny Zdeňka Bartáka, tak si to prostě nenechám ujít, abych vám je nedal jako alespoň první téma dnešní ankety. Takže Zdeněk Barták slaví dneska 72. A hudební skladatel, který napsal stovky písní i filmových melodií. A já se vás ptám, která z nich je vaše srdcovka a s jakou vzpomínkou je tuhle srdcovku máte spojenou? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz nebo můžete napsat na SMS bránu 702 222 220. Prvním jménem do dnešní ankety je oslavenec Zdeněk Barták. Možná, že vás bude inspirovat i následující píseň O snu, který si dokážeme uchovat z dětství do pozdní dospělosti. Zdeněk Barták mimo jiné složil totiž hudbu k seriálu Zdivočelá země. Tady je Karel Černoch, Sen kovbojů.
1: Každý kluk

Sen kaubojů, hudba Zdeněk Barták, text Eda Krečmar, krásný to text. Myslím si, že mnozí kluci se v tom prostě najdou. V hudbě platí, že nic není nemožné. Nejednou se stalo, že písnička například ze 60., 70., 80. let prostě znovu ožije po desítkách let a dostane se na vrchol hitparád. A právě 31. srpna roku 2003 se na vrchol britské hitparády dostala po 24 letech písnička Sira Eltona Johna Are You Ready for Love? Ale může za to nejen Elton John sám, ale hlavně klubový remix, který se dostal v podstatě, nebo který tuhle píseň dostal k úplně nové generaci posluchačů a fanoušků, ale taky reklama na novou sezonu anglického fotbalu, ve které se tahle písnička objevila. A hle, po 24 letech z toho v Británii bylo číslo 1. Tady je Elton John, Are You Ready for Love?

0: Někdy si prostě na prvenství musíte počkat i několik desítek let. Další hitparádová jednička je tentokrát z Ameriky roku 1963. Ano, před 63 lety se tam stala taková hudební zkratka. No, zkratka k hitu, řekl bych. Jde o písničku skupiny The Angels s názvem My Boyfriend's Back, kterou napsali Bob Feldman, Jerry Goldstein a Richard Gallagher původně pro skupinu The Shirelles. The Angels měli natočit jenom pracovní demo, aby prostě bylo slyšet, jak ta skladba zní, jaké jsou tedy melodické postupy a tak dále, než se do studia pozvou ti profesionální hudebníci k natočení toho správného originálu. Jenže jejich verze, tahle demo nahrávka, o které mluvím, měla tolik energie, výrazu a skvělých vokálů, že se producenti rozhodli nenatáčet už žádnou jinou a ponechat písničku The Angels. Ten text je o tom, že chlapec byl odmítnut dívkou, jenže se s prohrou nechce smířit a začne jí pomlouvat, jenže nový dívčin přítel si to s ním přijde vyříkat. Ajaj. The Angels, My Boyfriend's Back.
1: He went away. And you hung around and bothered me every night.

Máme anketu a hlavním tématem této ankety je dnešní oslavenec Zdeněk Barta, který slaví 72. narozeniny. Hudební skladatel, který napsal stovky písní, dokonce také velkých hitů i filmových melodií. A já se vás ptám, když se řekne tohle jméno Zdeněk Barta, která píseň se vám vybaví, která je vaše srdcovka a s jakou vzpomínkou ji máte spojenou? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS z bránu 702 222 220. A než se rozepíšete, věděli jste, že i písnička Hanky Zagorové Kamarád z roku 1975 s textem Jaroslava Machka je z pera skladatele Zdeňka Bartáka? Tak si ji dáme a mezi tím zkusím Zdeňka vytočit telefonem.

0: Kamarád, kamarád, já doufám, že teď už je na telefonu můj kamarád a dnešní oslavenec Zdeněk Barták. Dobrý večer, Zdenku.
1: Hezký večer, jsem na telefonu.
0: Všechno nejlepší k narozeninám. Jak se ti dneska daří?
1: Daří se mi dobře, protože je takových přátel, který mi poslali různý gratulace všema mobilníma a nemobilníma způsobama, že mám z toho velkou radost, protože když si na mě ty lidi vzpomenou a vzpomenou si třeba i na takový písničky, jako je ten Kamarád, tak je to opravdu moc hezký.
0: Mimochodem, Kamarád je, podle toho, co ty jsi mi říkal, prý tvoje jakoby úplně první hitovka. Dá se to tak říct?
1: Dá se to tak říct, to je osudová píseň, protože v té době už Hanka byla velký fenomén a ta písnička vznikla v roce 1974. Dovedete si to někdo představit, co to je za let?
0: A no, opravdu... já ne, mě byl rok, tak já...
1: No, tak vidíš, a to už si to určitě někde v porodnici slyšel.
0: Určitě, ano. Zdenku, ty máš za sebou opravdu hodně věcí. My už jsme si tady v srdcovkách zahráli celou noc od Vaška Neckáře z 85. Sen kaubojů jsme si dali, samozřejmě taky. Dali jsme si Kamaráda, ještě si za chvilku dáme jednu tvoji písničku. Já musím, milí posluchači, říct jednu věc. Zdeněk Barták je neuvěřitelný v tom, jaký má archiv a jakým způsobem ten archiv vede. Můžu říct tu historku, jak jsem byl u tebe?
1: Můžeš, klidně, můžeš.
0: Já když jsem dával totiž dohromady svoje best of, tak jsem si samozřejmě na Zdeňka Bartáka vzpomněl, protože Zdeněk byl jeden z těch prvních mých takových hudebních kmotrů vedle třeba Jirky Helekala, který vlastně mi podal pomocnou ruku. A já když jsem dělal svoje best of, tak jsem za ním dorazil a ptal jsem se, Zdeňku, prosím tě, pamatuješ si, víš, jak jsme tehdy točili? A Zdeněk úplně bez mrknutí oka vstal a šel přesně do té poličky, ve které byl, já nevím, onen rok 1983. A prostě to vytáhl ven a říká, jasně, tady mám tuhle verzi, tady mám tuhle verzi, jakou potřebuješ? Tím si mě dostal, přiznám se.
1: No, tak je pravda, že ten archiv, jak se množí ty všechny věci, co člověk udělá, to já jsem si udělal takovou jako rekapitulaci trošku a je to neuvěřitelný, asi tomu nebudete nikdo věřit, ale já jsem napsal 2285 skladeb.
0: Wow.
1: Kromě filmové muziky, seriálu, jako byla Zdivočela, nebo teďka velký šláger Policie Modrava a tak dále. Tak prostě už se mi to trošku motá, tak kdybys přišel teďka, tak možná by to trvalo tak 5-10 minut.
0: Jo, přesně, ano. Možná by to trvalo 5-10 minut. Vím, jak to mám u sebe a to jsem toho napsal jenom desítky a vůbec nevím, kde to je. Zdenku, na čem teď pracuješ? Není to tajné? Můžeš nám říci? Nebo máš takové, řekněme, jako skladatelské volno? To snad ani nejde, ne?
1: Ne, to ne. Tak to já bych prostě to nevydržel. Já musím pořád něco dělat, protože to mi drží. Jako při té kondici. Já teďka připravuji takový velký projekt pro zahraničí, ale hlavně na podzim jedeme turné s dětma Ráje, velký haly, s písničkama, který jsem psal různě pro Michala Davida a je to velmi oblíbený muzikál. No a v zimě potom jedeme taky Sněhovou královnu, na oba ty projekty vás zvu. A kromě toho, ty už tohle všechno znáš, že to, na čem teď pracuju, tak je tajný.
0: No,
1: takže vám to řeknu, až to bude hotový, ještě nemám ani notu.
0: Je mi to úplně jasný. Mám tady spousty krásných blahopřání od našich posluchačů, kteří ti přejí vše nej. Také zmiňují věci jako tvůj muzikál Romeo a Julie. Další a další věci těch muzikálů je mimochodem celkem dost. Vím, že se některé hrají také v Asii.
1: Jo, je to tak. No, já jsem nakonec v Asii udělal 7 těch muzikálů a má to takovou jednu prostě společnou linii a ta spočívá v tom, že umím 7 slov korejsky a všechny ty muzikály jsem napsal na korejský texty.
0: To je neuvěřitelný.
1: Takže to je opravdu paradox, ale prostě Romeo a Julie je jeden z takových našich životních i z mojí paní kterou já už jsem 33 let a dneska, abych si to dobře pamatoval, ten datum, tak jsem si ji před 20 lety vzal. To znamená, my máme i 20-leté výročí.
0: Gratuluju.
1: A teď, až spolu domluvíme, tak si bouchneme jedno šampaňský, který jsem koupil s mými přáteli v Itálii, kde jsme navštívili restauraci Andrea Bocelliho. Jedno, kdyby jsme měli video, tak bych vám ho ukázal, to šampáňo, ale stejně jako jsem se na vás navonil, jo. Ale prostě tak se s mojí paní bouchneme a připijeme si a samozřejmě všem posluchačům, kteří nás slyšejí, tak moc děkuju za velký množství gratulací a vážím si toho a doufám, že ještě svojí muzikou vám nějakou radost udělám.
0: Děláš nám radost, Zdeňku. Já moc děkuji za to, že jsi udělal čas ve svůj narozeninový den se nám naživo takhle propojit do srdcovek. Mimochodem, srdcovky oslavily v pátek 2000 vydání. Dneska je to 2001. vydání, které jsme posluchačům už já a Miloš Skalka dali. Takže tak taky tak trochu slavíme.
1: Tak vám chybí těch 200, abyste mě dohnali v těch písničkách.
0: Je to tak. Zdeňku, děkuji, oslavuj, měj se krásně, těším se, až se s tebou zase uvidím někdy přímo a naživo, nejen po telefonu. Měj se hezky, pozdravuj svoji paní a hlavně buď zdrav.
1: Já moc děkuju a já chci žít nonstop.
0: Ano. Je to tvoje snad úplně nejzásadnější písnička, kterou zmiňuje snad každý posluchač, který mi píše sem do srdcovek. Ale já přeci jen ten náš rozhovor ukončím větrem v kapse a sice Nenapovídej. Děkuji, Zdenku, měj se krásně.
1: Mějte se moc hezky a děkuji, Pepo. Ahoj.

Zdeněk Barták slaví 72. narozeniny, teď už určitě doma bouchli se svou paní šampaňské, tak to je skvělé. Mám pro vás následující písničku, která také patří k dnešnímu datu 31. srpnu, protože 56. narozeniny slaví teenagerská hvězda 80. let Debbie Gibson. Vybral jsem písničku Shake Your Love, kterou sama napsala už jako 16-letá. A producent Fred Zarr pak její domácí nahrávku proměnil v taneční pecku roku 1987. Debbie vzpomínala, že první hity natáčely v suterénním studiu právě tohoto producenta, kde za závěsem byla ukrytá pračka a sušička. Ale když se zrovna nepralo a nesušilo, tak se tam zpívalo a nahrávalo.

Je to další část našeho pořadu, srdcovky od dvojky jedou, mám tu další část naší ankety a také další písně od nového oslavence. Nejen Zdeněk Barták slaví, nejen Debbie Gibson a další, ale také 55. dneska slaví Michal Hrůza. A tak anketu rozšiřuji o další jméno. Jaké písně Michala Hrůzy máte nejraději? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702 222 220. Vybral jsem si písničku z alba Krasohled, které vyšlo před 22 lety. Jsou to mínusy a plusy. A je to taková ta chvíle, jak říkal Michal Hrůza, že vám dojde, že něco důležitého vám protéká mezi prsty a vy už nedokážete zastavit vůbec nic. Je to o vztahu rozdělené na dvě strany, naklady a zápory. Ty tam a já tady.

Mám tu hned další, teď už jenom vzpomínku, protože 78 let by dneska bylo kytaristovi, skotskému kytaristovi, který se jmenuje Ricky Gardiner. Je to muž, který spolupracoval s Iggy Popem, ano, Iggy Pop, ten praotec punku. A já mám tady takový, řekněme, slavný akordový motiv, který právě tenhle kytarista objevil. A mám také takovou inspiraci, kterou kdysi Iggy Pop sám řekl. Prostě bylo to z nekonečné cesty v Bowieho autě a také jízdy berlínskou železnicí. Prostě to nahráli v roce 77 živě a Bowie přidal doprovodné vokály. Iggy Pop, The Passenger.

Luboš Pospíšil a píseň Starý pár v srdcovkách. Teď nejprve několik čísel. Pokud jste poslouchali srdcovky minulý týden, víte, že jsme si dávali tehdejší hitovku z roku 65. A sice Sonny Bono a Cher a sice písnička I Got You Babe. Mám tu ovšem teď jinou verzi, která je po 20 letech, tedy v roce 1985. A právě 31. srpna roku 85 se dostala doslova do čela hitparád. Ano, před 41 lety. Tentokrát už to ale byla kapela UB40, která spolupracovala se zpěvačkou Chrissy Hynde z kapely The Pretenders. A jak k tomu vlastně došlo? No bylo to ještě dřív, než kapela UB40 byla slavná. Hráli po malých klubech a v jednom takovém klubu je Chrissy viděla. Zašla za nimi a s Ellie Campbellem se domluvili, že by právě UB40 mohli dělat předkapelu na dalším turné kapele The Pretenders. No a následně, když se to všechno stalo a obě kapely byly velmi, velmi slavné, tak došlo i k tomuto, řekněme, bezchybnému, skvělému a veselému duetu. I Get You Babe, UB40 a Chrissy Hynde.

Další narozeniny tady mám. Dneska slaví 78. narozeniny Rudolf Schenker, což je kytarista, zakladatel, dlouhodobý motor německých škorpíků. Ano, Scorpions jsou na řadě právě teď. Mám pro vás asi jednu z nejslavnějších písní, která je a u které se vydavatelství chtělo snažit, nebo snažili se o to, aby hvízdání z této nahrávky kapela odstranila. I když Klaus Meine říká, že tehdy neměl kytaru a ten nápad si pouze napískal, tak všichni se pak shodli, že tohle k té písni prostě patří. A je to tak, tahle písnička se dostala v 11 zemích do čela hitparád. Wind of Change, Scorpions.

0: Ano, ano, také okamžité reakce na pískací od škorpíků, ano, je to tak. Díky za to, že píšete, Zbyněk píše, jestli pak vím, že se chystá film, proč ne, no tak mělo by to být, jasně. Pak tady mám další zprávy, které se týkají prvního dnešního zmiňovaného oslavence, vítězí u mě Sen kaubojů a díky, že byla dnes na programu v podání pana Černocha, zní skvěle. Ale píše paní Naďa. Pak tady máme další. Moc děkuji za píseň od Michala Davida. Zdravím panu Zdeňkovi Bartákovi, přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, klidu, pohody, pěkné oslavy s rodinou a přáteli a mnoho nových písní. Kateřina píše, dobrý večer, milý Pepo, chtěla jsem vám právě napsat, že od pana Bartáka nejvíce miluji písničku Sen kaubojů, je nádherná, já jsem jí dala zahrát svému tatínkovi, když jsem se s ním naposledy loučila, ona ho přesně vystihovala. Byl to ten nejlepší tatínek, jakého jsem si mohla přát. Jinak písničky melodie pana Bartáka jsou jedna krásnější než druhá. Vždy mě zahřejí u srdce, přeji panu Bartákovi hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a děkuji mu, že je vždy den hezčí, když od něj slyším nějakou krásnou písničku, píše paní Kateřina. Děkuji za tuhle zprávu. I vy ostatní píšete například to, že bychom mohli udělat jedny srdcovky o panu Bartákovi, další srdcovky o Michalu Hrůzovi. A to je vlastně pravda. Když už jsme zmínili i toho druhého, kterému také přejete k jeho 55. Mám pro vás písničku, kterou napsal pro svou kamarádku Anetu Langerovou. Ano, k této písni složil hudbu a text právě Michal Hrůza.
1: Když končí

Děkuji vám všem, kteří jste dnes psali do ankety. Při pondělku vás bylo opravdu hodně. Všem oslavencům dneska také ještě jednou přeji všechno nejlepší. No a dnešní srdcovky pomalu končí. My se teď ještě s poslední písní podíváme do 31. srpna roku 1991, kdy album Metallica, takzvané Černé album, vstoupilo rovnou na první místo Billboard 200. A tam zůstalo jedničkou 4 týdny. Pro tuto chvíli se s vámi loučím a už teď se těším na zítřejší srdcovky. Tak tedy příjemný pondělní večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Blízká setkání
2: na dvojce.
3: Naším hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Jaké to je prosadit se v hudebním světě s nástrojem, který si lidé často spojují spíš s tradičními žánry? Co jí zlepšovalo náladu během onkologické léčby? A pomohlo jí nějak, když si nenechala líbit ostré zhodnocení svého outfitu od módního kritika? Saxofonistka Kateřina Janečková neboli KJ Sax bude naším hostem.
1: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
1: na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Dnes jsem si pro vás připravil vyprávění o malém mourovatém kocourkovi. Narodil se na venkově v italských horách. Zimy tam bývají studené a koťata, co přijdou na svět na podzim, to nemají lehké. Malý Mefisto naštěstí narazí na hodné lidi a tak nemusí mrznout ve studené stodole. Jak dostal svoje neobvyklé jméno a jak si našel svého pána? Poslechněte si první díl ze seriálu Příběhy kocourka Mefista, který se jmenuje Jak jsem se narodil.

0: Smetanu totiž miluju. Nejvíc jsem jí snědl první zimu, když jsem byl ještě malý. Narodil jsem se začátkem podzimu ve venkovské stodole. Maminka se o mě a mé dvě sestry starala, jak nejlíp dokázala. Schovávali jsme se v hromadě sena, v nejtmavším koutě stodoly. Nikdy nezapomenu na to, jak mi tam byla strašlivá zima. Stodola stála naproti kamennému domu, ve kterém bydlela Leova sestra Anna. Jednou ráno se před námi objevila i s dcerkou Erikou, která vesele pokřikovala: Mami, podívej, je tu kočka z koťátky. Čí pak ta kočka asi je? Ale Anna se vůbec neradovala. Ta kočka není ničí, Eriko. Je toulavá. A podzimní koťata nečeká u nás v horách nic dobrého. Ani ve stodole nepřežijí. Erika prosila maminku, jestli by mohla vzít ta dvě koťata i s kočkou dovnitř, ale nepochodila. Jestli se nemůžete dopočítat, kolik nás v té kupce tehdy bylo, máte pravdu. S maminkou čtyři. Jenomže já byl tak dobře zahrabaný, že mě nikdo neviděl. A řeknu vám, málem mě to stálo život. Erika nám každý den nosila polévku, tvaroh a někdy i smetanu. Nejprve si dávala jen maminka a nám třem zpočátku stačilo její mlíčko. Ale brzy už jsme z misky jedli všichni a nějak nám přestávala stačit. Jednou po ránu napadl sníh. Maminka vyrazila na lov a dlouho se nevracela. Přišel večer, po něm ráno, odpoledne a ona nikde. Místo ní dorazil kocour od sousedů se špatnou zprávou. Maminku u lesa v sousední vesnici pokousal pes. A jeden dobrý člověk ji vzal k sobě domů. Vzkazuje nám, že než se uzdraví, budeme se o sebe muset postarat sami. Máme prý hodně mňoukat, protože ti lidé, u kterých jsme, jsou hodní a vezmou nás dovnitř. Tak, a co teď? Mráz už nebyl k vydržení a tak se do toho sestry dali. Vřískali, že se to nedalo vydržet. Jen já jsem mlčel. Večer nás konečně vysvobodila Anna. Dlouho svítila do našeho kouta baterkou, pak zavolala Eriku a řekla: Jejich mámě se asi něco stalo, ale už se bez ní obejdou. Vezmeme je do chodby pod schody. Ulož je sem do té papírové krabice a zanes dovnitř. Tady by do rána zmrzla. Dostal jsem strašlivý strach, že ve stodole zůstanu sám a ráno ze mě bude rampouch. Tak jsem se rozhodl, že se ozvu. Začal jsem mňoukat ze všech sil. Byla už úplná tma. Moje sestry se už k sobě tulily v krabici a Erika stála v pootevřených vratech. Mami, já odtamtud pořád něco slyším. Nemůže tam být ještě jedno? Zeptala se váhavě. Došlo mi, že mi jde o život. Rychle jsem se snažil vyhrabat a doběhnout ke dveřím. Konečně mě Anna zmerčila. No to je nadělení. Tak ty ses před námi celou tu dobu schovával, řekla a zvedla mě z podlahy. Něco v tom, jak mě k sobě přivinula, mi říkalo, že mě v té stodole nenechá. I když samozřejmě neměla vůbec žádnou radost z toho, že místo dvou koťat bude mít doma tři. Až do jara jsme pak trávili většinu dní i nocí pod schody do patra. Zima byla opravdu hodně zlá, ale jednoho dne přece jen skončila. Anna měla za stodolou sud, do kterého chytala dešťovou vodu. Když foukal vítr a ze stromu padalo listí nebo květy, dávala na sud poklici. Jednou jsme se honili se sestrou po zahradě. Vyskočil jsem na poklici, ale ona se najednou zhoupla, protočila a já vězel ve studené vodě. Málem jsem se utopil. Ještě, že byl tehdy Leo u toho a vytáhl mě. Totiž takhle jsme se vlastně s Leem seznámili, když přijel k Aně na návštěvu. Uznávám, že jsem na něj mohl napoprvé udělat lepší dojem. Ale to jsem ještě nevěděl, že bude mým pánem. Zabalil mě do ručníku, aby ze mě vysál všecku tu dešťovou vodu. Čau, povídá mi. Ty jsi ale pěkný divoch, jak vidím. Jak pak se jmenuješ? To jsem samozřejmě nevěděl. Jen jsem na něj vejral vyděšenýma očkama a snažil se vyprostit z ručníku. Nemá jméno, odpověděla Anna. Jestli se ti líbí, Leo, tak si ho nech. Jen nevím, jak ho dostaneš domů do Boloni. To pro něj bude dlouhá cesta. Nevěděl jsem tehdy vůbec, o čem je řeč, co je to Boloňa a jak moc dlouhá cesta do ní vede. Vždycky jsem chtěl mít kocoura, řekl Leo. A tenhle se mi líbí. Je ještě malý, zvykne si i ve městě. Dal bych mu jméno Mephisto, když je to takový ďáblík. Podíval se na svou sestru a zdvihl obočí. Nakreslil bych si ho. Myslíš, že vydrží chvilku v klidu? Anna se rozesmála. Pochybuju, ale můžeš to zkusit. Pak mě Leo vzal podruhé do náruče, už bez ručníku, a položil mě na lavici na teploučkou deku. Líbilo se mi tam. A tak jsem začal příst. Leo si sedl opodál na stoličku a začal mě kreslit. Papír měl schovaný v takovém bloku, co mu malíři říkají skicák. Mžoural jsem na něj a tušil, že brzy usnu. A také jsem tušil, že tohohle chlapíka budu mít rád. Přišel den, kdy jsem se měl vydat na cestu do nového domova. Čekal jsem na Lea a vyhříval se na zápraží. Když jsem otevřel oči, uviděl jsem maminku. Přišla se mnou rozloučit. Malinko napadala na nohu, ale kožich měla lesklý a hubená nebyla ani trochu. Bylo vidět, že je o ní dobře postaráno. Otřel jsem se o ní čumáčkem a ona mi popřála šťastnou cestu. Rozloučil jsem se taky se sestrami, s Anou a Erikou a chystal se nastoupit do Leova auta. Jenže co byste řekli? Leo mě popadl, strčil mě do jakési klece a tu položil na zadní sedadlo. Okamžitě jsem se snažil dostat ven, ale nešlo to. Řeknu vám, že tahle moje cesta do Boloni byla pekelná. Hrozně to se mnou házelo. Bylo mi špatně, bolelo mě bříško a několikrát jsem se poblinkal. Neboj, Mephisto, brzy poznáš Boloňu. Je to krásné město plné lidí i koček. Bude se ti tam líbit. Tím jsem si jistý, sliboval Leo. Ale já se třásl a chtělo se mi zpátky na venkov pod schody, kde jsem byl doma. Do Boloni jsem se vůbec netěšil. Natož, abych věřil, že by se mi v ní někdy mohlo líbit. Ale teď už čau a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Věc zůstává nejméno. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Nebude chybět ani četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Je to už po 693., co se potkáváme jednak my zde u mikrofonu, jednak vy u svých přijímačů. A musíme konstatovat, že mnohem častěji než dřív se na výpravě napříč našimi dějinami setkáváme se jmény, nikoli jen se sledem událostí. A ta jména jsou čím dále tím známější. K těm nejslavnějším, doslova nesmrtelným, patří
2: Purkyně. Jan Evangelista Purkyně.
1: Právě o něm dnes začneme vyprávět, přičemž se postupně ocitneme až v dějinném pásmu druhé poloviny 19. století, kam jsme prozatím v širších historických souvislostech nedospěli. Za to může kmecký věk 82 let, jehož se pan Purkyně dožil.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás budou provázet za neustálého režírování Jaromíra Ostrého a vlídného přihlížení z pražského povzdálí, jímž se vyznačuje Petr Hora Hoře.

0: Já jsem ovšem ledacos vynašel. Ale s tou nesmrtelností jména se to nesmí brát doslovně. Možná, že za 100 let málo kdo bude vědět, co jest Purkyně. Ale to nevadí. My také nevíme, kdo vynašel pluh, a přece pluh koná službu celému člověčenstvu. Věc tedy zůstává, a to je to hlavní. Má věc snad bude sloužit i těm, kteří nebudou znáti ani moje jméno. A to stačí.
1: Věc zůstává, nejméno. V případě Jana Evangelisty Purkyně zůstalo oboje. Věc i jméno.
2: To jméno se ozývá dodnes z mnoha stran. Nesla jej jedna univerzita a nyní je převzala další.
3: Bylo přiděleno lecjaké třídě anebo významnému náměstí.
2: Rovněž plaketa a zlatá medaile se jmenují po něm.
3: Jakož i Česká lékařská společnost.
2: Takovou frekvenci, jakou má v přírodovědě právě on, nemá ve vědecké literatuře ani v naučných slovnících žádné české příjmení.
1: Jenom namátkou.
0: Purkyňova blesková figura.
2: Nejedná se o taneční prvek, jak by se snad na první pohled zdálo, nýbrž o obraz očních cév na sítnici. Ten můžeme pozorovat, když zavřeme oči a přitom na nás dopadá silné světlo.
1: A dále
0: Purkyňovy obrázky.
2: Nikoli kreslířské pokusy vědcovi, ale zrcadlení na lomových plochách oka. Světelný paprsek se na přechodu dvou prostředí s odlišným indexem lomu odráží a láme. V lidském oku se vyskytují 4 světlolomné plochy. Přední plocha rohovky, zadní plocha rohovky, přední plocha čočky a zadní plocha čočky. Světelný zdroj tedy v oku vytváří 4 odrazy.
1: Vidění se týká i
0: Purkyňův fenomén.
3: Ten nám říká cosi o změnách světlosti barev za šera.
2: Jinými slovy, Purkyně pozoroval, že se mu v raním šeru objevila modrá barva dříve a světleji nežli červená. Naopak při plném denním světle měla tato modrá odstín temnější než červená.
0: Purkyňův zárodečný měchýřek.
1: Ještě dříve, než nás napadnou nevědecké asociace, tak si řekněme, že se jedná
3: o jádro vaječné buňky, které objevil v ptačím vejci.
1: Ano, a v žádném případě nesmíme opominout
0: Purkyňovy buňky.
2: Nacházejí se v malém mozku neboli mozečku. Mají 2 silné výběžky, které se mnohonásobně stromečkovitě větví v povrchových vrstvách mozečkové kůry.
1: Jedno centrum lidského organismu teď vystřídá jiné.
0: Purkyňova vlákna.
3: Ta jsou součástí srdce. Skládají se z buněk srdeční svaloviny a patří do převodního systému srdečního. Ten koordinuje stahy srdeční svaloviny.
1: No vida. Purkyňovo jméno najdeme všude, dokonce i v oblasti, kde bychom je opravdu nehledali.
0: Purkyňův syndrom závrati.
1: Jen stěží si našinec na výši nikoli lékařské či biologické představí, co může představovat takový
0: Purkyňův osový válec nervový.
1: No, a to jsme se ještě nezmínili
0: o Purkyňově prostoru.
2: Domnívá-li se někdo, že on v sobě prostor žádného dalšího jedince nemá, mýlí se, tak se nazývají rezonanční prostory hrtanu a hltanu.
1: Správně. A ještě existují
0: Purkyňova tělíska v zubovině.
1: A rovněž
0: Purkyňovy paobrazy.
1: Je toho víc než dost.
0: Sečíst se nedá, co vše povstalo u nás přímou či nepřímou pobídkou jeho.
1: Napsal o něm Jan Neruda.
0: Rod Purkyňů žil na Podřipsku a na Litoměřicku už od 16. století. Jejich příjmení povstalo z německého osobního jména Burghardt. Z valné většiny se živili prací řeznickou. Otec Jana Evangelisty to dotáhl o stupínek výš, byl písařem a obročním na zámku v Libochovicích na panství, které patřilo moravskému rodu Dietrichsteinů. Na Libochovickém zámku se také nejslavnější z Purkyňů narodil. A to 18. prosince roku 1787. Nikoli 17., jak se všude tvrdí.
1: Neurčitost data narození je ze všech problémů, které Jana měli potkat, docela bezvýznamné.
0: Když umřel otec, bylo mi 6 let. Matka měla bratra Josefa ještě při prsou. Já ho kolíbával a byl svědkem jeho dětinského vyvinování.
3: Jan měl ještě jednoho sourozence, ten však brzy zemřel.
2: Když mladá a krásná paní Purkyňová ovdověla, Libuchovický zámek musela i se dvěma svými dětmi opustit.
3: Po druhé se už nevdala. Žila v Libochovicích, poté v sousední vsi Poplzích, ještě později v domácnosti svého učeného syna ve Vratislavi. Tam také zemřela.
1: Abychom se ještě vrátili k Dittrichštejnským pánům, to vypadá, jako by se k té mladé matce zrovna lidsky nezachovali.
3: Úmrtím otce skončil zaměstnanecký poměr.
2: Ale Dittrichštejnové chudé paní Purkyňové opravdu pomohli.
1: Jak?
2: Pomohli umístit synka na studie u piaristů v Jihomoravském Mikulově, čili na dalším svém panství.
1: Musel to být ale nadaný kluk.
2: Nadaný určitě byl, ale...
1: Ale co?
2: No, že by vynikal nějakou obzvláštní pílí, to se o něm věru říct nedalo.
0: Chodil jsem do školy, však málo mi zůstalo upomínek na to, co se tam dělo. Žil jsem svorně se svými spolužáky, učil se, leč bez zvláštního vyznamenání. Hodiny jednotvárně míjely psaním, počítáním, souhlasným čtením.
1: Souhlasné bylo zborové čtení.
3: Jeník však vynikal, i když nikoli v oboru, ve kterém později proslul.
0: Muzice jsem se velmi rád přiučoval. Prvním mým instrumentem byla flétna piccolo. Dále jsem se učil zpívat a hrát na housle. Pilně čítal jsem české spisy, zvláště Krameriusovi, Eulenspiegla, Riebertsoula, Telemacha, Robinsona. Nabil jsem tím do 10. roku tolik češtiny a takovou zásobu slov, že všechno pozdější němčení nebylo z to mé jádro české docela vytrhnouti a je německým nahraditi.
1: Výryvky z mého života, tak se jmenuje Purkyňovo vzpomínání na dětství, až na ty výryvky a pár jiných výrazů, které se neujaly nebo upadly do zapomnění, je to čeština bohatá, obrazná a zároveň přesná, prozrazuje autorovo vědecké založení.
0: Můj otec byl rozený Libochovičan, byl tě velké postavy, hlavy lysé. Nesloužil dlouho, umřel ve 40. svém roku. Matka byla žena výtečná, postavy vysoké, štíhlé, oči hnědých, tvářnosti velmi pravidelné, kůže skvělé, ani příliš otylá, ani suchá. O zemřelém otci měla matka mýtus, že nás nevědomě obchází, že všechno ví, co činíme a myslíme, nad dobrým se raduje, nad zlým se horší a lituje. Tato nauka ve mně učinila veliké mražení. Nebyl jsem nikdy sám, vždy u přítomnosti milovaného otce, jehož památku tím více jsem zachovával. Ve Vlachově Březí u své sestry, paní Vrchní, měla matka příležitost přiučit se všem domácím pracím. Tehdáž, kdy o továrnách nebylo ani slechu, muselo se ve větším hospodářství všechno doma hotoviti. Táhly se svíčky, dělalo se mýdlo, zabíjela se v příhodném čase prasata, dělali se klobásy. Krmili se husy šiškami, líhla se kuřata na podzim. Sušilo se, zadělávalo se ovoce všeho druhu. V zimě se dralo peří, předlo se, na jaro bílila se plátna, dělal se škrob, prádla bylo bez konce. V kuchyni bylo jako v kostele, v jídelně co den jako na posvícení.
3: Když se Purkyňová maminka vdala, přišla na malé hospodářství, čekali jí starosti s dětmi a na to, co se naučila, musela zapomenout.
2: Nezapomněla ovšem, jak se ukázalo docela. Když ovdověla, rázem si leccos připomenula.
0: Její hlavní zaměstnání, jímž slinula, byla příze a kuchyně. Větší díl dne a večera se zaměstnávala společně se služkou předením. Sama předla nejjemnější vlákna na ozdobném kolovrátku z nejpěknějšího lnu na kůželi ovinutého. Služka předla na sprostém kolovrátku z hrubšího lnu hrubou nit na sprosté plátno. Já motával, hotová příze se na pásma pořádala. Vždy chovalo se několik hus, jež se podškubávali na peří, které jsme u večerních hodinách zimních drávali. Dělali se týden co týden šišky, jimiž se husy krmily. I nebylo mi milo hledět, jak se husy cpávají, neb viděl jsem patrně, že jim to příjemné nebylo. Pak přišla doba zabíjení hus, vyškvařování sádla, jež se ve velikém hrnci celou zimu chovalo. Také se na podzim koupila zásoba másla, jež se přepouštělo. Svým časem také mladé prase se vykrmilo a zabilo, k čemuž pozvala moje matka řeznického tovaryše. Opařilo se a ostrouhalo až do naha. Říkávala paní máma, že vnitřnosti prasete jsou jako člověčí. Ukazovala mi je i pojmenovala. Plíce, játra, srdce, žaludek, slezinu, střeva, ledviny. O nervech a cévách však ani slova. Toť asi byly počátkové mého anatomického a fyziologického poznání.
1: Nakolik pomohli Jeníkovi jeho zkušenosti se zabíjačkou v pozdějším studiu, tak o tom se autor už nezmiňuje.
2: Za to s pečlivostí až vědeckou vypočítává ta je druhého, snad ještě významnějšího pole, matčina působení.
3: Kromě předení, jak víme, jím byla kuchyně.
0: Co se kuchaření týče, nebylo hostiny na děkanství Libochovickém a Budiňském, kde by matka nebyla pozvána, aby řídila kuchyňské práce. Přitom i já jsem měl všeliké zaměstnání, i také pamlsků. Točil jsem rožeň, míchal jsem vaječné těsto, strouhal perník, syrečky, tloukl v moždíři všeliké koření, mrskal bílky na pěnu a ještě jiné věci. I v domácnosti, ač dosti skromné, zbývalo dosti práce pro čiperného Honzíčka. Deputát poskytoval matce dostatečných zásob pšenice i žita. Větší díl toho se odprodal, třetina stačila pro domácí potřebu. Ta se u kmotra mlináře semlela. Měli jsme díži a díšku pro chléb režný a bílý. Dělalo se těsto, lopatkou se vydělávalo, dalo se kynouti prostěradlem pokryté, utvořily se bochníky a bochánky, kdež i já bochníček pro sebe si ukutálel. Pod krbem byla pec na pečení chleba a tak se upeklo chleba na několik neděl. Z prachu se dělaly šišky pro husy. Ostatek se upotřebil na krmení prasátka.
1: Pátrá-li někdo z našich posluchačů po smyslu tohoto líčení, nechť zví, že géniové mívali ku podivu docela obyčejné dětství a že jim leccos z normálního života bylo blízké, ba drahé, aniž takové poznání snižuje míru jejich velikosti.
2: Mezitím náš Honzíček,
3: tedy Jan Evangelista Purkyně,
2: studoval a studoval, až dosáhl dospělosti.
3: A na jejím počátku se rozhodl vstoupit do piaristického řádu.
1: Zřejmě to byl zbožný člověk.
3: To bez pochyby. Ale jeho hlavním cílem bylo stát se učitelem.
2: Takový krok schůdně řešil jeho perspektivu.
3: Po určitý čas se pak jako novic učil ve strážnici.
2: Na škole, do které kdysi chodil Jan Amos Komenský.
3: Potom strávil rok u litoměřických piaristů, velký díl z toho času pak ve Staré Vodě u Slezských hranic.
2: A 2 roky studoval filozofii v Praze.
0: Se samými eminenter.
1: Jako že měl samé jedničky, neboť eminenter znamená výtečně, výborně.
2: Následovaly 3 vychovatelské roky, kdy byl Purkyně domácím učitelem u baronské rodiny Hildprantů v Jihočeské Blatné.
3: Mladý pan baron studoval na hornické akademii v Horno-Uherské,
1: tedy slovenské,
3: Banské Štiavnici. Purkyně tam s ním strávil delší dobu.
2: Toto období posílilo jeho zájem o přírodní vědy natolik, že v roce 1814 nastoupil na pražskou lékařskou fakultu.
3: Ze všech oborů se mu stala nejbližší fyziologie. Dokonce plánoval založení zvláštního přírodovědného ústavu v Blatné podle švýcarského vzoru s podporou barona Hildpranta. Nakonec se tohoto plánu vzdal.
1: Pokouším se pracně spočítat, kolik mohl mít Jan Evangelista let, když promoval, Ale jelikož matematika není mou silnou stránkou, tak pořád mi nějak vychází třicítka.
2: V tomto případě jsou počtářské kvality kolegovi na místě, neboť Purkyně v skutku dosáhl promoce až v 31 letech.
1: Měl tedy zpoždění?
2: Poměrně dost veliké. V tomto věku se někteří jeho vrstevníci ucházeli už o profesury.
1: A náš Jan?
2: I on se začal o místo na některé vhodné univerzitní stolici zajímat.
3: Žádal o uvolněnou katedru patologie v Praze, o přednášky na katedře fyziologie v Pešti, na katedře anatomie ve Štýrském Hradci.
1: No a co, vyšlo z toho něco?
3: Nic.
1: Nebyl snad dobrým studentem?
3: Byl vynikající. Navíc byl známý svou zálibou v experimentování.
1: Tak v čem byl problém?
2: Dlužno zdůraznit, že jeho disertace o fyziologii zraku přinášela mnohé nové a velmi cenné poznatky.
1: Ale?
2: Ale Purkyně ho nikde nechtěli.
1: Proč?
2: Ani on tenkrát nejspíš netušil, co je pravou příčinou opakujících se zamítnutí.
1: Co to bylo?
2: Inu, byl členem tajného spolku, takzvaných iluminátů, což v časech absolutismu pana Metternicha znamenalo ocejchování a trvalé podezření z nedostatku loajality.
1: Purkyně měl vlastně nálepku jakéhosi disidenta.
2: Nakonec byl mladý lékař rád, když získal alespoň místo prosektora v pražském anatomickém ústavu.
1: Aspoň se naučil dobře pitvat.
2: Uměl to přímo skvěle. Tato získaná technika mu ostatně přijde v budoucnosti velice vhod.
3: Na slušnější vědecký post čekal Purkyně až do roku 1823.
1: To měl už 36 let.
3: Profesuru fyziologie na univerzitě ve Vratislavi, kdysi slezské a patřící k českému státu, nyní pruské, tu profesuru vzal vlastně napůl z nouze.
2: A ještě k tomu potřeboval protekci.
3: O volném místě ho informoval jeho známý doktor Růst, pruský generální lékař.
2: Přestože se o ně ucházelo víc významných kandidátů, rozhodl se Purkyně zkusit své štěstí a odcestoval do Berlína.
3: Nakonec místo získal za podpory tehdejšího pruského ministra kultury, vzdělávání a zdravotnických záležitostí Altensteina, dále doktora Rusta, vedoucího pruského vysokoškolského oddělení Schulzeho a berlínského profesora anatomie a fyziologie Rudolfího.
1: To byla takzvaná čtyřnásobná tlačenka.
3: Z Berlína Purkyně odcestoval do Výmaru.
2: Tam navštívil Johanna Wolfganga Goetheho.
3: Právě jemu připsal druhý díl svých pozorování subjektivních zrakových jevů.
0: Pravá originalita se osvědčuje v tom, že jí stačí jen podnět, aby se uvedla v činnost a dovede pak zcela vlastním způsobem a nezávisle sledovat to, co je pravdivé, podstatné a trvalé.
1: To napsal o Purkyňovi právě Goethe.
3: Věřil, že jeho nauka o barvách se postaví proti Newtonově nauce o světle, že ji vyvrátí.
2: Což se nestalo.
3: Purkyně měl být Goethovou oporou. Ten se však této konfrontaci vyhnul.
2: Slavný básník a amatérský přírodovědec ho i přes toto zklamání upřímně obdivoval.
3: Právě na jeho doporučení navštívil Purkyně univerzitu v Jeně a tady se osobně seznámil s dalšími významnými učenci.
2: Před Vánoci roku 1822. se vrátil do Prahy a do Vratislavě odešel o Velikonocích roku 1823.
3: Vydržel zde déle než čtvrt století.
1: Ale abychom nepředbíhali čas, který plyne svým tempem, zůstáváme stále ve slezské Vratislavi.
2: Horlivá vědecká činnost pomohla Purkyňovi překonat v rodinném životě i údobí velmi tragická.
1: V rodinném životě? On si našel mezi všemi svými experimenty a výukou čas na svatbu?
2: Počkal si na ni. Až 40-letý si vzal Julii Rudolfiovou, dceru berlínského profesora Rudolfiho.
1: Zřejmě se do ženitby příliš nehrnul.
2: V tom byl docela moderní.
3: Jejich manželství bylo šťastné a tolerantní.
2: Julie totiž zůstala protestantkou, zatímco její manžel katolíkem, pravda velmi vlažným a formálním.
3: Paní Purkyňová rodila děti.
2: Během 5 let se narodili 4, 2 dcery a 2 synové.
3: Kromě toho na ní ležela péče o manželovu starou matku a pomáhala svému panu profesorovi při výzkumech.
2: Jejich vztah téměř idylický trval pouhých 7 let. Přičemž na závěr byl vystaven tragickým zkouškám.
4: Co se stalo?
3: Nejdříve obě dcerky zemřely během cholerové epidemie ve Vratislavi.
2: A téhož roku zemřel i tchán Rudolfi, Purkyňův velký zastánce.
3: Bezprostředně na to ztratil Purkyně svou matku.
2: A o 3 měsíce později i manželku Julii. Zemřela patrně na břišní tyfus.
3: Purkyně zůstal sám. Nikdy se už neoženil.
2: Zůstal sám s 3letým Emanuelem a Karlem, který neměl ani rok.
3: O své syny, budoucího skvělého botanika a vynikajícího malíře, se obětavě staral s občasnou výpomocí své neprovdané švagrové.
2: Osudu se nepodařilo srazit ho na

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 693. schůzka s toulkami českou minulostí, 694. s podtitulem Hazardér v zájmu vědy. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám opět nabídnu rozhovory se zajímavými hostmi. Na aktuální témata v následujících minutách dostane prostor Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Pozornost zaměříme zejména na ohlášený restart vztahů mezi premiérem a prezidentem, schopnost státu rychle reagovat na zahraniční dezinformační operace a okomentujeme také volební model agentury Kantaru, který zaznamenal pokles preferencí vládních subjektů a posílení opozičních starostů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Po dlouhých měsících sporů mezi vládou a Hradem se prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš domluvili na společných schůzkách. Kompetenční žalobu nicméně hlava státu stáhnout nehodlá, nevnímá ji jako útok na vládu. Byla ta eskalace vztahu paní Dvořáková mezi nejvyššími ústavními činiteli nezbytná? Co jsme si z toho odnesli?
6: Já si myslím, že nezbytná nebyla. Tam to chtělo trošku zdravého rozumu, slušnosti a prostě základní komunikace, která je vždycky potřeba mezi nejvyššími ústavními činiteli. K tomu nedošlo, byl tam samozřejmě ten základní problém, který se dotkl zejména tedy motoristů, a to byla otázka pana Filipa Turka, rozhodnutí pana prezidenta, že ho jmenovat nebude. To potom vyvolalo, myslím, ty následné kroky, které byly právě zejména ze strany ministra zahraničí, což je zrovna tedy ten rezort, kde se ty určité pravomoci, které nejsou úplně přesně definovány, stýkají v té oblasti zahraniční politiky, kdy prezident reprezentuje zemi navenek a zároveň vláda nese odpovědnost za nastavení zahraniční politiky. A toto je podle mě poměrně dosti důležité, aby ta komunikace probíhala. Doufejme, byť ta komunikace teď s panem premiérem, nikoli s panem ministrem zahraničí, ale doufejme, že v těch základních otázkách prostě k té dohodě dojde a budeme se zabývat těmi otázkami a nikoli v tím, tedy kdo kde seděl při jednání, nebo jestli tam měl jet, nebo neměl jet.
5: Usmíří se prezident i s ministrem zahraničí. Petr Pavel doufá, že Petr Macinka je, cituji jeho slova, pragmatický a uvědomí si, že na konfliktech se nic stavět nedá. Podle hlavy státu rozdílnost názorů neznamená nepřátelství. Tak jak odhadujete ten celkový restart vztahu?
6: Já si myslím, že tady to bude spíš dlouhodobější problém, protože si myslím, že vlastně motoristé hodně na tomto konfliktu stavěli způsob, jak oslovují svoje voliče. Oni vlastně nemají žádné základní téma, které by je oslovili ve své podstatě to, s čím vystupovali, třeba otázka rozpočtu, tak nyní souhlasili s tím rozvolněním těch rozpočtových pravidel, což bylo výrazně vlastně proti jejich programu. programu a proti jejich jako celkovému názoru na to, jak by měl rozpočet vypadat, respektive jak by měl stát hospodařit. Takže ono jim moc těch témat vlastně nezůstalo a ten konflikt s prezidentem byl vlastně něčím, čím jako udržovali, řekněme, tu rétoriku nebo měli o čem hovořit. Jako ta jiná témata se příliš neprojevovala. Jinak ještě je tam podstatná ta žaloba k ústavnímu soudu, kompetenční žaloba. Já osobně jsem velmi ráda, že je podána. Protože myslím si, že měla být podána už v několika jiných případech dříve, když docházelo k těm nejasnostem ohledně jmenování nebo odvolání ministra. Víme, že to bylo velice časté třeba u pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že ta nastavení těch prezidentských pravomocí, vlastně když se měnila volba prezidenta na přímou volbu, tak experti říkali, že je potřeba upřesnit některé věci. A ono k těm zásahům vlastně skoro nedošlo, obě hlavní strany vlastně odmítly do toho vstoupit. A myslím si, že to upřesnění, které tady bude třeba i z rozhodnutí ústavního soudu, jak tyto věci interpretovat, tentokrát teda jde, půjde pouze o zahraniční cesty, protože co se týče pana jmenování tedy ministra, tak to by musel kompetenční žalobu podat vlastně pan premiér. Takže mně to přijde, že tohleto rozhodnutí může být jako důležité, že to vyčistí tu hru, vyčistí toto politické pole a bude se říkat, ano, v tomto směru se můžeme pohybovat, v tomto směru už se nemůžeme pohybovat.
5: Premiér a prezident se minulý čtvrtek sešli po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu, jednali nejenom o, vy jste zmínila teď zahraniční cesty, také o rozpočtových zákonech a rovněž o kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš vytknul zpravodajcům, že se o dezinformacích, o údajně polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, nýbrž z médií, což bývalý šéf naší diplomacie Jan Lipavský okomentoval slovy, že cituji, Babiš se o dezinformační kampani dozvěděl z médií proto, že vláda zrušila svůj odbor strategické komunikace jako nepotřebný. Tak jak to vidíte vy, paní Dvořáková?
6: Já nedokážu říct, jestli prostě tam ten odbor měl být nebo neměl být a co měl za úkol, to opravdu ty moje znalosti v tomhle směru nejsou tak hluboké. Já si osobně myslím, že by v takovémto případě na tu dezinformační kampáně měly tajné služby pozornit premiéra, případně další členy vlády, prostě jako věc, která může vyvolávat silné napětí a vlastně ta dezinformační kampaň je z toho důvodu, aby to napětí vyvolávala. V tomhle směru bych tu kritiku, že se nedostali k němu ty informace včas, považuji za poměrně oprávněnou. Je otázkou, jak dalece ty dezinformační kampaně byly silné, média teda se k ním dostala, ani se objevovaly na sociálních sítích. Prostě toto je věc asi, na které by se měly potom tajné služby vědět a pravidelně monitorovat a případně teda vyhodnotit, že by o tom měl premiér vědět. Může to být nebezpečné, protože každopádně všechny ty vztahy, které jsou mezi členskými zeměmi NATO, jsou citlivé, mají mnoho historických konsekvencí, může se navázat na řadu historicky prošlých konfliktů a my si musíme uvědomit, že to může být otázka, všichni jsou členové NATO, Polska, Slovenska, Maďarska, to jsou věci, které jsou důležité a je vždycky důležité, aby to prostě vlády mezi sebou případně řešily nebo jasně vyjádřili svůj distanc.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Máte naladěn Český rozhlas se svým pohledem na svět a zejména na českou politickou scénu se s námi dělí politoložka Vladimíra Dvořáková. Voliči se podle nejnovějšího volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi částečně odklánějí od vládního hnutí ANO. Volilo by ho 30,5% voličů, tedy o 4% body méně, než byl zisk hnutí ANO v loňských volbách. Na druhé místo poskočili Starostové se 17%, třetí třetí se umístila ODS, získala by 15,5%, následovali by Piráti s 8,5%. Nad 5% hranici se dostalo také hnutí SPD a Motoristé, kteří by získali 6,5% respektive 5% hlasů. I těmto dvěma vládním subjektům klesly preference podle agentury Kantar. Do sněmovny by se naopak neprobojovali KDU ČSL, Naše Česko ani TOP 09. Tak jak je váš pohled na tento volební model, co z toho lze vyvodit? Sledujeme tady nějaké přelivy od vládních stran směrem k opozici?
6: Já jsem vždycky opatrná, když sleduji ten jednorázový výzkum, nebo nedívala jsem se na to, jestli existují další řady, srovnáváme to s výsledky volebními, ty jsou vždycky trošku ovlivněny tím posledním momentem před těmi volbami. Já bych příliš nedramatizovala ten pokles o ty 4% u hnutí. Ano, pro mě je to informace spíše toho druhu, že vládní strana ANO neroste. Ona může ještě v tom průběhu prvního roku bývá tradice, že ty strany jako spíše rostou, ty vládní, není to stoprocentně, ale pokud prostě začnou plnit své sliby, že mohou růst a potom k tomu poklesu dostává se vlastně až v těch dalších letech. Takže tady bych řekla, že hnutí ANO víceméně na svém. Myslím, že ta agentura Kantar upozorňovala, že pokud teda někdo, protože oni zřejmě zjišťovali, koho jste volili a kdo je teďko vaše preference, aspoň tak z té interpretace to vyznělo. Takže to hnutí ANO vidí, že tam odcházejí někteří jejich voliči ke starostům, případně k ODS. To znamená, vždycky je část nerozhodnutých voličů, kteří v jedných volbách volí toho a v druhých jako jiný. Takže to je jistý náznak, ale pořád ty 4% v momentě, kdy je to přes 30%, tak nejsou takovým velkým výsledkem, aby se dalo na tom počítat, jak na tom ta vládní koalice je. Co je problém, je myslím si, že u motoristů, kteří jsou na té 5% hranici, to je vždycky nepříjemné, protože ten volič pak přemýšlí, jestli ty hlasy má dát nebo nemá dát, jestli by se případně neztratili, ale máme 3 roky do parlamentních voleb. TOP 09 KDU ČSL je to vlastně totéž, jako když se vždycky dělali analýzy i před volbami, jako samostatně tyto strany, které se pohybují pod tou 5% hranicí. Hnutí Naše Česko, uvidíme, jestli se posune dopředu po, řekněme, nějaké volební kampani. Je to teďko před volbami, ale ty komunální v jižních Čechách určitě jako bude úspěšné, ale v některých krajích nemá vlastně, nebo v některých těch větších městech nemá vlastní kandidátky, někdy je to společné. Tam uvidíme, jestli toto, jako ta předvolební kampaň bude využita k tomu, aby ta strana se jako jakýmsi způsobem profilovala a samozřejmě především znamená ohrožení pro výsledky ODS.
5: A čím si vysvětlujete, paní Dvořáková, že opoziční stan jako jediná strana té bývalé vládní koalice od loňských voleb posílila? Alespoň teda držíme se pořád toho konkrétního volebního modelu agentury Kantar.
6: Každopádně my vidíme, že z té opozice STAN je na tom lépe než ODS. To je, myslím, pro mě třeba ta důležitá informace, protože tam vždycky to bylo takové jakoby souběžné, někdy byla první ODS, někdy STAN. Takže tady to vypadá, že STAN je na tom výrazně lépe a roste, zase nepřeháněla bych to nějak, ale jde o to, že STAN není tak ideologicky vyhraněný. STAN je vlastně strana, která když něco prezentuje, tak to hodně prezentuje v těch pragmatických souvislostech. Více než třeba ODS, která je výrazně ideologizovaná a více než současná třeba vládní koalice, kde to vnímáme také jako prostě jakoby jasně definovanou pozici. To možná řadu voličů přitahuje, protože oni nemusí říkat, jestli ta nebo ona strana, ale spíše zajímá prostě, jak se přistupuje ke konkrétním otázkám a v tomto momentě STAN nabízí vlastně i otázky, které jinde v těch stranách nebyly akcentovány nebo nejsou akcentovány z minulého volebního období. Třeba zmiňme otázku násilí, domácího násilí a tyto věci, které jsou samozřejmě pro společnost důležité a mnohem možná pochopitelnější, než když se začne hovořit o těch obrovských miliardách a bilionech a lidé se ztrácí, protože už to ztrácí vlastně jejich tu představivost. Člověk teda o takovýchhle částkách příliš jakoby nemá. Tak myslím si, že to může být tímhle tím, že STAN není čistě ideologizovaný, ale klade takové ty otázky, které možná jsou pro společnost důležité.
7: Prezident Petr Pavel včera v rozhovoru pro CNN Prima News mimo jiné řekl, že není lídrem opozice, jak mu podsouvá strany vládní koalice, a že opozice je podle něj nevýrazná. Tak jak vy byste ji ohodnotila, jak si vede?
6: Já si myslím, že je opravdu nevýrazná. S tím lídrem opozice je to opravdu legrační, protože lídr je vždycky někdo, kdo vytváří strategie, základní koncepce a podobně, a to skutečně, ať člověk zkoumá pana prezidenta jakkoliv, tak to opravdu není. A navíc bych řekla, že byl ve vztahu k vládnutí a vetování zákonů podstatně mírnější, než byli jeho předchůdci. A zabýval se, nebo to veto se objevilo u zákonu, jako to poslední, který můžou mít dlouhodobý dopad na Českou republiku. Že to může být jako dlouhodobě, není to vládnu teďku a teď se rozhodnu, že bude to vypadat tak a tak a udělám třeba ETE, nebo prostě něco takového. Ale něco, co může prostě ovlivnit dlouhodobý vývoj, tak tam k tomu vetu přistoupil. Takže lídr opozice je opravdu legrační, je to prostě klišé, zase někdo na PR si vymyslel, že toto bude znít dobře, takže se bude říkat, je to lídr opozice a nikdo o tom nemusí přemýšlet a máme to takhle označený. Že je opozice nevýrazná, to má naprostou pravdu, protože opozice není schopná přijít třeba s alternativama, které by byly pochopitelné, které by, jo, kritizují vládu za něco, tak to vyznívá často pro běžného diváka, že to je jenom prostě vláda něco řekne A opozice řekne B. Ale neřekne už C. My bychom to udělali tímhle tím způsobem. No, my si myslíme, že by takovéhle věci měly mít význam. A to je ten problém politiky, já jsem o tom nedávno mluvila někde, že už jako to vystupování těch politiků, už se na to vlastně nedá dívat, protože dopředu vy víte, jaký budou ty základní kliše, které mají teda od těch PRistů jako nadiktovaný. Tam není žádný dialog, maximálně se prostě překřikují, ale hrozně málo kdy to jde k nějakým konkrétním věcem nebo k nějakému přemýšlení. Je to prostě jenom tak, ty budeš říkat teďko tohle je 5 bodů, které budeš neustále říkat. Budeš říkat, že zadlužujeme naše děti a podobně. My je možná zadlužujeme, ale jestli to slyšíte a sledujete trochu tyto debaty a slyšíte to prostě po 10. v daném týdnu nebo po 20. nebo kamkoliv se podíváte, tak už chcete třeba vědět, proč a s jakými dopady a co se s tím dá dělat, jako jakým způsobem třeba umořovat. A tohle už tam není. To jsou prostě jenom ta hesla, prodeje, marketing, vysloveně jakoby reklamní hesla, který ztrácí obsah. A byť někde můžou být z něčeho odvozené, a tím, jak se to opakuje dokola, v předvolebních kampaních se toto dělá. Ale my jsme rok po parlamentních volbách. Nám by to chtělo něco jiného.
7: Mimochodem, paní Dvořáková, jak se vám líbí nový formát České televize, když jste zmínila debaty, konkrétně nedělní debata v České televizi?
6: Já si myslím, že je to do značné míry zajímavé, že se to bude muset sednout prostě i z hlediska tedy, řekněme, těch množství těch informací. Politici bych řekla, že nesklamali, takže si opět skákali do řeči a opakovali ty svoje fráze ve většině případů. Osobně bych doporučila moderátory být tvrdší ve vztahu k těm politikům. Prostě je trochu více zdisciplinovaný. Není to jednoduché, když člověk to moderuje poprvé a má tyto lídry před sebou. Jít možná i do netradičních otázek, Jako my pořád mluvíme o stejných okruhu problémů a možná si tam najít něco, co je trochu jakoby překvapí a začnou přemýšlet o tom, na co nebude se hodit ta fráze. Protože ty otázky jsou hodně předvídatelné a ty fráze jsou předem připraveny.
7: Tak schválně, paní Dvořáková, na co vy byste se třeba zeptala? Některého z politiků klidně si můžete vybrat. A nebo obecně, co by vás zajímalo? Co třeba chybí, jaká otázka, jakého typu, na co?
6: Já bych možná dávala třeba i více příkladů, co bylo minule, když teďko se kritizuje, tak jako myslím, že někde to tam zaznělo, ale že prostě politici se hlásili v době, kdy plnili jinou roli jako úplně k jiným kolům, ale možná k tomu, jak udělat to řešení, jakým způsobem přistupovat k řešení těch konkrétních problémů. Tam je, že jo, tam samozřejmě to sestavování rozpočtu je hrozně těžké a moje téma teda to není, abych já si odvážila k těmhle těm věcem hovořit, ale třeba opravdu k té zahraniční politice v té rovině tam zaznívaly věci, které si myslím, že úplně neodpovídaly tomu, jaké skutečné postavení toho prezidenta, odpovědnost vlády, to tam zaznělo, ale zase je reprezentant a myslím si, že třeba se vůbec nechápe, jaký význam má ten prezident. Někdo z těch politiků nechápe, že právě třeba to, že ten prezident nerozhoduje těch běžných věcí, prezident nemůže za to, že se zdražilo pivo. Když to řeknu takovou tu slavnou historku, u nás padne vláda, která zdraží pivo, což neplatí už dávno. Ale ten prezident právě tím, že nenese tu každodenní odpovědnost, přináší klid toho systému, stabilizuje ten systém, vytváří ten stát, v tomhletom směru posiluje stát.
7: Optika politoložky Vladimíry Dvořákové.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Na základních a středních školách začne zítra nový školní rok. Tak co od něj očekáváte jako pedagožka? Vy jste také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Sice vysokoškoláci ještě mají pár dní týdnu. Čas na návrat.
6: No, naši se teďko trápí u státic, takže jim držím palce, aby jim to vyšlo. U těch škol, já si myslím, že některé změny, které teďko nebo posunutí některých rozhodnutí, které udělal pan ministr Plaga, že jsou na místě. Já osobně jsem nenesla úplně s radostí, že budou třeba rušeny přípravné třídy. Myslím si, že prostě by ty přípravné třídy sehrají svoji roli, je otázka, kolik jich má být. Já třeba souhlasím s tím, že je příliš mnoho odkladů, a které jsou jakoby zbytečné, ale jsou prostě děti, které to potřebují, které

0: bez toho, že by to bylo připravené, tak si myslím, že ty změny nejdou dělat. Já si myslím, že tohle byla třeba jeden z velkých problémů inkluze, proti které potom byly i hodně sami učitelé, ale protože to nebylo dobře připravené, protože nebylo dostatek financí na to, jak to udělalo, a ty učitelé to prostě nezvládali a zkomplikovalo to celý ten proces té výuky. Takže mě ty některé změny, které on mírní nebo posouvá, tak mi připadají rozumné, protože aby něco, co třeba i dobrá myšlenka se prosuje, jak to musí být dobře připravený. Nemůžou být naše děti experimentem, na kterém prostě zkusíme, že najednou masově se všude budou učit angličtinu od první třídy. Některé školy to nabízejí, mají, doufám, na to ty učitelé, předpokládám, že to určité množství učitelů tady existuje, ale aby to bylo masově, myslím si, že by byl velký problém.
1: A vyjednal podle vás, paní Dvořáková, ministr Plaga dostatek peněz pro svůj rezort? Mimochodem, ministři zatím neznají ten očekávaný schodek rozpočtu.
0: Právě. Já myslím, že se snažil to říkat, snažil se prosadit, uvidíme, jak bude vypadat ten rozpočet, uvidíme, jaký bude rámec potom zejména pro ten rozpočet na příští rok, kde už ty platy se navyšují poměrně dosti silně. Nutno říci, že ty platy, o kterých se tady hovoří, tak většinou pro základní a střední školy jsou platy, na které nedosahují vysokoškolští učitelé. Protože ono to není jenom problém podfinancování tedy škol základních, středních, ale samozřejmě i škol vysokých, částky, které se dávají na učitele a podobně. Takže je to hodně komplikované v momentě, kdy vám začnou růst celkově platy, tak to jakoby rychle navyšujete. Já osobně bych k platům se nechci vyjadřovat, ale co si myslím, že je potřeba, je opravdu hodně posilovat a rozvíjet tady otázku didaktiky, výuky, způsobu výuky, i to, co nám vlastně není jasné a s těmi novými technologiemi se zhoršuje, co vlastně se mají děti učit, jakým způsobem a co, jaký to má dopad. To není jenom o tom, jestli mají se učit data nebo ne, ale to je otázka rozvíjení myšlení. Mnoho věcí jsou na tom, učit se násobku vám umožní pochopit, že existují matematické řady, byť máte kalkulačku. Je to prostě mnoho věcí, které chtějí diskuse, chtějí podporu tohoto. I inspiraci možná někde v zahraničí, ale co vlastně ty děti máme učit? Co je ta suma? Protože nebudeme učit fakta, bezvadní, ale jak budou myslet bez toho, že nebudou mít v hlavě ta fakta, nebo která fakta potřebují. To všechno je hodně složité a já si myslím, že tomu by měla být věnována velká pozornost.
1: A věnujeme jí?
0: Já vím, že je spousta školení pro učitele, spoustu věcí, učitelé jsou hodně zahlceni, myslím si, že jsou taky hodně zahlceni, že každý rok nebo s každým ministrem připravují úplně nové rámcové programy. Mám pocit, že už jako když slyší slovo reforma, tak jako ty učitelé buď to dělají, že to neslyší teda raději, nebo se začnou předem hroutit. Nemyslím si, že by to bylo úplně systémové. Máme skvělé učitele, máme učitele, kteří se pohybují v váku, jsou určité principy, pro které jim mají pomoci.
1: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Krásný podzim, který zítra začne.
1: Příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude cestovatel a rozhlasový moderátor Petr Voldán. Co mu prozradili stopy slavného Robinsona Crusoe? Jaké nejcennější artefakty skončily v jeho legendárním kufříku? A proč jsou východní Čechy stejně lákavé jako Anglie?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Když před pár týdny vysílala Česká televize francouzský dokumentární film o Deanu Martinovi, nahrál jsem si ho, při první možné příležitosti ho s nadšením zhltnul a přitom jsem si uvědomil, že u nás v klubu Evergreen dlouho nespíval. Ani nepamatuju.
1: A uznejte sami, že to se musí zkrátka napravit. Ve stínu svého úhlavního kamaráda, swingového krále Franka Sinatry, který je naším hostem přeci jen poněkud častěji, by Dean Martin, the king of cool, rozhodně zůstávat neměl.
0: Ano, přesně tak. Jestli byl někdo doopravdy cool, byl to právě Dean. Jak to přeložit do češtiny? No, byl to prostě frajer. The king of cool, král frajerů.
1: A přesně tak by se dnešní setkání na vlnách dvojky mohlo jmenovat. Král frajerů, Dean Martin.
0: Ovšem slovo frajer vnímejte v tom nejlepším slova smyslu.
1: Dokázal spojit dokonalý pěvecký projev, herecký a komediální talent, šarm a nenucenou eleganci v jeden neodolatelný celek.
0: Dámy a pánové, naším dnešním hostem v klubu Evergreen,
1: jedním jediným hostem,
0: bude charismatický Ital z Ohája,
1: zpěvák, herec, bavič a hlavně neodmyslitelný člen legendární partičky The Red Pack, Dean Martin. Sweet.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klubem Evergreen vás provázejí zpěváci Jan Smigmátor a Daša a naším vzácným hudebním hostem je dnes muž, který se narodil 7. června 1917 ve Steubenville v Ohio italským přistěhovalcům jako Dino Paul Crocetti. Ačkoliv ho známe jako mistra amerických standardů a pohotového vtipálka, věřili byste, že anglicky se naučil až když mu bylo 6?
1: Ano, do té doby mluvil skutečně jen jazykem svých rodičů a prarodičů, kteří přišli do Spojených států amerických z italského Abruzza a Bergama. Ale poslouchejte, co je možná ještě zajímavější. Předtím, než se stal Dino Paul Crocetti velkým Deanem Martinem, hvězdou první velikosti, živil se jako boxer pod jménem Kid Crochet a dokonce pracoval v ilegálním kasínu jako krupiér.
0: Což se mu později v Las Vegas, co by kasínovému baviči určitě hodilo. Po boku Franka Sinatry, Sammyho Davise Juniora a dalších členů slavné krysí smečky se zde stal skutečnou legendou.
1: A teď poslouchejte, jak mu to zpívalo a swingovalo v roce 1960, kdy se ve studiu nahrávací společnosti Capitol potkal s dirigentem, aranžérem a kapelníkem Nelsonem Riddlem a vzniklo naprosto fantastické album This Time I'm Swinging.
0: Zpívá
1: a svým typickým nonchalantním způsobem swinguje
0: Dean Martin.

0: Co mě na Deanovi vždycky fascinovalo, byla ta jeho zdánlivá nenucenost. Ostatně to mě fascinuje dodnes. Působil, jako by se vůbec nesnažil. Všechno mu šlo tak nějak samo. Na pódiu měl často skleničku, vypadal uvolněně, často improvizoval.
1: Ano, pódiová nálepka opilého baviče se stala jeho poznávacím znamením.
0: Ale víš, že to byl často jenom trik. Ta sklenička na pódiu obsahovala většinou jen jablečný džus.
1: Dean byl ve skutečnosti profesionál každým coulem. Frank Sinatra o něm jednou řekl, že to byl nejprofesionálnější kolega, se kterým kdy spolupracoval.
0: Král frajerů, the king of cool, byl prostě mistrem ve vytváření dojmu, že život je jedna velká party.
1: A přesně takové budou i následující minuty v klubu Evergreen.
0: Jistě, protože když posloucháte Deana Martina, nemůžete se nebavit. Jeho písně jsou plné italské vřelosti, romantiky, vtipu a nenuceného šarmu, který nikdy nevyjde z módy.
1: Pokud jde o italské písně, Dean Martin byl mistrem jejich interpretace. Dokonale totiž odrážely jeho kořeny.
0: Není divu, jako malý kluk doma z desek slýchával především Enrica Caruza. K jehož písním a překrásnému belkantu se nadšeně přidávala celá rodina.
1: Víš, že jeho největší hit, italsky působící That's Amore, se původně objevil ve filmu The Caddy z roku 1953, kde si Dean poprvé zahrál se svým prvním pódiovým parťákem Jerry Lewisem a že zmíněná píseň byla dokonce nominována na Oscara.
0: No nejen to, o mnoho let později se znovu proslavila díky filmu Moonstruck se zpěvačkou Cher a hercem Nicolasem Cagem v hlavních rolích.
1: A jako svou znělku si ji pro reklamní spoty vybrali desítky italských restaurací po celém světě.
0: Často prý z jukeboxu hrávala i v Deanově nejoblíbenější restauraci La Familia v Beverly Hills.

0: ale nezapomeňme ani na jeho hereckou kariéru. Třeba ve filmech jako Rio Bravo po boku Johna Wayna nebo v sérii špionážních komedií s Mattem Helmem ukázal, že je mnohem víc než jen zpěvák.
1: Dean Martin byl výjimečný po všech stránkách, ale jeho hvězdná kariéra odstartovala skutečně až s komikem Jerrym Lewisem.
0: Jejich společná vystupování v klubech bavila publikum 10 let a jejich debut na filmovém plátně v komedii My Friend Irma z roku 1949 udělal s obou hvězdy první velikosti, na které stály dlouhé fronty jak před divadly, koncertními sály, kluby, tak i kiny.
1: Než se jejich cesty v roce 1956 na dlouhá léta rozešly, natočili spolu 16 filmů. Jeden úspěšnější než druhý.
0: Tohle spojení bylo zkrátka trefou do černého a dokonalým strojem na peníze. Dean se navíc ukázal být mnohem všestrannějším umělcem, než si mnozí mysleli.
1: To bez pochyby. Všichni známe jeho nesmrtelné hity jako Volhare, Everybody Loves Somebody, Sway nebo Ain't Get a Kick in the Head. Ale Dean exceloval i jako výtečný moderátor svého vlastního televizního pořadu The Dean Martin Show.
0: Na televizních obrazovkách ho uváděl každý týden po dobu 9 sezon od roku 1965 do 74.
1: Teď si už ale dáme Deana opět jako zpěváka.
0: Na vlnách dvojky vám nabídneme jedny z jeho vůbec posledních studiových nahrávek z roku 1973, 74 a 1983.
1: Hostem klubu Evergreen není nikdo jiný než skutečně cool týpek, zpěvák a herec Dean Martin.

0: Dean Martin, jeden z králů Las Vegas, byl mimořádný v tom, jak široké dokázal oslovit publikum. Jeho písně milovali jak fanoušci jazzu, swingu, country, tak mainstreamoví posluchači.
1: A co je fascinující, přestože byl tak úspěšný, Dean se nikdy nebral příliš vážně. Jeho přátelé říkali, že to byl nesmírně skromný muž, který si šel po natáčení nejradši zahrát golf nebo strávil večer doma s rodinou.
0: Divoké večírky prý nikdy nebyly nic pro něj.
1: Co bylo na Deanově zpěvu tak jedinečné, byla jeho schopnost balancovat mezi ležérním přednesem a precizním frázováním. Nikdy nepřeháněl, vždy působil přirozeně.
0: Na rozdíl od mnoha svých souputníků nepotřeboval dramaticky vytahovat tóny do závratných výšin nebo předvádět pěvecké exibice. Dean Martin byl zkrátka cool i v tom, jak zpíval. Nikdo jiný nebyl jako on.
1: The King of Cool.
0: Král frajerů.
1: Navždy zůstane jednou z největších ikon americké popkultury 20. století.
0: I my se postaráme o to, aby jeho muzika žila dál. A z rozhlasového éteru,
1: minimálně z vysílání klubu Evergreen,
0: nikdy nezmizela.
1: Písně Deana Martina jsou totiž dokonalým příkladem toho, co nazýváme Evergreen.
0: Hudba, která nestárne.
1: Tak zase za týden, přátelé.
0: V klubu Evergreen.
1: Na vlnách dvojky.
0: Těšíme se na vás.
1: Daša
0: a Jan Smigmátor.

0: skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání Dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne
1: a také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddy Mercury 80.
1: V sobotu na Dvojce.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda Parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režii má Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

0: V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Prvním pohledem, který vrhl na pana Grimala, nikoli. Prvním větřícím vdechnutím, jímž nasál Grimalovu pachovou auru, si Grenouille uvědomil, že tento muž je schopen ho pro nejmenší neposlušnost umlátit. Jeho život má nadále takovou cenu, jako práce, kterou bude schopen vykonávat. Bude se skládat jenom z užitečnosti, kterou mu bude Grimal přisuzovat. A tak se Grenouille schoulil a neučinil jediný pokus o vzpouru. Ze dne na den do sebe zase uzavřel veškerou energii svého vzdoru a sveřeposti. A využíval ji jedině k tomu, aby jako klíště přečkal nastávající dobu ledovou, houževnatě, skromně, nenápadně. A aby přitom udržoval světlo životní naděje na nejmenším pečlivě ochraňovaném plamínku. Stal se vzorem podajnosti, nenáročnosti a pracovitosti. Poslouchal na slovo. Spokojil se s jakýmkoliv pokrmem. Večer se dával ochotně zamykat do přístěnku u dílny, kde bylo uloženo různé nářadí a visely surové kůže. Spal tam na holé, udusané zemi. Ve dne pracoval, dokud bylo světlo. V zimě 8, v létě 14, 15 i 16 hodin. Mízdřil bestiálně zapáchající kůže, máčel je, odchlupoval, namáčel je do vápeného mléka, loužil je, valchoval, prokládal tříslem. Štípal dříví, zbavoval břízy a tisy kůry, sestupoval do kožlužských jam, naplněných štiplavými výpary a, jak mu tovaryši přikazovali, vrstvil na sebe holiny proložené kůrou a zasypával je rozdrcenými duběnkami. Pak přikrýval příšernou hranici tisovými větvemi a hlínou. O několik let později pak musel všechno zase vyhrabat a vytahat z hrobu mrtvoli kůží, zmumifikované ve vyčiněné usně. Po roce takovéto spíše zvířecí než lidské existence dostal slezinou sněď, obávanou chorobu kožluhů, která má obyčejně smrtelný následek. Grimal ho už odepsal a ohlížel se po nějaké náhradě. Ostatně ne bez politování, neboť až dosud nikdy neměl skromnějšího a výkonnějšího dělníka než Grenouille. Navzdory veškerému očekávání však Grenouille chorobu přežil. Zůstaly mu jenom za ušima, na krku a na tvářích jizvy po černých snětivých nežitech, které ho znetvořovaly, a byl pak ještě ošklivější než předtím. Zůstala mu však, což bylo neocenitelnou výhodou, i odolnost proti slezinné sněti. Takže nadále pak mohl dokonce rozpukanýma a krvácejícíma rukama odblaňovat nejhorší kůže, aniž se vydával v nebezpečí, že se znovu nakazí. Tím se lišil nejen od učňů a tovarišů, nýbrž i od svých vlastních potenciálních nástupců. A protože už ho teď nebylo možno tak snadno nahradit jako předtím, stoupla cena jeho práce a tím i cena jeho života. Najednou už nemusel spát na holé zemi, ale směl si v kůlně sroubit dřevěnou palandu, nasypali mu tam trochu slámy a dostal vlastní přikrývku. Na noc už ho nezamykali. I jídlo bylo vydatnější. Grimal už ho nechoval jako nějaké ledajaké zvíře, nýbrž jako užitečné domácí zvíře. Když mu bylo 12 let, začal mu Grimal dávat v neděli odpoledne volno. A ve 13 směl dokonce i v týdnu večer po práci na hodinu odcházet a směl si dělat, co chtěl. Zvítězil, protože přežil. A získal jisté kvantum svobody, které postačovalo, aby mohl dále žít. Doba přezimování skončila. Klíště Grenuj zase ožilo. Zavětřilo svěží raní vzduch. Zachvátila ho lovecká vášeň. Otevřel se mu největší čichový revír světa, město Paříž. Připadalo mu, že se ocitl v zemi všehojnosti. V uličkách žili lidé tak těsně vedle sebe. Tisnil se dům na dům a strmil do výše 5-6 poschodí, že bylo sotva vidět nebe. A vzduch dole u země byl jako ve vlhkých kanálech a přímo překypoval pachy. Mísly se tam zápachy lidí a zvířat, pachy jídel a nemocí, vody a kamení, a popele a kůží a mýdla a čerstvě upečeného chleba a vajec, která vařili v octě, nudlí a vyleštěné mosazy, šalvěje a piva a slz, tuku a vlhké i suché slámy. Tisíce a tisíce pachů tvořilo neviditelnou směs, která zaplňovala strže ulic a jen zřídka kdy vyprchávala nad střechami. Dole u země pak nikdy. Lidé, kteří tam žili v této kaši, už nic zvláštního necítili. Grenuj ale cítil všechno, jako by to bylo poprvé. A necítil jenom souhrn této čichové směsi. Nýbrž štěpil jí analyticky v nejmenší a nejvzdálenější části a částečky. Jeho nos rozmotával klubko pachu a smradu v jednotlivá vlákna základních zápachů, která už se nedala dále rozkládat. Působilo mu nevýslovné potěšení rozmotávat a rozpřádat tato vlákna. Občas se zastavil, opřel se o zeď domu anebo se vtiskl do temného kouta, zavřel oči, pootevřel ústa, nozdry se mu dmuly tiše jako dravé rybě v hluboké, temné, pomalu plynoucí vodě. A když mu konečně nějaký vánek přihrál konec jemného vlákna pachu, tu se ho zmocnil a už nepouštěl. Pak už necítil nic jiného než tento pach. Přidržel si jej, vsál jej do sebe a uchoval jej v sobě po všechny časy. Pídil se po jemu dosud neznámých vůních, lovil je s vášní a trpělivostí rybáře a schraňoval je v sobě. Čtvrť mezi Saint-Eustache a mezi městskou radnicí měl brzy tak přesně pročichanou, že byl schopen se v ní vyznat i v nejtemnější noci. A tak rozšiřoval své loviště. Napřed směrem na západ, k předměstí Saint-Honoré, potom do Rue Saint-Antoine, nahoru až k Bastille, a pak dokonce na druhý břeh řeky, do čtvrti Sorbony a do předměstí Saint-Germain, kde bydleli bohatí lidé. Železným mřížovým bran bylo cítit kočárové kůže a pudr v parukách pážat a přes vysoké zdi vanula ze zahrad vůně kručinky a růží a čerstvě stříhaného ligustru. Tady také Grenuj poprvé ucítil parfémy v pravém slova smyslu. Prosté levandulové a růžové vodičky, jimiž byly při slavnostních příležitostech napájeny fontány zahrad, ale i komplexnější, vzácnější vůně pyžmové tinktury smísané s olejem z pomerančových květů a tuberózy, narcisu, jasmínu nebo skořice, které večer vlály za ekvipážemi jako těžká stuha. Registroval tyto vůně tak, jako registroval sprosté zápachy, se zvědavostí, ale bez zvláštního obdivu. Sice si všiml, že je smyslem parfému, aby působili omamně a přitažlivě a rozpoznávali jakosti jednotlivých esencí, z kterých se skládali, ale jako celek mu připadaly spíše hrubé a těžkopádné, spíše všelijak spančované než skomponované. A věděl, že by dokázal vyrobit docela jiné líbezné vůně, jen kdyby měl k dispozici stejné základní látky. Mnohé z těchto látek znal už z trhů ze stánků květinářek a kořenářů. Jiné pro něho byly nové. A vyfiltrovával si je ze směsi vůní a uchovával si je bez názvu v paměti. Ambra, cibet, pačuli, santalové dřevo, bergamot, vetiver, opoponax, benzoová pryskyřice, chmelový květ, bobřina. Nepostupoval nijak vybíravě. Nerozlišoval dosud mezi tím, co bylo běžně označováno za příjemný nebo nepříjemný zápach. Jen dychtil po vůních. Cíl jeho lovu spočíval v tom, vlastnit všechno, co jen mohl svět poskytnout, pokud šlo o vůně. A jedinou podmínkou pro něho bylo, aby pachy byly nové. Pach spěněného koně pro něho znamenal totéž jako jemná zelená vůně rozkvětající růže. Štiplavý smrad štěnice pro něho neznamenal méně než vůně špikované telecí pečeně, která se linula z panských kuchyní. Všechno, všechno hltal, všechno do sebe nasával. A ani v syntetizující kuchyni pachů v jeho fantazii, ve které ustavičně sestavoval nové pachové kombinace, nevládl ještě žádný estetický princip. Vytvářel bizarnosti a ihned je zase bořil, tak jako dítě, které si hraje se stavebnicí. Citlivě i destruktivně zároveň. Bez zřejmého tvůrčího principu. Ve výroční den králova nastoupení na trůn 1. září 1753 dalo město Paříž u Pont-Royal odpálit ohňostroj. Mnohatisícový dav, který se shromáždil jak na mostě, tak i na nábřežích obou břehů řeky, doprovázel divadlo nadšenými výkřiky ach a och a bravo a dokonce i vivat. Ačkoliv král nastoupil na trůn před 38 lety a už dávno překročil kulminační bod své oblíbenosti. Takovou moc má ohňostroj. Grenouille stál mlčky ve stínu pavilonu de Flore na pravém břehu naproti Pont-Royal. Nepohnul rukou, aby zatleskal. Ani se nedíval, když stoupali k nebi rakety. Přišel, protože se domníval, že bude moci čichat něco nového. Ale brzy se ukázalo, že ohňostroj pro čich vůbec nic zvláštního neskýtá. To, co tu v marnotratné hojnosti jiskřilo a praskalo a hvízdalo, zanechávalo po sobě krajně jednotvárnou směs pachu, síry, oleje a letku. Už se chystal opustit nudné představení, když k němu vítr cosi donesl. Cosi nepatrného. Sotva postřehnutelného. Drobínek, atom pachu. Nikoli ještě méně. Spíše tušení pachu, než skutečný pach. A zároveň přece zcela jisté tušení čehosi dosud ještě nikdy nečichaného. Opět se vrátil ke zdi. Zavřel oči a nadmul nozdry. Pach byl tak výjimečně něžný a jemný, že ho nedokázal přesně zachytit. Stále znovu unikal jeho vnímání. Byl překrýván kouřem střelného prachu z petard, blokován výpary lidských davů, rozkouskován a rozmělněn tisíci pachy města. Ale potom z ničeho nic tu byl opět. Jenom drobounký útržek, kratičký okamžíček ho bylo cítit jako nádherný náznak. A hned zase zmizel. Grenouille prožíval ďábelská muka. Poprvé v životě to nebyl pouze jeho dychtivý charakter, který trpěl. Nýbrž opravdu jeho srdce. Dokonce se mu zdálo, že tento pach je klíčem k řádu a uspořádání všech ostatních pachů. Že vůbec není možno rozumět pachům, když člověk nepochopí tento jediný. A že on, Grenouille, bude mít úplně skaňáný život, jestliže se mu nepodaří tento pach vlastnit. Musí ho mít. Ne proto, aby jej pouze vlastnil, ale pro klid svého srdce. Téměř se mu rozčilením udělalo nevolno. Ani se mu ještě nepodařilo zjistit, z kterého směru vůbec pach přichází. Občas trvaly intervaly, než k němu opět přivanul nepatrňoučký útržek po celé minuty. A pokaždé ho přepadl příšerný strach, že jej ztratil provždy. Konečně se utekl k zoufalé myšlence, že pach přichází z druhého břehu řeky. Odkud si z jihovýchodního směru. Odpoutal se od zdi pavilonu de Flore, ponořil se do lidského davu a razil si cestu přes most. Vždycky po několika krocích se zastavoval, stoupal si na špičky, aby začichal přes hlavy lidí. Zpočátku vzrušením vůbec nic necítil. Potom konečně přece jen ucítil pach, silně než předtím. A tu věděl, že je na správné stopě. Opět se ponořil, razil si dále cestu davem čumilů a ohňostrůjců, ztrácel v štiplavém čmoudu prachu svůj pach, panikařil, strkal a vrážel dále do lidí a prodíral se. Po nekonečných minutách dospěl na druhý břeh k vyústění Ridsen. Tady se zastavil. Soustředil se a začichal. A teď jí měl. Zachytil ji. Jako stuha vlála vůně po Ridsen nezaměnitelně zřetelně, ale přesto i nadále velice jemná a velice něžná. Grenuj cítil, jak mu buší srdce. Navěděl, že se mu nerozbušilo námahou z běhu, nýbrž vzrušenou bezmocností z přítomnosti této vůně. Pokoušel se rozpomenout na něco srovnatelného a musel veškerá srovnání zavrhnout. Tato vůně měla v sobě svěžest, ale nikoli svěžest limet nebo pomerančů, nikoli svěžest mirhy nebo skořice, anebo máty peprné, nebo bříz, nebo kafru, nebo borového jehličí. Ani to nebyla vůně májového deště, nebo mrazivého větru, anebo pramenité vody. A zároveň měla v sobě teplo. Ale nikoli jako bergamot, cipříš nebo pyžmo, ani jako jasmín a narcisy, ani jako růžové dřevo a ani jako kosatec. Tato vůně byla směsicí obojího, prchavého i těžkého. Žádnou směsí, nýbrž jednotou. A k tomu nepatrná a slabá. A přesto solidní a nosná, jako kus tenkého, třpitivého hedvábí. A zase ne jako hedvábí, ale jako medově sladké mléko, v němž se rozpouští piškot. Což se ovšem při nejlepší vůli k sobě nehodilo, mléko a hedvábí. Nepochopitelná ona vůně. Nepopsatelná. Žádným způsobem nezařaditelná. Vlastně by ani neměla existovat. A přece to byla s nejkrásnější samozřejmostí. Grenuj následoval s úzkostně bušícím srdcem, neboť tušil, že nikoli on následuje vůni, ale že vůně ho zcela zajala a neodolatelně ho přitahuje k sobě. Šel vzhůru po Ridsen. Na ulici nikdo nebyl. Domy byly tiché a opuštěné. Lidé byli dole u řeky a obdivovali ohňostroj. Nerušil tu žádný hektický lidský pach ani štiplavý smrad střelného prachu. Ulice byla cítit obvyklými pachy, vodou, bahnem, krysami a zeleninovými odpadky. Nad tím vším se ale vznášela něžně a zřetelně stuha, která Grenuje vedla. Po několika málo krocích pohltili vysoké domy sporé světlo nočního nebe a Grenuj šel dále ve tmě. Nepotřeboval nic vidět. Vůně ho vedla bezpečně kupředu. Po 50 metrech zahnul doprava do Rue des Marais, do uličky, která snad byla ještě temnější a tak úzká, že se tam dalo sotva rozpažit. Ku podivu vůně příliš nezesílila. Byla pouze čistší. A tou stále vzrůstající čistotou nabývala stále mocnější přitažlivosti. Grenuj šel bez vlastní vůle kupředu. Na jednom místě ho vůně tvrdě zatočila doprava, zdánlivě doprostřed zdi jednoho domu. Před ním se otevřel nízký průjezd, který vedl do dvora. Jako náměsíčník prošel Grenuj tímto průjezdem. Přešel přes dvůr, zahnul za roh, dostal se na další ještě menší dvorek a tady bylo konečně světlo. Dvorek měřil jenom několik kroků do čtverce. Na zdi přečnívala šikmá dřevěná střížka. Pod ní na stolku byla přilepena svíčka. U stolu sedělo děvče a čistilo mirabelky. Vybíralo plody z košíku po levici, zbavovalo je stopek, odpeckovávalo je nožem a odhazovalo do vědra. Mohlo jí být tak 13-14 let. Grenuj se zastavil. okamžitě věděl, co je zdrojem vůně, kterou cítil přes půl míle až na druhý břeh řeky. Nikoli tento špinavý dvorek, ani mirabelky. Jejím zdrojem bylo děvče. Na okamžik byl tak zmaten, že si opravdu myslel, že v životě ještě nikdy neviděl nic tak krásného jako tohle děvče. Přitom viděl jenom odzadu její siluetu proti svitu svíčky. Myslel tím přirozeně, že ještě nikdy nic tak krásného nečichal. Ale protože přece znal lidské pachy, pachy mnoha tisíců lidí, pachy mužů, žen, dětí, nemohl pochopit, že by tak vybraná vůně mohla vycházet z člověka. Obvykle byl pach lidí nic neříkající, anebo prachbídný. Děti páchly mdle, muži močovitě po ostrém potu a síru, ženy po žluklém tuku a rybách v rozkladu. Naprosto nezajímavě, odpudivě páchly lidé. A tak se stalo, že Grenuj poprvé v životě nevěřil svému čichu. A musel si vzít na pomoc oči, aby uvěřil tomu, co cítí. Jeho zmatení smyslů netrvalo ovšem dlouho. Byl to přirozeně jenom okamžik, který potřeboval na to, aby se opticky ubezpečil a aby se potom mohl tím bezvýhradněji oddat svým čichovým věmům. Teď čichal, že děvče je také člověk. Cítil pot jejich paží, mastnotu jejich vlasů, rybí pach jejího klína a čichal s největším zalíbením. Její pot měl svěží vůni mořského větru. Mastnota jejich vlasů vonila sladce jako ořechový olej. Její klín jako kytice leknínů. Pokožka jako broskvový květ. A spojení všech těchto složek tvořilo parfém tak bohatý, tak vyrovnaný, tak kouzelný, že všechno, co dosud Grenuj znal z parfému, všechno, co si sám ve svém nitru vytvořil jako čichové představy, rázem se proměnilo v čirou nesmyslnost. Připadalo mu, že statisíce vůní už nemá vůbec žádnou cenu ve srovnání s touto jedinou vůní. Tato jediná vůně znamenala vyšší princip, podle jehož vzoru se museli řadit ostatní vůně. Byla tou nejčistší krásou. Grenujovi bylo jasné, že jeho život už nemá vůbec žádný smysl, když nebude vlastnit tuto vůni. Musel ji poznat až do nejmenších podrobností, až do nejjemnějšího rozvětvení. Nepostačovala mu již pouhá komplexní vzpomínka na tuto vůni. Chtěl vtisknout apoteotický parfém jako pečetidlem do temné změti své černé duše, co nejpřesněji jej probádat a v budoucnosti uvažovat, žít a čichat už jenom podle vnitřních struktur této kouzelné formule. Pomalu přistupoval k dívce. Stále blíže. Vstoupil pod přístřešek a zůstal krok za ní stát. Neslyšela ho. Měla rudé vlasy a šedé šaty bez rukávů. Paže měla velice bílé a ruce žluté od šťávy rozříznutých mirabel. Grenuj stál nakloněn na dní a zcela do sebe vstřebával její vůni s ničím nesmísenou, tak jak stoupala z jejího týla, z vlasů, z výstřihu šatů a nechal ji do sebe proudit jako něžný větérek. Ještě nikdy se necítil tak blaze. Na děvče ale náhle zavanul chlad. Neviděla Grenuje, ale zmocnil se jí úzkostný pocit. Podivně jí zamrazilo, jako když člověka přepadne starý překonaný strach. Bylo jí, jako by jí za zády zavanul studený průvan, jako by kdosi prudce otevřel dveře do obrovského studeného sklepa. Odložila kuchyňský nůž, skřížila paže na prsou a otočila se. Tak strnula hrůzou, když ho spatřila, že měla hodně času k tomu, aby jí položil ruce na krk. Nepokusila se ani o výkřik. neučinila jediný pohyb na svou obranu. On se na ní přitom vůbec nepodíval. Neviděl její jemnou pyhami posetou tvář, rudá ústa, velké třpitivě zelené oči. Neboť měl oči pevně zavřené, když jí škrtil. A měl jedinou obavu, aby nepřišel ani o sebe menší špetku její vůně. Když byla mrtvá, položil ji na zem mezi pecky z mirabelek, roztrhl jí šaty a prout vůně se stal přívalem, který ho zaplavil svou libovůní. Vrhl se tváří na její pleť a přejížděl rozšířenými nozdrami od břicha k ňadrům, ke krku, po obličeji a vlasech a zpátky k břichu dolů ke klínu podle stehen k bílým nohám. Očichával ji od hlavy až k patě. Schromažďoval poslední zbytky její vůně z brady, z pupku a ze záhybů v ohybí loktu. Když jeho očicháváním uvadla, zůstal ještě chvíli vedle ní dřepět, aby se soustředil, neboť přímo překypoval její bytostí. Nechtěl ztratit nic z jejího pachu. Napřed musel pevně uzavřít vnitřní stavidla. Potom vstal a sfoukl svíčku. V té chvíli se vraceli první lidé se zpěvem a provoláváním slávy po Rue de Seine do svých domovů. Grenouille se pročichal temnotou na ulici a k řece. O něco později lidé objevili mrtvolu, začali křičet, zapálili pochodně, přišla stráž. Grenouille byl už dávno na druhém břehu. V noci mu připadal jeho přístěnek jako palác a dřevěná palanda jako postel s nebesy. Až dosud ve svém životě nepoznal, co je to štěstí. Nejvíce tak ještě znal vzácné stavy tupé spokojenosti. Teď se ale zachvíval štěstím a samou blažeností nedokázal usnout. Bylo mu, jako by se podruhé narodil. Nikoli ne podruhé, ale poprvé. Neboť až dosud existoval jenom živočišně. V mlhavém poznání své vlastní osoby. Ode dneška měl ale pocit, jako by konečně věděl, kým skutečně je. Totiž géniem. A že jeho život má smysl a účel a cíl a vyšší určení, totiž nic menšího, než uskutečnit revoluci ve světě vůní. A že on jediný na světě vlastní pro tento cíl veškeré prostředky, totiž výjimečný čich, fenomenální paměť a jako nejdůležitější ze všeho, rozhodující vůni toho děvčete z Rue de Marais, ve které jako v kouzelné formuli bylo obsaženo všechno, co vytváří velikou vůni, co vytváří parfém, jemnost, síla, trvalost, pestrost a zarážející neodolatelná krása. Našel kompas pro svůj budoucí život. A tak jako všechny geniální nestvůry, jimž vnější událost vytváří přímou kolej do spirálového chaosu jejich duší, neuhnul Grenouille od toho, co se domníval, že rozeznal jako směr svého osudu. Teď se mu ujasnilo, proč až dosud lepěl tak houževnatě a zarputile na životě. Musel se stát tvůrcem vůní. A ne jen tak lecjakým. Nýbrž největším parfymérem všech dob. Že na počátku této nádhery byla vražda, mu bylo, pokud si to vůbec uvědomoval, naprosto lhostejné. Nedokázal se už vůbec rozpomenout na obraz děvčete z Rue de Marais, na její tvář, na její tělo. Vždyť přece to nejlepší z ní si uchoval a přivlastnil. Princip její vůně.
1: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Humorista a herec Robert Benchley skvěle vystihl psychologii každého, kdo se někdy snažil zavřít přeplněný kufr. V zásadě existují dva druhy cestovních zavazadel. Ta, která jsou příliš těžká na to, abyste je unesli, a ta, která se otevřou i hned, jakmile je pustíte z ruky. Můj dnešní host zná cestovatelský nebo cestovní kufr velmi důvěrně. Dokonce z něj učinil symbol svých slavných rozhlasových příspěvků a rozhovorů se zajímavými cestovateli. Je tváří legendárního televizního pořadu Postřehy odinut a znáte ho také dobře z rozhlasových vln. Ve studiu vítám rozhlasového moderátora a hloubavého cestovatele a kamaráda Petra Voldana. Petře, ahoj a děkuji, že jsi dorazil do nočního mikrofora.
1: Ahoj a příjemný pozdní večer.
0: O rozhlasácích se říká, že když někam cestují, tak vidí takzvaně ušima. Kdy naposledy jsi zaslechl nebo viděl ušima nějaký zajímavý ruch nebo zvuk, který ti dokonale prodal i to místo, ve kterém ses nacházel?
1: Tak já vidím ušima opravdu pořád, dokonce to mám v podtitulu té své knížky jediné, kterou jsem dal dohromady, protože tam je očima ušima,
0: tak
1: takže ten svět očima i ušima a srdcem k tomu. Ty zvuky já vnímám pořád, i ty obtížné, dneska jsem jich slyšel moc, protože jsem přijel z východních Čech a tam je obchvat České Skalice a po něm se dneska odpoledne, než jsem vyrážel do Prahy, prohánělo příliš mnoho těch zběsilých motorkářů, kterým ani tak nejde o tu jízdu, ale o to, aby byli slyšet hodně daleko. Takže to byl pro mě velmi nepříjemný zvuk, takže to byl tak ten poslední, co mi utkvěl z posledních hodin v hlavě.
0: Ty jsi byl dlouhodobou zpravodaj v Anglii. Zároveň teď, když jsme se viděli naposledy, tak si prozradil, že jsi v létě byl v Londýně pokolikáté. Už počítáš to ještě?
1: Já už to nepočítám. To bych se plet. Opravdu, jak to jde, tak aspoň v podstatě v poslední době v každém roce nejméně dvakrát, třikrát tam letíme, protože už nejezdím autem, jako jsem jezdíval, protože tam máme syna, který tam je zaměstnaný a žije tam, takže jezdíme i za vnukem, takže ty návštěvy jsou poměrně, dá se říct, časté a já tam jezdím hrozně rád, protože obšlápnu ta místa, která znám za to tříleté působení zpravodaje, tak je to taková trošku nostalgie a trochu něco nového vždycky.
0: Já se na to ptám proto, protože častý argument některých lidí, když třeba by měl jet po druhé, po třetí do Paříže, tak tvrdí, já už jsem tam byl a všechno jsem viděl, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli to nemáš obdobně, že by si řekl a měl bys tam to právo, že si v Londýně už všechno viděl. Jak to máš při návratu do těch lokalit?
1: Víš co, já nevím, ale mně to připadá trošku povznešené. Všechno už jsem viděl. Já i v Londýně, kde téměř každou návštěvu zajdu do Tate Modern galerie, tak ani tam jsem neviděl všechno. Nemám teď na mysli ty měnící se expozice, ale vždycky najdu tu budovu nebo to okolí u té Temže s tím výhledem na chrám a na to město a na tu druhou část po pravé straně, kde vyrostly ty mrakodrapy. Tak pokaždé najdu jiný pohled v jiném světle a podobně, takže já bych si netroufl tvrdit, že jsem všechno viděl. Opravdu vždycky vidím něco nového a taky slyším něco nového.
0: Petře, ty jsi dnes s sebou vzal svůj slavný kufr, já jsem ho zmínil v tom úvodu, neprozrazuji ještě obsah, protože já ho nevím, ale prozrať jenom, co jsme dneska domluvili spolu během toho rozhovoru.
1: No, my jsme se domluvili, ty jsi mě požádal a mě to docela překvapilo, to se mi ještě nestalo, ale potěšilo na druhou stranu, protože já ho mám rád, ten kufřík, ona je to taková pro mě psychologie, jestli jsme o tom ještě nemluvili, otvírat lidem, se kterými třeba natáčím já rozhovor, tak trošičku psychologicky to srdce přiblížit si je, naladit si je na tu společnou vlnu. A vždycky v tom mám nějakou rekvizitu, která se váže k tomu mému hostu, ty jsi to sám zažil, on to dopředu neví, ale není to proto, abych toho hosta zaskočil, ale abych mu připomněl něco, většina ta lidí hned lidí pochopí, proč jsem to vyndal, tu rekvizitu, a ten člověk v tu chvíli hned se tak nějak víc uvolní a dá se říct, jakoby otevře. Takže když si řekl, abych vzal sebou pět, já jsem vzal víc, různých rekvizit, které jsou spojené s některými těmi mými novinářskými cestami, ať už rozhlasovými, anebo těmi televizními, no tak jsem zajásal a dal jsem těch tam víc těch rekvizit. A nechám na tobě výběr.
0: Tak já se dneska zahraju na celníka a po písničce se k tomu kufru určitě dostaneme. Posluchači se mohou těšit. A po té písničce zmíněné se ale ještě podíváme na některé Murphyho zákony, které se nevyhnuly ani cestovatelům.

0: Posloucháte pořad Noční mikroforum, jehož hostem je cestovatel a rozhlasový moderátor Petr Voldán. Já jsem slíbil zmínit ty slavné, nebo možná neslavné Murphyho zákony, které se teda také týkají cestovatelů. Zmíním tady jenom pár pro připomenutí, ale posluchači určitě budou znát. Třeba žádné letadlo neodlétne včas a pokud ano, tak je to letadlo, které na vás mělo čekat při přestupu. A nebo pamatujte, čím větší je vaše zpoždění na odbavení, tím vzdálenější terminál je vám přidělen a z první brány nepoletíte nikdy na světě. Petře, když jste natáčeli postřehy, zažil jsi na vlastní kůži některý z Murphyho zákonu nebo jiný Murphyho zákon?
1: Zažili jsme určitě, ale já bych zůstal u těch příhod s tím letadlem, protože když jsem letěl jako zpravodaj v Rusku na zajímavou novinářskou cestu, měli jsme se dostat na ledoborec a plout část severní mořské cesty, lámat ty ledy, tak jsme nejdřív letěli z Moskvy větším letadlem, pak menším letadlem a když jsme doletěli do Norilsku, tak tam jsme měli přesedat na menší letadlo, které mělo letět až na poloostrov Dixon. A když jsme k tomu letadlu přišli, tak oni říkali, tak si nasedněte všechno a pak říkali, víte co, nám se spálila jedna žárovka, my to za chvilku opravíme, jenom si viděte na plochu a za chvilku poletíme. Jednak nás zeštípali strašně komáři, ale ta žárovka, jsme si říkali, to je dobrá výmluva, akorát před náma neměli rozebrat půl letadla, oni to rozložili na tu plochu a pak to začali znova skládat, tak jsme byli takový nejistý, jak to nakonec dopadne, jestli se vůbec k těm ledoborcům dostaneme. A nakonec to dopadlo dobře, takže není to sice Murphyho zákon, ale bylo to s tím létáním spojené.
0: A s ledoborci už to proběhlo v pořádku?
1: V pořádku a mám tam unikátní zážitek, protože já jsem přestupoval z ledoborce na ledoborec po Fošně.
0: Tak to není jako přestupovat tady na
1: vlakem nebo z autobusu do vlaku, jako to jsem taky
0: přes. Pod tebou bylo prostě moře.
1: No my jsme se potřebovali po týdnu vrátit a oni to neměli až úplně vymyšlené, ale protože proti nám plul další ledoborec, oni nemůžou až k sobě kvůli těm ledům, tak ty námořníci říkají, tak my vám tam hodíme Fošnu, vy si vemte ty svý baťušky a jenom to tak přejděte. Kdybyste náhodou žuchli dolů, tak jsou tu vysoký ledy, ale na tom je docela slušná duchna sněhu, tak se vám asi nic nestane. No.
0: A ty si netrpěl akrofobii.
1: Ne, tohle bylo v pohodě, jinak nemám moc takový věci jako rád, ty výšky, pod kterýma nic není vidět a nebo podobně, ale tohle jsme dali teda.
0: To jsme na tom stejně. Já bych se ještě rád zeptal na tvé cestovatelské počátky, když jsi byl malý, věděl jsi, že už to cestování bude pro tebe tak zajímavé, že se jednou ti stane.
1: Někde se to tam propisovalo asi, hlavně v tom, že my jsme hodně cestovali jako rodina, my jsme mívali oktávku, takovou tu s křídílkama ještě, jako auto a můj táta byl takový cestovatel, který rád všechno nachystal přesně s itinerářem a byl takový kutil, takže na té oktávce, protože jsme byli tři děti a dva dospělí, tak jsme se tam tak vešli a nevešlo by se tam ten stan a spací pytle, tehdy se ještě vozil sebou do kempu kotlík a šusy a podobně, i nějaká ta výbava, stoličky typu rybářských, tak to měl ušitý takový vak, protože to uměl, on byl původně opravář šicích strojů kožešnických, takže s tím si poradil, maminka kožešnická šička, takže to dali dohromady, ten vak nacpal a pak jsme jeli, takže já od té doby jsem znal hrady, zámky, přehrady a ty kempy u toho, když se nám někde líbilo, tak to nešlo tam zůstat, protože podle táty jsme měli být prostě ten večer úplně někde jinde, no a tam jsme začali také jakoby cestovat. No já jsem cestoval hlavně trošku ve fantazii, protože jsem už pod peřinou babičky jako kluk poslouchal rádio a to mi vlastně tak jak nějak i ty knížky, které byly četby, teď jsme před námi tam pan Moravec nádherně prostě četl ten hlas, to bylo něco a mě to vždycky okouzlovalo a fantazíroval jsem, jak to asi vypadá v reálu, protože ten rozhlas je pro tohle tu fantazii lepší. Když je v detektivce padouch, který jde za někým a chce ho majznou po hlavě, no tak ho vidíme. Tušíme, co se stane. Když je to v četbě, tam si můžu představovat ulici, jak chci, padoucha, jak chci a tu oběť. Jo? Takže a pak už to šlo jedno za druhým. No.
0: A navíc i ten cestopis, byť se bavíme o stejných zemích, tak lidé vidí různýma očima. To by se to stalo konec konců několikrát. Já bych se zeptal na příběh Alexandra Selkirka, což je jméno, které pochopitelně souvisí se slavným Robinsonem Crusoe.
1: No, to je jeden...
0: Vypátral, stopoval ve Skotsku nebo v Anglii?
1: No, je to jeden z příběhů, které mě berou, protože já, když se dostanu na místa spojená s někým, kdo je třeba od nás zajímavý, třeba Čapek někde ve světě a jsem v hotelu, kde on chodil po schodech, tak já mám mrazení v zádech. No a když byla šance s ostravskou televizí natáčet postřehy ze Skotska, což už je strašně dávno, to bylo rok 1999, moje první postřehy, tak a když jsem zjistil, že ze Skotska pocházel vlastně předobraz toho Robinsona, ten Alexander Selkirk, a že to místo existuje reálně, kde ten Daniel Defoe našel toho svého Robinsona, tak jsem říkal, to musíme točit. No a když jsem pak viděl tu sochu toho námořníka vlastně, jak se dívá směrem z toho baráku, kde se narodil ten Selkirk, směrem k moři, no tak to byl zážitek úplně neuvěřitelný. Hotel Robinson, tam měli láhev whisky k nějakému výročí pomenovanou Robinson, byla teda prázdná. A chodit tam, já jsem si vzal sebou tu knížku toho Robinsona, sedl jsem si tam na kámen a četl jsem si z té knížky a bylo to na večer, to moře, ty vlnky se jenom tak leskly, bylo to jako, když je tam stříbro rozlité, no úžas prostě, já to úplně vidím, když si teď o tom povídám.
0: Mně se i líbí, že zmiňuješ věci, které já mám osobně rád, a to vzít si tu knihu na místo, kde se ten děj odehrává, tak to má, i když ji člověk četl, tak ona se rozehraje úplně jinými tóny.
1: Jo, to je něco.
0: Jo, i v té Anglii si strávil řadu let a těch návštěv, jak jsme zmínili v úvodu, bylo hodně. Přesto mě zaujala jeden terminus technicus, že existuje takzvaná posedlost dobrou adresou. Co to znamená v Londýně nebo v Anglii obecně?
1: No, je to o tom, že když třeba si právník na určité úrovni, anebo třeba člověk z banky nebo tak, tak bys neměl bydlet na místě, které nemá dobrou pověst třeba. Jo. Tohle byl paradox, protože můj předchůdce, legendární Karel Kincl, měl sice kancelář kousíček od Hyde Parku. Já jsem jí pak po něm zdědil ještě, takže jsem jí znal i jsem tam spal, když jsem za Karlem jezdil. No, ale on bydlel v části na jihu Londýna, která neměla vůbec dobrou pověst a to byl ten paradox. Jako. Jinak já jsem měl byt, ne že bych byl posedlý tou adresou, ale našli jsme slušný byt v domku, který rozhlas byl schopen zaplatit, bylo to nějak do rozpočtu, adresa to byla dobrá, protože to bylo v Hampsteadu. A já jsem naproti, když jsem se díval z okna, tak jsem občas viděl doktora House, jak vychází ze svého domu. A když dělal party, tak přijel taxík a přijel Mr. Bean na návštěvu za tímhletím člověkem. Takže adresa famózní, ale netrpěl jsem touhletou
0: posedlostí. Ale byl jsem v centru dění.
1: Ale byl jsem v centru dění a to jsem dopředu netušil, jaký budu mít sousedy.
0: Říká můj dnešní host, cestovatel a rozhlasový moderátor Petr Voldán. No a po písnice už konečně otevřeme Petrův cestovní kufřík.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedíme a povídáme s mým dnešním hostem, cestovatelem a moderátorem Petrem Voldánem, mým kolegou z Českého rozhlasu. Teď přichází téma kufříků cestovatelských. Já bych ho rád uvedl takovou storkou, příběhem. Slavný francouzský cestovatel a zakladatel hlavního města Koňské republiky Brazzaville Pierre Savornin de Brazza se v 19. století chystal na expedici do Afriky a řešil logistický problém, jak v divočině spát v pohodlí a čistotě. A firma, já nemohu říct její jméno, řeknu jenom písmena LV, posluchači se dovtípí, pro něj vymyslela absolutní raritu. To byl kufr, ze kterého se po rozložení stala plnohodnotná vojenská postel, včetně matrace. To byl jiná forma kufru. Petře, ty ten kufr máš, jak jsem říkal, jako takový emblém už tvůj posluchači nebo hosté, když jdou k tobě na rozhovor, tak už ví, že se ten kufřík chystá, ale možná pojďme ho posluchačům popsat. Zaprvé ta historie, jak je starý, od koho máš a jak vypadá.
3: Popíšem, ale já to ještě uvedu pár slovy. Ty jsi mě tímhletím úryvkem připomněl kufr, který jsem viděl u Františka Kinského v Kostelci na Torlicí v jeho novém zámku, protože on tam má také cestovatelské artefakty. My se docela dobře známe. A on mi ukazoval kufr, ve kterém je i, nedá se to asi unést, oddělení na ramínka, na stojato. Pevný kufr takový, s tím bych neuměl cestovat, ale nádherná záležitost, nádherná. No tenhle ten můj kufřík, já fyzicky to nemůžu ukázat, tak to aspoň zvukem. Tohle jsou závěry, které se mi už rozbily, ale jsou u nás tak šikovní lidé, kteří takový kufřík po babičce. No, kolik mu může být? Já to typuju na takových 70 let tomu.

0: hledat, čím to přelepím, ale jsou tady zajímavé unikáty, třeba hotel Zimní stadion Opava nebo hotel Zlatá štika Pardubice, to jsou takové docela raritky starší. No a z nových jsem pyšný třeba na obtisk Bony Pueri, chlapeckého sboru hradeckého, anebo chata Vírovka, kde jsem také natáčel cestovatelskou besedu.
1: Tak je vidět, že jsi lokální patriot, že i ta české a moravské destinace.
0: A pak rádio.
1: A pak rádio, pochopitelně nemůžu.
0: Noční proud.
1: Ale já se teďka poprosím, jestli bys mi ho teda předal. Uděláme ten zmíněný experiment, abych ho teďka tady vlastně naživo otevřel a vyberu jeden z těch předmětů, který mě teď trkne. Tak tady je dopis, vypadá skoro, že by byl, ale tady nádherné razítko Windsoru.
0: No tak si ho otevři a podívej se a já ti k tomu povím příběh. Je to ze zhora rozstřížené.
1: The Lord Chamberlain is commanding. To vypadá na nějaké vzácné pozvání na nádherném kartonu, to je vidět i ten papír, tak popiš.
0: No, když se tahle obálka objevila pod dveřmi v tom londýnském bytě, o kterém jsme mluvili, v tom služebním bytě, tak jsem trošku strnul, protože z toho je jasné, že to nepřišlo jen tak od někud, že to není pokuta za dálnici nebo něco podobného, nebo parkování. Psala královská kancelář z Buckinghamského paláce, jsme u těch adres, to je adresa číslo 1 v Londýně, a jsem si říkal, co se děje. Nedocvaklo mi, že každý ze zpravodajů, kdo je, nebo z novinářů vůbec, kdo je v Londýně, tak touží být součástí, občas tam vždycky pár novinářů je, pozvání na garden party ke královně. A ono přišlo právě v tomhletom.
1: Tak to věřím.
0: Měl jsem končit svoji misi, přišla pozvánka, bylo to úžasné, tam jsou i pokyny, jak se máme chovat v té obálce ještě. Je tam fotografie, kde moje žena má klobouk, který si musela pořídit, protože to jinak nejde, to je něco jako na dostihy, musí být originální klobouk.
1: Já věřím, že ten dopis vydá za 1000 i fotografií, protože se ho spojíš.
0: Vydá.
1: Tak lovím po druhé, tady mě zaujala kniha a ta má také, není to kniha, je to památník a v tom jsou
0: podpisy různých zajímavých lidí. Dá no, se tam,
1: můžeš zmínit.
0: No, narazil bys tam třeba na pravnuka Dostojevského, nebo na pravnuka Tolstého, ale také na Zátopkovou, která se tam zvětšnila i s Oštěpem, se tam namalovala. Jsou tam kosmonauti různí, Erkinol, desetibojař, olympijský vítěz. Jsou to lidé, které jsem potkal při natáčení, ale bohužel jsem tenhle ten notýsek si pořídil mnohem později, než jsem spoustu lidí minul. Třeba tam nemám Jana Kaplického, se kterým jsem natáčel a podobně, ale jsou tam opravdu zajímaví lidé a jsem rád, že jsem se s nimi měl šanci někdy v životě protnout.
1: A ten notýsek má krásnou koženou vazbu. Už je vidět, jak je ošahaný, že je evidentně hodně používaný, také zničíš.
0: Ruční práce,
1: setkání. Tak já do třetice ještě zalovím. A no ten asi Hurvínka nemůžu minout. Ten je krásný.
0: Ale Hurvínek je docela známý. Chtělo divadlo Spejbla Hurvínka, paní Kiršnerová mi dala nabídku, že ho ode mě koupí. Já jsem říkal, zatím vám ho neprodám. Oni totiž poznali to, co já už jsem si předtím nechal oskoušet, že je opravdu sdílen, které vyráběly Hurvínky pro profesora Skupu. Má zajímavou historii, přijel se mnou zpátky z Moskvy ze zpravodajského postu, protože jsem natáčel s paní, která byla překladatelkou hurvínkovských her, ale také her třeba Jana Wericha, divadelních, do ruštiny, a jí ho dal profesor Skupa jako dárek. No a ona, ta paní, než odešla z tohoto světa, tak říkala, on tomu v naší rodině nikdo moc nerozumí, Petře, vemte si toho Hurvínka, ať se vrátí domů, protože kdo ví, jak by skončil. Takže tenhle ten hodně starý Hurvínek, pravděpodobně od toho prvního tvůrce všech těch Hurvínků, teďka bydlí u nás, to stáří mi potvrdili v divadle Spejbla Hurvínka už před lety, a já to opakuju, možná už to i posluchači slyšeli při některém jiném mém vysílání, on je historicky potvrzen tím, že má zelené kšandičky. Ty mýval Hurvínek do té doby, než se stal televizní hvězdou, protože tam se takzvaně klíčuje na pozadí, ta zelená by byla špatně, to pozadí bývá, myslím, zelené, takže pak mu začali dělat ty bordo, takové kšandičky, a to už jsou novější Hurvínci, takže tenhle je starý.
1: když jsme, to je nádherný příběh, já ho znám, ale zase si řekl detaily, které jsem neslyšel a navíc teda teď ho mám poprvé v ruce a je to teda zážitek, protože z toho opravdu příští energie. Ještě k těm kufrům skutečně, když cestuješ, tak seš věrný i tomu, té formě toho zavazadla. Máš rád kufry anebo už dáváš?
0: Ono je to kombinace, hlavně když cestuju soukromně, tak většinou kufr, ale pokud jedeme natáčet ty postřehy s ostravskými kluky, jak já jim říkám, tak většinou je to kombinace. Kufr, kde člověk potřebuje mít víc věcí, vozím sebou i knihy nebo jiné artefakty. S Danou Zátopkovou to bylo tak, že jsem si od ní chtěl půjčit ten pověstný oštěp, kterým vyhrála ve Finsku. Do Finska jsme nejeli, ale kolegové museli přibalit, mě by se do kufru nevešel, půjčený z atletického oddílu, který pořádá Zlatou tretu, teď už se to jmenuje jinak ty meetingy, oštěp taky. Takže vozím kufr, ale k tomu mám baťoch, protože když jsme potom na place a točíme přes den, tak samozřejmě člověk potřebuje mít sebou poznámky, brýle, krém, aby se nespálil a tak dál, někde repelent, kde je fůra komáru, takže to základní sebou. Přitom se mi podaří třeba při tom natáčení ztratit dvoje, troje brýle. Já třeba vím, kde leží moje brýle přesně v Moldavsku tentokrát a dvoje v Rumunsku. Takže je to kombinace. Kufr, baťoch.
1: Zimbabwe se tomu říká, když něco ztratí, že to je oběť bohu ňami-ňami, tak je vidět, že ty brýle evidentně jsou žádané. Já jsem je taky ztratil, ale v Africe. A ty jsi ztratil třeba kufr na cestách? To je taková typická věc, která se
0: zjistovatelům
1: nestratí.
0: Téměř každý, já teda musím zaklepat, protože mám letět do Španělska ještě letos, takže to se mi nestalo. Každý má skoro historku, že ty kufry letěly jinam než on a pak se to vrátilo. Já jsem v tomhle měl docela kliku. Že byl nabouraný ten kufr nebo tak to byl, ale
1: jenom připomenu a zhrnu to, že zdaleka nedosahuješ kvalit herečky Marlene Dietrichové, která prý ráda, když cestovala z Evropy do Spojených států za oceánskými parníky, tak byla pověstná tím, že těch kufrů měla více než 20 a úplně trnuli celníci, až dorazí do New Yorku, protože jeden kufr byl na klobouky, druhý byl na boty.
0: Tomu rozumím, ale...
1: To neřešíš. A
0: to neřešíme.
1: Možná to i díky tomu, že všude hladce cestuješ. Už po písnice je dobře, milí posluchači, že jste třeba po večeři, protože my vám budeme s Petrem dělat chutě, protože se podíváme po Evropě do míst, kde se něco dobrého buď to vaří, anebo pije.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: S mým dnešním hostem, cestovatelem a rozhlasovým moderátorem Petrem Voldánem jsme teď zalistovali takovým zvláštním, abych skoro řekl, Petře, fotografickým 3D albem. Tvůj cestovatelský kufřík obsahuje mnohem více předmětů, na které by bylo mnohem více otázek, kdybychom tady měli čas, ale třeba ještě dojde alespoň na jeden předmět. Ale pojďme teď co jsme slíbili posluchačům, zmínit některé zajímavé gastronomické zážitky. Já bych na úvod zmínil, když v roce 1922 podnikla slavná spisovatelka Agatha Christie roční cestu kolem světa v rámci propagace britského impéria, tak v dopisech matce nadšeně psala, jak potkala nejlepší věc na světě, i když se u jeho jedení člověk šíleně umaže, a myslela tím tenkrát mango, které v těch tropických oblastech se dávala k večeři, k obědu. Je to zaznamenáno. Je něco obdobného, na co jsi narazil i na cestách, co tě tak překvapilo, že...
3: Dokonce umazalo.
2: Ale... Dokonce umazalo. Já mám teďka na mysli jídla, která i když se člověk vrátí, tak je prostě se snaží vyhledat v nejbližším obchodě.
3: Tak já to mám s chlebem takhle.
2: Já jsem
3: milovník chleba od dětských let, nikdy jsem ho domů nedonesl celý, vždycky jsem ho půlku toho pecnu velikého ukousal a já mám dokonce záběr, když jsme natáčeli o chlebu na Maltě, protože tam je městečko, kde se pořádají chlebové slavnosti a tam jsem držel v ruce i chleby snad půl metru veliké a já jsem se pro záběry do toho zakousl a samozřejmě nejvíc ohlas měla fotografie a záběr, kde já jsem od té mouky na nos a úplně všude, protože to byl čerstvý, fantastický chléb. A kamkoliv jsem přijel, tak jsem hledal obdobu, takže my jsme třeba ve Finsku točili o chlebu s dírou. Finové mají chléb, který se pekl dřív jako hodně do zásoby a nechávala se tam v prostřed díra, je kulatý a on se sušil na tyči, něco jako násada od koštěte. No a tak jsme točili v pekárně soukromé v Helsinkách, kde ve 4 jsme museli nastoupit, já jsem si vzal zástěru a pekli jsme ten chleba. To samé třeba v Kavkazských republikách, protože takový ten jejich laváš, nebo ať už se to jmenuje tak či onak, tak v Gruzii pect v peci zakopané v zemi, kde se to těsto připlácne na stěnu a musí se pohlídat, aby nespadlo dolů do toho ohniště. Zážitek jako hrom, takže to je jedna gastronomická bomba, která mě utkvěla a kterou mám rád teda.
2: A z hlediska preference třeba kuchyně, italská, španělská, byl jsi v Kastýlii?
3: V podstatě všechny, ale nemusí být pálivá, což je paradox, protože točil jsem o sečuánském pepři a na konci jsme točili také takzvaný ohnivý kotlík, což je věc, která pro milovníky pálivých jídel je prostě nebe v ústech, já říkám nebe v hubě, ale pro mě to je vražda, protože já to mám jako lokální anestezii v tu chvíli a nemůžu popadnout dech a tečou mi slzy. Takže i to jsem jakoby okusil, ale spíš jsem na ty mírnější věci. Já jsem si třeba oblíbil z anglické kuchyně fish and chips. Kdykoliv, kdekoliv narazím na fish and chips, nejlépe do těch novin zabalený, na což byly nejlepší takové ty stánky po celé Anglii, někde u silnice, ne ty velké restaurace, tak to je další moje velká úchylka.
2: Jedna reportáž, tuším ze Švýcarska, měla název Sírová báseň.
3: Ano, to byl zase sýr.
2: Jsou básnici, kteří mluví o splavu, o večeru, o tom, jak touká slavík. A...
3: No, to byla báseň opravdu fantastická, protože jsme v kotli měděném na dřevěném uhlí, protože tak to musí být, jinak ten sýr nemá ten certifikát. Připravovali sýr, který měl, to kolo mělo asi 17 kilo, takže jsme to povařili, do plátna nachytali, dali do formy, vytlačili z toho a pak jsme jeli teda do té zrací, vlastně to byla až budova, to nebyla místnost, kde ty, to je zajímavé, že ty producenty, ty farmáře v téhleté části Alp švýcarských sdružuje jakési družstvo. Oni mají na to jednu budovu, kde to nechávají uzrát a podobně a to bylo zážitek neuvěřitelný. Takovýhle sýr.
2: Kdybychom plynuli, nebo já bych možná ještě dodal to, že když jsi mluvil o těch chlebech, tak jim to připomnělo opět našeho oblíbeného, společného oblíbeného Karla Čapka, který říkal, že je dobré, aby si cestovatelé na cestách všímali takových obyčejných věcí, které třeba nefigurují v těch cestopisech, v těch průvodcích a ten chleba, když si to člověk představí, ty jsi to popisoval, jeden má díru, jeden je velký, tak je to vlastně nádherný vzorek i té země.
3: Některé, ne, a všude chleby, je to základ.
2: Je to základ života všech obyvatel. Ještě, když je, teda jsme zmínili to jídlo, tak kdybychom přešli plynule k pití, tak ty preferuješ často si vídán na fotografiích se sklenkou dobrého červeného vína, nebo předpokládám, že dobré.
3: Preferuju víno před pivem, ale kdyby si zalovil v kufříku, tak je tam láhev od piva, která je z třetího nejvýše položeného pivovaru na světě. 3400 metrů vysoko, vaří, aspoň doufám, že doteď vaří, pivo Divoký jak, myslím, že se jmenuje, král jestli jaků. Se nepletu, Král jaků. Bývalý právník z Moravy, jakýsi Max Nesázal. A tahle ta etiketa, ta vznikala v Praze na Malé Straně, protože jeho tatínek tam má ateliér, já jsem za ním byl a on mu tam navrhoval tuhle tu etiketu. To pivo se vaří z českého chmele, který tam tenhle ten šílenec si nechává posílat v mini pivovaru, který si pořídil a metodou pokus omyl se naučil vařit v téhleté části vlastně v podstatě pod Himalájemi se naučil vařit pivo. 3300 metrů.
2: To už je slušný údaj, který by se slušel uvést hned vedle počtu
3: stupňů. Takže
2: tahle
3: ta sklenice je docela raritní, protože oni od nich nakonec museli upustit. Ta distribuce v těch horách byla složitá. Takže v tom Sichuanu, takže oni potom přešli k těm soudkům hliníkovým, nebo z čeho je to. Tohle bylo nepraktické rozvážet a zase svážet zpátky. Takže nevím, jestli ty lahve ještě vůbec fungujou, ale sběratel by asi zajásal.
2: To si myslím, že u spousty sběratelů pivních etiket tohle musí být jeden ze svatých.
3: Uličkami odtud z rozhlasu, kdyby na mě nějaký sběratel čekal.
2: Ty to zvládneš zadním vchodem. Zmiňme se to červené víno. Většinou, když se člověk vybavuje vzpomínky anebo vypráví známým zážitky z návštěvy sklepů, tak většinou tam se člověk prochází. Ty jsi mi jednou zmínil, že ses v jednom sklepu na víno projížděl v autě.
3: Dokonce ve dvou.
2: Kde je
3: tady? Dá se i autobusem.
2: Je to
3: v Moldavsku. Dva vinné sklepy, neuvěřitelné. Jeden z nich je v Guinnessově knize rekordů, protože má tolik lahví vína, že kdyby všechny Moldavany obdarovali jednou lahví, tak na každého se dostane. Přes 2,5 milionu lahví. Jeden ten sklep je 15 kilometrů severně od Kišiněva a další je asi 13 kilometrů jižně. Jmenovat je asi můžu, protože naši lidé už tam jezdí. Jeden je Milesti Miči a druhý je Krejkova. A tam opravdu jsou sklepy tak velké, že se tam jezdí auty. Ulice se jmenují Chardonnay nebo Riesling. Ochutnává se tam, žasne se tam a je to úžasné.
2: Tak to v momentu, kdy člověk chce ctít to staré české pořekadlo ve víně, pravda, poví se to snadně, kde však chceš ji hledat, hledejí až na dně, tak tady to musí být poměrně teda těžké.
3: Tam je to těžké, zjistit, protože skoro tak těžké, jako vlézt do té nádoby amforovitého tvaru, které se říká kvevry, která je zakopaná v zemi, zase v zemi, odkud zešlo víno, uznávají to prý i Francouzi, to znamená z Gruzie. V jedné té obrovské asi na 500 litrů vína mě nechali do ní zalézt, do té amfory. Tak tam pít víno, to je také další zážitek. Ne?
2: Já bych se vrátil ještě k té kuchyni, před nás určitě poslouchá tvoje žena, pomáháš doma v kuchyni, ne? Když ochutnáváš.
3: Nepomáhám, ochutnávám a chválím, protože žena výborně vaří. Byl bych schopen si uvařit, protože byla období, kdy jsem se o sebe musel třeba postarat, takže něco dokážu, ale já mám rád taková ta, my máme společnou jednu věc, ty rád jezdíš na Vysočinu, můj tatínek byl z Vysočiny, to je kraj brambor, tak já mám rád všechno z brambor, to znamená bramboráky.
2: Odkud byl?
3: On byl od Hlinska, ta je ta jiná část, ta malířská tam trošku, že jo?
2: Blízko.
3: Takže všechno bramborové, ať už jsou to bramborové knedlíky, nebo ať už jsou to chlupaté knedlíky, se
2: bramborové
3: jim říkalo,
2: placky určitě
3: bramborové znamená. Placky, nebo bramboráky a tak podobně. Mám rád guláš, všechno, co je prostě.
2: Já jsem sice večeřel, ale když se o tom ještě chvilku
3: budeme. Já už taky mi jich škrundá.
2: Já možná ještě proto zalistu, nebo zalovím, teda správně řečeno, v tom kufříku, který mě zaujal ještě jeden předět, který stihneme popsat. Je to takový zvláštní svitek, který tady teda trošku s dovolením
3: povyruju. Tak si počti.
2: No to si nepočtu, ale tuším, že nás to odvádí někam na dálný
3: východ. No jsme v Jižní Koreji.
2: V Jižní Koreji.
3: A je tam napsáno Petr Voldán.
2: Petr Voldán.
3: Když to budeš držet správně a razítko bude dole, já jsem si ho tam musel nechat dát, to je moje osobní razítko.
2: Je to těžítko, se předpokládám, že je tam.
3: Taky, a tadyhle je razítko. Hmm. A podle toho razítka já poznám, že to je ze zhora dolů správně Petr Voldán v korejštině. A je to zjednodušené čínské písmo, které král Sejong jim nabídnul, že prý je úplně jednoduché proti tomu čínskému.
2: Já jsem
3: takže jsem se tak mohl představit.
2: Já jsem chtěl typnout Japonsko, ale když to jsem úplně...
3: No to vůbec tam jako v těch písmech je to složité.
2: A ty jsi chtěl zmínit, když jsem se tě ptal na vzácnou nebo zážitek s nahrávkou, tak máme tam v kufříku ještě jedno CDčko. To jsem nechtěl, to mě tolik na CDčka pochopitelně, co by tam mohlo být, ale když jsi mi tady prozradil...
3: No je tam i fotografie takového toho přehrávacího přístroje s tou troubou, protože tam je záznam hlasu Tolstého, známého spisovatele, který byl prý kamarád s Edisonem a tak dál, to mi vyprávěl jeho pravnuk v Jasné Poljaně a to jsem si přivezl právě z téhleté návštěvy, naprosto úžasné panství. Přivezl jsem si i recept na nějaký zákusek, který se dělal u Tolstých.
2: Tak to je krásné i to, že tam člověk tu osobnost může, doufám, že to máš zalohováno v nějaké MP3, aby se ti to CDčko nepoškrábalo.
3: No ani jsem ho od té doby jsem ho hrál snad jednou. Jako jo. Pro mě to má tu, já když ho vezmu do ruky nebo ho vidím, tak pro mě se tam promítá ten příběh toho místa, takže ten zvuk není až tak úplně klíčový. I když samozřejmě oba jsme přes zvuk jako milovníci a zvuk je náš osud.
2: Říká můj dnešní host, rozhlasový moderátor a cestovatel Petr Voldán a my po písničce ještě jednou zacestujeme a vydáme se tentokrát hledat evropské trpaslíky.

0: Ve studiu si povídáme s mým dnešním hostem, cestovatelem a rozhlasovým moderátorem Petrem Voldánem. Petře, cestovatel, dá se říct, nikdy nespí, jsem chtěl říct, ale to znamená, že i když je doma v České republice nebo u tebe v tvém případě ve východních Čechách, tak se k těm cestám vrací. V tvém případě teďka nedávno si se vracel díky tomu, že si namlouval komentář k posledním postřehům z Rumunska, tak k Rumunsku. Stalo se ti někdy třeba i v tom studiu nebo ve střižně potom, když to vidíš, že si říkáš, Hergot, tady jsem se měl ještě chvilku zdržet, protože mi tady něco mohlo utéct. Taková ta zpětná vazba na to, nebo to druhé cestování, ale už to nemůžeš...
1: Už to nemůžeš vrátit.
0: Už to prostě nemůžeš vrátit.
1: Mně tam spíš je líto toho, co se nám do toho nevejde. Ono přece opačně. Jenom šestiminutová plocha není tak veliká, nemůžu si stěžovat, protože vždycky to nakonec dopadne díky práci všech těch lidí, kteří kromě toho, kdo je na té obrazovce, jsou. A je to spousta lidí, nejenom režisér a dramaturg, kteří s námi jezdí a kameraman, jsme čtyřčlenná skupinka, tak pak ještě jde o zvuk, znělky, grafiky a všechno další. Takže vždycky z toho vypadne taková hezká šestiminutová kulička oblíbená u diváků. My jsme teď zaznamenali u moldavských postřehů jeden divácký přes 400 tisíc diváků na tak krátký pořad v premiéře. Jako myslím si solidní. Takže prožívám to znovu. Někde si říkám, že jsem se mohl třeba zdržet u nějakého detailu víc anebo podobně. Ono je to tam hodně o detailech než o těch celkových pohledech. Ale myslím si, že ten pořad už má svoji fazonu a není potřeba s ním moc hýbat. My ho modernizujeme třeba pomocí dronů a podobně, ale to, že má takovou sledovanost, si myslím, že je ocenění toho, že to lidi to drží, zajímá, že to lidi
0: a drží to formu a kvalitu. I z hlediska reflexe těch cest z toho Rumunska plánuješ, ještě má vzniknout nějaká kniha nebo komiks, jestli mám správné informace? Nebo
1: no, zajímavé možnost? Je to, já jsem si tam trošku posteskl, že Rumuni znají architekta Karla Límana, což byl architekt, dvorní architekt rumunských královských rodin, což se u nás moc neví, mladoboleslavský rodák, že o něm mají jednak fantastickou monografii, tu jsme možná tady minule měli, ale že o něm udělali i komiks. No a čas se posunul. Za dva dny ve středu jedu do Mladé Boleslavie a bude křest české verze toho komiksu o architektovi, což je nádherné. Tam se promítnou ty hrady a zámky Peleš, Pelišor, Bran a moc se těším na setkání s paní Salačovou Límanovou, které byl vlastně Karel Líman strýc. Takže to bude zase úžasný návrat oklikou do Rumunska.
0: Já jsem před písničkou zmínil evropské trpaslíky a tím nemyslím, že bys jezdil do pohraničí a skupoval ty nevkusné evropské trpaslíky, ale ty reálné v podobě států. Je to sen nebo je to něco, co už je rozplánováno? Asi o tom můžeš mluvit, abychom to taky...
1: Mluvit o tom klidně můžu, protože zatím to asi je pořád ještě sen. My už delší dobu sníme s kolegy z Ostravy, že bychom natočili jedny postřehy, které by byly z více míst, destinací ne tak kompaktních. Byli by to pověstní evropští trpaslíci, kterými jsou Monako, Andorra, San Marino, Lichtenštejnsko a Gibraltar. Každému bychom dali tak 2-3 díly, abychom se dostali do těch 13. Jenomže je to logisticky tak složité, jsou od sebe tak daleko, řada z nich není poblíž většího letiště, že je to finančně a logisticky tak náročné, že se nám to zatím nepovedlo. No a jestli se to někdy do budoucna povede, tak to bude záležet i na tom, kvůli čemu jsme skončili minule naše povídání v nočním mikroforu, kdy jsme podpořili ten odpor proti všelijakému tomu tancování kolem veřejnoprávních médií. Takže půjde o to, jak ta veřejnoprávní média, konkrétně Česká televize, na tom bude s těmi rozpočty, jaké budou do budoucna. No a pak se uvidí, jak na tom budou trpaslíci. No.
0: Moje babička měla ručně šitou dečku, kde byl nápis Kdo doma radosti nemá, marně ji v cizině hledá. Ona už nežije, ale ten citát zůstal, možná zůstane dlouho v mých myšlenkách, protože já na něj často pamatuju právě, když se člověk vydává na cesty, tak je to důležité mít místo, kam se člověk má vracet. Co nebo kdo ti dělá doma radost?
1: Doma? Doma mi dělá radost moje žena, která nádherně maluje a já pořád nevěřícně koutím hlavou, kde se to v ní bere, protože ona vlastně maluje suchým pastelem teprve asi 8-9 let, do té doby nemalovala, ale jak jsme tak rajzovali po světě, tak jsme chodili po galeriích a tak dál, má to prostě v sobě, takže začala malovat a pak mi dělají radost samozřejmě vnoučata. Dělá mi radost i to, když můžu dělat na domku třísky, protože mám rád takovou manuální práci s něčím, co voní a nebo podobně, takže to je dřevo. No a radost mi dělá to, že zatím pořád ještě mluvím a hýbu se a můžu občas cestovat a můžu dělat i to rádio, cestovatelský pořad na cestách s různými hosty, včetně tebe. Není to jenom cestování prstem po mapě, ale je to fůra zážitku a potkávat zajímavé lidi, to mi dělá radost.
0: A kam se chystáš?
1: Letos se chystám na krátkou dovolenou do Španělska, když to dobře dopadne, tak možná i do budoucna tam točit, když řeknu jenom jeden tahák, jeden z dílů Salvador Dalí, tak je asi každému jasné, že by to mohlo být zajímavé. No a jinak se chystám prostě skládat dřevo, které mi přivezou a podobně.
0: To je také nezbytně důležitá věc a bez toho by člověk na chalupě nemohl nikdy fungovat. Hostem dnešního nočního mikrofora byl cestovatel a rozhlasový moderátor a skvělý člověk Petr Voldán. Petře, já moc děkuju, že jsi snašel čas a zavítal si v nočních hodinách do našeho pořadu.
1: Já děkuju za přízeň a za to, že jste vydrželi poslouchat mé zážitky.
0: A s vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Jan Eliáš Svatoš a jako obvykle citátem. Autorem toho následujícího je spisovatel Oscar Wilde. Cestování by bylo naprosto krásné, kdyby nebylo té vulgární nutnosti tahat sebou kufry.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, máme 23 hodin, 30 minut a k tomu 17 vteřin. Máme pondělí, je 31. srpen roku 2026 a je to takový zvláštní pocit. Stojím tady u mikrofonu, jsem ve studiu dvojky, začíná touto znělkou Noční proud a už jenom necelou půl hodinu budou letní prázdniny roku 2026. A za necelou půl hodinu začne nový školní rok 2026-2027. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, přeji vám nejen dobrý večer, ale taky dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia.

pro nás Madonna, pro Američany Madonna. Holiday, celebrate. Stále ještě slavíme, protože stále ještě máme letní prázdniny letošního roku. A jak to tak vypadá, má je samozřejmě i ona. Máme dnes 31. srpna, říkal jsem to před chvilkou, ale připomínám to teď, a to proto, že právě dnes slaví 55. narozeniny a ještě chvíli na tu oslavu mají za prvé modelka Tereza Maxová a za druhé zpěvák, kytarista, skladatel, textař a také držitel ceny Legenda nočního proudu v kategorii zpěvák Michal Hrůza. Mají dnes 55, takže všechno nejlepší. Zítra má.

Skupina Reddy Kirken a její tehdejší frontman a také autor této písničky Michal Hrůza. Zítra mám a Michal Hrůza a Tereza Maxová mají dnes narozeniny 55, ještě jednou to rád zopakuji a samozřejmě přeji z nočního proudu všechno nejlepší. Jak bude vypadat tento noční proud? Tak je to jednoduché, protože po půlnoci máme 1. září, tak dodržíme tradici, protože už léta vždycky na začátku školního roku, když je pondělně úterní noční proud, tak si opakujeme abecedu, takže po půlnoci si zopakujeme naší českou abecedu od A až po Z. Teď jsem chtěl říct po žet, ale třeba nám to nevíde. Je možné, že to žetko bude, ale nejsem si tím úplně jist. A kromě toho po půlnoci, to znamená 1. září, ale v roce 1946, to znamená, že slaví zítra 80. narozeniny, tak se narodil právě Barry Gibb, člen skupiny Bee Gees. Obrovská legenda, co se týká autorů i interpretů a tak dále, ale to si řekneme všechno až po půlnoci. Já se na to moc těším. Nechoďte spát. Nestojí to za to.

Text Bernie Taupin, hudba Elton John neboli Reginald Kenneth Dwight, Your Song, jeden z největších hitů, které oni napsali společně. Nevím, jestli jste někdy neviděli dokument o tom, jak oni tvořili. Vždycky byl první text, který napsal právě Bernie Taupin a pak se pokoušel vždycky zhudebnit ten text Elton John, když se mu to několikrát nepovedlo, když třeba 4-5 hodin se mu to nepovedlo, tak prostě odložil ten text a třeba ta písnička už nikdy nevznikla, anebo se k ní někdy vrátil. Tahle prý vznikla okamžitě a není divu, je to jeden z vůbec největších hitů Eltona Johna za jeho dlouholetou kariéru. Mimochodem příští rok, někdy v březnu, to je oslaví 80. narozeniny, o těch osmdesátkách to dneska bude teda hodně, ale nemyslím tím to období 80. let, ale oslav 80. narozenin. Už jsem to říkal, Barry Gibb po půlnoci bude mít 80. narozeniny, je to vlastně jediný žijící člen skupiny Bee Gees a teď vám něco řeknu ke dvojce, protože i my tady budeme tento týden slavit 80. narozeniny. Ty první oslavíme v sobotu, přesněji řečeno, budeme je slavit bez toho, aniž bychom mohli oslavovat toho žijícího zpěváka, protože to bude připomenutí 80 let od narození jednoho z nejlepších zpěváků historie vůbec. Zpěváka, o kterém já si myslím, jako kdyby žil, protože to, že neustále rádia a televize popularizují a spopularizovali jeho písničky, jeho kariéru, je o něm film, tak to svědčí o tom, že ta jeho, jak bych to řekl, ta jeho aura stále žije. Freddie Mercury totiž se narodil 5. září roku 1946 a tak v sobotu to bude 80 let, co se narodil. Potom v 24. listopadu si zase budeme připomínat jeho úmrtí a to v tom roce 1991, to byl teda blesk z čistého nebe, až se mi o tom špatně tady mluví, ale pamatuju si, jak jsme se to dozvěděli, jak jsme z toho byli všichni úplně hotoví, že ten velikán roku zemřel takhle mladý tenkrát v tom roce 1991, to si rychle spočítáte, kolik mu bylo, když se narodil právě v tom roce 1946. No a my na dvojce budeme slavit, protože i když už není mezi námi, tak je co slavit, prostě jeho osmdesátiny jsou oslavou muziky, rockové muziky hlavně a jeho hlasu. Takže dopoledne bude speciál Halo Soukup Halo, začne v 10 hodin. Ondřej Soukup dnes natáčel právě ten pořad, byl jsem u toho a moc se mi to líbilo, takže se můžete těšit i na něco, co třeba vůbec neznáte a co jste nevěděli. No a potom od 20 hodin já mám takový pořad, který se jmenuje, no nebudu to říkat, není to důležité, myslím si, že se budete divit, co vlastně Češi natočili 10 let po smrti Freddieho Mercuryho, tedy v roce 2001. Byla to taková velká podsta, která se konala v Rudolfínu. Já jsem tam byl tenkrát jako moderátor, takže o tom budu vyprávět a připomeneme si samozřejmě i hlas Freddieho Mercuryho, tak jako teď v Nočním proudu. Tohle je moje nejoblíbenější písnička od skupiny Queen s hlasem Freddieho Mercuryho a je to vlastně první single, který jsem si koupil. Říkám to trošku špatně, protože já jsem si předtím ještě koupil single s písničkou Flash, to byl hit z filmu Flash Gordon, ale to je takový hit, který se v rádiu moc pouštět nedá a na druhé straně byl takový dialog, na to si vzpomínám, ale Save Me, to je první hit, který jsem si koupil na burze, tady pod Václavským náměstím v Kotcích za 100 korun tenkrát a byl jsem z toho úplně vyřízený. It's time.

Skupina Queen, Freddie Mercury, Save Me. I když už jsem tenkrát měl LPčka skupiny Queen, tak tohle byl můj první regulární single, který jsem mohl také hrát na diskotékách, což se u té písničky Flash říct nedá, i když taky by se dala zahrát, ale ona trvala asi minutu a 18 vteřin. Tak to je sobota, kdy bude 5. září a budeme si připomínat 80. nedožité 80. narozeniny Freddieho Mercuryho a pak přijde neděle. Já ještě zopakuju tu sobotu jednou v 10, Halo Soukup Halo a v 8 večer potom vzpomínka na Freddieho Český národní symfonický orchestr. A teď ta neděle, protože v neděli by 80. narozeniny měla Hana Zagorová. Hana Zagorová je zaprvé 9násobná zlatá slavice a také držitelka ceny Legenda nočního proudu v kategorii zpěvačka a za třetí jedna z nejpopulárnějších zpěvaček naší historie, to je 100%. Takže v neděli 6. září by 80. narozeniny slavila Hana Zagorová.

Zůstaň tady léto, to je prosba Hany Zagorové. Léto samozřejmě ještě máme a bude ještě dlouho, bude až do

vždycky taková tradice v nočním proudu, že si opakujeme tu abecedu. Tak zkuste si třeba teď, než skončí půlnoční zprávy, které budou zhruba 10 minut po půlnoci, zkuste si napsat nebo jenom zazpomínat na všechny zpěváky, zpěvačky a skupiny od písmene J. A to je hodně těžké. Ale jsou písmena, která jsou lehká. Třeba B.

0: I tady v nočním proudu teď bude půlnoc a pak se vraťte zpátky a tady na vás počkám.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Začíná nový školní rok. Některé školy mají víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Záchranné práce po povodních v Nepálu a Tibetu komplikuje déšť a zničená infrastruktura. Wimbledonská šampionka Nosková postoupila do druhého kola tenisového US Open a dnešek bude nejdřív skoro jasný, přechodně oblačný, výjimečně s přeháňkami. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je úterý 1. září a začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes začíná nový školní rok. Změny přináší hlavně v prvních třídách. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky totiž letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly ve školce o rok déle. Znamená to i víc asistentů.
3: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
4: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
3: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
3: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Rezort financí zveřejnil návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun míň. Letos hospodaří zhruba se 30 miliardami.
6: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
7: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
6: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
8: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
6: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
9: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům, míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
10: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
11: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
10: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítli její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.
12: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
13: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
12: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
14: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
12: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Po tragických povodních v Tibetu evidují nepálské a čínské úřady už nejméně 950 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
15: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
2: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
16: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
2: Rusko na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina i Spojené státy toto odmítají. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v automobilovém koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
17: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročila hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a řadí se tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
18: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála v úvodním kole US Open nad Američankou Volinecovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
19: A aktuálně v akci Dalibor Svrčina souboj s Francouzem Royerem dospěl už do páté sady. V ní vede Dalibor Svrčina 2-0 a 15-0 při svém vlastním servisu. Ve druhém kole už jsou Karolína Muchová, Marie Bousková a také už zmiňovaná Linda Nosková. Naopak končí Sára Bejlek. Na své zápasy čekají Kateřina Siniaková a Jakub Menčík. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. Nejproduktivnější hráč turnaje švédská univerzálka Isabel Háková v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlenkové bylo složité jí bránit.
20: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla dneska svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D1 u Humpolce a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká dodávka v odstavném pruhu na odtah, označená je světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Habry pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově a zdržení je vždy do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Máme nový den, máme nové datum, máme nový měsíc, máme nový školní rok. Je úterý, je 1. září roku 2026. Máme 10 a půl minuty po půlnoci, u mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. I teď vám přeji dobrý večer, máme září.

Karel Gott nám začal nový den a v září to byl veliký hit a pozor, když jsem tak poslouchal ten text, tak si myslím, že někteří mladí lidé už ho ani nemohou pochopit, třeba vyvolávám filmy z prázdnin. Já teda si mám takovou představu, že si myslím, že tam bylo původně fotky z prázdnin, ale ne, jsou tam filmy. Vyvolávám filmy z prázdnin, nikdo už dneska neví, co to je vyvolávat filmy. Začíná abeceda, budeme si opakovat abecedu, a to hudební abecedu, protože začíná školní rok. Začínáme logicky písmenkem A a skončíme písmenem Z. Když nám to vyjde, přidáme tam i háčky a možná to bude žetko. Každopádně bych byl rád, kdyby se mi povedlo vybrat všechna ta jména, která budou od těch písmen, která známe z abecedy, to znamená A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, T, V, Y, Z, aby ta jména nebo ty názvy těch skupin nebyly na první signální, nebo nebyla na první signální. To znamená, že od A nebude hned ABBA, i když by samozřejmě mohla být ABBA, anebo by mohly být třeba Animals, ale bude Alíče.

Italské jméno, které se vyslovuje tak, jak se píše, tedy to první písmenko, to znamená, když je tam A, tak je to A. Není to A jako v angličtině. Italská zpěvačka Alice, svého času veliká hvězda, nejen na diskotékách, ale také v rádích, na západě samozřejmě, hrála se tahle ta písnička Una notte speciale a pak ještě další dva hity. A teď jsme u písmenka B a tady je skupina, která má ve svém názvu dokonce třikrát velké písmeno B a jmenuje se Bad Boys Blue.

Jeden z hitů roku 1985 v tomto nočním proudu, You Are Woman a skupina Bad Boys Blue, třikrát za sebou, je to stejné písmenko, takže nevím, já to tady píšu na papír, takže A jsme měli Alíče, B Bad Boys Blue, nevím, jestli se nám ještě podaří tři písmenka, nebo takhle v názvu, tři písmenka, stejná písmeno, no nevím, jestli se nám to podaří, třeba ano, stát se může úplně všechno. Momentálně jsme u Cčka, logicky jsme u Cčka a tady je skupina Cukr, tedy česká skupina Cukr.

Skupina Cukr Páda dá, to je písnička z jejich prvního, tedy debutového alba, a my jsme teď u písmene D. U tohoto písmenka bychom mohli být déle, protože od D je těch interpretů i skupin skutečně hodně, tak jen tak namátkou skupina Dire Straits nebo skupina Duran Duran, což by vlastně byly dvě Dčka, ale pozor, my dáme Drupyho.

Na dvojce posloucháte Noční proud, máme 34 a 3 čtvrtě minuty po půlnoci. Probíráme se abecedou, to protože máme začátek školního roku, máme 1. září roku 2026 a tohle byla skupina Elán, Královna bělých tenisek, což je písnička ze slavného alba, které se jmenovalo Hodina slovenčiny, velice prodávané album v celém Československu. Já si vzpomínám na to, že jsem v tom roce 1985 na něj stál frontu, a to v Popradu, kde jsem byl na vojně, v prodejně Opusu, a naštěstí se na mě tenkrát dostalo. Tady je písmenko F. Fancy.

The Flames of Love a zpěvák Fancy, který byl populární hlavně v 80. letech, ale mimochodem stále ještě zpívá a pod svým jménem, nebo pod tím jménem toho projektu Fancy, protože on se jmenuje jinak úplně, tak neustále vycházejí nové singly a nová taneční muzika. Tak se to, počkejte, tak si to zrekapitulujeme. A Alíče, B Bad Boys Blue, C Cukr, D Drupy, E Elán, F Fancy a G Gumbay Dance Band. Vzpomínáte si na jejich první hit, který se jmenoval Son of Jamaica? Asi si vzpomenete. Nebo vzpomínáte si na velký hit Eldorado? To je taky jejich. A tahle písnička se jmenuje Seven Tears. Je to jeden ze singlů z jejich druhého alba. Gumbay Dance Band.

Skupina Goombay Dance Band, což byla vlastně taková odpověď na popularitu skupiny Bonnie M. Jeden z hitů roku 1981, například první místo v Irsku nebo ve Spojeném britském království Seven Tears. Písnička z alba, které se jmenovala Holiday in Paradise. A mimochodem, na druhé straně toho singlu, na Bčku toho singlu, jak se správně říkávalo, byla písnička, která se jmenovala Mama Coco. To je taková zvláštní. No, najděte si to, třeba můžete si to i pustit. My jsme momentálně u písmene H a tady je Ivan Hlas.

Hard to say I'm sorry, jak je těžké říct ti promiň. Skupina Chicago, tedy písmenko H, protože H se vyslovuje, já co tady napíšu, Chicago, tak, abychom to měli jasné. Já vám řeknu jenom, proč jsme hráli jako disc jockeyové tu písničku, když byla novinkou. Naspívala ji, jak asi víte, Hana Zagorová, jmenovala se Černý páv. A my samozřejmě jako disc jockeyové jsme velice rádi měli ty originály a ve chvíli, kdy z rádia, tedy z rozhlasu, z československého rozhlasu, tenkrát hlavně na Hvězdě, zněla tahle ta písnička v té češtině, tak my jsme velice rádi upozorňovali na to, že to je skvělá americká kapela Chicago a ten originál je samozřejmě asi o 1000% lepší, i když nechci samozřejmě nějak házet špínu na tu verzi Hany Zagorové, ale prostě to tak bylo a my jsme díky tomu hráli o to víc právě skupinu Chicago. Teď je písmenko I a tady máme In Excess.

Krátký výlet do Austrálie, Never Tear Us Apart, skupina In Excess a Michael Hutchence. Máme přesně teď 55 minut po půlnoci, stále máme ještě první hodinu nového dne a stále máme ještě 1. září roku 2026 a to bude ještě dlouho. Jsme u Ječka a tady je projekt, nebo zpěvák, který se jmenuje JB Man a úspěšná písnička hitparády Česká 12, Chicky Lady.

Chicky Lady, úspěšná písnička hit parády Česká 12. Zpěvák JB Mann, který se stal objevem roku na našich cenách, tedy cenách Legenda nočního proudu. Jsme u písmenka K a tady je úplně jasné, že bude skupina Kiss. Hard Luck Woman.

Jeden z hitů 70. let, Hard Luck Woman, skupina Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Pete Criss, tehdejší sestava téhleté dnes už legendární americké skupiny. A jsme u nás doma a čeká nás písmenko L.

veliký domácí hit poslední doby Marie a skupina Lucie. Kdo z vás poslouchal zatím poslední udělování cen Legenda nočního proudu, tak tohle tu písničku slyšel živě i ze studia 1 Českého rozhlasu tady na Vinohradské třídě a my budeme z tohoto studia vysílat 20. října a budeme udělovat čerstvé ceny Legenda nočního proudu a kdo je dostane, to samozřejmě zatím ještě nevíme. Písmenko M, Manfred Mann.

0: Dnes už legendární skupina Men Fried Men, dvakrát písmenko M. Jsme dávno za půlkou naší abecedy od A, byla Alíče, B, Bad Boys Blue, C, Cukr, D, Drupy, Elán, Fancy, Goombay Dance Band, Hlas, tedy Ivan Hlas, Chicago, In Excess, JB Man, Kiss, Lucie a teď Men Fried Men. Od písmene N je skupina Nightwork. Pak bude Oliver Onions. Tedy skupina Oliver Onions. Bude Sandokan.
1: You're not alone. Maya.

Skupina Oliver Onions, Sandokan. Nebojte se, nezapomněl jsem na to, na co jsem mohl zapomenout samozřejmě, ale nestane se to. Slíbil jsem to v té předpůlnoční části nočního proudu. Právě dnes je to 80 let, co se narodil. Dnes už jediný žijící člen skupiny Bee Gees, téhleté legendární skupiny Barry Gibb, a budeme slavit jeho 80. už za chvilku. Teď jsme u písmena P, u písmene P. Tady by mohlo být mnoho interpretů, mnoho skupin, ale je tady Arnoš Pátek, který tenkrát prožíval poslední prázdniny. Já

Prázdniny skončily těsně před půlnocí nebo o půlnoci, jak chcete. Dnes začíná nový školní rok 2026-2027. Pod písmenem P jsme měli Arnošta Pátka a po Péčku je Kvéčko. Tady se nabízí skupina Queen, ale ta byla před půlnocí díky připomenutí toho, že 5. září by se dožil 80 let Freddie Mercury, tak teď Suzy Quatro.

Hit basové kytaristky a také zpěvačky Suzy Quatro z konce 70. let. She's in love with you, možná někdo z vás i pamatuje její první koncert u nás v tehdejší sportovní hale, která mění názvy, to je ta na Výstavišti. Dokonce existoval i televizní záznam, protože tenkrát se ten koncert vysílal i v Československé televizi. No a samozřejmě na Suzinu, jak se říkávalo, takhle lidově se v posledních letech u nás chodí hodně. My jsme u písmene R, R, I, M.

Díky téhle písničce Losing My Religion jsem já poznal skupinu R.E.M., možná to máte podobné. I když už toho ve Spojených státech amerických za sebou měli hodně, tak díky téhle písničce se stali obrovskými hvězdami světové populární hudby. To bylo písmenko R a teď to na chvilku přerušíme, i když ne úplně. Tu naší abecedu jsem tím myslel. Ne úplně znamená, že jsme u písmene S a to písmenko dodržíme, ale je to trošku krkolomnější. Právě dnes, to znamená 1. září, je to přesně 80 let, co se narodil člen skupiny Bee Gees, Barry Gibb. Co bych o něm řekl, tak je to zpěvák, kytarista, skladatel, producent, člen skupiny Bee Gees. Hlavně teda musím říct, že vůči osobnost té skupiny je to člověk, který třeba napsal titulní píseň filmu Pomáda neboli Grease a je to také producent mnoha jiných, jak bych řekl, projektů, než je ten jeho hlavní projekt a to je skupina Bee Gees. Bohužel už je jediným žijícím členem téhleté bratrské kapely a já bych ho rád připomněl písničkou, kterou napsal, počkejte, já ji takhle pustím pod mým hlasem, kterou napsal a také naspíval s Barbrou Streisand, Barry Gibb, jeho muzika, jeho hlas. Mimochodem to bylo v době, kdy spolu chodili s Barbrou Streisand, ale zasáhla manželka Barryho Gibba a byl konec lásky. Už je to dlouho. To je začátek 80. let. Guilty se jmenovalo album i píseň.

Guilty, Barbra Streisand a Barry Gibb. Samostatně nebo se svými bratry patří mezi nejúspěšnější skladatele všech dob a drží několik rekordů. Napsal nejvíce po sobě jdoucích hitů, které se všechny dostaly na vrchol americké hitparády. Se svými bratry napsal písně, které se dostaly na vrchol britské hitparády v pěti po sobě jdoucích desetiletích. V 60. letech, 70., 80., 90. a také v novém miléniu. Zároveň je autorem nebo spoluautorem 16 hitů číslo 1 v americkém Billboardu. To jsou neuvěřitelné úspěchy tohoto pána, který právě dnes slaví 80. narozeniny a celým jménem se jmenuje Barry Allen Crampton Gibb. Jak říkají klasici, Gibb. Barry Gibb. Z BEGS.

Lions Sleep Tonight, Lev dnes v noci spí. Písnička, která má mnoho cover verzí, tahle je z 80. let a skupina, kterou jsme dali k písmenku T, a to je skupina Tight Fit. Po T-čku je vždycky U a tady máme skupinu, která se píše UB40, tedy UB40. Hit, který v originální verzi proslavil Elvis Presley, a v téhle právě UB40.

Je to takové dobrodružství, nikdy nevíme, jestli to stihneme, jestli bude celá abeceda. Každopádně logicky začali jsme písmenem A. Teď jsme u písmene V, tedy skupina Viacom Dios. Nej na na na. Tahle skupina má ve svém názvu třikrát velké písmeno dvojité V. Vet, vet, vet.

Mokrý, skupina Wet Wet Wet, dvojí TV, Love is All Around, zbývají poslední písmenka, jsme u X-ka, no a logicky u nás je jenom jeden jediný interpret, který se jmenuje Xindl X. Možná existuje skupina Xenedu, nevím, je to možné, ale my tady v archivu nemáme. Box Antipa třeba.

Písmenko X naší abecedy. Abecedy, kterou si opakujeme proto, že právě dnes začíná nový školní rok. Školní rok 2026-2027. Je to takové zvláštní, že už ta 27 tam prostě je, no a s tím nic neuděláme. Poslední dvě písmenka, tady je Y.

I In Excess, potom JB Man, Káčko Kiss, L. Lucie, Manfred Mann od M, N. Nightwork, Oliver Onions, potom Arno Špátek, Suzy Quattro, R.E.M., Barbara Streisand, tedy S, tak bych měl říct správně, Streisand Barbara, Tight Fit, UB40, Viacom Dios, Wet Wet Wet, Xindl X, Jojo Band a poslední kapelou jsou ZZ Top. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, ať to všem ve škole jde, ať už do školy chodíte, nebo tam máte třeba děti nebo vnoučata. Mějte se krásně. A poslouchejte Noční proud, stojí to za to každý večer 23.30 tady na Dvojce. Máme úterý, je 1. září roku 2026, jdeme do školy.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Oblíbený herec se narodil v Moskvě, vyrostl v Pardubicích a v Praze posléze vystudoval DAMU. Hrál v mnoha filmech, seriálech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou pražské Studio 2. O hudbě, loutkách i boji se závislostí bude už za chvíli mluvit Bohumil Klepl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.